0: uvědomuji, že na premiéře, která byla moc příjemná, že byli samozřejmě náš tým, ať už to byl režisér Petr Gazdík a ostatní, kteří s nimi spolupracovali na tom, aby nám všem pomohli dát dohromady toto představení v našich podmínkách, v našich možnostech zkoušení, protože v Brně, kde se to tenkrát zkoušelo, to funguje trochu jinak než u nás ve Východočeském divadle v Pardubicích. Takže to zkoušení bylo pro všechny trošku náročnější. O to víc jsme se těšili snad i na ten výsledek, ale i na tu oslavu. Věříme, že ta premiéra dopadla snad dobře. Těšili jsme se na to všechno, na diváky, hlavně ať už přijdou, aby jsme věděli, jaká ta zpětná vazba je, ta odezva, a snad se jim to i líbilo. Každopádně představení každé si užíváme a je to pro nás taková další malá oslava, takže nějaká větší nespomínám si, pokud bylo. Byl jsem tam určitě, ale nespomínám si. Ale věřím, že to bylo fajn.
1: Velká radost to určitě byla. No, Frankenstein, jedna z vašich divadelních rolí, vy jste ale také vynikající daber, hrál jste v řadě seriálů. Teď u nás v rozhlase připravujete zpracování knihy Jana Šiftera Paví hody. Mm-hmm. A tak si myslím, že o tomto všem si budeme povídat také za malou chvíli. No a první písnička tedy by měla být věnována vám za ten úspěch, kterého jste dosáhl. Takže co takhle Nightwork může být?
0: Určitě může být. Budu se těšit na všechny ty kluky, které znám, a pozdravuju je.

0: Naším dnešním hostem je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. O jedné z divadelních rolí, za kterou jste byl letos oceněn, jsme si povídali před malou chvílí, ale my vlastně vůbec nevíme, jak jste se dostal k divadlu, protože myslím si, že rodiče nebyli herci, nebylo tam to divadelní představení, nebo ano, co bylo tou inspirací pro to, že se Josef Pejchal stal vynikajícím hercem, dabérem a také dobrým rozhlasovým hercem. Neviditelným.
1: Neviditelný, ano. To jste moc hodná, děkuju. Ne, já si samozřejmě vážím toho, co naši rodiče pro nás, jako pro mě a pro mé sourozence udělali, protože vlastně maminka a náš táta vlastně nás vedli k tomu, aby jsme samozřejmě chodili do školy, ale k tomu, že jsme mohli chodit i navštěvovat základní uměleckou školu, tenkrát Lidušku, jsme chodili třeba na výtvarku, chodil jsem rád zpívat, tancovat do folklorního souboru Jitřenka v Českém Krumlově, odkud vlastně pocházím. A i tam jsem začal chodit vlastně navštěvovat kroužek dramaťák a všechny tyhle ty zájmy, zpěv, tanec, hru na housle, všichni jsme chodili na nějaký hudební nástroj, takže jsme měli nějaké tyto umělecké zájmy a maminka nás i vodila na koncerty, na divadelní představení, když tam nějaké bylo, takže musím říct, že vlastně k tomu divadlu nebo k tomu umění obecně jsme všichni měli blízko nějakým způsobem a všechny nás to nějakým způsobem trochu poznamenalo, věřím, že v dobrém. A proto, když vlastně jsem zvažoval na střední škole, kam jsem chodil na gymnázium v Českém Krumlově, kam bych rád jednou směřoval, tak jsem si chtěl vyzkoušet i udělat přijímací zkoušky na nečisto, na nějakou uměleckou školu. V té době jsem zkusil na nečisto udělat si na tajno přijímací zkoušky na státní konzervatoř v Praze. Tam jsem se seznámil víc s divadlem samozřejmě do té větší hloubky, že jsme i hostovali třeba v divadle Příbram. Potom jsem dostal angažmá v Moravském divadle Olomouc, kde jsem chvilku byl, a potom i s Černým divadlem Jiřího Srnce, za což také moc děkuju za krásnou zkušenost. Ale nakonec jsem se vrátil trochu na ta normální, takzvaně normální divadelní prkna a po domluvě s Východočeským divadlem v Pardubicích jsem už tady přes 20 let.
0: No já když si vzpomenu na naše první setkání.
1: To už je dávno právě.
0: To už je dávno.
1: Už se něco změnilo.
0: Protože já musím říct, byl jste svobodný, bezdětný, hrál jste v televizním seriálu Adama Suka, k tomu se ještě dnes dostaneme. A také v nějaké velice známé reklamě. No hodně se toho za ty roky změnilo, že?
1: Ano, je tady několik drobností, co se změnily, a dvě drobnosti nám vyrostly doma. Ano, oženil jsem se, máme dvě krásné, zdravé děti, bohu díky za ně. A reklamu už nedělám, to už jsme ukončili úspěšně. Co dalšího vlastně jste zmiňovala?
0: No to divadlo, Východočeské divadlo v Pardubicích, to je tedy nějakých rolí, které jste tam zahrál. Co na to vaše děti, chodí na vaše představení?
1: Těch rolí je nepočítaně, protože jsem je nepočítal. A vlastně máte pravdu, že na první větší roli jsem vzal vlastně své děti až na toho Frankensteina, takže vlastně mě viděli nedávno skoro poprvé. Ale ne, je to pravda, že ještě na minulý muzikál, který je taky vlastně ještě na repertoáru, a to je muzikál Do nebes, který ještě hrajeme, tak přijďte, máme krásnýho Blériota s téměř v životní velikosti, ale víc už nechci prozrazovat.
0: No mluvíte hodně o těch muzikálech, tak je to vaše krevní skupina, ty muzikály?
1: Trochu ano, protože jsem studoval na konzervatoři hudebně dramatický obor, takže zpěv, hudba mi byla blízká. Nepovažuji se za zpěváka, ale mám rád tu hudbu, rád ji poslouchám, fandím všem, kdo ji umí, včetně kluků Nightworku, co už vlastně zahráli před chvílí. A i ostatních, takže mám přátele, kteří jsou velice šikovní hudebníci a velice, to bych rád navázal, takový hezký oslý můstek i na Hradec Králové, protože děkuji za pozvání, jsem tady moc rád. Máme v šatně skvělého hudebníka, mimochodem i herce, kterým je právě i můj kolega z muzikálu Mladý Frankenstein, a je to vlastně herec Honza Vápeník, který je i skvělý zpěvák, textař a kromě jiného i herec a fajn kolega.
0: Honza Vápeník je také naším častým hostem tady v Českém rozhlase, protože také nás k sobě pojí už přátelství, to rozhlasové, za což jsme i my zase velice rádi. Když už mluvíme tedy o tom divadle Východočeském, kterého bych se ještě ráda zastavila, protože jako holka 17letá jsem tam ráda chodila na Hamleta, to tam ještě byl Petr Hübner například, a řada dalších, pan Sandhaus. Takže to Východočeské divadlo vždy mělo krásný zvuk. Jste pyšný na to, že žijete a pracujete ve Východočeském divadle v Pardubicích?
1: Já bych to řekl kulantně, protože jsem v Hradci Králové. Tímto se nechci právě dotknout někoho z nich, protože nejsem ani místní, myslím tím Pardubičák, ani Hradečák. Já jsem moc rád, že jsem ve východních Čechách, protože tady vlastně je to unikum, že máme blízko sebe dvě krásná města. Hradec Králové, nádherné královské město, a stejně tak i Pardubice, které také vyrostlo na zelené louce, dá se říct vlastně díky železnici, díky průmyslu a tomu všemu, ale i tak tam vzniklo krásné divadlo, stejně jako tady v Hradci Králové. Tady jsou dokonce dvě velká, jako je Drak a Vicprovo. Takže východní Čechy mají to štěstí, že mohou mít tři divadla velice blízko sebe, takže si mohou vybírat, na co chtějí jet. Mají tady dvě filharmonie, což je vlastně také nádherná věc. Já sám už jsem zmiňoval, jsem z jižních Čech a fandím, jsem patriotem jižních Čech, takže doteďka, když někdo zmíní jižní Čechy, ať už mluví o Táboře nebo o Českém Krumlově, už jsem skoro doma. A fandím, ať je to v sportu, jihočeskému, samozřejmě kultuře. A i když jste zmiňovala vlastně maminku, tak nás hodila i na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde jsem viděl mnoho představení. Ale jenom chci říct, že jsem za to rád, že jsem v Pardubicích, ale že mohu i velice rád jezdit sem k vám do rozhlasu, což je skvělé, že tady bohu díky ještě a doufám, že budete i nadále dělat úžasnou rozhlasovou tvorbu. A samozřejmě jsou tady i kolegové v Hradci v divadle, tak věřím, že se i do toho Klicperova divadla někdy podíváme i s naším divadlem a zase naopak budeme vděční, protože naopak si pamatuji, když přijeli s představením o Zuzce Navarové k nám do Východočeského divadla v Pardubicích na představení, které jsem viděl a celé jsem si odspíval takhle, jako co by divák spolu s nimi a měl jsem velkou radost toho, že tam jsou, takže věřím, že těchto návštěv vzájemných bude houšť a že nebudeme odkázaní na to, abychom hráli jenom tady ve Filharmonii na Hradci Králové, ale že se dostaneme i do toho Klicperáku, kde jsme bývali a věřím, že zase někdy budeme.
0: No, chystají se regiony, ale vy například účinkujete i na Poláčkově létě. Tam budete také letos s Čerty nejsou žerty. Jsme se teď dívali, že tam bude vaše představení 23. června, takže ty vazby mezi Pardubáky a Hradečáky tady jsou. Navíc já rodilý Pardubák. 30 let žijím v Hradci Králové, brousím hrany, co to jde.
1: Je to pravda. Takže. Je to takhle blízko. I moje manželka, vlastně, které jsem se zmiňoval, měli jsme svatbu v roce 2010. Studovala tady v Hradci Králové na pedagogické fakultě, takže i do Hradce jsem často a rád jezdil, nejenom za kulturou.
0: Takže teď jste se zmínil o té Zuzaně Navarové a pak Usnu a vstanu, tak bychom si jednu Zuzanu Navarovou mohli teď pustit, co říkáte?
1: Budu moc rád.
0: Je pro vás.

0: Tak to byla malá vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Já připomínám, že mým hostem dnes je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. Moc hezky se s vámi povídá. Vím, že už jste opustil roli Adama Suka v Ordinaci v růžové zahradě, přestože Ordinace v růžové zahradě, jestli se nepletu, stále pokračuje a v televizi, když večer nemohu spát, občas na mě vyskočí. Nemohu si odpustit, nezmínit se o téhle té roli, díky které vás milovala a nebo možná i nenáviděla řada televizních diváků.
1: Je možné, že obojí. Děkuji za pozvání, děkuji za vzpomínku. Když jsme natáčeli tento seriál, ve své době jsem byl vlastně tady v angažmá v Pardubickém divadle, ale i tam jsem si zkrátil úvazek, abych byl co nejvíce k dispozici natáčení v Praze, protože to dojíždění do Prahy z Pardubic a zase zpátky vlakem, abych stihl představení třeba večerní, tak to bylo velice náročné. Ale nicméně jsem moc rád za tu zkušenost, protože doteď mám mnoho přátel ze strany kolegů, herců, režiséři, režisérky a tak celý ty týmy, co tam byly, a byla to krásná intenzivní práce.
0: Co dá herci tahle ta televizní práce, seriálová, dlouhodoba? Víc člověka vyždíme a nebo mu dodá právě tu řadu přátelství a kontaktů, se kterými by se možná v životě nesetkal, kdyby toho seriálu nebylo?
1: Asi je to jiná herecká práce, samozřejmě jiný přístup a jiný způsob spolupráce, ať už je to s kolegy herci, s režiséry, ale i s kameramany a s celým tím štábem. To znamená, je to něco, co člověk na jevišti, na běžném jevišti, jako v divadle, nezažije. To znamená, že mi to přineslo zase další zkušenosti v těchto směrech, ale tím, jak se to třeba natáčelo, třeba někdy celý den, někdy byly i noční natáčení, tak samozřejmě jakékoliv natáčení, kdo natáčel ví, je velký žrout času. A jsem se cítil trošku ochuzen o to, že jsem vlastně svůj veškerý čas, včetně volného i rodinného, přátelského, partnerského vztahu, jsem hodně věnoval tomu natáčení a tomu dojíždění za tou prací, což bylo intenzivní. Bylo to krásný, ale zase velmi rád jsem jezdil zpátky do těch východních Čech, že jsem nemusel být v tom ruchu těch různých bulvárů a tak. A ani moje postava snad nebyla tak kontroverzní, abych vzbuzoval tolik zášti a tolik lásky nebo tolik nějakých sympatí a antipatí. Tak jsem byl za to rád, že jsem mohl být stále členem Východočeského divadla v Pardubicích, kde jsem stále mohl hrát některé role a rád jsem se vracel k tomu divadlu a k těm divákům v divadle, protože to živý divadlo nebo kontakt s kolegy i s diváky je nepřenosný a vlastně ten potlesk takzvaně, který máme my na jevišti, ti herci a ten štáb, co vlastně točí ten seriál, vlastně přímo nemá. Má to až zpětně, vlastně dostává jakousi odezvu díky té popularitě, že se o tom píše, že se o tom mluví, že ho lidi poznávají nebo je poznávají, že to sledují, má to nějakou sledovanost, má to nějaké věci. Takže to všechno přináší a to je vlastně jakýsi potlesk pro ty, kteří na tom pracují dlouhodobě, a je to vlastně taky hezká věc a přináší to a odnáší zase jiné věci, ale už jsem se o tom zmiňoval.
0: Řekne vám ještě někdo v Rabčáku?
1: Občas se to stane. Někdo, kdo třeba, někdo z Pardubic je překvapený, co tam dělám. Já říkám, no já už tady pár let tady, už 20 let hraju divadlo. No já do divadla nechodím, ale ten seriál občas sleduju. Ne, já třeba to sleduje moje manželka, moje dcera, moje babička nebo moje tchýně. Jako zejména chlapi se tak od toho trochu dištancují, ale jako rádi udělají nějakou fotku pro tu manželku, pro tu babičku, a je to takový vtipný. No. Ale samozřejmě dřív mě poznávali maminky, slečny a starší paní, a teď už mě poznávají spíš jenom babičku.
0: Možná ale připomeňme, proč v Rabčáku, proč používám tuto přezdívku, protože vy jste tam měl zvláštní účes. Ano, ten kdo účes na to přišel tenkrát?
1: No na ten účes ten vznikl trošku shodou okolností, protože na začátku toho seriálu jsem zrovna zkoušel v Edinburghu divadlo, kde jsme byli v takovém mezinárodním týmu a na to představení, kde jsme zkoušeli v městě St. Andrew, nádherném univerzitním městečku, jsme hráli takový krásný představení, kde jsem měl obarvenou hlavu. Měl jsem ji jakoby spíš odbarvenou, dá se říct, takže jsem měl úplně takový bílý, světle blond, vlastně úplně zářivě, skoro do žluté vlásky. A hned jak jsem přijel domů, jsem si to sundal, voholil, takže jsem měl hlavičku jako tenisový míček, takže jsem byl úplně jako dohola na kratonkýho Michelina a vlastně v té době se jim to docela hodilo, že jsem byl takový vrabčáček, že tam byl takový jakoby střapečky, že ten účes byl takový hodně, hodně nakrátko, takový rozježený, takže mi potom říkali tam té postavě vrabčák. Nevím už, kdo na to přišel.
0: Krásná přezdívka, no teď už máte prokvetlé skráně, ale nesmírně vám to sluší, to musím říct.
1: To jste hodná a vůbec mi nevadí.
0: Takže my si teď chviličku zahrajeme a potom se dostaneme už k té rozhlasové práci, jak už jsem říkala, možná k neviditelnému herci, k bingu, k rozhlasovému zpracování četeb a podobně, protože to je také důvod, proč jsme se tady my dva dnes mohli sejít, takže za chviličku.
1: To je pravda. Děkuji a těším se na další písně.

0: Připomínám, že naším hostem dnes podvečer je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. A teď se dostáváme k tomu, co nás rozhlasáky asi nejvíc těší, a to, že právě v těchto dnech tady u nás dokončujete četbu na pokračování z knihy Paví Hody. A naši dramaturgové Tereza Mičiaková a Jaroslav Pokorný tvrdí, že si vás vybrali, protože zkrátka Josefe, jste nejlepší.
1: Ne, já děkuju moc za to pozvání na spolupráci, protože to je krásná věc a těším se, jak to dopadne. Nutno říct, že v tom nejsem sám, že Jarda i vlastně kolegyňka si vybrali ještě mého kolegu Martina Mejzlíka, takže na tu četbu nebudu sám a bude nás tam víc, ale jenom chci rád navázat, že spolupráci tady s Českým rozhlasem Hradec Králové i jinde, ať už to byla Olomouc nebo Praha Vinohrady nebo právě v Pardubicích, jsem za něj moc rád, za tu spolupráci, a věřím, že snad tady nejsme naposledy, nemyslím kvůli sobě, ale i kvůli posluchačům, aby tady ten regionální vlastně Český rozhlas zůstal pro všechny ty posluchače, kteří mají tu možnost a rádi si vyslechnou i nějaké to dílo, nějakou tvorbu, protože je to krásné a díky bohu za ty dary.
0: Ano, není to poprvé, co jste tady, pojďme ale představit Paví Hody, protože skutečně už za pár dnů začne rozhlasová četba. Je to pětidílná četba na pokračování, kde tedy budete povídat, představovat, hrát.
1: Já bych velmi rád o tom vyprávěl, ale nejsem ten úplně zasvěcený. A hlavně bych nerad se k tomu úplně vracel z toho důvodu, protože když jsme to četli, tak kolikrát jsem měl až trochu slzu na krajičku a bylo pro mě těžké trochu ten hlas ovládnout. Tak to taky někdy znáte, když je někdo nastydlý, hold má tam nějakou zastydlou tu. A když je dojatý, tak se to potom těžko vrací, když to jako je tak silný text, který vlastně vás nutí k těm reakcím spontánně a vlastně musíte být nad tím textem, ale chcete to prožít a zažít a předat vlastně hlasem dál těm posluchačům. Takže je to krásná kniha, jsem rád, že se tady dělá, ale víc myslím si, že
0: necháme posluchače, ať si udělají názor sami. Pojďme tedy k té dabingové práci, protože já si myslím, že ta práce s hlasem, ta i s tou rozhlasovou prací hodně souvisí. Tak co ten dabing pro vás? Vy máte na svém kontě přes 1000 dabingových rolí.
1: Je to možné.
0: Já jsem tomu nechtěla uvěřit, když jsem se to dočetla, protože to je tedy už opravdu velké množství. Co ten dabing pro vás?
1: Pro mě je to zase krásná práce, jiná právě. Mám rád i filmy a proto velice jsem vděčný, když mohu na tom dabingu trochu spolupracovat na tom, aby se povedla česká verze toho třeba hezkýho filmu, nebo když je to seriál a povede se ten seriál nějaký pěkný, tak jako by ho pomoct trochu přiblížit tomu českému uchu. A než vlastně, když to zůstane v originále, tak některé ty věci, úprava, nejenom překlad, ale ta úprava, když se povede, tak je to skvělé režie, když ten zvukař to všechno umí hezky smíchat a sestřihat, to je prostě vzácná práce, kterou vlastně posluchač nebo divák, potažmo, když se dívá na film, vlastně nevidí. A je to velice důležitá věc, aby to pomohlo tomu dílu, protože i jenom drobnost z toho, když se nepovede, tak to celé vlastně je špatné. Když si představíte dabing, který se zpožďuje o vteřinu, nebo je tam někdo, kdo má nějakou, neříkám vadu řeči, ale je tam nějaká věc, která je hodně ostré sikavky nebo něco takového, tak to všechno trochu ruší a vlastně vytrhává toho diváka z toho, řekne si, tam je něco divně, to je něco špatně. Stejně tak i ten herec by vlastně z té role, té dabingové role, neměl čnít nad tu postavu, vlastně měl by jí pomáhat oživit pro toho českého diváka, pro to české ucho a oko, když je to film. Jako, aby z něj nevyčnívalo pozor, já jsem ten herec, který dělá tady nějakého cizího herce, takže poslechněte si mě, podívejte se na mě, protože já jsem ten hlavní. Tak by to asi být nemělo. Tak velmi jsem vděčný za to, že ty příležitosti mám, vážím si jich a stále se učím i na tom dabingu a zejména i v tom Českém rozhlase. Takže jsem velice rád za to, že jsem potkal skvělé režiséry, ať už dabingové, ať to byl Elmar Klos. Poznávám spoustu jiných současných mladších i mladých režisérů, režisérek, kteří jsou úžasní i zvukaři, kteří stále mi mají co říct a stále se od nich učím, abych na tom pracoval na sobě, pracoval dál ku prospěchu věci a stejně taky ten rozhlasový svět, že jsem měl to štěstí, potkal skvělé režiséry, režisérky, ať už to byl Michal Bureš nebo právě Krejčí a Jarda a další lidé, kteří tady jsou skvělí a jsou na svých místech a držím jim palce.
0: Pracujete stále na svém hlase?
1: Snažím se na tom stále myslet. Myslím si, že tam je plno rezerv, ale mám tu práci rád, takže snad to nadšení přebije mé nedostatky.
0: Já si myslím, že už teď jste naše posluchače okouzlili svým hlasem, takže my si chviličku zahrajeme a potom trochu nakoukneme ještě do toho vašeho soukromí, co vás čeká, protože jsou tady divadelní prázdniny za chviličku, takže jaké budou, o tom za chvíli.

0: Povídali jsme si o divadle, o rozhlasové práci, o dabingu, o seriálech a myslím tím mého dnešního hosta, který se u nás zastavil na návštěvě a tím je herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. Nezastavili jsme se ještě u těch vašich koníčků, u radostí dalších, než je to divadlo a ta televizní rozhlasová práce, protože vy jste prý vášnivý sportovec.
1: Snažím se sportovat z vášní. Je to opět u mě stejné, mám určité handicapy, nedostatky, ať už výšku, váhové, jakékoliv prostě a snažím se je zamaskovat, dělat jako, že nejsou. Ale samozřejmě v tom sportu se to nedá moc úplně zamaskovat, ale jinak jsem nadšeným sportovcem, rád sleduji, ale hlavně i rád si zahraji. Snažím se zahrát si fotbal s přáteli, s kamarády.
0: Vy jste prý členem nějakého týmu fotbalového nebo sportovního?
1: To bych byla velká nadsázka. Ve své době jsem i chvilku hrál za jeden tým, to je pravda, ale jinak jsem hrával za studií, jsem hrával v Praze Hanspalku, pražskou malou kopanu. Ale jinak za divadlo jsme třeba hrávali nějaké exibiční zápasy a teď stále jsem jakoby asi jenom takovým hodně rozšířeným členem týmu Realtop Praha, který vlastně sdružuje sportovní komentátory, sportovce, herce, umělce, jakýkoliv, kteří vlastně hrají zejména charitativní zápasy a pomáhají na mnoha místech a mnoha způsoby a jsou skvělí, takže občas jsem si s nima zahrál a vážím si toho, protože tam jsou skvělí lidi a sportem pomáhají k dobrým věcem a dobrým cílům. Jinak sport obecně mám rád, rád si zahraji volejbal s přáteli, třeba i plážový, když to jde, a jsem vášnivým hráčem, co se týká společenských her, třeba mám rád karty, mám rád mariáž a mám rád bridge.
0: Bude na to v létě čas? Nebo jaké budou ty divadelní prázdniny? Nebudou zase pracovní?
1: No, z jisté části trochu pracovní budou, ale jenom malilinko, protože se snažím ty divadelní prázdniny opravdu naplno využít pro naši rodinu, protože vlastně i manželka, jak už jsem se zmiňoval, tady v Hradci studovala pedagogickou fakultu a učí na gymnáziu v Pardubicích. Proto má prázdniny, má vlastně volno, dovolenou a i děti mají prázdniny a dokud ještě chtějí, tak jsme moc rádi, že můžeme trávit čas s nimi a chceme určitě někde cestovat, ať už to budou právě jižní Čechy, kam se podívám za část rodinou, za přáteli, za mými bratry, ale i s přáteli se chystáme na jižní Moravu, tak tímto se těšíme na to cestování, vůbec na ten čas strávený spolu a občas samozřejmě musím někdy něco třeba ještě natočit, občas co je třeba roztočeného nějaký seriál, ať už je to dabingový nebo něco, co je potřeba udělat, takže od té práce úplně neodběhnu a ty prázdniny divadelní bývají velice krátké, protože my ještě na začátku července někdy hráváme, zejména na té Kunětické hoře, kde jsme teď hráli Noc na Karlštejně s Petrem Štěpánkem, co by hostem, a tento víkend hrajeme právě pohádku Z čertiny jsou žerty, tím to také zveme na Kunětickou horu. A potom tam právě kolegové mají v době, kdy vy tady v Hradci máte festival divadelní, tak tam je premiéra Kytice, na kterou se také samozřejmě těším, abych držel palce kolegům.
0: Zase jsme se dostali k tomu milovanému divadlu,
1: které
0: máte tolikrát.
1: Mluvíme o dovolený a stejně jsme myšlenkou i potom se vracíme zpátky do divadla, aby jsme zase oprášili představení a měli je snad připravené v dobré formě pro diváky a budeme se na ně těšit. Takže opravdu jsme jednou nohou venku a druhou jsme stále ještě v práci, ale těšíme se na to, že si odpočineme trošku myšlenkou.
0: Pane Pejchale, takové to vaše přání do těch dalších roků, do té nové sezóny, která tedy začne opět v září, protože já si myslím, letošní rok, pokud budeme tu divadelní sezónu bilancovat, tak je to pro vás velmi krásný rok, tak co ta nová sezóna, co byste si přál?
1: No, já bych samozřejmě přál všem divákům, posluchačům, aby viděli hezká představení, ať už u nás nebo právě tady v Hradci, protože ten výběr je široký, díky Bohu za něj. Aby byli zdraví, aby se měli rádi a to nemyslím jako kliše, protože je to vzácnost a prožívat spolu nějaké zážitky. No.
0: Chtěl byste, aby děti pokračovaly v tom, co děláte vy, anebo co dělá vaše paní, aby šli ve stopě svých rodičů?
1: Já bych chtěl, aby pokračovali v tom, co je bude bavit. Každá práce něco vyžaduje, i nějaké vlastnosti a nějaké dovednosti. A jestli je budou mít, tak ať je tu práci dělají, ale nevím ještě, sami se ještě nerozhodli, takže budeme se je snažit podporovat v tom, co si oni sami vyberou a nebudeme se snažit promítat do nich své představy. Já jenom věřím, že to zvládneme a že to bude k jejich prospěchu.
0: No, je jim 10 a 12, to říkal. Tak, ano, ano. Tak já doufám, že my se spolu uvidíme. Za Saším bude třeba 11.
1: 22 a 24.
0: Ne, protože skutečně se vidíme po velmi dlouhé době. Přesto tedy vám budu přát, abyste ty další roky prožil v radosti, ve zdraví, aby se vám dařilo tak jako v té letošní divadelní sezóně. No a budu se těšit, že se na rozhlasových vlnách budeme setkávat častěji, než třeba po těch 10, 15, 20 letech.
1: To bych byl moc rád, děkuji za přání a já samozřejmě i vám, vašim posluchačům přeji jenom to dobré a díky za pozvání.
0: Josef Pejchal, herec Východočeského divadla v Pardubicích, byl naším dnešním velice milým hostem. Teď odchází tedy načítat další díl z četby na pokračování Pavýhody, kterou brzy uslyšíte na našich rozhlasových vlnách. A já se s vámi loučím také, děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dnešního večera. No a těším se zase při některé z dalších návštěv. Takže loučí se Josef Pejchal.
1: Naschledanou.
0: A Lada Klokočníková. Mějte se hezky, krásný večer.

dám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna, zahaleného mlhou, vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gotovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, 2 roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Phantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a nespěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sex symbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou jsem mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohodle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: Není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta než je David Foster si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i sozeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: Po týdnu pěkný den od Lady Klokočníkové. Léto se nezadržitelně blíží, plánujeme dovolené, přemýšlíme, na co bychom neměli zapomenout a co zabalit do kufru. A tak i dnešní Šarm, který právě začíná, se pokusí na některé otázky odpovědět. Dozvíte se například, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. Představíme si letní módní barelové kalhoty, kraťasy a bermudy. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. S Šarmem se vypravíme mezi znalce vína a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě. Taky vám poprvé představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali na cenu v naší rozhlasové anketě a samozřejmě jednoho z vás odměníme. Tak jdeme na to!

0: Dnešní osobností šarmu bude zpěvačka Šárka Resková, se kterou jsem se setkala v Hradci Králové na jedné z charitativních akcí. Šárku během života potkalo hned několik životních tragédií. Tou největší byla ztráta manžela Jiřího Brabce. V současné době koncertuje, účinkuje na kulturních akcích a radostí dělají její tři synové. No a taky znatelně zhubla. A tak o tom všem bude i následující rozhovor.
1: Co mě těší, možná to bude takový kliše, ale jako radost mám z mých tří synů, protože oni jsou takový, že vlastně stojí při mně, jsou to takový ochranáři a myslím si, že se mi povedlo i je slušně vychovat, tak z toho mám radost, potom vlastně dělám na nových věcech, no a připravuje se i knížka, no a různé koncerty, vystoupení, mám toho před sebou docela dost a jsem za to ráda. I zdravotně se cítím teďka daleko líp, tak vždycky musím začukat, aby to takhle zůstalo co nejdýl. Mám určité plány, ale jak se říká, když je chceš uskutečnit, tak to neříkej dál.
2: Dobře, budeme přát, aby všechny plány dopadly podle vašich představ. Jsme magazín o životním stylu, takže jak se udržujete v kondici?
1: No, já se o sebe nějakým způsobem nějak jakoby speciálně nestarám, ale faktem je, že před rokem a něco mě chytla apka na kalorie. Zhubla jsem spoustu kil a pořád vlastně to držím. To není dieta. Je to to, že si hlídám ty kalorie, dneska už se podívám na jídlo nebo na cokoliv a už dovedu odhadnout, kolik to má kalorií a od zítřka začínám chodit do posilovny. Právě jak jsem zhubla, tak začíná všechno viset až k zemi, takže bych si to vypevnila.
2: To obdivuji, protože vy asi máte pevnou vůli, v jakém jste znamení?
1: Já jsem ryba. Pevnou vůli, no říkají to, říkají, že pevnou vůli mám, je, a to si musím pochlubit. Ještě jednou věcí, sekla jsem i s kouřením a 3 měsíce už nekouřím. Já vím, jako, že to je krátká doba, na to se jakoby radovat, ale člověk se má radovat za každý pokrok. No a musím říct, že mi to teda vůbec jakoby nechybí.
2: Že chválíme, klobouk dolů. Na co se těšíte teď, jaký bude váš víkend?
1: Já žiju takový život, že moc neplánuju, já to ani neumím, ale určitě tenhle ten víkend je o tom, že zase moje kamarádka, s kterou jsme se dlouho nevídali, má narozeniny, tak je takový mezník, slaví 50, tak jsem pozvaná na velikou oslavu, takže na to se těším, no a v neděli se z toho budu dostávat.
2: A dovolená nějaká bude?
1: Možná zajedu nebo zaletím do Španělska s kamarádkou a potom samozřejmě budu trávit nějaký čas na chatě u maminky, no a mezi tím samozřejmě mám vystoupení, takže bude to takový jakoby rozstřihaný. No.
2: Takže my děkujeme za ten koktejl informací, který jste nám dala, přejeme krásné jaro, ještě hezčí léto a zase někdy v Českém rozhlase. Naschledanou.
1: Naschledanou a budu se těšit.

0: trendy.
1: A i dnes si budeme povídat o dámské módě. Já vítám ve studiu návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den.
1: No dnes se zaměříme na kalhoty teď v letním období, které nás čeká, protože mám takový dojem, že hodně v módě jsou ty takzvané barelové kalhoty, takže jsme slíbili, že je představíme.
2: Tak barelové kalhoty jsou v podstatě volné kalhoty více v dolní části. Dělají se z rifloviny, z klasických materiálů, z lnu, z jakýchkoliv materiálů si to můžete představit. Jejich pasová část sahá klasicky k pasu. Přes boky jsou takové přiléhavější, nejsou vyloženě obepnuté a ta nohavice se směrem dolů do lítkové části rozšiřuje, pak se zase zpátky zúžuje ke kotníku. Ale v dolní obvod délky furt je určitým způsobem široký. Dělají opravdu takový jakoby dojem balonové sukně dlouhé nebo něco takového si můžeme představit.
1: Může si je dovolit každá žena?
2: Vzhledem k tomu, že mají zvýšený pás, mají obepnuté boky, nejsou tam přivolněné v oblasti boku, tak je dost typů žen, které si je můžou dovolit. Ale samozřejmě jsou potom typy žen, kterým vlastně vyloženě nesvědčí. Jsou to třeba takové ty hruštičkové siluety postav, kde ty boky jsou třeba výraznější než hrudník. V ten moment by jsme tu siluetu ještě víc podpořili a zvýraznili.
1: Možná podobně bychom mohli poradit i ženám, které teď rády nosí široké kalhoty. Tady si také musí dávat pozor na to, aby ty široké kalhoty slušely.
2: Měli by si dávat pozor hlavně v tom, aby ta nohavice byla volná po celé té délce. Většinou to vypadá krásně, pokud je to jakoby krásný splývavý materiál, kde to vytvoří opravdu dojem vlastně dlouhé sukně rozšířené. Trošičku zrádná bývá, když je guma v pase, kde vlastně nám to ještě přes ty boky jakoby přidá, trošičku to tam jakoby se nadrchlá a přestane to mít takovou tu pěknou siluetu.
1: Ženy, které nechtějí mít široké kalhoty, ani ty barelové, ale mají rády rovné kalhoty nebo úzké kalhoty, jsou také v modě?
2: Tam záleží hodně na tom, jaká má dáma siluetu, jaké má ráda kalhoty. Měla by samozřejmě přihlížet k tomu, jestli si může třeba dovolit, ať už ty široké zmíněné, anebo ty úzké, protože zkrátka zvýrazňují někdy ty extrémy, co nechceme, aby bylo vidět.
1: Blíží se léto, budou se nosit určitě hodně i kraťasy, budou se nosit bermudy, také tedy asi tady vše povoleno.
2: Tady vše povoleno. Bermudy jdou jak z letních materiálů, dovolenkových, ty známe jako ve sportovní módě, tak ale samozřejmě jdou i z klasických materiálů, pokud třeba děláme v kanceláři nebo jsme milovnice klasické elegantní módy, tak místo úzké sukně si můžeme dovolit užší bermudy, třeba i s nažehlenými nebo odšitými puky v délce nad koleno, pod koleno, podle toho, jak nám to vyhovuje a jak nám to sluší.
1: A kraťasy kdy a kam?
2: Kraťasy jsou víceméně opravdu krátké kalhoty v délce od půlky stehen směrem nahoru, takže je to spíš určeno mladým dívkám a je to spíš volnočasová móda, protože zkrátka odhalujeme víc pokožky, než třeba je do business šatníků záhodno.
1: Dá se říct, že tady jsou také ještě nějaké trendy, co se týká například puků nebo manžet u kalhot. Nosí se také?
2: Nosí se především ty puky. Puky se nažehlují nebo odšívají i u džínů. A samozřejmě ke klasickým nohavicím patří našitý nebo nažehlený puk. On nám to vlastně pomůže v siluetě, trošku nás to protáhne a opticky zeštíhlí.
1: Poslední otázka se bude týkat kostýmů, protože byly časy, kdy se říkalo, že například mít červený kostým, červené kalhoty i červené sako, že to už je moc, že nenosily se ty barevné kostýmy. Teď se hodně nosí a nevypadá to špatně.
2: Nosí se móda monochromatická a tam to patří a těm teplým dnům patří i ta výrazná barevnost, takže nosí se nejenom ty zmíněné červené, ale i světle modré, zářivě zelené, zářivě žluté a tam už na nás záleží, jestli jsme milovnice třeba právě u toho kalhotového kostýmu širokých nohavic nebo úzkých nohavic, k tomu adekvátně dlouhé sáčko a když to vezmeme jenom s bílým tílkem, tak to vypadá strašně svěže a vypadá to krásně.
1: Takže my děkujeme za rady v našich módních trendech a těšíme se v těch příštích. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Jak už jsem říkala v úvodu našeho vysílání, přípravy na léto sebou nenesou jenom hledání společných termínů a výběr místa, kde strávíme dny volna. Dopředu je potřeba taky vybavit cestovní lékárničku a zvážit, co bychom ještě mohli udělat pro zdraví na cestách, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím. A tak si teď poslechněte rozhovor Jany Kudivejsové s profesorem Jiřím Beranem a posuďte, jestli máte všechno tak, jak to má být.
1: Blíží se doba dovolených, někteří z vás si splníte sen, pojedete někam za exotikou, ale ono stačí jezdit jenom po České republice a člověk by taky na to měl myslet, na svůj zdravotní stav, taky by se měl nějakým způsobem připravit.
2: Tak samozřejmě, že při cestách v České republice největší riziko v posledních letech je riziko získání žloutenky typu A, virové hepatitidy A. Tam je dobré se nechat očkovat. Pro aplikaci se aplikují očkovací látky s rozestupem 6 měsíců až do konce několika let a ochrana je celoživotní. Já jenom upozorňuji, že z těch 3 000 nebo 3 500 nemocných v loňském roce významné procento nebo procento zemřelo a byly to osoby starší 40 let, takže já osobně bych doporučoval každému ve věku nad 40 let, aby se nechal proti žloutence typu A očkovat. Samozřejmě, že dneska je mladá populace je proočkovaná až do věku 38 let proti žloutence typu B, tak ta by si měla doplnit to očkování proti žloutence typu A a starší i proti žloutence typu B. Při cestách do zahraničí snažíme se také doplnit očkování, pokud je překročeno nebo nekompletní proti tetanu a aplikujeme kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně. No a tím, že lidé dneska cestují za větší exotikou, například do Indie, do různých států Indie, tak tam je potřeba doplňovat ještě očkování proti břišnímu tyfu, které je ovšem jenom na 3 roky, a očkování proti vzteklině, které se dnes nově aplikuje u imunokompetentních lidí, čili u lidí se zdravým imunitním systémem ve 2 dávkách v rozestupu 1 týdne a s ochranou na celý život. Není potřeba přeočkovávat pouze v případě, že ten člověk je pokousán vzteklým zvířetem, tak tito lidé musí absolvovat už jenom 2 injekce a nemusí se jim aplikovat koňský imunoglobulín, což byl v zahraničí vždycky velký zdravotní problém.
1: A když i mluvíme o těch exotičtějších zemích a ještě o nějakém dalším očkování, týká se to i dětí?
2: Určitě. U těch dětí je potřeba vždycky zkontrolovat základní očkování, které mají od svého pediatra, případně je nějakým způsobem po dohodě s tím pediatrem doplnit a určitě u těch dětí očkovat proti minimálně žloutence typu A, která se doplňuje. Očkování proti břišnímu tyfu je možné už od 2 let. Očkování proti vzteklině je možné taky. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak ta cesta je upravena. Zda to bude někde v rezortu nebo někde mimo, jestli to bude pod stanem, jestli to bude v horách a tak podobně. I pro cesty do hor my například pro prevenci vysokohorské nemoci doporučujeme určitý lék, acetazolamid, aby to prostě omezovalo vznik ty vysokohorské nemoci.
1: A existuje něco do takových těch zemí, jako je Turecko, Egypt, proti střevním potížím? Já věřím tomu, že lidé, kteří to zažili a zkazilo jim to dovolenou, takže by rádi o tom zauvažovali, ale vlastně nevím, asi není. Očkování jako takové není.
2: Není. Říká se, že očkovací látka proti choleře je očkovací látkou zároveň i proti onemocněním střevním způsobeným Escherichia coli, ale ne všechny ta střevní onemocnění jsou způsobená tímto patogenem. Často to bývají salmonely, často to bývají shigely. Já osobně si myslím, že je potřeba mít především střídmost u těch švédských stolů a je lepší než studenou kuchyni, tak si vybírat především teplou kuchyni a vždycky si sebou vzít něco na pohotovostní léčbu, což většinou bývá nějaké střevní dezificiens plus k tomu preparát s účinnou látkou loperamid, která vlastně tlumí peristaltiku střevní. Většinou se to dá zastavit během, řekněme, jednoho, dvou dnů, ale je potřeba být na to připraven a mít ty léky sebou.

0: 550 vín z Česka i ze zahraničí, 6 degustátorských komisí, všichni porotci s profi degustátorskými zkouškami, ale i laické hodnocení milovníků vína. Takový byl letošní jubilejní 20. ročník Hradeckého poháru vína, který se tento týden konal na Malšovickém stadionu. A tam jsme samozřejmě nemohli chybět.
1: Dostaneme se dneska někde k tomu šampionovi. Jak to vidíš?
2: Zkusíme ho připravit.
1: Já jsem naprosto rýňákový člověk a tady, co už jsou vzorečky za rýňáky, tak jsem všechny projel, ale slyšel jsem ze zákulisních zdrojů, že šampionem celé soutěže je rýňáček.
2: Je rýňáček bohužel zahraniční, ale já bych ještě s tím počkal, až to opravdu oficiálně potvrdíme, protože ještě to tuhle chvíli ani já nevím 100%.
3: Mě by teď docela zajímalo, kdo se tady o ty rýňáčky hodně zajímá. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Daniel Macek.
3: Tak pane Danieli, znamená to, že to rýnský Riesling je vaše láska, když se podíváme na ta vína, která se tady dnes prezentují?
1: Moje naprosto top, oblíbená odrůda, tím, že skutečně Německo je na rýňáky ta nejlepší země. Nicméně i u nás na Moravě, případně v Čechách, samozřejmě jsou některé rýňáky, které už taky dosahují vysokých kvalit, takže strašně rád ochutnám rýňáky od nás. Nicméně favority pro mě stále zůstávají rýňáky z Německa.
3: Dobře, tak já nebudu zdržovat, abyste mohl ochutnávat. Sklenička už je připravena. A zastavím se tady u pana Karla Tomáška, který nabízí. Pojďme ukázat tady, já když takhle se podívám, to je jedna lahev vedle druhé. Kolik jich tady máte v té ošatce?
2: Tak tady si myslím, že máme tak tisícinu toho, kolik vzorků bylo v soutěži, ale samozřejmě nemůžeme se dát všechno, ale snažíme se postupně dávat sem všechny odrůdy, aby si návštěvníci přišli na své.
3: Ano, kdybyste měl zhodnotit ten letošní Hradecký pohár vína?
2: Nádherný, nádherný, nádherný. Nejvíce vzorků sjeli se nám všichni pozvaní degustátoři. Bylo to hodně práce, jak to je připravit, jak to v hodnocení, ale myslím, že se nám to povedlo. Jsme na sebe pyšní.
3: Jestli pak jsou lepší ta červená nebo bílá, rozlišujete nějak?
2: Každé víno je krásné a jak říkal nestor českého vinařství, pan profesor Wilhelm Kraus, než to víno zkritizuješ, vždycky si uvědom, co je za ním práce. Co to dalo tomu vinaři? A potom to víno přehodnotit ještě jednou. A takhle já se ke všem vínům snažím dívat.
3: Ten dnešní večer je velice hezký, je tady velmi dobrá nálada, hraje nám tady muzika, takže co víc si přát, než pěkné posezení na Hradeckém poháru vína.
2: Přesně tak, ale ještě bych chtěl, abychom nezapomněli na jednu věc, že my se tímto i snažíme pomoci těm moravským vinařům a samozřejmě nejenom moravským, kteří nám ty vzorky dávají, aby lidi tady třeba našli něco, pro co si tam budou jezdit v kartónech s dodávkami. Tady máme třeba ta suchá vína, jsou tady krásné rizlinky, ale hodně pěkné hibernaly, hodně lidí má rádo hibernaly z různých důvodů, je to pěkně aromatické víno. Tady opravdu jsou ta suchá vína a pokračujeme, polosuchá, polosladká, růžová.
3: Takže Hradecký pohár vína 20. ročník, teď už můžeme hodnotit, se pěkně vyvedl. Co si přát do toho dalšího roku?
2: Lačka má být stále výš, ale pokud bude stejně dobré jako ten letošní, já budu spokojen.
3: Tak já připijím na vaše zdraví a děkuji, že jste si na mě udělal čas. A teď už ta muzika a vínečko bílé.
2: Já moc děkuji a připijím na zdraví vaše, ale zejména vašich posluchačů.
3: 5 minut na mě má také pan profesor Petr Hůrka. Dobrý den, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Tak také spokojenost ve vaší tváři vidím, takže krásný ano. Ročník.
4: Ano, je to za, máme to za sebou, 20. ročník, rekordních 550 vzorků z 15 zemí. Takže jsme unavení, ale byla to krásná práce a věříme, že teda vyhráli ti nejlepší.
3: Říkáte, vyhráli ti nejlepší. Můžeme už něco tak trochu napovědět?
4: Maličko nebo zatím? Si mi napovědět. Vítěz je z Německa, ale jsou tam i úspěšná vína z Moravy. Dařilo se hodně Rolandskému modrému, což není žádné překvapení u nás, ale jsou tam i pěkná jiná bílá vína.
3: A pane profesore, když vy si můžete dát takovou tu dobrou sklenku vína, je to to bílé, červené, nebo nerozlišujete, nebo jsou to ty sekty?
4: A když opravdu si chci udělat radost, tak si dám bílé Chardonnay nebo Pinot Noir, rolandské modré, nejlépe z Burgundska.
3: Když se mluví o tom víně, je v něm opravdu pravda?
4: Snažíme se o to. Hledali jsme ji dneska celý den a snad jsme ji našli. Myslím si, že víno, když se s ním dobře zachází, se k němu přistupuje s respektem, tak může být dobrým kamarádem a společníkem.
3: Jubilejní 20. ročník vás musí obzvlášť těšit, protože jste od začátku to právě vy a pan Tomášek, se kterým jsem mluvila, kteří se snaží o to, aby tady právě ten hradecký pohár vína byl.
4: 2007 byl první ročník, je to 20 let, začínali jsme v Černigově, 124 vzorků, dneska máme 550 a máme tady elitní degustátor, tak snad jsme něco udělali a mám radost z toho, že lidé zase Králové na víno chodí a že třeba svátek vína na Soutoku, což je myslím ta naší akce, že tam chodí třeba 2-3 tisíce lidí.
3: Takže tam budeme moci ochutnat všichni.
4: Tak, tam budou ty výsledky už oficiální a ti nejlepší vinaři přijedou a budeme moci s nima povídat a ty vína ochutnat.
3: Já vám mnohokrát děkuji a protože vím, že vás čekají další povinnosti na tom dnešním slavnostním večeru, tak se musím rozloučit. Blahopřeji k tomu 20. ročníku a zase někdy naslyšenou a naviděnou.
4: Moc děkuji, těším se na všechny na svátek vína na Soutoku.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O stolování jsme také v našem seriálu o etiketě s Danielem Šmídlem už mluvili. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale dnes se zastavíme spíš u těch nešvarů, kterých se někdy dopouštějí možná starší vůči mladším, nebo my všichni vůči mladším, vůči dětem, vůči teenagerům. Pojďme nejprve ale začít u toho stolování. Takové ty největší nešvary z vašeho pohledu.
2: Každopádně nejčastější, co vnímám, je mluvení se soustem v ústech. Hned zatím v závěsu jsme v době mobilní etikety, to je mobil na stole, ať už aktivně používaný celou rodinou nebo vzorem jsou pochopitelně zase ti rodiče, kteří to nedokáží regulovat. Relativně častým přešlapem je nesprávné uchopení příboru, kdy vidlička v té takzvaně levé ruce nebo nedominantní ruce směřuje hroty nahoru, ne hroty dolů, takže správně je hroty dolů směřování. A tak dále, mohli bychom asi pokračovat hodinu u nešvaru, u etikety, ale máme téma, kdy nám vlastně starší takzvaně hází vidle do toho stolu.
1: Co tím máte na mysli?
2: Mám tím na mysli to, že se ta přirozená hierarchie, která a respekt vůči starším, začíná projevovat nerespektem vůči mladším. Přirozeně cítíme, že ti starší lidé by měli dostat jako první to jídlo, že hostitel, přestože je mladší nebo starší, to není důležité, nebo žena nebo muž, tak by měl těm starším lidem dát. A relativně často se stává to, že se na mladší lidi zapomene, třeba s přidáváním nebo s takovou zdvořilostní pobídkou a hodně se u stolu věnujeme právě těm starším a přehlížíme ty mladší. No však oni už si nějak poradí. Hlavně, aby ti starší dostali. To je sice na první pohled správně, ano, ti starší mají mít vždy jakousi přednost, ale nikdy ne na úkor toho, že jiného člověka, byť je mladší, upozadíme viditelně. Že si někdo nabídne dvakrát, je v pořádku, ale pokud se ten starší nenabídne to poslední sousto nebo tu poslední porci všem ostatním, nejenom těm starším, tak už je to špatně. Snad se v této relativně komplikovaném tématu dnes vyjadřuji srozumitelně a posluchači budou rozumět té myšlence, kterou mám.
1: Já si myslím, že také podle toho, jak se chováme k těm mladším, ty mladší vychováváme u toho stolu, takže pokud se těch chyb dopouštíme, tak je tady bohužel ta naděje, že až budou velcí, tak se budou chovat podobně.
2: Vždy vedeme příklad. Můžeme mluvit o čem chceme, ale vždy vedeme naše děti nebo teenagery příkladem.
1: Já si myslím, že na stolování se ještě někdy v našem seriálu dostaneme, protože to je nevyčerpatelná studnice různých rad, které bychom mohli dát, ale tentokrát jsme si tedy vzali téma starší vůči mladším a ten zásadní problém, který jsme s Danielem Šmídem probrali. Takže děkujeme a mějte se hezky.
2: Děkuji za tu příležitost.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

Teď už mohu říci, že jsme se konečně dočkali. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku vstupuje do své druhé poloviny. A právě dnes je den, kdy vás seznámíme se jmény 10 osobností, které jste poslali do finále, tedy těch, kteří získali největší počet vašich hlasů. Musím říct, že na rozdíl od minulých ročníků je ten letošní velmi vyrovnaný. Návrhů přišly stovky a byly velmi různorodé. Od lékařů jako typ na Tomáše Šepka, Marka Dvořáka nebo Radkina Honzáka, tak byly další. Plejáda herců se tady objevuje, také zpěváci, ale i Maxi Jedlík, Jaroslav Němec, nebo hlas přišel i pro paní doktorku Kristinu Hešlovou, všestranou lékařku, jak se tady píše, ale i geologa Václava Cílka, fyzioterapeuta Michala Novotného nebo skvělého klavíristu Matyáše Nováka. No ale protože pravidla říkají, že desítku musí tvořit ti, kteří získali největší počet hlasů, tak tady v tuto chvíli jsou. Velké množství vašich sympatií má muž s modrou krví, který vás týden co týden provází stejnojmenným televizním seriálem František Kinský. Hodně hlasů jste také poslali hercům Miroslavu Hanušovi a Martinu Mišičkovi. Hodně hlasů má i letos sympaťák z televizní soutěže Na lovu Jakub Kvášovský. Další stálicí s velkou nadějí na úspěch je televizní moderátor Daniel Stach a nově i houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. No a ženy, i letos vás zaujaly herečky Naďa Konvalinková a Taťána Medvecká. Nově také moderátorka Lucie Výborná a hodně sympatií má i tvář z televizní obrazovky, průvodkyně televizním kalendářem Saskia Borešová. Tak to je ta naše nová desítka šarmantních. Od příštího týdne budete moci vybírat a hlasovat. No a dnes za hlas pro Daniela Stacha posíláme knížku paní Tereze Srazilové ze Sezemic. Blahopřejeme.

Tak věřím, že i našim 10 šarmantním osobnostem bude až do října letošního roku pršet štěstí, a to v podání vašich hlasů, které jim budete zasílat do Českého rozhlasu. Těšíme se na to. No a ještě tady listuji některými názory. Přišel například hezký mail od paní Inky Babákové. Dobrý den, paní Lado, rozhodla jsem se poslat hlas paní Dagmar Jandové alias Kvízové dámy. Čím více jí sledují, tím více na mě působí velice šarmantně, a proto si myslím, že si zaslouží bojovat o titul. Ano, zaslouží, ale jak už jsem říkala, můžeme mít jen těch 10 osobností, ale paní Inko, a i vám ostatním, kteří jste hlasovali například pro skvělého klavíristu Matyáše Nováka, jako paní Věra Pospíšilová, nebo dívám se tady na další typy, geolog Václav Cílek, toho si přála pana Jana Macíková. Tak všem bych chtěla říci, že i tyto osobnosti se pokusíme oslovit a nabídnout s nimi rozhovor v našem magazínu Šarm, přestože se do té desítky šarmantních nedostali, ale co není letos, může být za rok. Teď budeme tedy hlasovat pro tu desítku, kterou jste vybrali a které jste dali největší počet hlasů. Velmi se těšíme, koho nám letos za tu šarmantní osobnost vyberete. No a ještě bych ráda odpověděla na vaše časté dotazy, jak je to s prodejem vstupenek na náš gala večer. Ten bude 23. října v pátek v kongresovém centru Aldi z Hradec Králové od 19 hodin, tak prodej začne příští týden a tak si také za týden ovšem povíme víc. Teď už jen rozloučení. Mějte se pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Šarm a spolu s ním Lada Klokočníková. Krásný týden.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Dohodu s Íránem podepíšou Spojené státy podle Trumpa o víkendu. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, místy i polojasno v Čechách, postupně místy déšť a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
3: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
4: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
3: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
5: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
3: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Další případy zneužívání humanitárních dávek na Vysočině objasnili krajští policisté. Informovala o tom jejich mluvčí Dana Čírtková. 6 státních příslušníků Ukrajiny si podle výsledků vyšetřování svým podvodným jednáním přišlo na víc než 800 tisíc korun.
6: Podle Čírtkové se jedná o takzvané pendlery, tedy cizince, kteří se trvale nezdržují na území České republiky, ale přicestují vždy kvůli registraci a prodloužení víza dočasné ochrany. Oprávněně získané peníze pachatelé vrátili a dalších bezmála 125 tisíc korun odvedli do fondu obětí trestných činů. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojtaba Chameneí. Americký prezident předtím odvolal chystané bombardování Íránu. V amfiteátru u Albertovských schodů v Praze 2 se dnes uskuteční vědecká debata o biologické invazi. Zájemci se budou moct ptát odborníků na exotické rostliny, hmyz nebo živočichy, kteří vytlačují z přírody původní české druhy. Akce je součástí týdne invazních druhů a pořádá ji Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity spolu s Botanickým ústavem Akademie věd.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách bude postupně místy občasný slabý déšť, později večer budou na západě srážky četnější. Teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D35 z Mohelnice do Lipníku nad Bečvou je nehoda na kilometru 289, srazila dodávka Zvěř. A podobná nehoda je i na D1 z Prahy směrem do Brna. Na kilometru 223 leží na vozovce sražená srnka. To byly zprávy. A teď má slovo Vláďa Slezák.
8: Krásné dobré ráno a to v pátek 12. června. Antonín, popřejeme všechno nej, podíváme se do českých novin a přidáme i písničku tentokrát od skupiny Tým. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

5 hodin 8 minut, hezké dobré ráno. Podíváme se do českých novin na dvojce. Dlouhých 8 let bral dnes 80-letý senior z Prahy mnohem nižší důchod, než na jaký měl nárok vinou úředníků. Když se na jejich chybu přišlo, Česká správa sociálního zabezpečení musela muži zvednout penzi a doplatit mu dlužných 900 tisíc korun. Jde o jeden z největších doplatků za špatně spočítaný důchod v Česku za poslední dobu a píše o tom dnešní Právo. Noční vlaky z Prahy na východ Slovenska by měly od prosince nabízet i lůžkové vozy, které se úplně vymykají zdejším zvyklostem. Když budete spát nad sebou, budete mít nádherné panoramatické okno. Tak i o tom jsou dnešní Hospodářské noviny. No a projekt Co nejvíce míst, udělat si tisíce selví a odškrtat si dlouhý seznam navštívených památek a atrakcí, tak tento způsob cestování, který dlouhé roky vyznávali nejenom asijští turisté, ale i mnozí Češi, postupně nahrazuje klidnější způsob dovolené s hlubším kontaktem s místní kulturou i přírodou. Tak o tom je dnešní téma Mladé fronty dnes. My pokračujeme s Berlinem a písničkou Take My Breath Away. Posloucháte Dvojku, aktuální čas 5 hodin 9,5 minuty. Krásné ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dobré ráno, v Čechách má být více deště, bude jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 20 stupňů Celsia. Teď už na Dvojce taky Savage Garden.

0: Tě dokola.
1: To byl Tomáš Klus ve vysílání dvojky. A také byla patentována první plynová maska. Psal se rok 1849. Díváme se do historie. V roce 1869 Emil Škoda, ten se stal vlastníkem strojírenských závodů v Plzni. A značka Škoda Plzeň se zakrátko stala pojmem u nás i ve světě. Ve Švýcarsku byl udělen patent na takzvaný švýcarský kapesní nůž, určený příslušníkům armády v roce 1897. V roce 1965 bylo oznámeno, že členové skupiny Beatles dostanou řád britského impéria. V roce 1969 v Krkonoších byl položen základní kámen pro novou labskou boudu, náhradou za původní stavbu, která shořela 6. listopadu 1965. No a Portugalsko a Španělsko byly přijaty do Evropské unie, tehdy ještě Evropského společenství, v roce 1985. Tak to jsou zajímavosti pro dnešní den v historii. A teď už haleluja. I heard.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu Národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. V Evropské unii od dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcií získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Lidé ode dneška se můžou zapojit do benefiční sbírky akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné až do září nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě nebo taky přímo na webu akce. Záštitu nad sbírkou i letos převzal prezident Petr Pavel.
2: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, v Čechách bude postupně místy občasný slabý déšť, později večer budou na západě srážky četnější. Teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9 a v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte. Na 8,5 kilometru stojí porouchané osobní auto. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy buďte opatrní na 26. kilometru. Je tam nehoda, srazilo se tam nákladní auto s dodávkou. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Vláďa Slezák.
4: Krásné dobré ráno. Klobouk, bič a strach z hadů. Přesně před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, který světu představil archeologa a dobrodruha Indiana Jonese. Jak vznikla tato postava, proč jí málem nehrál Harrison Ford a jak změnila pohled na dobrodružné filmy, tak to už si řekneme za chviličku ve vysílání Dvojky v pátek 12. června a Antoniím popřejeme všechno nejlepší. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku v 5.37. Přesně před 45 lety vstoupili do amerických kin dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich představil archeologa Indiana Jonese. I hate snakes,
1: Doc! Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
2: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
3: V Jeruzalémě.
2: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese. Archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
4: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
5: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
6: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po své.
2: Neotvírej oči!
1: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil.
7: And the winner is...
8: Michael Caine!
7: For Raiders of the Lost Ark.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: To byly Depeche Mode, v Čechách bude více deště, zatím bude jasno až polojasno a v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Teploty 13 až 18, na Moravě až 20 stupňů.

0: od básníků teď na dvojce také k jedné radosti od Milana Steindlera.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes je Mezinárodní den červených růží, květiny, která symbolizuje lásku. A také schopnost mužů zaplatit 300 korun za něco, co za pár dní skončí v koši. Na růžích je krásné, že mají trny. Příroda nám tak už předem vysvětlila, jak fungují vztahy. Nebo jinak, červená růže je symbolem vášně a trn na stonku je symbol reality. Botanici tomu říkají rovnováha. Červená růže je také romantická. Červená růže je důkaz, že lidstvo dokáže spojit romantiku, botaniku a drobnou finanční újmu do jednoho dárku. Den červených růží je vlastně svátkem naděje. Naděje, že jedna květina vyřeší věci, které jste zanedbávali posledních 6 měsíců. A já bych dodal, že květinou řekneš vše a zlatem to upřesníš.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A za chvilku už na dvojce ABBA nebo George Harrison a taky ranní dvojka Vláďa Slezák, ten vám přeje krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026. Z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Banky a stavební spořitelny v květnu půjčily na hypotékách menší částku než v dubnu. Aktivita i tak zůstává silná. Bývalý jihokorejský prezident dostal k doživotnímu trestu dalších 30 let vězení. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, místy polojasno, v Čechách postupně místy déšť, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%. I tak byla květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
5: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
4: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. To je nárůst o víc než 0,1% bodu v květnu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony 800 tisíc korun. Jihokorejský soud poslal bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola na 30 let do vězení, a to za to, že nařídil dronovou operaci nad Pjongjangem, která měla podle obžaloby zvýšit napětí se Severní Koreou. Informovala o tom agentura Yonhap. Yoon v prosinci 2024 využil napětí k vyhlášení stanného práva, během kterého se armáda pokusila obsadit parlament. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co ho uznal vinným ze vzpoury. Yoon čelí několika soudním procesům, soudy mu tak ukládají tresty samostatně. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
6: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
4: Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat před sečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů. Podíleli se na něm i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit techniku využívanou v současnosti. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
7: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách postupně místy občasný slabý déšť, později večer budou na západě srážky četnější, teploty mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách kolem 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Doksany. Na 33. kilometru stojí porouchaná dodávka v odstavném pruhu. Na silnici 35 z Liberce na Turnov pozorněte za Hodkovicemi. Kousek před sjezdem na Paceřice je zabraný pravý pruh. Po nehodě tam skončilo nákladní auto mimo komunikaci. A na silnici 44 na výjezdu z Mohelnice na Šumperk opatrně u poslední odbočky. V křižovatce se Zábřežskou se srazil autobus s osobním autem. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy, s vámi je teď Ranní dvojka.
3: Startuje Ranní dvojka.
8: Ano, je to tak, stále Ranní dvojka. Dnes v pátek 12. června se stále ještě pokouší Regina Květoňová uzdravit, milí posluchači. Pro všechny, kteří nás poslouchají poprvé, vysíláme Ranní dvojku ve třech, takže my jsme Ranní dvojka, i když vlastně trojka. Ale teď jsme tady osiřeli my dva s Jakubem Kaločem. Dobré ráno.
9: Ahoj, dobré ráno. No, ale bez vás bychom tady nebyli ani dva. A za to vám děkujeme.
8: To je
9: tak
8: důležitá
9: poznámka. Budeme muset...
8: Asi vysvětlit včerejší den.
9: A vysvětlit včerejšek.
8: Včerejšek, to jenom připomenu, milí posluchači, jestliže jste to neslyšeli, hledali jsme slovo pól. Už nebudu řešit, za jakých okolností jsme na to přišli, ale přišlo poměrně dost správných odpovědí a potom se tady... Protože jsme dvě neřízené střely, jak nám napsal jeden posluchač, což si myslím, že úplně není pravda, ale včera jsme dokázali, že to pravda je. Nějak se nám to zvrtlo a chtěli jsme to množství těch e-mailů ještě zvýšit a takzvaně trhnout rekord. A ptám se tady počtáře, vrchní tady bankovní úředník našeho spolku, tak jak to dopadlo?
9: No, ono se to zvrtlo, protože ve středu nám přišlo 241 e-mail a řekli jsme si, že bychom mohli tedy ve čtvrtek včera trhnout rekord. Tak poslední dopolední e-mail přišel v 10.15, který nás podpořil od Milušky, tak děkujeme, Miluš, a napočítal jsem jich 381, ovšem to jsem musím připočítat ještě jeden, který přišel do kávy o čtvrté. Píšu vám ohledně rekordu, držím palce, takže 382 e-maily.
8: A protože jsme jich určitě hodně přehlídli, tak jich bylo 430.
9: Jo.
8: Ne, moc děkujeme.
9: Je to fantastická, ale už bych...
8: Byla to včera jízda,
9: to ukončil.
8: Ale zadání dnešního špeku, protože to slovo, které jsem si na sebe vymyslel, je absolutně jako děsivé, tak si nejsem úplně jistý, jak to dopadne, ale pokusil jsem se opět o ty nápovědy. Dnes nebude herecký výkon, toho jsem se dopouštěl včera docela dlouho. Nevím v jaké kvalitě, ale bylo to moc fajn a Činoherní klub, mé domovské divadlo, také vyjádřil velikou podporu. Tak to bylo moc dobrý včera, fakt to bylo krásný a kdybych mohl, tak vás všechny budu od všech pozdravovat v čele s Martinem Fingrem, následně s Ondrou Malým, Vasil Friedrich, náš kolega, Lucka Žáčková, Markéta Stelíková, Sandra Černodrinská, celá parta se snažila včera těšit nejenom diváky, ale myslím, že v následujících dnech pochopíte, o čem tady hovořím.
9: No a já doufám, že potěšíme tvým špekem i vás, milí posluchači, protože Dalibor si posteskl v kanceláři, říká, hele, co jsem to jako vymyslel za slova. Říkám, vidíš to? Aspoň vidíš, jak s Regí trpíme.
8: Tak jo.
9: Ale tak nějak se s nimi, nebo s tím slovem popasoval.
8: Ano, příští týden to bude talíř, lžička, pepřenka.
9: No, jo, děkuju, stůl, protože je mám já, že
8: židle, jo. Židle, no. Okno a tak. Tak jeden, Aerosmith je otvírák.

0: Peckové ráno na dvojce.
1: 6 hodin 11 minut, zadávám vám ranní špek, milí posluchači, ranní hádanka, pojďte se trošku trápit, včera nám přišlo několik e-mailů, že jste se naštvali, ale já tomu říkám pozitivní naštvání, není to snad nějaké naštvání s negativním podtextem. Zadávám vám rovnou nápovědy, navážu trošku na včerejšek, i když opačně. Prosím, poslouchejte, soustřeďte se. Jsem Čech, i když jsem původem Němec. Jsem Čech, i když jsem původem Němec. Miluju kanály, hrnce a v Brně taky vlasy. Jsem horňák, nejsem dolňák. Beze mě všechno uteče, nebo to tam nateče. A také organizujeme pravidelné hraní deskových her.
2: Počkej, to je...
1: Ještě jednou, jo, jenom pozor na to, aby to z tebe nevypadlo. Jsem Čech, i když jsem původem Němec. Miluju kanály, hrnce a v Brně taky vlasy. Jsem horňák, nejsem dolňák. Beze mě všechno uteče. Nebo to tam nateče. A také organizujeme pravidelné hraní deskových her. Takhle, to jsem nevěděl, to jsem našel. Ale pak pochopíte, proč organizujeme pravidelné hraní deskových her. Jsme takový klub. Víc těch nápověd asi není potřeba. Myslím si, že na to přijdete.
2: Ne.
1: No,
2: já nemyslím, že můžu mluvit.
1: No můžeš, protože jedna z nápověd zní miluju kanály, tak asi nejsem kanál.
2: Aha, jo, takhle, to jsem vzal. No,
1: kdybyste měl zacpaný uši, tak...
2: Tak hele, není tady Pavel Chour, tak jsem si dovolil trošičku přispět do mlýna.
1: Takhle, takže nejsem kanál.
2: Ani teda odpad nic.
1: Vím, že se ti to nezdá, ale málo kdy bývá v nápovědách na raní špek samotný raní špek.
2: No, si mě vychutnává, viď?
1: Jo. Když bych byl třeba řízek...
2: Počkej, až uděláš chybu,
1: víš
2: chlapče.
1: Co? Až budu ve špeku, bude třeba řízek. Miluju řízky, jo? Tak asi takhle. Řízek.
2: No tak jsem tu neslyšel tu nápovědu, protože jsem zapomněl. No.
1: Mluvit. No, tak poslouchejte prosím ještě jednou.
2: Dobře.
1: Jsem Čech, i když jsem původem Němec.
2: Mm-hmm.
1: To je důležité, jo. Miluju kanály, hrnce a v Brně taky vlasy. Prosím, to, že miluji v Brně vlasy, to je dokázaná věc, je to brněnský hantec.
2: Aha.
1: To je pravda. Jo, není to žádný tady posměch nebo nějaké hlouposti, já to nemám rád. Jsem horňák, nejsem dolňák, to technicky nejde. Beze mě všechno uteče, nebo to tam nateče. Ano, kanál.
2: Ale nech toho, ty... Počkej.
1: A zároveň organizujeme pravidelné hraní deskových her. Jsme takový, dalo by se říct, deskoherní klub.
2: Taky ne.
1: Odpad? Ne.
2: Nateče, uteče. Ale to je vlastně, to je dolňák, je odpad.
1: Je dolňák.
2: Kohoutek by byl horňák.
3: Super mimo.
1: Ještě jednou vám to dám. Jsem Čech, i když jsem původem Němec. Vycházíme z toho, jak to tak v češtině bývá, protože jsme tady měli poměrně dost, a není to tak dávno, obrovskou německy mluvících Čechů komunitu,
2: ano,
1: že jo? Jo, tady se mluvilo opravdu hodně německy. To znamená, my máme nejrůznější slova v češtině, jsou původem německá. Jo, nebo v zásadě. Takže takhle to je myšleno. Naši němečtí, německy mluvící posluchači mají velkou výhodu. Miluju kanály, hrnce a v Brně taky vlasy. Jsem horňák, nejsem dolňák. Beze mě všechno uteče, nebo to tam nateče. A protože jsme takový klub deskoherní, tak organizujeme pravidelné hraní deskových her. To si myslím, že je nejzásadnější nápověda. No a potom těmi kanály a odpady jdete správnou cestou, jsem chtěl říct, protože je miluju. Ale taky hrnce. A taky ty vlasy.
2: Hrnce, jo. Kanály miluje potkan, jo.
1: Ano, potkan, to je kámoš. Díky mně těch potkanů je tady málo. V podstatě. Buďte rádi, že jsem.
2: Já bych si s dovolením ještě tipnul, není to hasicí přístroj?
1: Hasicí přístroj, tam já asi nejsem součástí, si myslím.
2: Počkej, díky mně těch potkanů míň, jo?
1: Ano, ano. Já jsem taková...
2: To bude hlavní hygienik.
3: To je dorazizér.
2: Deratizer.
1: Já jsem vlastně taková přirozená zábrana. To je ještě taková jedna nápověda. Jo, protože beze mě všechno uteče. Třeba ty potkani, chápeš, nebo cokoliv, jo? Ale teď už si myslím, že jste blízko.
2: No já jsem,
3: bohužel, já jsem
2: za plotem furt.
1: Plot taky ne.
2: Nemůžu přelézt.
1: Plot ne, plot ne. Kanály Hrnce v Brně Vlasy.
2: Kanály Hrnce.
1: Jsem horňák, to znamená, jsem vždycky nahoře, nikdy nejsem dole, ať je to jako za všech okolností, protože a kdybych nebyl, jako jsem tedy muž, tak beze mě všechno uteče, anebo to tam nateče. A protože jsme takový deskoherní klub, tak organizujeme pravidelné hraní deskových her. Chcete znát názvy těch her?
2: Pomůže nám? Pomůžou
1: ne,
2: nám?
1: Ne.
2: Tak jo, tak já bych...
1: MTG, Dračáku, v neposlední řadě organizujeme Warhammer 40K, Conquest, jsme oficiálním hráčským klubem pro sběratelské karetní hry Pokémon, TCG, Star Wars Unlimited, Lorcana TCG, Riftbound, League of Legends TCG a One Piece TCG.
2: Jo, jo, jo.
3: Tak to hodně pomohlo.
1: No?
2: To je typický horňák. No.
1: Ano, to jsem já. Ale jsme, jak říkám, deskoherní klub. Tam... Stačí si napsat tohle ta dvě slova a budete vědět.
2: No právě.
1: Tak přátelé, pojďte na to. Dvojka@rozhlas.cz. Včera padnul rekord. Já myslím, že
2: já už vím.
1: A jsem Čech, i když jsem původem Němec. A neříkej to.
2: Neřeknu.
1: Ať se to dáš, ale
2: taky to mimo vysílání.
1: Jsem horňák. Nikdy nejsem dole. A tak jsme zároveň deskoherní klub.
2: Ale tak slovo ty...

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Krátce po 6. hodině a 20. minutě si myslím, že milí posluchači, jste udeřili hřebíček na hlavičku. Kdybych já nebyl ranním špekem, tak spadnete do kanálu. To je zásadní napověda.
2: Ano, ano. Krásné slovo.
1: Jsem Čech, i když jsem původem Němec, to znamená jsem...
2: Dekl. Mimochodem, dekl je zkratka pro dietylamid kyseliny lysergové, což je LSD.
1: Fakt. Já jsem totiž našel něco, co souviselo s LSD, ale vůbec jsem nevěděl, proč tam ta vazba je.
2: Takže dietylamid kyseliny lysergové je dekl.
1: Takže dekl je droga?
2: Ano, syntetizoval doktor Hoffmann, že jo, Švýcar. Ano, LSD.
1: Takže
2: droga.
1: Já jedu v deklu.
2: Já jenom třeba, ano, na tripu takzvaně se říká, že...
1: To jsem nevěděl. Miluju kanály, hrnce v Brně, taky vlasy. Podle brněnským hantecem to by nám potvrdila Regina, ale určitě i vy, milí posluchači, že to je typ účesu, vlasy. To má hrozné deko, asi se říká.
2: Hrozné deko. Mm-hmm.
1: Jsem horňák, nejsem dolňák. Jako puklice nebo poklice a dekle vždycky nahoře.
2: Málo, to sedí.
1: Jo?
2: Málo kdy je, ano.
1: Dole.
2: No někdy je, ano, dole. Dobře. A...
1: Beze mě všechno uteče, to znamená, když sundám pokličku, tak uteče pára, chutě, vůně. A nebo to tam nateče, když zvednete dekl od, nebo víko od kanálu, to tam všechno nateče, že jo?
2: Se taky říká, když tě je nevolno, ne, že se ti zvedl dekl.
1: Mně se teda zvedá kufr.
3: Kufr.
2: Nám dekl, člověče.
1: Dekl?
2: No.
1: Jo.
2: Zvedl se mi dekl.
1: To se mi udělalo špatně, když jsi napsal, že seš kanál. No a potom deskoherní klub, dekl, to je vtipný, jasně. To mně přijde teda moc hezký, to je jaká...
2: To znamená z německého deckel.
1: Deckel, ano, je to dekel. Dekl. No. Je to, jak jsem říkal, ty...
2: Dí, dekl.
1: Některé, myslíš, že to je dí?
2: To já nevím.
3: Der Didas.
1: No, Der Didas, že? No. Ale podíváme se, jak jsou na tom naši německy mluvící posluchači.
2: Tak, vydržte.
1: Počkej, kdy to začalo padat, jo?
2: Tak se podívej.
1: Dobré ráno, nedá mi to a musím vám napsat moje ráno. Poslouchám vás mezi 6. a 6.20, kdy kromě ranních rituálů si rychle zapisuji všechny nápovědy. V 6.20 vybíhám do garáže pro auto a během jízdy do práce poslouchám od 6:30 do 7. Takže teď je přesně ta fáze, kdy náš posluchač je v garáži. Tak je Zuza z Mostecka, tak já to dočtu potom.
2: Tak jo. Tak ať se vám tedy nezvedne haubna neboli dekl, ne? My jsme taky říkali přední dekl.
1: Haubna, to je to samý, myslím, že to je taky z němčiny.
2: Krásné ráno, dnes z vlaku cestou na školení si typnu hádanku. Myslím, že je to dekl, skvělý víkend všem. Alče 66, tentokrát bez kolegyněk z laborky, ty pracují.
1: Jo.
2: Tak, pozdravujem.
1: Dobrý den, tak špek sice dneska nevím, ale neuhadnu nikdy, ale už aspoň vím, kde sedíte, pane Gondíku, v šatně činoherního klubu. Ano, tam se dávám často, to je pravda, ale teď momentálně výjimečně nevysíláme z činoheráku.
2: Iveta psala už na začátku, ahoj chlapci, už nezdržujte, šup, jdem na špek.
1: Ano, jedem, ale nezdržovat. Přeji krásné jiskrné ráno, jistě, že nám pan Kaloč včera slíbil, že nebude mrznout. Hned mi bylo v těch 6 stupních lépe.
2: No a je to, vidíte.
1: Mohlo být hůř, nezávidím paní Regine moc, ale teplou postýlku. Ano, hlavně ať se pěkně vyleží a nevstává předčasně. Že by dekl Radka z Opočna? Ano.
2: Tak zdravíme do Opočna, na Porcinkuli. Poklice, uznáš jí?
1: Jo, je to poklice, to je synonymum.
2: Že jo.
1: I když jsme hledali tedy německé slovo dekl.
2: Dekl bych mohla ve zkratce. Čau, Kateřina Jizerky. Tak asi spěchá Káča na lyže.
1: Dnes jsem poklop, Honza znovu na lyže.
2: Když mrzlovit skoro.
1: Poklop, no jo. No, byla ráno kosa. Nebo je pořád, je zima. Ano, to je pravda. Krásné rádo, sběratele rekordů, že by to byl dekl, Regince rychlé uzdravení Míla z Budějic. Ano, správně.
2: Takže uznáš i poklop asi, že jo?
1: Jasně.
2: Od poklopu ke poklopu, kyklop koulí koulí, ne?
1: Co ne, že?
2: No, na rozmlouvání. Od poklopu ke poklopu, kyklop koulí koulí.
1: Jseš dobrý.
2: Zkuste to.
1: Na to, že si na začátku
2: spadnu
1: do kanálu.
2: No, počkej, když nemáš dekl na kanálu, tak tam spadneš, jo? To je jednoduchý.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle. V příštích žárovkách si budeme povídat s Matějem Červenkou, 22-letým chemikem z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ostře kritizují experti a opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Od neděle pojedou vlaky Českých drah podle upraveného jízdního řádu. Bude platit až do 12. prosince. Pravidelná úprava by podle národního dopravce měla zlepšit nabídku spojení. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Přehled všech změn najdou lidé na webu Českých drah. V zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku se koná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na 25. ročníku akce čeká závodníky například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Organizátoři připravili taky komentované prohlídky pro veřejnost. Zájemci můžou vyrazit taky na procházky parkem s krajinářskou architektkou.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno. V Čechách bude postupně místy občasný slabý déšť. Později večer budou na západě srážky četnější. Teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte nesouvislou kolonu kamionů. První část začíná u Ostrovačic kolem kilometru 177, u Popůvek kolem kilometru 185. Chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na silnici 35 z Liberce na Turnov opatrně za Hodkovicemi, kousek před sjezdem na Paceřice je zabraný pravý pruh, po nehodě tam skončilo nákladní auto mimo komunikaci. A na silnici 44 na příjezdu do Mohelnice ze Šumperka pomalte za Libivou. U první odbočky na Mohelnici se v křižovatce se Zábřežskou srazil autobus s osobním autem. Na místě jsou záchranáři, brzdí se v pravotočivé zatáčce. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Dalibor a ranní tým.
4: Hezké dobré ráno, milí posluchači, 6 hodin 33 minuty, dnes v pátek 12. června posloucháte ranní opět jenom Dvojku, Regina stále nemocná, řídím, ale napadlo mě, jestli to není výkon nebo poklop, vaše posluchačka Hanka odesláno z iPhoneu, ano, je to dekl.
5: Ano, je to dekl, tady ještě napsal, vydržte, vážení rekordmani, s dnešním špekem už asi rekordy netrhnete, ani se o to nebudeme snažit, tak vám aspoň přeji pěkný víkend, mám tady na teploměru plus 11 stupňů, asi do bazénu nepůjdu. Snad, že by houby v tomto podzimním počasí vystrčily hlavičky. Já jsem koukal na jedny stránky, na houby.cz, to asi říct můžu, a tam máte přesně přehled podle krajů, kde rostou, kde nerostou, a prý rostou vladamo.
4: Jo, určitě rostou. Houby rostou úplně pořád. Ale jinak, co se týče toho rekordu, já bych nepodceňoval tady jako celou naší ranní partu. Vážená Dvojko na Trojce, buď je to dekl nebo špunt, Iva 52. Špunt. No taky. Jsem horňák.
5: Špuňkvaň.
4: Když nejsem, tak tam všechno vyteče, nebo respektive nateče. No, můžu být špunt. Takzvaný der špunt.
5: Jo, der špunt.
4: Je to těm přináte. Der špunt.

0: 6 hodin 37 minut, přišel nám jeden e-mail, že dnes netrhneme rekord, ale já to teda vidím, že ta schránka se zase plní a zase budeme tady ničit všechny ostatní části vysílání, protože jestli chodí odpovědi na špeky i do kávy o čtvrtý, tak si myslím, že to je fakt super.
1: Chodí.
0: Za to vám moc děkujeme. Zdravím Regi domů do Pelíšku, přeji brzké uzdravení, dnešním špičkem je špunt a když ne, tak nevadí. Ale ani to se mi líbí, tenhle ten přístup. A potom je tady přišlo nám několik německých, nebo z Německa odpovědí, že to je der Trichtýr, jako Trichtýř. Abych to našel přesně.
1: Tak to najdi.
0: Je to einfach, je to Trichter, nebo Trichter. To jsem nevěděl, že to je taky z němčiny Trichtýř, asi jo?
1: Dáša ze severního Plzeňska napsala, nejprve mě napadl náčelník, asi Karel Němec, ne?
0: No jistě, ale jsem Čech.
1: Prostě jasný, ale já jsem Čech, ano, ano. Ale na závěr jsem přišla na dekl.
0: Řekl jsem, že je to dekl Marcela z Horního Lehovce. To ani nevím, kde je, člověče. Horní Lehovec. Ty víš, kde je Horní Lehovec?
1: No samozřejmě. Jak je Horní Lehovec?
0: Jak je Dolní Lehovec, tak
1: je Horní.
0: Ano, tak jo,
1: to je logické. Cool, dobrý den, je to dekl. Můj otec Havíř z Ostravy nikdy neřekl poklička nebo poklop. Iva píše.
0: Dekl.
1: Vždycky dekl.
0: No z němčiny, no jasně. A ještě tady padlo slovo papundekl. To je... Jaký materiál, ne?
1: To jsme měli koupelny, ne?
0: Z papundeklu, no.
2: Jako překliška, v podstatě.
0: Jo, jo, no.
1: Sololit, ne?
2: Sololit.
0: No, no, je to papundeklu, no. Prostě. To byla vlastně koupelna, ve které bylo všechno slyšet napříč celým barákem,
1: ano, že? Ano, ano.
0: Protože ještě v té koupelnové, v tom koupelnovém jádru bylo takový dveře, takový víko, nebo jak bych to řekl, do kterých já jsem se vždycky bál dívat. Tam byly ty stoupačky.
1: Ano, ano.
0: A to plynové vedení bylo strašný. A tím bylo slyšet všechno.
1: No jasně, a tak hlavně ten papundekl, to měl 3 cm na tloušťku, ne?
0: Já bych se byl třeba ve třetím patře a když někdo spláchnul v pátém, tak to vypadalo, že jsem něco vyvedl.
1: No to i z koupelny byla slyšet hovor v kuchyni a naopak,
0: jo, ne? Jo, jo, vlastně to bylo takový soužití celého paneláku.
1: Já si myslím, že to vymysleli soudruzi výborně. Trochu jsem se lekl, že by to byl dekl, napsal Zdeněk.
0: Z Poděbrad, Vítek 1969, po druhé nápovědě mě napadl dekl. První byla, že jsem původem Němec, i když jsem tedy Čech.
1: Mě po druhé nápovědě napadl kanál.
0: Jo, jo, jo, ano. Takhle, po druhé nápovědě, která zněla miluju kanály, tě napadl kanál. Tak to bylo perfektní. Miloš. A zase Trichtýř. Že by se mi to podařilo na první dobrou Jana z Olomouce. Trichtýř.
1: Máme tady dalšího špunta. Dnes jsem se pěkně sekla. Typovala jsem špunt.
0: Jo, jo, jo.
1: Jarka píše. No.
0: Ale tady je dokonce rýmovačka. Je to poklice, bavíte mě velice.
1: Yeah,
0: Danu 74. Že takhle po ránu ještě máte básnické střevo.
1: Hele, a Lída z Horácká si omdlí. Bylo to těsně, ale v poslední vteřině před odhalením jsem přišla na dekl a mám zlatý špek. To znamená 5 úspěšných odpovědí v tomto týdnu. Tak.
0: No jsme rádi, protože tento týden byl náročný, že Paul, Rošt.
1: Strašný.
0: To bylo hrozný slovo. No, nejdřív jsem myslel, že to je poklice, ale pak mě napadl dekl taky Dan. Ano, no jasně.
1: No hrozná k tomu Roštu byla nápověda se svatým Vavřincem, kterého rožnili, že jo, roštovali.
0: No, co bylo hrozný. Lukáš napsal. Lukáš od Kutkoliv, ten napsal velké K.
1: Kutkolivy.
0: Jo,
1: Horní Kutkolivy.
0: Zdravím dvojku, jsem Dolňák, rok výroby 76, tak děkujeme. Moc děkujeme. To jsme chtěli vědět.

0: Tak to byl Bryan Adams, je 6:45. My pořád se tady probíráme vašimi e-maily, ale což asi budeme dělat zase až do 8:30. Ale přišel nám jeden takový docela zvláštní, krásné jitro. Jsme velmi zvídaví posluchači a rozhodli jsme se potrápit pana profesora kvalitním a inteligentním humorem. A dotazem. Tedy dvěma dotazy. Jak lze podle vás, pane Kajetáne, efektivně sbírat a následně uchovávat tepelnou energii na delší čas? No. A jak nejlépe přeměnit tepelnou energii na energii elektrickou? Tak se ukáž břídile. S pozdravem Joule, Ampér, Watt a Volt. Takže čtyři...
1: Mýval jsem tě rád.
0: Kamarádi.
1: Ampér, Watt a Volt, Karol Zich, dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak asi nemusíte úplně zpívat, pane profesore, to už tady jednou bylo. A nedopadlo to úplně dobře. Tenkrát jsme taky dostali rekordní počet e-mailů s jedinou žádostí. Prosím, už nikdy. Tak pane profesore, což se tedy dá efektivně sbírat a následně uchovávat tepelná energie na delší čas?
1: Tak toho břídila si mohli odpustit chlapci, ale dnešním špekem, jenom já jsem s vámi také hrál. Je to kanál?
0: Je to kanál, ano, je to, pane profesore.
1: Tak kanál. Ona ta zkušenost má vlastní s neposedností tepla, asi má každý, není to jenom má, káva, čaj, polévka, dokonce i kamna, prostě chladnou.
0: Ono to uteče.
1: Co si budeme povídat. Ono to uteče a sebelepší termoska, s tím stejně nakonec nic nezmůžete, i celý vesmír jednou úplně vychladne, to už jsem zařídil. No ale jako vedoucí ústavu pro...
0: Děkujeme.
1: Jako vedoucí ústavu pro neřešitelná řešení jsem se tímto problémem pochopitelně zabýval a ne pár měsíců, ale mnoho let. Dokonce jsem si jednou v červenci ukládal horko do sklepa ve sklenicích od okurek.

0: podle mě k převratnému závěru, že nejlepší způsob, jak uchovat letní teplo na zimu, je odjet v zimě do teplých krajin. A samozřejmě jsem v teplých krajinách provedl sérii pokusů. Já tam mám v takové jedné exotické zemi, Ománce, to, nebo ve městě Ománce mu říká, hlavní město je Maskat.
1: Tak nebyl to spíš omyl?
0: Byl také, ano, v omylu. Tak na katedře aplikované čajodynamiky. Nejprve jsem strčil do hrnku dva dráty a vyrobil jsem tím něco, co připomínalo elektrotechniku, ale ve skutečnosti jsem vlastně vyrobil takový podezřelý nápoj. Ve finále jsem byl zklamaný, ale nebojte se, pak jsem zjistil, že teplý čaj lze skutečně proměnit na elektřinu. Potřebujete termoelektrický článek. Jedna jeho strana musí být horká, druhá studená. Tu horkou stranu přiložíte k hrnku s čajem, studenou třeba k sáčku mraženého hrášku.
1: Jenom promiňte, ona tady s námi je, i Dáša nejedla, já ji musím probudit.
0: Dobré.
1: Dášo, prosím tě, vstaň. Já vím, že jsi usnula, ale...
0: Tak pane Dášo... Pane Dášo, ty elektrony si všimnou teplotního rozdílu a začnou pobíhat sem a tam a vznikne elektrický proud. Takže to lze, samozřejmě. Praktický problém spočívá v tom, že jeden hrnek čaje vyrobí asi tolik elektřiny, že by dokázal napájet vlastně ledžárovku velmi slabou. No, nebo jiného. No, to je jedno, to vlastně. Největší experiment jsem provedl z 10 litry mazutu, ale ty výpočty ukázaly, že pokud by každý obyvatel přátelé republiky měl doma horký mazut ve vaně, může ohřát... Ano.
2: To není problém.
0: To není problém. Může ohřát vzduch. A ten teplý vzduch, jak víme, stoupá. To známe z fyziky ze základní školy. A ten stoupající vzduch může roztočit miniaturní vrtulku.
1: Já jenom, pane profesore, vysvětlím, že mazut je těžký, vysoce viskózní ropný produkt.
0: Ano.
1: A vzniká jako zbytkový neodpařený materiál po atmosférické frakční destilaci surové ropy, což
0: frakční
1: je činnost,
0: destilace, ano,
1: kterou běžně děláme v
0: přesně
1: paneláku
0: tak
1: doma.
0: A mimochodem krásně voní. Takže nepotřebujete pak žádné spreje doma.
1: Navíc moc hezky vypadá.
0: I mazut je nádherný. To je, já jsem měl hrozně rád rachtám, čachtám.
1: Že ve vaně, když máte mazut,
3: co leskne?
0: A leskne se, no já se i v Češu, že teď on odráží, ano. No a ta vrtulka díky tomu teplému vzduchu pohání generátor. Ten generátor, co? Vyrábí elektřinu.
1: Ano.
0: A jsme tam. Ta elektřina samozřejmě napájí pak varnou konvici, konvice ohřívá další čaj, takže tak vzniká perpetuum vlastně tébile. Jo?
1: Terpetum?
0: Perpetuum tébile.
1: Já jsem rozuměl terpetum.
0: No a pak jsem si říkal, že by nás mohla spasit chemie. A spasila. Vzal jsem si dva prášky. Chemii v nich je dost. A uklidnil jsem se. A mnohdy například při transportu tepla třeba v horkovodech, ale to je teďka vážná věc, ještě výhodnější vodu zahřát, to jste možná nevěděli, až z ní vznikne pára, protože na odpaření vody je potřeba velké množství energie, na ohřátí litru vody na 20 anebo 100 stupňů spotřebujete 334 kJ. Na to odpaření dalších 2257.
1: Aha.
0: Které ale pak můžete zase odevzdat zpět. Tím pádem dokážete do stejného množství vody uložit ještě více energie a ušetříte na jejím přenosu. Takže prostě jednoduše řečeno, být permanentně pod parou.
1: Takže pánové měli pravdu, jste vřídil.
0: Ale.
1: Ne, že jste to celé řídil, jsem řekl.
0: Jo, takhle.
1: No. Co tam slyšel? Taky?
0: Když řídíte Bentley, jste vřídil.

0: Tak to byl Paul, Simon a Art Garfunkel, včerejší
1: byl Paul,
0: tak to se byla jedna z hlavních nápověd. A my ještě v rychlosti projedeme to, co se tady zase děje, protože těch deků, špuntů a nejrůznějších informací, které potvrzují, že dekl, třeba Jirka 53, napsal, že podle Hantecu je to dekl. Že na Brněnsku, nebo podle brněnského Hantecu dekl, který jsme tady hledali, je pokrývka hlavy. Myslím, že Dáša, která sedí proti mě, ty nemáš úplně dekl. Dekl je takovej ten...
2: Já ti děkuju, to no, stačí.
0: No, jo. Ne, dekl, víš, co si myslím? Víš, kdo měl dekl? Beatles. To je podle mě dekl. Já vím, že ty máš tričko, že Beatles je přeceňovaná kapela, ty už jsi to dal dokonce na triko.
1: No, já jsem ho dostal.
0: Jo, to jsi dostal?
1: Ano, od své ženy.
0: Aha.
1: Když však mě poslouchá.
0: Jo. Tak to nechte.
1: Překliška je ze dřeva, sololit je umělá hmota, papundekl je papír. Irena Praha.
0: Papundekl. Řešili jsme papundekl a Dáša správně podotkla, že všechno, teď budu citovat, prosím, všechno, co bylo hnusný, byl papundekl.
1: Ano, přesně. Přesně tak. Mimochodem krásné slovo je šábezdekl. A nobrž jarmulka. Filip Ročník 78.
0: Šábezdekl. No jasně, jarmulka, solideo, nebo prostě se tomu různě říká. Ano, to je vlastně šábezdekl. To je taková ta... No to je šábezdekl, no.
1: No, jarmulka, no. Kus hadru takhle. Mm-hmm.
0: Jarmulka Kratochvílová. Ta drží pořád.
1: Běhala za Izrael. Jo. Tak, jo. Tak jo. Dobré ráno, osiřelí kluci. No, taky bych přispěl k rekordu e-mailu. Ale... Takhle, Jarmilko, moc děkujeme.
0: Je to ale strašně tady zase. Friday Špek, co miluje kanály, je dekl a na kanále i v Hrnci. V Brně se to opravdu nosí na hlavě. Tom von 60.
1: Ale jo, byli přeci, ale tak to byla 60. a 70. léta, kdy se nosili takové ty dekly. I z těch vlasů, co to bylo?
0: No dekl.
1: Zamotaný vlasy, dekl.
0: Jak myslíš zamotaný vlasy? Ne, to ne. To je takový to, že vypadáš jak...
1: Jako hašišák?
0: Ne, vůbec ne hašišák. Tak je to takový to...
2: Podle Hrnce prostě ostříhaný.
0: Podle Hrnce v podstatě seš ostříhaný.
1: Jo, takhle.
0: No. To stříhali naše maminky, že nás.
1: No ty jsi to
2: řekl na
1: to vzpomínal, když jsi mám.
0: Tak hezké ráno, 6.56.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Jak už jsme vás informovali, byli jsme nuceni z pochopitelných důvodů zrušit sobotní přímý přenos oslavy narozenin Ivy Janžurové. O svou oblíbenou Janžurku ale nepřijdete. Připravili jsme pro vás reprízu oslavy jejich 80. Těšit se můžete i na Evu Holubovou, Sabinu Remundovou nebo na Igora Orozoviče. A paní Ivě taky aktuálně zatelefonujeme.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Ukrajina plánuje úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách postupně místy déšť a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
5: Třetí čtení v Poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
4: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. V dubnu byla o víc než 0,1% bodu nižší. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
6: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat. Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohrály v Mexiku s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
7: Je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
4: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách postupně místy občasný slabý déšť. Později večer budou na západě srážky četnější. Teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je kolona u exitu 35 pečky. Na 36. kilometru havarovala dodávka a osobní auto, zabraný je levý a pravý pruh. Dál na D11 z Prahy na Hradec opatrně za sjezdem na Kolín. Na 40. kilometru v pravém pruhu leží upínací popruhy. A na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu. Jede od exitu 178 Ostrovačice. Kolem sjezdu 182 Popůvky je kratší fronta i v levém pruhu. To byly zprávy, s vámi je dál Ranní dvojka.
3: Ano, jsme tady jenom dva s Jakubem, ale jedna žena, respektive dívka, k nám přibyla. Je to Karolína Dobešová. Karolíno, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
3: A za chviličku si zahrajeme velmi zvláštní hru. Já jsem o tom nikdy neslyšel. Ani se to neumím představit a proto jsem velmi rád, že si popíšeme vodní šachy.

0: A já si tu šanci taky nedám vzít. Šanci, kterou bych nerad promarnil, zahrát si s Karolínou Dobešovou vodní šachy. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je to trošku na první pohled vtip, ale jestli ta hra existuje, tak nám ji popište.
1: Ta hra skutečně existuje. Je to varianta světoznámé deskové hry a kombinuje klasické šachy s potápěním, jak už název napovídá. Hraje se na šachovnici, která je umístěná na dně bazénu. Probíhá to tak, že se hráči střídají. Nejdřív se ponoří ten první, prohlédne si pozice, udělá tah a vynoří se. A teprve potom jde pod vodu soupeř a táhne svými figurkami. Hra není limitovaná žádnými šachovými hodinami, ale tím, jak dlouho hráči vydrží pod vodou na jeden nádech. A pak je to kdo z koho podle klasických šachových pravidel.
0: No, tak dobře, ty asi jsou teda z betonu, předpokládám, ty figurky nebo z nějaké oceli. Kdo tu hru vymyslel?
1: Vymysleli v roce 2012 americký šachista Ethan Ilfeld. Ten je mimo jiné zakladatelem takzvané olympiády duševních sportů, která probíhá už od roku 1997 nezávisle na sportovní olympiádě. Účastníci tam soutěží v různých logických hrách, nejenom v šachu a potažmo tedy v tom vodním šachu, ale třeba také ve skreblu, vrchcábech nebo pokru a mnoha dalších disciplínách.
0: Vrchcáby? To musí letět a ta voda to zastaví, ne? No, ne, asi to
1: funguje. Ty vrchcáby, to není pod vodou.
0: Jo, to není pod vodou. To...
1: Ne.
0: Rozumíš, to by asi nešlo. No, ale jak ho napadlo vymyslet něco takového, jako je vodní šach?
1: No, to je zajímavé. Ethan Ilfeld se nechal inspirovat spojením šachu a sportu, ale ku podivu, ten sport nebylo plavání ani potápění, jak by jeden čekal. Byl to dost neintuitivně box a konkrétně boxerský šach. To je hodně málo známá soutěž, při které účastníci, jak už název napovídá, hrají šachy a zároveň boxují. A teď, jak si to prakticky představit? Celá ta soutěž probíhá v ringu, kde se nachází ten šachový stůl a začíná se 4minutovým kolem bleskového šachu a následuje 3minutové boxerské kolo. Vyhrát lze dvěma způsoby, buď tím šachem, že dáte mat, vyprší vám čas nebo se vzdáte, anebo právě tím boxem, že knockoutujete soupeře. Ilfeldovi se netradiční spojení psychické i fyzické zátěže v tomto sportu líbilo a tak akorát vyměnil ring za bazén, boxerské rukavice za plavky, no a vodní šachy byly na světě.
0: A teď k tomu mě to pořád vrtá hlavou. Jak se to hraje, protože ty figurky musí odplavovat, jak říkám, pakliže nejsou z betonu.
1: Z betonu nejsou, ale kdyby odplavali, tak to by byl skutečně problém. Pro hru se používají speciální magnetické šachovnice a figurky, které drží na místě i na dně bazénu díky tomu magnetu. A co se týká dalšího vybavení, tak hráči smějí používat pouze plavecké brýle. A teda samozřejmě taky plavky. Ale nesmí mít na sobě žádné šnorchly, dýchací přístroje ani ploutve, které by jim pomáhaly. Zkrátka si musí vystačit pouze s tím jedním jediným nádechem.
0: A jak hluboko se hráči potápějí?
1: Když se řekne vodní šach, tak si možná někdo může představit několikametrový bazén a soupeře, kteří mizí hluboko pod hladinou, možná nějaký žralok v obě. Ne, takhle to vůbec není. Ve skutečnosti se turnaj hraje v poměrně mělké vodě. Zpravidla je to tak do 1,5 metru, takže na dno se dá bez problémů dosáhnout. Ta náročnost vlastně nespočívá v překonávání nějaké velké hloubky, ale ve schopnosti vydržet pod vodou dostatečně dlouho na to, aby si člověk pořádně prohlédl pozici, promyslel si to a provedl tah.
0: No, to je vlastně to nejzásadnější. Tady je komplikace s tou vodou. Tak si říkám, co rozhoduje, jestli to je kondice nebo ty šachové schopnosti.
1: Podle účastníků úspěch tvoří z 60% ty šachové schopnosti a zbylých 40% schopnost pracovat s dechem, stresem a umět se pohybovat ve vodě. Právě to spojení té fyzické a mentální zátěže z vodního šachu dělá něco unikátního, takže asi je to kombinace.
0: A pořádají se v tom třeba nějaké turnaje nebo je to jenom kratochvíle?
1: Turnaje se v tom určitě pořádají a dokonce i národní šampionáty. Některé země, jako je například Polsko, Německo, Rakousko nebo třeba Nizozemsko, mají ve vodním šachu své národní mistrovství. A už 14 let se v této disciplíně pořádá i mistrovství světa. Letos se konalo v Polsku a přilákalo 62 hráčů napříč kontinenty. Titul mistra světa získal Paulius Pultinevičius z Litvy, který předvedl strhující finále ve 4 po sobě jdoucích partiích. A mezi ženami zase triumfovala Polka Anna Andrejezevská.
0: A existují nějaké rekordy, nějaká čísla, která by nás překvapila?
1: Ano. Jedna soutěžní partie v šachu pod vodou trvala 25 hodin a 14 minut. Hráli dva Švédové na turnaji v roce 2013. Díky své délce je zapsaná v Guinnessově knize rekordů. No představte si to, kolik ponorů museli ti dva udělat a v jakém stavu asi byli, když vylezli z toho bazénu. Myslím si, že tenhle výkon by mohl i ty největší váhavce přesvědčit o tom, že šachy, vodní i nevodní, přece jenom sport jsou.
0: Jsou vlastně pořád dva, to není týmová hra. Mm-hmm. Já pořád vidím to vodní pólo, jak tam... To jsou pořád jenom ty dva?
1: Ano.
0: Takhle, nevím, kde jste na tu informaci přišla, ale bylo to perfektní. Děkuji. Karolina Dobešová v našem vysílání. Hezký den.
1: Hezký den i vám.

0: Tak to byla Bonnie Tyler. Já už tady připravuju pro vás míchaná vajíčka. Dlouho to tady teď nebylo, protože jsem se trápil. Míchaná vajíčka, to vlastně já ani nevím, proč to tak říkáme, ale je to spojení dvou skladeb, zpravidla jedna originální, třeba v anglickém jazyce, a nějaký Čech nebo Češka to přespívali. Tak to tady teď připravuji, ale ještě se na chvilku musíme zastavit u té neskutečné záležitosti, že po včerejších 400 odpovědích jich dneska podle mě přijde 500.
1: Přišlo jich opět hodně.
0: Opět jsme zablokovali e-mailovou schránku.
1: Mezi nimi i od Marcely, ročník 71, protože dnešním výsledkem špeku byl dekl. Tak my jsme dostávali dekl jako pětku ze zkoušek na vejšce. Případně nás profesor vydeklil a museli jsme přijít příště.
0: Fakt, já říkal dekl.
2: Tak co, jak zdopad? A
0: Pavel Hanuštiak asi podle mě napsal, protože ví, že hantecky, nebo brněnským hantecem dekl je pokrývka hlavy, respektive vlasy. Jasné dekl.
1: Jasné dekl.
0: Jasné dekl.
1: Z Havířova nás zdraví Roman a napsal, že deklu neřekli jinak než dinko. No.
0: To nevíme, veď. Poklice, Markéta 1980, není to něco jako dekl?
1: No,
0: tak, perfektní, děkujeme moc, určitě ještě využijeme vaše e-maily, no a teď si pustíme Marka Stresenýho, abychom chvíličku měli šeštivu. Mm-hmm. A já připravím ta míchaná vajíčka. A navíc vám pustím ještě originální, no, Dáša omdlela, tak jenom, ale my tady...
1: To vypadá, že snědla kelímek od jogurtu, podle zvuku.
0: Tak za chvilku.
3: Možná

0: Klasik.
1: Cítím chvění, stejně jako když se to dělo poprvé, je to dnes po 8. Není to moc, není to nějaké vysoké číslo na to, jak se s tím dlouho patlám. Ale je tady skladba z roku 1974 a já vám nejdřív pustím originál, kterou napsala dvojice Donna Weiss a Jackie DeShannon. Poslechněte si, nevím, jestli ji budete znát, jestli mi nikdy v životě neslyšel. Takhle je to skvělý.

0: Je to takzvaný shuffle. She's pure as New York snow. Tuta. A teď je refrén. She's got a teď si vemte, to je rok 74. Říká vám něco ta skladba? Ten refrén?
1: Ne, člověče.
0: A víte, co to je? V roce 1981 si tuhle tu skladbu vypůjčila Kim Carnes a udělala z toho tohle. To je ono. She's got a baby's eye. To je ono.
2: Slava spí.
0: A teď si poslechněte, co se bude dít dál. Začneme angličtinou, ale brzo pochopíte ten zlom. Dejte si to celý.

0: 7.27, tak co? Jaký to bylo?
1: Krásný.
0: Pro mě teda je ještě pořád, a já to znova připomenu zpátky, jak, jestli v tom objevíte v té původní verzi tu skladbu. Fakt je to dobrý, jo. Z tohohle to vzniklo.

0: No tohle vlastně vypadá jako předělávka. Vy? Dívka spí jen tak. Dobrý.
1: Hezký, hezký, povedený, povedený.
0: No, tak...
1: Šikovný chlapec.
0: Mám ještě nějak pár, ale není toho moc. I jsem moc rád, že nám píšete třeba vaše tipy. Často jsem se jimi probíral, ale tam je opravdu, znova to opakuju, musí to být stejná tónina a musí to být stejné tempo. Jinak ty zlomy jsou pak veliké, není to ono, ale ta Marie Rotová prostě geniální. A opravdu cokoliv udělala, je skvělé.
1: Naspívala krásné věci.
0: Paráda. 7:29, po zprávách jsme zpátky.
2: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem z hnutí ANO. Minulý týden Lastovecká po 25 letech ve funkci rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsoláová je na návštěvě Slovenska. Jednat bude s prezidentem Petrem Pellegrinim, premiérem Robertem Ficem i předsedou slovenského parlamentu Richardem Rašim. Politici proberou hlavně konkurenceschopnost evropského průmyslu, podporu automobilového sektoru a zajištění stabilních dodávek energií. Metsoláová se setká taky se studenty středních a vysokých škol. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Papež Lev XIV. Dnes skončí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví centrum pro migranty. Už včera uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí hlavně pro Evropu a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům.
3: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. V Čechách čekejte postupně místy občasný slabý déšť. Později večer budou na západě srážky četnější. Teploty odpoledne mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9 a v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je kolona za sjezdem na Sadskou na 32. kilometru. Po pojíždí je 20 minut za exit Pečky. Na 36. kilometru se po nehodě dodávky a osobního auta jede nejdřív jen odstavným a v zápětí levým pruhem. Dál na D11 z Prahy na Hradec opatrně těsně za sjezdem na Nové Město. Na 68. kilometru leží v pravém pruhu větší kus prasklé pneumatiky. A na D1 na příjezdech do Brna jsou kolony směrem z Prahy popojíždějí kamiony v pravém pruhu poprvé za Domašovem na kilometru 174, osobní auta v levém za Ostrovačicemi mezi kilometry 180 a 185 a směrem z Vyškova na D1 pojedete pomalu mezi exitem 210 Holubice a Rohlenkou. Tolik zprávy a Mária Kunová, dál posloucháte Ranní dvojku.
0: Na. Ano, ranní dvojka je tady, 7 hodin 33 minuty, jenom dodám ještě k tomu našemu mixu, že písnička byla natočena v roce 82, krátce po tom, co Kim Carnes z toho udělala ten obrovský megahit. A ten text Dívka, která spí jen tak, napsal Jaromír Nohavica, který poměrně často psal pro Marii Rotrovou. A vesměs se ty texty, hlavně přepisy těch anglických originálů, hodně povedly. Vzpomeňme na Supermuž, Supermuž 4, 3, 2, 1, už taky Nohavica. Tak moc povedený.
1: No, máš tady i pochvalné e-maily. Od Sabiny třeba, děkuji, supermix, dneska opravdu se vám vše povedlo. Dalibore, to je bomba, píše Katka. I Michal napsal, dnešní mashup, jedna velká paráda. To už je opravdu na vydání ucelené kompilace. Těším se na další překvapení.
0: Tak děkuji, to byl DJ Gond. A teď se přesuneme do Velké Británie, nejenom za Terezou Antenovou, ale také nás tam přenese Adele.

0: vynikající angličtina zpěvačky Adele, no jak jinak, když se narodila s tímto jazykem, nás přenesla do další hudební části našeho vysílání, protože ve Velké Británii plánují letos v létě zpívat se slavíky. Ne, není to tak, že by chtěli pozvat všechny stále ještě žijící české slavíky a zlaté slavíky z České republiky a z Československa, ale je to jinak. Skupina ornitologů, hudebníků a ekologů se rozhodla uspořádat živé koncerty v přírodních rezervacích, kde ptáci stále ještě žijí a samozřejmě i zpívají. No a s těmi podrobnostmi je teď na lince z Velké Británie naše spolupracovnice, organizátorka a hlavní zpěvačka této akce, Tereza Antenehová. Dobrý den.
1: Dobré ráno do Prahy. Tak ono to možná může znít úsměvně, jenomže my tady máme relativně dlouhou tradici muzikantů hrajících se slavíky. Všechno se traduje už do roku 1924, kdy violončelistka Beatrice Harrisonová zkoušela hrát ve své zahradě a slavík se k jejímu čelu přidal. No a tento jejich improvizovaný duet se stal jedním z prvních živých venkovních vysílání BBC a byl mezi Brity natolik populární, že se koncert BBC opakoval i příštích 12 let. BBC se do umělčiny zahrady vrátilo dokonce i v roce 1942, kdy bylo zpívání slavíků narušeno zvuky 197 vzlétajících válečných bombardérů.
0: Tak my máme tady taky velkou tradici, u nás jsou slavíci z Madridu, které proslavil Valdemar Matuška, ale pojďme tedy zpátky za vámi do Velké Británie. Ty koncerty se jmenují Zpívání se slavíky. Umím si určitě představit, že se k hudebníkům asi tak naživo v lese mohou přidat i další ptáci, nejenom slavíci.
1: Samozřejmě ano, mezi ty další hosty tohoto v uvozovkách přírodního světa můžeme, myslím, zahrnout například i hrdličky, budničky lesní nebo třeba chroupání housenek pod kůrou stromu, s tím vším se prý počítá.
0: Jo, takže návštěvníkům a posluchačům může doslova zvonit v uších.
1: No, jak říkáte, Dalibore, doslova, protože minimálně slavíci mohou například zpívat až hlasitostí 90 decibelů a to v relativní blízkosti vašeho ucha.
0: To je dost. Ale zase ještě z druhé strany, že to pomůže přimět lidi se více zajímat o životní prostředí.
1: Ano, organizátoři doufají, že se Britové začnou o slavíky více zajímat. Právě slavíci jsou totiž v Británii jedněmi z nejrychleji hynoucích ptáků, kteří, pokud se něco nezmění, mohou během několika příštích desetiletí z britské přírody vymizet úplně.
0: A kdybychom si to chtěli tedy na BBC nebo někde na internetu najít, tak jakže se to přesně jmenuje?
1: Je to koncert violončelistky Beatrice Harrisonové. Ten původní z roku 1924, ten se dá krásně najít na YouTube. Hmm. A toto je zpívání se slavíky.
0: To znamená anglicky?
1: Singing with nightingales.
0: Jo, tak to je moc hezký slovíčko, které se trošku těžko...
1: Opakujte po mně.
0: Ano,
1: singing with nightingales.
0: Ano, tak. Tak to byla lekce angličtiny s Terezou Antenehovou, která si určitě také ráda zaspívá, ne?
1: Samozřejmě.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Také děkuji, já těším se na slyšenou.
0: My taky, na shledanou.

0: 7 hodin 43 minuty, jak správně podotkl zástupce DJ Českého rozhlasu, hlavního DJ, pan Jakub Kaloč. To jsou páni kluci?
1: Ano, páni kluci.
0: Petr Hapka.
1: Já miluju ten film, protože to je jeden vtip za druhým. Petr Nárošný tam stvárnil.
0: Prostě u nás doma, když jdou páni kluci, tak u nás doma...
1: Jeho neuroza, no.
0: Já nesmím mluvit krájet cibuli, nic prostě.
1: Něco
0: vůbec neexistuje.
1: Musíš si koupit krájenou.
0: Je to fakt vtipný, no. Jo, já jí mám koupenou krájenou, ale stejně radši krájím svůj. Ale přišly nám ještě dvě takové reakce na včerejší a předvčerejší vysílání. Tady se stala taková věc v 8:30, někdy ve středu, nebo kdy přišel Vladimír Kroc. A místo toho, abychom udělali upoutávku na pořad, jak to vidí, tak jsme si vyprávili muzikantské vtipy, což někdy není úplně uctivé vůči muzikantům. Dobrý den, musím se vám podělit. Pouštím si někdy úryvky z vašeho vysílání. Včera odpoledne se manželce pouštěl část vysílání ze středy, kdy jste vyprávili vtipy o muzikantech. Manželka během poslechu popíjela čaj a jedla sušenky. Při jednom z vtipů se začala smát, zároveň sušenka zaskočila a začala se dusit. Naštěstí vše dobře dopadlo, stačilo poklepáním dozad. Pak jsme se tomu doma zasmáli a říkali jsme si, jak je nebezpečné poslouchat ráno dvojku, když u toho lidé snídají. S pozdravem Radim Suché Lase u Opavy. Takže děkujem. No a potom je tady ještě jedna připomínka, a to se bude líbit Dáše. Přijedu pozdě do práce, ale slovo hašišák je boží. My jsme tady použili v souvislosti s
1: Deklem.
0: S Deklem z
1: Pokrytlu. Já jsem si říkal, že to asi bude nějaký účes hašišáka.
0: Připomíná mi to moji babičku a její výrok. Děcka, nelítejte po venku, chodí o hašišáci za zábavou. Takže jsme s bratrancem číhali na hašišáky. Vendula, Haná, Bukovany u Olomouce. Já jsem si říkal, že to bude na Hané.
1: Tak, Betty napsala, další pochvalný e-mail. Dalibore, jste jednička. Mám husí kůži po tom, co jste dokázal vytvořit. Míchaná vajíčka nemají chybu.
0: Na dvojice. Tak si dáme Pet Shop Boys. Jo, mám ještě pár takových tipů, co dát dohromady. Ptala se mě Dáša, jak dlouho jsem to dělal. No tak tu základní sestřih děláte třeba hodinu, dvě. Potom to ještě dvě hodiny ladíte a pak si to celý den, pak si to druhý den poslechnete, jak se říká, těma zdravýma ušima a celý to předěláte, protože to je blbý, že jo. Takže jsem tam a ještě, i když jsem to teď pouštěl, tak jsem tam slyšel ještě mini chyby, ještě to musím vyčistit.
1: My taky, ale byli jsme k tobě schovývaví.
0: Ještě jednou to řekni.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No teď je mezi 10 a 13 stupni jsou teploty, ale jsou samozřejmě místa, kde naměříte maxima kolem 7 stupňů, co se týká převážně západu. A už od západu přibývání oblačnosti a také deště. Na ten už jsme zvyklí z předchozích dnů, ale Dalibor vlastně správně charakterizoval ty srážky, že jsou vlastně plynulé, že to nejsou žádné nárazové lijáky, takže ta spodní voda se pomalinku doplňuje. To jsem zjistil i od hydrometeorologů. No a teď
3: myslím, že si kopal studnu, víš.
2: To jsem zkoušel, ale zatím nic, jenom ropa, bohužel. Jenom ropa.
3: Bohužel.
2: Déšť na většině území už Čech a postupně se bude přesouvat, budou srážky přesouvat a ještě se nějaké z Německa přidají na Moravu a do Slezska, takže bude pršet na většině území v podobě třeba přeháněk, až k večeru pak budou ustávat ty srážky 13 až 18 stupňů, to jsou odpolední teploty, na Moravě ve Slezsku dokonce kolem 20, na horách pak v 1000 metrech kolem 12. Já se s dovolením podívám ještě rychle na víkend, déšť nebo přeháňky i v sobotu, ale to z počátku té soboty, pak už by se měla oblačnost protrhat a měla by být polojasná obloha a teploty budou pomalinku stoupat na Moravě dokonce k 25, v Čechách do 23 stupňů. Neděle také do 23, 21 v Čechách, 23 na Moravě ve Slezsku a má být polojasnost, střídavě oblačno, možná ještě ojediněle se vyskytnou přeháňky. No a protože jedeme do Písku na jih Čech, tak jsem zjišťoval, jak tam bude, převážně zítra, protože tam budeme pod čirým nebem, tak má být polojasno a 20 stupňů Celsia, tak si myslím ideálně počasí.
3: Neusínej.
2: Pořádání festivalu. Jo, já máš
3: to,
2: neříkám, bylo to slyšet. Jo.
3: To neříkám, Dáše. To je písnička Petra Muka, která nás posouvá dál v našem vysílání v pátek 12. června. Dobré ráno.

0: 7 hodin 54 minuty, kromě tedy zpráv o počasí a nejrůznějších deklů a všeho, co se tady dnes ráno vyrojilo, tak nám poslala Jana z Brna vymyšlený nesmysl. Já jsem si myslel, že je to papiňák, jo, hledali jsme dekl nebo nějakou čepici nebo něco podobného. Ale co s tím, když pan Papin byl Francouz?
1: Ano.
0: Jo, ale aspoň máte další e-mail do počtu.
1: Je, no a další e-mail do počtu poslala Dita, ročník 78. Mix s paní Rotrovou neměl chybu. A pak ta Adele. Jsem už červnová učitelka poněkud v rozkladu. Ale dnes jste mě pomohli nakopnout. Děkuji za milá vtipná nápaditá rána, my také děkujeme. Někdy se směju tak, že si kolem jedoucí řidiči musí klepat na hlavu, a nebo je musím štvát dobrou náladou po ránu. Například vaše diskuze, a to už je tedy dávno, o studených zipech na spacácích nebo mumích, to byla trefa.
2: Jo, to je to.
1: Byl v retrokousku, ano. Jsme rozbalili ty staré spacáky vatové, kde samozřejmě na podzim obzvlášť nebo v zimě studil zip.
0: Studil zip a hlavně navlhli a potom byly někdy i trošičku jako,
1: záčmuch,
0: byl tam jako nějaký záčmuch plísně nebo něco, no. Protože v těch stanech jsme nebyli schopni to jako vyvětrat, jo.
1: No stan i protékal, nesměl si
0: se dotknout.
1: To jsem taky nechápal moc, no.
0: Nešahaj na
1: jak
0: to,
1: a
0: už to takhle čůrek,
1: no, půl metra krychlový.
0: Tak si dáme další dobrou, hele, Sugar Baby Love. Umíš, že budete křičet, budete řvát? My bychom to chtěli vysílat.
3: Já!

0: Setkání na dvojce.
1: Naším hostem bude dětský ombudsman Martin Beneš, který se ve své práci zasazuje o to, aby byl hlas dětí slyšet i v těch nejsložitějších situacích. S čím vším se na něj mohou děti i rodiče v dnešní době obracet? Kde leží hranice mezi ochranou dítěte a zásahem do soukromí rodiny? O tom všem bude řeč s dětským ombudsmanem Martinem Benešem.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. Novela stavebního zákona je v závěrečném čtení a bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno a v Čechách postupně místy déšť a teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
4: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PID. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Pobočky státního oblastního archivu v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě se dnes připojují k Mezinárodnímu dni archivů. Od 9 do 17 hodin otevřou své prostory veřejnosti a nabídnou komentované prohlídky i tematické výstavy.
6: V Rychnovském archivu je připravena výstava v postupách TGM, věnovaná stému výročí cesty prezidenta Masaryka po Rychnovsku. Součástí programu bude také promítání dobových filmových ukázek a komentované prohlídky archivu. V Náchodě lidé uvidí kromě výstavy k Masarykově návštěvě také archiválie spojené s výtvarným uměním. Připravené je i tzv. Genealogické okénko, kde mohou zájemci získat rady k pátrání po svých předcích. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách bude postupně místy občasný slabý déšť, později večer budou na západě srážky četnější, teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se za exitem Sacká na 30. kilometru dojíždí do Kolony. Za sjezd na Pečky na 36. kilometr pojedete až půl hodiny. Po nehodě dodávky a osobního auta je provoz vedený odstavným a pak levým pruhem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy začíná fronta kamionů v pravém pruhu za Domašovem na kilometru 173. V levém pruhu se tvoří kolona od exitu 178 Ostrovačice. Za připojení od Popůvek zhruba na 183. zdržíte se až čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se ucpává odbočka na letiště. A ještě předtím se u připojení z Evropské srazila dvě auta v pravém pruhu. Brzdí se prudce u sjezdu na Dejvice na 28. kilometru. K odbočce na letiště se zdržíte až čtvrt hodiny. To byly zprávy. Společnost vám dál dělá Ranní dvojka.
7: Ano, dnes opravdu Ranní dvojka, dnes je pátek 12. června, 4 minuty po 8. hodině jsme tady sami s Jakubem, naše Regina stále je ve stavu nemocných, ale vzhledem k našemu víkendovému pobytu v Písku, tak doufám, že to bude v pořádku, no, že se ještě potí a pije horké čaje a za chviličku tady bude Matěj Forejt a je vám asi jasné, že půjdeme do nějaké hezké galerie, já jenom připomenu, do Liberce. Tak jo,

0: Je 8 hodin 9 minut, sedí tady se mnou Matěj Forejt. Matěj, dobré ráno.
1: Je to tak, dobré ráno.
0: My víme, že kromě toho, že sem vždy přijde usměvavý, teď už poměrně dlouho knírátý chlapík, tak se vždy bavíme o takových věcech, které třeba někteří z nás neznají, nebo já se otevřeně přiznávám k tomu, že to výtvarné umění jsem úplně nestudoval, ale je velkou radostí si vždycky poslechnout něco a říct si, tak já tam třeba zajedu. Například v Liberecké galerii Lázně k vidění výstava maleb Věry Novákové a Pavla Brázdy. Pojďte nám je na úvod asi představit.
1: Jasně, moc rád. Věra Nováková a Pavel Brázda patří dneska, nebo z dnešního pohledu už té české kunsthistorie a umění 20. století, opravdu ta největší jména české poválečné malby. Jejich díla jsou ve významných sbírkách. Díla Pavla Brázdy můžete vidět třeba, když zavítáte do Národní galerie Praha, do expozice poválečného umění ve Veletržním paláci, tak tam visí obrazy Pavla Brázdy. Jsou to věci z 50. let, kdy vlastně je to tam třeba vystavené vedle obrazů toho prostě strašného socialistického realismu a na tom vlastně vyniká, jakým způsobem on byl opravdu jako samorost, který si vytvářel vlastně úplně jako svoji svébytnou linii ve výtvarném umění, která do velké míry třeba i předběhla svoji dobu. Věra Nováková tam měla nedávno velikou svoji výstavu v Centru současného umění DOX, což je zase v Praze v těch mých kruzích prostě renomovaná instituce, kde taky něco znamená, když má umělec nebo umělkyně svoji velkou monografickou výstavu. Co je navíc tyhle dva tvůrce spojovalo, to bylo manželství, protože od roku 1950 oni tvořili po zbytek svých životů manželský pár. A to vlastně souviselo i s tou jejich profesí, protože oni se seznámili při studiích na AVU, na Pražské akademii výtvarných umění, přičemž oba byli v průběhu studií vyloučení z politických důvodů při vlastně takových těch stranických čistkách nebo politických čistkách na školách po únoru 1948. Takže vlastně i to politické v životě je nějakým způsobem spojovalo a oni se tím vlastně dostali do nějaké opozice vůči tomu režimu komunistické strany v samém jeho počátku.
0: Tak víme, že je tedy spojovalo manželství. V té tvorbě to byla taky taková manželská malba?
1: Mají určitě v té tvorbě nějaké zásadní styčné body. Hlavně je to to, že, jak už tady padlo od nás několikrát, je to malba. Oni vlastně, i když ano, i na té současné výstavě se dá vidět třeba nějaký úkrok u Věry Novákové k soše, ale to je u každého umělce samozřejmě jako normální, že si třeba vyzkouší i něco, co není ta jeho hlavní parketa, tak ale oba jsou tou opravdu jako hlavní doménou malíři, nebo byli oba malíři. Navíc se věnovali figurativní malbě. Co to je? Je to malba, která není abstraktní. Je to malba, na které vidíme postavy, věci, domy, předměty, objekty, cokoliv, co vlastně něco zobrazuje. U Pavla Brázdy je ta figurativní malba stylizovanější, někdy až do takové, dalo by se říct, skoro jakoby formy ovlivněné ilustrací nebo komiksem, byť v té opravdu velkoformátové malbě. Věra Nováková se částí své tvorby blíží hodně realistickému pojetí, hlavně v portrétech, které jsou občas až jako neuvěřitelně životné. Zároveň jejich styl upravovala trochu na míru té osobnosti nebo osobě, kterou malovala. U obou zároveň jsou k vidění i na té aktuální výstavě v Liberci, anebo kdekoliv vidíte jejich tvorbu, nějaké experimenty, že ta jejich tvorba se v průběhu desetiletí, kdy tvořili, nějakým způsobem proměňovala. A nebylo to jenom tak, že by šlo o nějaký vývoj, ale oni vlastně tak jako experimentovali průběžně, že u Pavla Brázdy některé obrazy, prostě, které jakoby předběhli fakt svoji dobu, najdeme už v těch 50. letech, pak se ale zase vrátil třeba k něčemu jinému osvědčenému a pak se zase po roce 2000 vrátil ke stylu, který už třeba začínal rozvíjet v 50. letech, takže je tam u nich vidět i nějaký experiment. A to, co je prostě spojuje, je to, že ty obrazy jsou, myslím, jako plné života, navazují na jejich jako osobní životy, na to, co je bavilo, na jejich představivost, na nějaké hodnoty třeba, které v životě vyznávali.
0: Před tím rokem 89, jak jste naznačil, asi to, tomu rozumíme, to neměli jednoduché.
1: Je to tak. Oni vlastně po celou dobu komunistického režimu žili a tvořili úplně v ústraní, mimo nějaká oficiální jako místa, kde se odehrával ten výtvarný život. Takže to neměli úplně jednoduché a toho uznání došli až později. Věra Nováková navíc konvertovala ke křesťanství, takže na její umění začala mít vliv právě křesťanská témata, což byl samozřejmě před rokem 89 ještě další mínusový bod. Takže oba se toho jako uznání tou výtvarnou scénou a teorií a uměleckou historií dočkali vlastně až po roce 1989, ale je strašně důležité, že ještě oba za svého života. Brázda zemřel v roce 2017, Nováková o 7 let později, ale oba si ještě vlastně užili i ty svoje momenty slávy a velkých výstav a ta jakoby jejich popularita prostě trvá dál.
0: Za Věru Novákovou bych asi řekl zaplať pambu. No, výstava se jmenuje Obrazy slova kosatce. Co tam dělají ty kosatce? No,
1: já musím říct, že jsem na tu výstavu šel taky trochu jako s nějakou nejistotou, co to jako bude. Ta výstava je obrovská a kromě toho, co jsem tady zatím popisoval, představuje i takovou, myslím si, že i pro fanšmekry hodně málo známou kapitolku jejich tvorby, která byla vlastně důležitá před tím rokem 89, protože oni tím, že se nemohli živit jako svobodní výtvarní umělci, tak dělali i různé zakázky, třeba v takových žánrech, které pro výtvarné umělce nejsou úplně nejpopulárnější, a to byla třeba vědecká ilustrace do atlasů. Mm-hmm. A ta výstava představuje práce pro atlasy akvarijních ryb, rostlin a právě velkou sérii kosatců. Tyhle kresby a akvarely oni ani nepodepisovali, takže jakoby nevíme úplně přesně, který ten obrázek je Brázdův, který je Novákové, nebo jestli na tom nějak třeba jako byl nějaký společný podíl. Prostě byla to jejich společná práce vlastně pro knižní průmysl. Zároveň ale to ukazuje opravdu jejich jako technické mistrovství v té veristické kresbě a malbě, kdy prostě všechno je to jak živé, takže kdo má rád právě ten jako realistický styl, tak tohle myslím ještě ocení.
0: Takže asi na závěr, Matěj, hurá do Liberce, do Galerie Lázně.
1: No je to tak, jako vždycky. Navíc to není jediná výstava, která je tam k vidění. Liberecká galerie má i několik stálých expozic, které stojí za návštěvu, a teď aktuálně třeba ještě výstavu krajinomalby 19. století nebo monografickou výstavu českého umělce Jiřího Černického. K tomu mají skvělou kavárnu s pekárnou. No. Já myslím, že je to víkendový program úplně ideální.
0: Krásná pozvánka od Matěje Forejta, děkujem.
1: Já děkuju za pozvání.

0: Ty kapisku v písku.
1: Až uslyšíte tuto znělku zítra po 14:00 odpolední, tak je jasné, že budeme v písku, ale my se teď toho písku opravdu symbolicky dotkneme s ředitelem Centra kultury města Písku Josefem Kašparem. Josefe, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: No, tak jak bude vypadat to dotýkání písku?
2: Tak já věřím, že bude vypadat pěkně, navzdory neúplně ideální předpovědi počasí, ale určitě se umoudří, takže se lidé, kteří dorazí do písku, mohou těšit na velice bohatý a rozmanitý program na spoustu scénách po celém městě.
1: No, tak pojďme třeba být konkrétní, anebo možná ještě začneme tím, jak vznikl ten název a co vlastně ty městské slavnosti obsahují, jaký mají smysl?
2: No tak vlastně zprvu to byly slavnosti, které měly trošku připomínat především tu historii a jít do minulosti. Jsou také spojeny s tradiční bohoslužbou, která se uskuteční v neděli. Nicméně je to slavnost, nebo vlastně dneska už multižánrový festival, který představuje, prezentuje jednak město kulturou, protože v tom programu vystoupí spoustu píseckých spolků a umělců, kromě těch známých jmen, které samozřejmě dorazí odjinud. A je to také o setkávání lidí. Prostě je to takové symbolické, opravdu dotkni se písku v tom pozitivním slova smyslu.
1: My se budeme dotýkat, my tam budeme také, takže děkujeme za pozvání, že tam můžeme být vlastně celou sobotu, no konec konců už skoro celý dnešek, už připravujeme nejrůznější věci, ale chtěl bych tady třeba připomenout jednu takovou úplně, neříkám zvláštnost, ale je to minimálně originální, po té, co snad navštívíme i to ten písecký barandov, tedy koupaliště, tak se můžeme těšit na ponton na řece Otavě. Co se tam bude dít a jak to vůbec bude vypadat?
2: Ponton na řece Otavě bude právě jednou z těch scén, které připravujeme. Konkrétně ten program na něm se uskuteční zítra. Ponton bude umístěn mezi kamenným mostem píseckým, známou památkou a tím novým mostem a tam prostě lidé mohou přijít na koncerty, které začnou v odpoledních a večerních hodinách. Mohou se těšit například na Pavla Šporcla nebo Vojtu Nedvěda. A celé to bude zakončené, a to už jsme na konci, já bych nepředbíhal, ale to bude zakončeno takovou pyromuzikální show. Ale klidně se pojďme vrátit k tomu programu, který nás ano. čeká, protože ten je opravdu bohatý.
1: Ano.
2: Rád bych pozval posluchače a návštěvníky už třeba dnes na ať už Anetu Langrovou, která bude na tom hlavním pódiu, Pokáče, nebo Martinu Pártlovou, ale určitě bych pozval třeba rodiny s dětma, protože máme pro ně připravené putování s dinosaury, které proběhne v Palackého sadech, v té příjemné prostředí. Kdo chce trošku té komornější kultury, tak může vstoupit do vnitrobloku divadla Frání Šrámka, kde máme také takovou malou scénu a bude tam probíhat program. A kdo chce vzpomínat na historii nebo si ji připomenout, tak na Fignerově náměstí, které je hned vedle řeky nebo vchodu na kamenný most, tak tam bude probíhat bohatý historický program.
1: Vy tam máte krásná místa, je jasně, že každý si spojí písek s kamenným mostem. My jsme připravili ještě možná i nejrůznější překvapení, když skočíme z toho pátku na sobotu, tak my budeme v Palackého sadech. Ono to je vlastně rozprostřeno na několik míst. Vy jste i dramaturgicky nad tím přemýšlel, jak, že některé jsou komornější a třeba to hlavní náměstí bude takové hlučnější.
2: Ano.
1: A my se uvidíme tedy v těch Palackého sadech, to je mezi divadlem a hospodou u Rainerů.
2: Přesně tak, já myslím, že to je jasný poznávací znamení, hospoda u Rainerů.
1: Jak dlouho jste vlastně takový program připravoval, Josefe? Se svým asi předpokládám týmem.
2: Ten program se zpravidla tvoří taky minimálně rok dopředu, když se přiznám, že na ty další roky už se to změnilo a opravdu já třeba v současnosti připravu rámcový program už na rok 28, jo, takže vlastně ten předstih je tam nutný. A jinak my vlastně ty slavnosti jako Centrum kultury, které existuje 11 let, tak vlastně 11 let už to připravujeme, tak určitou zkušenost tady s tím máme a každopádně se na to těšíme, máme sehraný tým, tak doufám, že to všechno klapne.
1: Já proto jsem pochopil, nebo respektive pochopil jsem váš dramaturgický výběr skupiny Natural, já na to mám, to se tam asi bude také večer zpívat.
2: Ano, ano. My jsme tady mluvili o té hlavní scéně, ale ta vedlejší scéna bude třeba v Palackého sadech a tam třeba bude hrát skupina Naturála, nebo bych třeba, když už jsme u toho dneška, tak bych pozval posluchače třeba na vynikající kapelu The Madman, která přijede z Brna, protože kytarista a zpěvák Vilda Meitner je vlastně i zpěvákem, anebo kapelníkem z kapely Synkopy, legendární brněnské kapely, takže na to se třeba hodně těším. Těším se samozřejmě i na tu sobotu, protože ta sobota se ponese právě v Palackého sadech trošku takovém swingovém duchu. Máme tady, budeme tady mít swingový orchestr
1: rozhlasu
2: České Budějovice například. Takže na to se těším. I na to vaše představení se těším.
1: Naše představení mezi 17. a 18. mezi 14. a 15. vysíláme a od 15 hodin bude jeden nejmenovaný moderátor Českého rozhlasu právě hrát s tím Big Bandem. Tak to bude taky zajímavý.
3: A to se máme na co těšit.
1: To si myslím.
2: Já myslím, že to bude pestré. Já bych úplně nerad zapomněl i na to, jak jsem říkal, že tady máme spoustu spolků a kulturních aktivistů, tak takovou novinkou, kterou jsme začali dělat teda v minulém roce, je průvod píseckých spolků, který právě začne zítra v 16 hodin a půjde po tom velkém náměstí, takže tam se představí většina, nebo já bych řekl, že skoro všichni, kteří tady do kultury nebo s kulturou mají co dočinění, a to bude také zajímavé, aby lidé viděli, že Písek je opravdu centrem kultury.
1: Moc děkujeme. To byl ředitel Centra kultury města Písku, pan Josef Kašpar. Už se nemůžeme dočkat a společně s našimi posluchači se budeme dotýkat Písku. Děkujeme.
2: Děkuji a budu se těšit na setkání. Naschledanou.
1: No a my už se musíme rozloučit, jenom taková lehká příprava, připomínka, už to zaznělo několikrát, v případě, že nemůžete dorazit do Písku. Kde ty si teda připravil nějaké počasí, víte?
3: Připravil, bude polojasno a 20 stupňů Celsia. A
1: akorát.
3: Já bych se rád i vyfotil s některými, a s námi samozřejmě, s posluchači na kamenném Píseckém mostu, který je co? Nejstarší u nás.
1: Ano, je to taková dominanta.
3: Je to dominanta,
1: to
3: ano.
1: Znají. Ano, já si určitě nenechám ujít skupinu Natural, tedy já na to mám, budeme řvát, že jo? Jasný.
3: No tak, ono já si poskočím, vlastně ono je po výplatě, tak co bychom si nezabékali, že?
1: Já si poskočím, asi vyskočím a připravujeme pro vás, proto tam jedeme už dřív, i docela hezký program o věcech, které se třeba o Písku úplně neví, nebo neříkám, že jsou neznámé, ale třeba méně známé, jako to přírodní koupaliště, ten Písecký Barrandov a nejrůznější další věci, které chceme navštívit, Prachaňské muzeum a tak.
3: Budete tam moc ochutnat i doudlebské pískoty a podobné pochutinky a sladkosti.
1: Cože?
3: Doudlebské pískoty.
1: Jo. A to bude co?
3: Sladká tečka za naším představením a vysíláním.
1: Jo, takhle. Tak o tom ještě nic nevím. No, a pískoty, no. To jako něco jako... To, kdyby to byly pískoty, tak to vysíláme Dotkni se píšku.
3: Přesně.
1: Pochopil jsem to dobře.
3: Ano, tam se dotknou pískotu.
1: Ano. Tak moc děkujeme, přátelé, za podporu celý týden. No. Spočítali jsme, že nám přišlo za týden asi 1200 e-mailů. Tak
3: ano, 1203, prosím vás, abych byl přesný.
1: Ano, ano, to byla mimochodem návaznost na legendární sanitku, kterou jsme všichni tolik milovali. Myslím, jako to vozidlo, ne?
3: Čas.
1: Ne, je pouhé
3: prozatím.
1: No. Tak to byla závěrečná písnička našeho ranního vysílání. Krásný den, krásný víkend a nashledanou.
0: Prostě nás baví s vámi vstávat.
4: Historie českého zločinu
0: na Dvojce.
4: Krádež v Domě pionýrů vypadá na první pohled komicky.
5: Čemu vám jsou 4 kopací míče, chlape? Stopky, startovní čísla, no to přece není normální.
0: Marginální rozkrádání se ale zvrhne v daleko závažnější případ.
6: Chlupatý pomědou kvůli týž pronevěře, a když se v Praze u SMBáků sám přihlásím, dostanu pár měsíců, maximálně rok. Pak nikoho nenapadne, že jsem u Vratibova někoho praštil do hlavy.
4: Muž na útěku. Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
7: Dobrý den.
4: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí?
4: Novinářka Věra Štechrová a její host.
7: Dobrý den s Českým rozhlasem. Jak vidí Národní rozpočtová rada hospodaření státu a nakolik spočítala schodek rozpočtu v příštím roce? Jak zdraží pohonné hmoty a energie zastropované povolenky ETS 2? Jak atraktivní bude upravené důchodové spoření a jak velké peníze se točí kolem mistrovství světa ve fotbale? To všechno doufám stihneme probrat s ekonomem Lukášem Kovandou. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
7: Tak Národní rozpočtová rada, která má hodnotit, jestli stát a další veřejné instituce dodržují zákonná pravidla rozpočtové odpovědnosti, ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku kalkuluje, že i přes splnění těch 3% maastrichtských kritérií může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Pane Kovando, proč rada předpokládá, že ten schodek rozpočtu pro příští rok bude ještě o těch 40 miliard vyšší, než je ten letošní?
9: Je to proto, že tato vláda přichází s různými opatřeními, která ale spíše tedy vytvářejí dodatečné výdaje, aniž by tedy byly tyto výdaje kompenzovány zase nějakými úspornými opatřeními. Už víme, že třeba převedla tedy ten poplatek za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. Nyní třeba probíhá velká debata o tom, jak budou financována veřejnoprávní média, pokud samozřejmě se přenese ten poplatek podobně jako u toho poplatku za obnovitelné zdroje na rozpočet, tak to znamená další zátěž pro něj a o to vyšší tedy schodky. Samozřejmě já jsem uvedl jen dva příklady z mnoha, ale ty ilustrují, jak vlastně vláda postupuje, že jí příliš tedy zatím nepálí to, že bude ten deficit o nějaké desítky miliard vyšší, jak předpokládá Národní rozpočtová rada. Důležité tedy pro vládu je, aby plnila vlastně ty své předvolební sliby, aby, řekněme, ulevila bezprostředně peněženkám občanů a firem, ale ono pak vlastně dochází k tomu, že kvůli tomu, že to nejsou nějaké systémové reformy, tak ty prostředky stejně zaplatí ty firmy a domácnosti akorát v jiné podobě, a to v té podobě, že třeba někdy v budoucnu, až bude třeba pokrýt ty zvýšené výdaje na dluh a obsluhu dluhu, tak zaplatí zase ze svých navýšených daní. Ale to už třeba bude v režii jiné vlády, takže to nepůjde za touto a to samozřejmě je pro politiky velice lákavé takto postupovat.
7: 350 miliard korun, když to zasadíme do hospodaření Česka v minulých letech, tak jak vysoký schodek to je?
9: Spíše bych se díval na to, co vlastně hodnotí i třeba Česká národní banka, a to je ten poměr schodku veřejných financí. Vy jste to také zmiňovala, už tu 3% hranici schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu, a tam je klíčové i pro mě, myslím si, že i pro finanční trhy, aby tento poměr nepřerostl tu kritickou hranici 3%. Kritická je, protože je to jedno ze známých maastrichtských kritérií. Pokud se vládě podaří držet ten schodek pod touto úrovní, i když to bude schodek ve stovkách miliard, není to něco, co bychom mohli označit na jedničku s hvězdičkou. Zároveň to není něco, co bychom mohli nazývat už problémem pro vývoj České republiky. Pokud to bude 3% a více, tak už ta situace začíná být svízelná, zejména s ohledem na budoucí vývoj veřejných financí, protože pak samozřejmě to znamená, že se do budoucna kupí dluhy a také narůstá vlastně obsluha, nákladnost obsluhy dluhu. Pak už samozřejmě je to problém, ale tato vláda se zaklíná tím, má to i ve svém programovém prohlášení, že zůstane bezpečně pod úrovní 3%. Tak jestliže ČNB, Česká národní banka, hovoří o 3,1% v příštím roce, tak už se jí to nedaří. Jestliže, tak jak ona sama prognozuje, by to bylo 2,8% a pak tedy pokles, tak ještě můžeme vlastně říci, že plní. Ale vezměme si, že ona může přijít nějaká, a teď nechci malovat čerta na zeď, nějaká krize.
10: Tak máme tu dvě války.
9: Může se zase něco semlít a pak samozřejmě by to okamžitě vystřelilo nad tu úroveň 3%. To znamená, že by vláda ideálně měla využívat tyto, nechci říkat úplně jaksi klidné časy, protože klidné nejsou, to jste řekla nyní, když jsou tady dvě války, ale zároveň tady není úplně bezprostřední neblahý dopad. Česká ekonomika může letos růst kolem 2%, což nesvědčí, protože by tady byl nějaký covidový propad nebo nějaký náraz, jako jsme zažili v roce 2022 v oblasti cen energií. Takže by vláda vlastně měla tento relativně na poměry 20. let klidný čas využít spíše k tomu, aby když ne konsolidovala veřejné finance, tak aby alespoň udržovala vlastně tu trajektorii nebo tu dráhu a nenavyšovala tedy to zadlužení nad tuto dráhu.
10: Ona je ministryně Schillerová, říká, že vláda ví a chce příští rok hospodařit s tím větším deficitem schodkem státního rozpočtu, než je ten letošní. A v dalších letech by měl podle ní ten deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. Tak je jasné, jak chce vláda ty poslední dva roky svého mandátu zase zajistit ten pokles dluhu. A co na to říká Národní rozpočtová rada na tenhle plán?
9: Vláda se hodně opírá o to, že se jí podaří vlastně nastartovat ekonomický růst natolik, že se ten dluh, byť rostoucí, bude snáze v tom výkonu té ekonomiky, v těch zhruba pro letošní rok by to mělo být 9 bilionů korun, 9 tisíc miliard korun hrubého domácího produktu, celkového výkonu české ekonomiky, že se jí v tomto moři miliard bude zkrátka ten dluh, který tedy nemá parametry tisíců miliard, ale stovek miliard, jak jsme si řekli, nebo ten deficit tedy rozpouštět snáze. Takže čím větší bude moře toho výkonu, tak tím samozřejmě se snáze rozpustí ta kapička, kapička ne, pořádná kapka tedy.
10: Myslím, že pro každého deficitu. Daňového poplatníka 340 000 korun. Není.
9: Ale ten příměr je zřejmý. Pokud ale ten výkon nebude takový, nebude se to mít kde rozpustit, tak nastává problém, protože, a to se může stát, když přijde nějaká ta krize. To znamená malovat si nyní, jak se to bude hezky snižovat v podstatě v těchto 20. letech každý druhý rok nás něco zaskočilo pomalu, když to zprůměruju. Takže malovat si nyní za tři, čtyři roky se to bude dařit snižovat, to si myslím, že je odvážné a že takto střízlivě to pak hodnotí samozřejmě i Národní rozpočtová rada, která takovýto výrok musí nutně hodnotit s příměsí jakéhosi politika, jakéhosi politického výroku, který spíše tedy má vyslat jakýsi uklidňující signál médiím, veřejnosti, ale vlastně s tou konečnou realitou nemusí mít tolik co společného.
10: No navíc rok 2029 už zase bude volební a ve volebních letech se tedy běžně nešetří.
9: A na to je správná připomínka, ukazují nebo poukazují i ratingové agentury, třeba nyní v případě Slovenska, tak oni vlastně říkají, že v tom vlastně v té druhé polovině toho funkčního období té vlády, aktuálně vládnoucí, z hlediska právě politického cyklu se ta nepopulární opatření provádějí mnohem obtížněji než v těch prvních, než té první polovině, než těch prvních dvou letech a určitě to takové bude i tady, takže malovat si, že bude vláda s blížícími se volbami nějakým zásadnějším způsobem stabilizovat veřejné finance, když tedy ne hned konsolidovat, tak to je, řekněme, heroicky optimistické.
10: Jak se díváte na ten předpoklad vlády, že ona chce hodně investovat, mluví o investicích, takže ty vyšší investice na dluh potom přinesou tedy vyšší hospodářský růst automaticky a tím se tedy splatí dluh a bude klesat ten schodek třeba v té druhé půlce jejich funkčního.
9: Ano, to je ta filozofie. Ona chce tedy vytvořit to velké moře, ten hrubý domácí produkt navýšit, aby se pak i byť nominálně nezvýšený, tak nominálně navýšený dluh, deficit rozpouštěli v tomto moři snáze, chce toho dosáhnout investicemi. To samozřejmě má své ekonomické rácio. To určitě není něco, co je vyloučené, že se podaří, ale ty zkušenosti vlastně s investováním vlády a z toho, jaký je třeba ten multiplikační efekt, jaký je multiplikátor těch investic, ty často zaostávají za tím, co si. A není to pouze tato vláda, tento kabinet, ale je to i, jsou to i kabinety jiné, jak v České republice, tak mezinárodně, které si zkrátka vysní nějaký cíl, to, jak se zhodnotí investice, jak se promítnou do toho hrubého domácího produktu, jak navýší ty miliardy a stovky miliard výkonů české a jiné ekonomiky a pak skutek utek. A není tomu tak, není to tak růžové. Ne snad, že by samozřejmě tyto investice se neprojevovaly příznivě, ale často se zveličuje předtím, než tedy se projeví ten jejich očekávaný dopad. No a tím pádem se pak i může zveličovat to, jak se bude dařit snižovat ten deficit poměru k hrubému domácímu produktu.
0: Jak to vidí Věra Štechrová a její host na Dvojce.
10: Tak členské státy Evropské unie a europoslanci se taky včera shodli na tom, jak se upraví ten systém emisních povolenek pro domácnosti, my to známe jako ETS2. On má být zavedený od roku 2028, týká se pohonných hmot a vytápění budov. Ta úprava teď počítá se stropem, nebo takovým měkkým stropem 45 eur za tunu CO2. Pokud by měla být vyšší, tak se mají automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. A právě to by mělo předejít těm výrazným výkyvům ceny povolenky. Vláda považuje tyhle změny za kosmetické, třeba podle hospodářské komory se tím snižuje to riziko velkých cenových výkyvů. Jak to vidíte vy?
9: To riziko se snižuje, ale já bych řekl, že jenom krátkodobě, to znamená, řekněme v letech 2028 až 2030 a pak zase v těch 30. letech může ta cena té emisní povolenky dramaticky narůst.
10: Proč?
9: A protože je to potřeba, protože ty povolenky jsou koncipovány tak, aby finančně zabolely domácnost, firmu a aby ta domácnost, firma pod tlakem této bolesti, finanční bolesti, byla nucena přejít na nízkoemisní, bezemisní technologie nebo postupy nebo prostě energie. A dnes existuje řada studií třeba z Německa, z renomovaných tamních institucí, které vlastně počítají, kolik je třeba, aby ta povolenka stála, pokud má být dosaženo toho klíčového cíle, který stále platí, a to je dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Takže lze spočítat, kolik těch uhlíkových emisí je třeba dostat z těch ekonomik evropských a kolik tedy je potřeba, aby také stály ty povolenky, aby lidé, firmy byly tedy nuceni a motivováni také vlastně k těm nízkoemisním či bezemisním technologiím a energiím přecházet. A to nespraví povolenka za 45 eur. To rozhodně ne, ale zase to je třeba chápat tak, že to má být jakási zavádějící cena, cena, která je tedy taková, aby neodradila vůbec od toho systému veřejnost, aby ji veřejnost přijala. A já jsem to řekl špatně, zavádějící cena. Ale ona je zavádějící, je zaváděcí cena. Ale ona je zavádějící také, protože tak to nízká být nemůže. To je zavádějící takto informovat veřejnost, protože ona se musí, ta povolenka, aby bylo dosaženo té uhlíkové neutrality, pohybovat v trojciferných pásmech. Teď nechci spekulovat, ale ty studie hovoří o nějakých 150-200 eurech za povolenku pak v těch 30. letech, což samozřejmě pak má dramatický dopad do cen nafty, benzínu, u českých čerpacích stanic, u evropských čerpacích stanic, do cen vytápění plynem a zejména uhlím, i když to vytápění uhlím už se dnes týká pouze stovek tisíc domácností v České republice, spíše středních stovek tisíc, takže už je to něco, co je na ústupu, ale i právě třeba vytápění plynem, a tam už se jedná o miliony domácností, tak může být výrazně dražší vlivem těch povolenek a předpokládá se, že tedy se budou lidé více zajímat o další zateplování, výměnu kotlů, že se budou zajímat o to, zda je nutné cestovat automobilem na naftu či benzín, či mají pořídit elektromobil, či mají využívat městskou hromadnou dopravu. A to právě s tou povolenkou za těch 45 eur nebude dostatečné, nebude, to znamená takové zdražení, které by lidi vedlo k tomu, aby změnili své chování. A toto je třeba říci, protože právě ta cena takto nízko nastavená je skutečně zaváděcí a zároveň zavádějící, protože pak musí politici říci, my nestihneme Green Deal jak si splnit do toho roku 2050 a musí to prodloužit třeba na rok 2075 nebo 2100 a pak už vlastně je představitelné, aby ta povolenka celou tu dobu stála těch 45 eur.
10: A mimochodem je ten v uvozovkách příspěvek, který mají domácnosti a vytápění domácnosti k tomu celkovému znečištění CO2 planety tak zásadní?
9: Dnes celá Evropská unie, jak firmy, domácnosti, silniční doprava, průmysl vlastně přispívají k emisím skleníkových plynů zhruba z nějakých 5%.
10: No a když z toho vyjmeme ještě navíc právě jen ty domácnosti?
9: To už se pohybujeme v spíše, nemám přesné číslo, ale bude to třeba kolem 1%, protože samozřejmě tím klíčovým znečišťovatelem je průmysl. I stále v Evropě, stále tedy, když dochází k deindustrializaci právě i vlivem drahých emisních povolenek, tak třeba německý průmysl a tamní stále poměrně výrazná výroba elektřiny z uhlí a tak podobně, tak to jsou věci, které přispívají samozřejmě k těm emisím, ale i tak se vlastně podařilo Evropě, řekněme, od 90. let opravdu citelně snížit ty emise a nyní to hlavní znečišťování je úplně někde jinde než v Evropě. To se musíme dívat do Číny, která má 35 až, to znamená 7x více než celá Evropská unie. Dneska už i taková Indie vlastně vypouští více emisí celkově než celá Evropská unie dohromady. Samozřejmě Spojené státy jsou velkým znečišťovatelem, ale tyto země vlastně nic moc nedělají. Rozhodně ne tolik, když se podíváme třeba na cenu emisních povolenek jako právě Evropská unie.
10: A dnes zase Čína začala poměrně výrazně vyrábět tu.
9: To se říká, ale když se pak podíváte na ta data, pořád staví uhelné elektrárny a tak podobně, ale hlavně, co mě rmoutí, je to, že opravdu toto zásadně přispívá celoevropsky k jakémusi nárůstu těch různých extrémních politických nálad, protože tento graf teďka přines The Economist.

0: To znamená, to bude voda na mlýn všem těm různým uskupením, které vlastně žijí z těchto nálad a profitují z nich. Ať to je dnes už nejsilnější strana v Německu, preferenční alternativa pro Německo, ať to je strana Marine Penové ve Francii, ať to je Nigel Farage, ale ještě extrémnější strany ve Spojených ve Spojeném království. Takže ona, ta Evropa, vlastně může být už do toho roku 2030 z hlediska toho, jací političtí lídři vládnou v těch zemích, vlastně úplně jiná. Než dnes. A toto jsou všechno státy, které nějakým způsobem brojily nebo brojí za rozbití Evropské unie, za vystoupení z eurozóny. A to máme Německo, Francii, Británie, to znamená nejzásadnější evropské ekonomiky. Takže ona už nyní probíhá jakási, řekněme, skrytá revoluce, a samozřejmě pokud dále tedy zatíží domácnosti, se které už nyní pociťují ty vysoké náklady životní, další dardou v podobě těch povolenek, které ale z toho globálního hlediska nic moc nepřinesou kvůli tomu, že Evropa má těch 5% jenom, tak si myslím, že to bude další tedy impuls pro jaksi posilování preferencí a nakonec i politických pozic těchto stran, které nakonec vlastně často chtějí konec Evropské unie.
1: On ten nárůst extremismu je možná tím zásadním důvodem, proč je Evropská unie teď je, řekněme, ochotnější dívat se na ty dlouhodobé plány Green Dealu a přehodnocovat je a možná právě být přístupná i úpravám té domácí povolenky ETS2.
0: Určitě toto hraje roli. Otázka je, zda ještě lze v tuhle chvíli vlastně, protože to je jako když chcete otočit za oceánský parník, tak tam je velká setrvačnost, a jestli teďka ještě tím kormidlem, vlastně když teď zase začnete točit tím opačným směrem, za to ještě lze stihnout do těch voleb, která mohou ty lídry, o nich jsem hovořil, prostě vynést na výsluní, a ty volby budou v příštích nejbližších letech.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: A dnes je jím ekonom Lukáš Kovanda. Nemůžeme pominout, že začalo mistrovství světa ve fotbale. Hraje se ve třech státech, v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. A nejde zdaleka jen o sportovní záležitost. Každá taková událost je zároveň obrovský biznis. Viděla jsem, že americká banka Goldman Sachs dokonce udělala prognózu toho, jak se jednotlivé státy umístí. Mimochodem vyhraje podle nich Španělsko a český tým podle amerických bankéřů nepatří k úplným outsiderům. Spíš se má pohybovat uprostřed pelotonu.
0: Což už možná teď by změnila po výsledku.
1: Vidíme, jestli bude upravovat svoji prognózu. A proč ten tým renomované banky dělá takovou prognózu fotbalového mistrovství? Jde to o nějakou hru, nebo je ta prognóza využitelná i pro biznis?
0: Banky samozřejmě to primárně činí z marketingových důvodů, protože mistrovství světa sledují miliardy lidí po celém světě, snad 6 miliard lidí, až má sledovat tento šampionát. Takže je to příležitost se zviditelnit, ukázat tedy pro ty banky, že jsou jaksi u toho, ale zároveň oni si mohou testovat své predikční schopnosti, protože oni zpracovávají ty své prognózy těch jednotlivých výsledků zápasů na základě obrovského kvanta dat, konkrétně třeba banka Goldman Sachs jde až do roku 1978 a vlastně analyzuje a propočítává na základě výsledků, tuším, že 20 tisíc různých fotbalových klání po celém světě, která se od té doby uskutečnila, to, jak nejpravděpodobněji tedy skončí zápasy na tomto mistrovství, ale musíme tedy říci, že už se spletla, protože, co si pamatuju, tak tam předpovídala, že zápas České republiky a Jižní Koreje dopadne plichtou 1-1, což se tedy nestalo. Trochu se spletla, takže vidíme, že ani toto nestačí. Každopádně znevěrohodňovat úplně ty postupy asi také nelze, protože přece jenom nějaká základní vodítka poskytují a je třeba tedy na to hledět, jako že to je do značné míry marketingová činnost, ale ty banky si také mohou právě testovat své vlastní interní modely toho, jak jsou schopny na základě velkých historických dat předpovídat budoucí děje, což samozřejmě se hodí i pro finanční trhy, když chcete například předpovědět na základě minulých pohybů akcí, tak se budou pohybovat do budoucna.
1: Dá se spočítat, jak velké peníze se v tom biznisu kolem mistrovství světa celkově točí?
0: Jsou to desítky miliard amerických dolarů, to znamená, že

0: je to obrovsky výnosná záležitost, která prakticky nesnese srovnání s ničím jiným, protože takto sledovaná událost, kterou by skutečně sledovala většina světové populace, tak to vlastně ani olympijské hry nemusí toho dostat, nemusí být až takto sledované, protože ten fotbal je sportem opravdu vysoce mezinárodním. Je to jeden z mála sportů, troufám si říci, který opravdu má obrovskou popularitu v podstatě v každém koutu světa. Jižní Amerika, Afrika, Evropa, samozřejmě nyní i Severní Amerika, která dlouho jaksi tento fotbal upozaděvala, měla jiný fotbal, tomuto říkala tedy nikoli fotbal, ale ten soccer, že jo. Ale i to se mění samozřejmě v Perském zálivu, kde hrají největší hvězdy, je nyní, nebo v oblasti celého Blízkého východu, je fotbal stále populárnější i v jihovýchodní Asii. Takže je to opravdu globální fenomén, který prakticky, nesnese s ničím dalším srovnání, a to právě umožňuje zejména organizaci FIFA třeba na prodeji práv televizních kasírovat, když to řeknu, tak to opravdu desítky miliard amerických dolarů. Takový je dopad pro ekonomiku, pro světové HDP, takže bude kasírovat o něco méně, ale pořád to budou velké miliardy amerických dolarů. Ten dopad do světového HDP je tedy kolem těch 40 miliard amerických dolarů a budou z toho těžit samozřejmě i velcí sponzoři. Firmy, které třeba vyrábějí sportovní obuv, tak vlastně si mohou velmi účinně zviditelnit a samozřejmě jsou ochotny za to hodně zaplatit.
1: Velkými penězi jsme skončili dnešní, jak to vidí, s ekonomem Lukášem Kovandou. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou, hezký den.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Ministr spravedlnosti se setká s končící žalobkyní Lastoveckou. Ta rezignovala kvůli ztrátě důvěry ve vedení státního zastupitelství. Na Ukrajině zemřela po nočních útocích jedna žena. Rusko hlásí dvě oběti. A bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku místy polojasno, v Čechách postupně místy déšť a teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Končící žalobkyně Petra Lastovecká z vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dnes setká s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem. Lastovecká minulý týden rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry.
6: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
7: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
6: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejcké schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Český rozhlas.
5: Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. Tři lidi pak zranil úder na město Mykolajiv. Rusko informovalo o dvou obětech v Brianské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5-letý chlapec. Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru pojedou dnes večer a o víkendu řidiči na dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení s dálnicí D1 osazovat mostní nosníky. Omezení platí od dnešních 20 hodin do 5 hodin ráno v neděli. Skoro celou sobotu a neděli bude taky uzavřená Kaštanova ulice, která vede pod dálnicí D1. Důvodem je instalace skruže na pilíře. Podrobnosti doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Objízdná trasa vede ulicemi Hanácká, Průmyslová, Těžební, Olomoucká a dále Černovická a Hněvkovského. S ohledem na aktuální práce na mostu přes Kaštanovou ulici není možné zajistit bezpečný průchod, a to jak pro chodce, tak i cyklisty. Ulice bude v tomto úseku tedy zcela neprůchozí.
5: Dnes večer začíná Rýmařovská muzejní noc. Lidé se například dozví, co obnáší práce historiků, a prohlédnou si všechny výstavy v tamním muzeu. Na programu je taky přednáška o významné osobnosti Rýmařova Ferdinandu Bartákovi. Program začíná v 18 hodin komentovanou procházkou, říká kurátor z Rýmařovského muzea Michal Vyhlídal.
9: S Barborou Nejedobovou, s herečkou, vymysleli, že budou hrát historické postavy a budou v rámci komentované prohlídky o jednotlivých soch a domů vytáhnout i ty příběhy těch lidí, které se tady třeba odehrály v tom 19. století.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách postupně místy občasný slabý déšť. Později večer budou na západě srážky četnější, teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
4: Doprava.
5: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Pečky. Na 36. kilometru je po nehodě průjezdný jeden pruh, kolona začíná za exitem Sacká, zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na kilometru 172. V levém pruhu se kolona tvoří za Ostrovačicemi z kilometru 180, zdržíte se 20 minut. A na pražském okruhu z D1 na Chomutov čekejte kolonu před ucpanou odbočkou na letiště. Až půl hodiny pojedete od sjezdu na Dejvice. Tolik zprávy, s vámi jsou teď 2 na 2.
10: Kteří přejí hezký pátek, 9 hodin 4,5 minuty k tomu. No a 2 na 2 se těšili na to naše dnešní dopolední setkání. Mohli bychom říct, že si budeme povídat o něčem dobrém, lahodném, o něčem vynikajícím, prostě to bude dnes takové gastronomické setkání, ale je otázka, kde je pravda, protože ta stravovací místa, do kterých se vydáme, nemají úplně nejlepší pověst.
11: Možná by se dalo říct, jak kde. Jak zkrátka jsou to školní jídelny. Ano, vypravíme se do školních jídelen, nejenom těch současných, ale možná i ve vzpomínkách, jaké to bylo, když my jsme chodili do té školní jídelny, jak se tam vařilo, jak nám chutnalo, jak to celé probíhalo a tak dále a tak dále. A aby to v první společné hodině nebyla pouze jedna výprava, půjdeme i na pláže.
10: A na to jsem možná ještě zvědavější. Ačkoliv mě zajímá obojí stejně jako Šárku, takže se už teď těšíme na vaše zprávy a za chviličku ještě upřesníme to, o čem si dnes s vámi chceme povídat. Hezký den.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A nejprve tady naše společná cesta do školních jídelen. Průzkum Kalibro projektu zjišťoval, jak jsou strávníci spokojeni s kvalitou jídel ve školní jídelně. A to byla vlastně informace, která nás zaujala, od které jsme se odpíchli v souvislosti s tím naším dnešním setkáním a povídáním. Ta je mimo jiné z pohledu rodičů nejméně kvalitní službou, když se podívali na fungování celých škol.
3: Srovnávala se data ze 107 škol. V rámci šetření analytici se sbírali názory zhruba 10 tisíc rodičů, víc než 13 tisíc žáků a 1500 učitelů, tedy ze 107 základních škol za poslední 4 roky. No ale nebylo to zas tak tragické, protože ty výsledky ukázaly, že žáci prvního stupně jsou asi méně nároční, jsou spokojeni přibližně ze 60%, jejich starší spolužáci jenom ze 2/5.
2: Ovšem nejspokojenější skupinou jsou služebně nejstarší učitelé, kteří uší více než 20 let, těm ve školních jídelnách prostě chutná. No a z pohledu rodičů slyšeli chválu od 80% z nich, a to na školní družinu a výuku, na jídlo jenom něco málo přes polovinu. Tolik tady ta dnešní čísla. Já si myslím, že byli žáci prvního stupně spokojeni, obzvláště ti, jejichž matky špatně vaří, to bylo třeba u nás. Pepan, ten je vždycky spokojený, ať přijde kamkoliv, tak se dobře nají.
3: Všude chutná. Ano. Mě zaujalo to, že tou nejspokojenější skupinou, jak jsi zmínila, jsou ti služebně nejstarší učitelé, kteří učí 20 a více let. A mám pocit, že by to mohl být důkaz, protože oni pamatují, že jo, jak to prostě
2: to
3: vypadalo před 25, 20, 30 lety. Takže by to mohl být důkaz, že se opravdu ty školní jídelny zlepšují, protože ti učitelé si říkají dobře, nemusí to být jako v Alkronu, jak se říká, ale když to srovnám s tím, jak
2: bylo
3: to bylo před čtvrtstoletím, tak je to zlatý.
2: Je to tak. Tak možná, že nás teď poslouchají i nějací učitelé, tak nám taky napište, a hlavně nám napište všichni, jaké bylo vaše nejoblíbenější a také nejméně oblíbené jídlo ze školní jídelny. Pojďte si s námi zavzpomínat. 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mail adresa dvojka@rozhlas.cz.
3: Můžete samozřejmě připojit jakoukoliv další vaši vzpomínku na školní jídelny. Třeba o tom, jestli opravdu zrovna ta vaše jídelna byla tak příšerná, jak se o tom všeobecně hovořilo a vtipkovalo, a nebo jestli to třeba byla výjimka a vařili vám ve škole skvěle.

0: Školní jídelny ze všech stran. Mluvíme dnes o vzpomínkách, o tom, jaká jídla ze školní jídelny patřila mezi oblíbená, jaká mezi neoblíbená a také, což můžete znát třeba od svých potomků, jestli se to významně zlepšilo a jestli třeba na rozdíl od vás byli právě oni se školním vařením spokojení.
1: A už nám píšete, tak ty vzpomínky jsou v každém z nás. Přidala se Hanka. Do školní jídelny jsem chodila v 70. a 80. letech, kde si všichni zpětně stěžují na uho a koprovku. Mě chutnalo a koprovku miluju dodnes. Těšila jsem se na buchtičky s krémem a myslím, že jsme už dnes zkrátka moc vybíraví, napsala Hanka.
0: A vtipné na tom je, že hned za Hankou ve stejné minutě přišla další zpráva. Já jsem jedla vždycky všechno kromě koprovky, je tady napsáno. Kuchařky mě milovaly. Když nám začaly dávat na výběr ze dvou jídel, která jsme si vybírali dva dny předem, tak jsem byla nejspíš jediná, kdo si dal vepřové srdce na slanině. A závorka tady je: mávám na základní školu Lupáčova.
1: Tak my jsme se dívali samozřejmě i na ty žebříčky nejoblíbenějších jídel ve školních jídelnách. Dlouhodobě k ním patří česká klasika, sladká jídla a těstoviny. No a děti nejčastěji hlasují pro svíčkovou na smetaně, rajskou omáčku s masovými kuličkami a nebo pro řízek s bramborovou kaší.
0: Vedou a bodují také rychlovky, domácí pizza, risotto se sýrem a kyselou okurkou nebo sekaná. Ovšem mezi nejméně oblíbená jídla v jídelnách patří právě už ta zmiňovaná koprová omáčka. Ta, s tou se to vleče prostě desítky a desítky let. Také špenát nebo hrachová kaše. A musím říct, že třeba zrovna ten špenát ve školní jídelně mě odnaučil jíst špenát do mé hluboké dospělosti. Až teprve někdy ve 40 letech, ve 42, 43, mě manželka přesvědčila, že špenát nemusí být to, co nám dávali ve školní jídelně, a já jsem poprvé podlehla od té doby. Je to v pohodě, ale
1: no, špenát, ty jsi mě přivedl na moji vzpomínku taky, je to prostě prokleté. Možná ta úprava, se kterou ten špenát jako přicházel
0: prostě
1: na ten stůl. Já dneska špenát si dám taky velmi ráda, ale se špenátem si mě zavedl do vzpomínek ještě možná o kousek dál. A to bylo do školky, protože dodnes vzpomínáme na to, a nevím, jakou zkušenost máte vy, že ve školkách a ve školách, když já jsem chodila, tak učitelé kontrolovali, kolik toho to dítě snědlo, takže několikrát mě samozřejmě vrátili, protože měli pocit, že jsem jako toho nedostatečně snědla. A v té školce, protože jsem ten špenát nechtěla prostě, tak já jsem si ho plivala za zástěrku. A to máma vždycky přišla. A do dneška se tomu smějeme, že když přišla pro mě do školky a zjistila, že jako ta zástěrka, kterou jsem měla krásně zelenou, je tvrdá, takže byl špenát.
0: Další položka, co jste dělali s přebytečným jídlem, které jste jinak museli sníst? Možná něco jako Šárka Volemanová. No ten špenát, ten
1: v podstatě traumatizovaný dítě, Jirko.
0: Přitížilo úplně teď, když jsem si vzpomněl na to, jak se dá taková dobrá věc, jako je špenát, zkazit.
1: Ještě, že jsi neměl zástěrku.
0: Ano, to já jsem nenosil tehdy.
1: Až v dospělosti.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
4: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se,

0: Expert.
1: To byl Xindl X a my si při pátečním dopolední povídáme o školních jídelnách a vy velmi vzpomínáte pochopitelně velmi často na jídla, ale Kamila přidává i jiný pohled a mě také napadl, musím říct, Kamila píše, nepamatuji si, že bychom měli ve školní jídelně vysloveně nějaké ošklivé jídlo, u nás se paní kuchařky snažili, vařili dobře, ovšem co byl nezapomenutelný zážitek, tak to byly táci, na které se jídlo podávalo. Ten puch byl příšerný a dokázal zkazit dojem z jinak chutného obědu. A k tomu plastové hrnečky na čaj, ty měly velice podobný nádech. Tak to píše Kamila. A jak říkám, také jsem si vzpomněl, protože co si budeme povídat, myčky tehdy nebyly nebo rozhodně ne všude a takhle ten hadr, kterým se tak jako přejeli ty táci a šlo se dál, tak to cítím do dneška.
2: My dnes společně s vámi, naši milí posluchači, vzpomínáme na to, jak se nám líbilo a dařilo zkonzumovat všechna jídla ve školních jídelnách, ale po té 9. hodině jsme říkali, že jak kde a že dnes je to jistě v mnohých školních jídelnách mnohem lepší. No a když se podíváte třeba na Facebook, profil jídelny základní školy Františka Horenského v Boršicích, tak uviditete tady opravdu, co jste ještě neviděli. To je zážitek, úplně jako v restauraci. No a s námi po telefonních linkách právě teď ve spojení právě ředitel základní školy Františka Horenského v Boršicích, pan Tomáš Kordule. Pane řediteli, hezké dopoledne.
3: Krásné dopoledne vám i samozřejmě posluchačům.
2: A já ještě prozradím, že za chvíli předáte i to telefonní sluchátko vaší kolegyni vedoucí školní jídelny Kateřině Slabíkové, ale teď s námi ještě chviličku zůstaňte, prosím vy.
1: A pane řediteli, pověste nám na úvod, jestli to, že z vaší školní jídelny se stalo něco, o čem se hodně hovoří, něco, co inspiruje, jestli to bylo jako jedním bouchnutím do stolu a řekli jste si, tak teď je potřeba něco změnit, anebo jestli ten proces byl postupný?
3: No, ono vlastně tady tato myšlenka vznikla na základě toho, že my jsme v Boršicích na základní škole nikdy svoji školní jídelnu neměli. Vždycky žáci, učitelé přecházeli vlastně přes silnici, přecházeli do mateřské školy, kde vždycky byla ta školní jídelna, která byla samozřejmě malinká. V jednu chvíli tam mohlo se stravovat pouze 30 žáčků, to znamená na ten počet, který máme teď, těch 230 žáků, už to bylo, nebylo moc komfortní. A proto jsme byli rádi, že v tom roce 2024 obec Boršice jako náš zřizovatel obdržel tu vysněnou dotaci na stavbu nové školní jídelny. No a to byl takový ten první impuls, kdy jsme měli prostory, měli jsme i finance a měli jsme hlavně obrovskou podporu od zřizovatele, který nás tom podpořil a řekl, že nechci říct, že bychom měli úplně volné ruce, ale zhodli jsme se na tom, že tuto možnost, kterou nikdy jsme neměli, využijeme a hledali jsme nové způsoby.
2: Pane řediteli, když se zastavíme u těch nových způsobů, tak tematické dny a kostýmy kuchařek jsou u vás v Boršicích pověstné. Vařili jste den třeba podle Magdaleny Dobromily Rettigové nebo den francouzské gastronomie. Jak to vnímají děti, když přijdou na takový školní oběd?
3: Ono bylo pro nás důležité a bylo to vlastně jeden z cílů, aby ta školní jídelna nebyla nějak odtržená od toho běžného chodu, který máme ve škole. Proto jsme chtěli ty tematické dny, ať už třeba, já nevím, den frankofonie, jsme chtěli propojit nejenom tu výuku, ale samozřejmě, aby to bylo propojené i s tou částí, kdy se stravují. A proto, protože paní vedoucí a samozřejmě i ostatní kuchařky jsou v tomto velice pružné, tak nám vychází vstříc a kdykoliv my pořádáme jakoukoliv aktivitu, tak zjišťujeme, jestli by se to nedalo propojit i s tím jídlem, které podáváme v té školní jídelně.
1: No a když už jste zmínil paní vedoucí, tak my teď poprosíme k telefonu právě vedoucí školní jídelny Kateřinu Slabíkovou. A pokud už se slyšíme, paní Kateřino, hezký den.
4: Ano, dobrý den. Dobrý den.
1: Povězte jenom na úvod, co dnes podáváte, jaké je menu?
4: My dneska máme kynuté knedlíky, plněné jahodami. A jsou to jahody od tady našeho lokálního dodavatele, takže to máme tady přímo
3: kousek,
4: všechno čerstvé.
2: Jedno z těch nejoblíbenějších jídel, která jsou uvedena samozřejmě v tom žebříčku, ale povězte, co je to kouzlo, že u vám dětem chutná, dobrovolně uchutnají i netradiční suroviny, ryby, luštěniny, zkrátka věci, které asi běžně v jídelnách děti vracejí.
4: No, to žádné nějaké tajné kouzla ani čáry v tom nejsou. Jde hlavně o tom přístupu a o týmu v kuchyni. My vlastně tím dětem nové potraviny nenutíme, ale snažíme se motivovat k ochutnání. Snažíme se vymýšlet různé kombinace jídel tak, aby si každý našel to své a zároveň měl možnost ochutnat něco nového. Hmm. Takže a my vlastně klíčem komunikace je i to, že my s těma dětmi jednáme jako sparťáky. Jo, komunikujeme a vysvětlujeme jim, proč některé potraviny jsou důležité a díky tomu se oni nebojí vyzkoušet například třeba ty ryby, luštěniny nebo méně známé suroviny.
1: My jsme se dočetli také o soutěži, kterou jste udělali a šlo o to, která třída vyprodukuje za týden nejméně zbytků. Podařilo se to? Bylo to motivační?
3: No, k tomu já, jestli můžu, tak dodám já. Tady toto šlo o soutěž školního parlamentu, kterou si vybrali a šlo o to, že každá třída měla zvlášť určené, jak kdyby bylíky na zbytky. U nás vlastně žáci po každém jídle si setřou svoje talíře do připravených nádob, tak, aby se naučili být vlastně vtažení i do toho stravování jako takového. A vždycky probíhalo vážení a každý den jsme jak kdyby zvážili, kolik těch zbytků za ty jednotlivé třídy, kolik toho zbytku vyprodukují. A na konci toho potom přišlo vyhodnocení a aby to mělo i ten dopad dlouhodobý, tak jsme potom udělali další týden, který nebyl hlášený, protože je vám jasné, že oni ty třídy začali spolu soupeřit o to, kdo těch zbytků má mít. Tak jsme udělali ten další týden, aby jsme si zjistili, jestli to má nějaký dopad i dlouhodobý, že to není jenom o ten dort, který připravili paní kuchařky pro ty vítězné třídy, ale aby tam byla vidina i toho, že by to bylo pro ně bez nějakého zisku té odměny.
2: Jak to dopadlo, pane řediteli, ten druhý týden?
3: Boj to byl veliký. Vím, že nakonec vyhrála 7. B třída před 9. a deváťáci to teda nesli velmi nelibě. Tuto prohru, ale můžu vám říct, že ten dort nakonec nebyl jenom pro tu vítěznou, ale byli pro první tři třídy.
4: Ano, nakonec to tak udělali.
3: Takže nakonec byly, dá se říct, spokojené, velmi spokojené tři třídy, které byly úspěšné.
4: Oni se tak moc snažili, takže my jsme to tak udělali takovou formou, až si vlastně měli i, že si mohli vybrat oběd na přání, tak a měli takovou jakože inspiraci a motivaci.
2: Krásně to děláte v Boršicích.
1: A věříme, že to je opravdu inspirace i pro mnohé jiné školy. Jídel na základní školy Františka Horenského v Boršicích a s námi pan ředitel, který byl na lince také s Kateřinou Slabíkovou, vedoucí školní jídelny, tady pan ředitel Tomáš Kordule. Dámo a pane, oběma vám moc krát děkujeme, přejeme všechno dobré.
2: A dobrou chuť dneska.
3: Můžeme ještě jenom jednu věc, chtěli vás pozdravit do éteru i našich pět samic, paní kuchařky, jestli by mohli říct.
1: No samozřejmě, cokoliv.
3: Jo, protože ono, já to vždycky říkám, že není to jenom o nás jako vedoucích, ale bez těch holek, které tady pracují denodenně a připravují ty jídla, tak to je samozřejmě hrozně důležité.
2: Je to jasné.
3: Já jdu teď s telefonem přímo za nimi.
1: Ano.
3: Oni teď tady, škoda, že to nemůžete vidět, jak tady dělají zrovna ty knedlíky s těmi jahodami.
1: Příště uděláme videokol.
3: Takže já jsem jim to říkal, že bych chtěla by pozdravit, tak holky, chcete něco do éteru?
0: Dobré ránečko, vítajte, zdravím vás, Borši z jídelny.
1: A my zdravíme do Boršic za Český rozhlas.
2: Z Vinohradské, mějte se krásně, ať se vám dneska knedlíky podaří, rádi jsme vás slyšeli.
3: Ano, taky, a my taky moc děkujeme za zavolání.
1: Díky, nashledanou, hezký den.
3: Mějte se, nashledanou.
5: Český rozhlas 2.

0: A další vzpomínková zpráva na školní jídelny od Bronislava. Mé trauma z dětství, kousky, tedy cucky vajíčka v polévce. Ve školce jsme je museli dojídat, tak kam s nimi? Strčil jsem si je jednoduše do kapsy a máma ta se pak divila, proč mám mokré kapsičky.
1: Myslel jsem, že půjdeme hned dál, ale přeci jenom, když je tady reakce na tu tvoji zástěrku, teďka ty kapsičky, tak Eva také píše, nevzpomínám na nějaké nářky na školní jídelnu. Snědli jsme, co bylo, a už abychom byli venku, ale jo, přebytky jsme zanechávali různě po jídelně. To je fakt, to musím přiznat. Třeba asi do květináče.
0: No, nebo tak, jako. Kde bylo volné místo, když už nebylo zbytí. Tak děkujeme za to, že nám píšete a že s námi vzpomínáte. Už za chvíli jedno přání a dneska bude narozeninové. Počkejte si na to. Je naprosto
2: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
5: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
6: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
5: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
6: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
5: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: My jsme si před chvílí povídali s panem ředitelem a také s vedoucí školní jídelny ze základní školy Františka Horenského v Boršicích a několik z vás očividně vyslyšelo tu výzvu, že kdyby vás to zajímalo, můžete se podívat na jejich web nebo na jejich Facebook, protože už tady máme několik reakcí, jako například Boršice, super, to jsou lidi, co mají rádi lidi, anebo tady také byla další, kterou jsem teď ztratil, ale je to jedno. Tady musím říct, že školní jídelna v Boršicích a její kuchařky, to je radost pohledět, je tady napsáno.
1: No, tak jsme rádi, inspirace, že to s námi spolu sdílíte, možná to inspiruje jiné školní jídelny, ale teď slíbili jsme samozřejmě i dnes jedno přání, které budeme plnit. A protože je pátek a v pátek to obvykle děláváme, bude to přání k narozeninám. Takže výzva pro vás, pokud znáte někoho ve svém okolí, kdo má právě dneska narozeniny a chtěli byste mu prostřednictvím živého vysílání Českého rozhlasu Dvojka popřát, máte jedinečnou příležitost.
0: Marek Eben ve své písni K narozeninám zpívá: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc, než se obvykle dává. Tak ano, právě teď máte tuhle příležitost. My totiž popřejeme někomu, na koho nám dáte tip přímo v živém vysílání tady na Dvojce, ale co k tomu potřebujeme? Znát pochopitelně jeho jméno a telefonní číslo.
1: Takže jeho telefonní číslo,
0: jeho
1: prosím.
0: Telefonní číslo. Ano, to vaše uvidíme, protože vás vyzýváme, abyste nám tady tu zprávu poslali SMS-kou na číslo 702-220-220, jméno oslavence a telefonní spojení na oslavence.
1: Tak, sbíráme všechna přání, právě teď nám ho můžete napsat, no a za chvíli se pokusíme ho splnit.

0: Každý den plníme nějaké přání, sem tam také vyplníte nějaké přání naše, no a tentokrát to přání bude narozeninové, protože jsme vás, tak jako to jednou v týdnu děláváme, vyzvali, abyste nám napsali, kdo dnes slaví a kdo by si přání po rozhlasových vlnách podle vás zasloužil.
1: A napsal nám přání Martin, který by chtěl popřát za celou rodinu Kopřivovou a Bajakovou svojí sestře Monice Bajakové. Tak uvidíme, Monice právě teď zkusíme zavolat, předpokládáme, že vůbec nic netuší. Měla by to být zdravotní sestřička v kyjovské nemocnici na očním oddělení a dneska by měla slavit 37. narozeniny. Tak toliko je v té zprávě, no a my se pokoušíme vytočit telefonní číslo na Moniku a uvidíme, jestli se nám poštěstí to spojení, jestli bude mít čas, jestli je právě teď třeba v práci.
0: Tak už nám to zvoní. Haló, dobrý den, slyšíme se? Tady je Český rozhlas Dvojka, Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, to je Monika?
2: Ano.
0: Moniko, vy dnes máte narozeniny. A ano. To, jak už jsme před chvílí řekli, tak to můžeme říct nahlas ještě jednou, 37. to se pořád ještě, jak si může zmiňovat i veřejně ve vysílání celoplošné rozhlasové stanice a my vám

0: nemocnici, anebo to je zatím v pohodě?
1: Zatím je to v pohodě.
2: Jak to oslavíte? Jaká bude víkendová oslava, bude-li?
1: Zatím nemáme v plánu žádnou oslavu, ale něco určitě vymyslíme.
0: No, my jsme vás trošku zaskočili, jak slyšíme z vašeho hlasu, tak v každém případě ještě jednou všechno nejlepší k těm narozeninám, hodně zdraví za celý Český rozhlas Dvojku a samozřejmě za bráchu a celou vaší rodinu.
2: No, abyste nezapomněla na ten dnešní den, tak my vám pošleme ponožky, speciální ponožky dvou na dvojce, tak je užijte a všechno nejlepší.
1: Jo, děkuju moc. Děkuju.
0: Mějte se krásně.
1: Jo, naschledanou.
0: Naschledanou a naslyšenou, tak dnes jsme se dovolali do kyjovské nemocnice s tím narozeninovým přáním, pokud to nevyšlo dnes. Příští týden se samozřejmě pokusíme opět o něco podobného, jenom s tím, že ten, kdo má narozeniny dnes, no tak bude muset zase vydržet tak rok.
2: Uh-huh. No. Se na tobě líbí, že jsi takový chytrý a pohotový. Ano, líbí se mi to.
0: No vidíš to, tak to tobě stačí málo, očividně.
2: Ano, celoživotně.

0: Ale ve školní jídelně. Úplně jiný pohled, a to tedy doslova, poslal Pavel z Podkrušnohoří a ten napsal, poslouchej dobře. Naše paní kuchařka ve školní jídelně měla mimořádné přednosti. Nevím jak holkám, ale nám puberťákům chutnalo úplně všechno, neboť jsme do talířů prakticky nekoukali.
1: Tak paní kuchařka vařila očividně výborně. Děkujeme za všechny vaše vzpomínky na školní jídelny. My už se musíme posunout dál, protože se blíží 10. hodina, a to dál v našem případě v dopoledním vysílání znamená k poradně.
0: Je to tak, zastínění, takový je název naší dnešní poradny, o něm si budeme povídat ve druhé a třetí části poradny, samozřejmě i s prostorem pro vaše otázky. To všechno po 10., kdy přijdou další zprávy a společně s nimi a naše kolegyně Mária Kunová.

0: Setkání na dvojce.
1: Naším hostem bude dětský ombudsman Martin Beneš, který se ve své práci zasazuje o to, aby byl hlas dětí slyšet i v těch nejsložitějších situacích. S čím vším se na něj mohou děti i rodiče v dnešní době obracet? Kde leží hranice mezi ochranou dítěte a zásahem do soukromí rodiny? O tom všem bude řeč s dětským ombudsmanem Martinem Benešem.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Vláda Andreje Babiše z ANO chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. V Paříži začíná konference o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, v Čechách postupně místy déšť a teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos. Po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele.
6: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izraelců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali taky další země jako Británie, Austrálie, Kanada nebo Portugalsko. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve Francii. Evianu. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Už dříve Paříž zakázala vstup taky izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Česká armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců. A kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dostatek posil. Už po páté se lidé můžou zapojit do mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů v Česku. Akce s názvem Biosmršť začíná dnes a končí v neděli. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří.
7: V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajastan žláznatý, slunéčko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. Sledované druhy letos organizátoři rozšířili.
8: Pozměnili jsme zejména rostliny, doplnili jsme klejchu a paulóny.
7: Říká Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Nejlepší je podle organizátorů zaznamenávat výskyt invazní rostliny nebo živočicha přes mobil mobilní aplikaci iNaturalist, která pomůže i s určením druhu. Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách biosmršť.cz. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy polojasno, v Čechách postupně místy občasný slabý déšť. Později večer budou na západě srážky četnější. Teploty mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové je kolona za sjezdem na Sadskou. Po pojíždí z 28. kilometru půl hodiny za exit Pečky na 36. kilometr a po nehodě je tam zabraný pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z D1 na Chomutov se za sjezdem do Karlovarské z 27. kilometru tvoří kolona. Jede až půl hodiny kolem nehody u připojení z Evropské v pravém pruhu. A na silnici 7 z Prahy na Chomutov se tvoří kolony na obchvatu Slaného před omezením. Mezi odbočkami na Smeč No a Řevničov se v obou směrech zdržíte až 20 minut. Tolik zprávy, pokračují Šárka a Jiří.
9: A děkuji Márii Kunové za další aktuální zprávy. Budeme se těšit na ty v 11 hodin, ale do té doby určitě stihneme poradnu. Léto sebou přináší stále intenzivnější vlny veder a ty z našich domovů dokážou udělat neobyvatelné skleníky.
10: Což se pochopitelně dá a mnoho lidí tuto cestu volí řešit klimatizací, ale možná se občas zapomíná, že efektivní cesta k udržení příjemné teploty vede také skrze kvalitní stínění.
9: A o zastínění si budeme povídat v naší dnešní poradně, samozřejmě s prostorem pro vaše otázky v její druhé a třetí části. Teď je 5,5 minuty po 10. a dva na dvojce vám přejí příjemný poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A my jsme už prozradili, že tématem naší dnešní poradny bude zastínění a s námi už ve studiu člen představenstva Svazu podnikatelů ve stínící technice, pan Ondřej Behun. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
2: Dobrý den a velice děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
3: Pojďme si na začátek ujasnit, o čem vlastně všem můžeme mluvit, když se bavíme o stínění nebo zastínění. Jako laika mě napadnou závěsy, rolety, žaluzie. A to je možná tak všechno. Ještě něco?
2: Dneska ten obor stínící techniky je opravdu velice široký, kromě takových těch klasických věcí, co jsou lidi zvyklí mít doma, vnitřní žaluzie, závěsy, záclony, tak v posledních už mnoha letech stále větší důraz se klade na venkovní stínící techniku, která je ještě výrazně účinnější v boji proti přehřívání interiéru. Mm-hmm. Takže ten obor je opravdu velice široký a třeba se dostaneme v průběhu pořadu k tomu si něco říct o tom.
1: Určitě ano, možná na začátek ještě možná obecnější pohled, v jakém časovém období se v budovách začíná kumulovat teplo a proč je tedy důležité nečekat s řešením stínění až na ty první tropické dny, kdy už prostě si říkáme, že se to nedá přežít.
2: To je výborná otázka. Pořád přežívá takový ten stereotyp, že dost lidí začíná řešit stínění opravdu, až když se hodně oteplí a řeší to na poslední chvíli. Asi to souvisí s takovým tím obvyklým stereotypem, že hodně lidí řeší věci na poslední chvíli, ať se to týká čehokoliv. Takže určitě je dobré začít včas. Já jsem nedávno se dostal i k takovým tvrdým datům měřitelným, který překvapivě říkají, že ty budovy jsou tepelně namáhány ne až v létě, ale už od jara. Dokonce jaro a podzim pro ty budovy je takový kritičtější období z hlediska přehřívání než léto, což na první pohled zní jako paradox, protože v létě jsou vyšší teploty, ale sluníčko máme hodně nahoře a na ta okna svítí pod vyšším úhlem a není to tak kritické jako na jaře a na podzim, kdy sluníčko je níž a svítí vlastně hodně pod takovým plochým úhlem. Takže ano, takový ideální čas, kdy řešit zastínění, je už prostě začátek roku, únor, březen.
3: Pravděpodobně ale hraje roli i to, z jakých materiálů je ta budova postavena. Dá se říct, že stínění je vhodnější nebo efektivnější pro, já nevím, dřevostavbu nebo dům z cihel a tak dále? Hraje ten materiál nějakou významnou roli?
2: Určitě ano. Samotná skladba toho zdiva, izolace hraje obrovskou roli. U novostaveb dneska už se to řeší, řeší to i různé směrnice české, evropské, takže tam už by ta izolace měla být v pořádku. Samozřejmě jiná situace je u starších staveb, kde třeba ty izolace ještě nejsou. Ale ať už je, řekněme, ten plášť té budovy udělaný jakoli, lépe či hůře, tak pořád měřitelně víme, že většina té tepelné energie, která se dostává dovnitř, jde přes okna, přes prosklené plochy. Takže tady to stínění vždycky hraje roli, ať už ta budova je nová nebo stará.
1: Mm-hmm. Pojďme dát praktickou radu, když bychom se rozhodli a třeba teď někdo z našich posluchačů to poslouchá a říká, ano, tak možná by to pro mě byla cesta, kterou bych chtěl zkusit. Jak o tom přemýšlet? Vy jste říkal, že je venkovní, vnitřní, jak to nakombinovat a co jsou vlastně všechno ty položky, o kterých máme přemýšlet?
2: On je to opravdu komplexní problém. Většinou s klienty opravdu to řešíme na prvním nějaký jednání, schůzce a hodně se ptáme lidí, co máte za problém, co vás trápí. Trápí vás to, že vám soused kouká do koupelny, když se sprchujete, tak pak stačí vnitřní stínění. Trápí vás primárně to, že se vám přehřívá interiér, nebo chcete ochránit i váš objekt proti vloupání. Jo, čili těch parametrů, který to stínění obecně řeší, je prostě obrovská, široká paleta, škála a je vždycky konkrétně u konkrétní budovy, konkrétního klienta zjistit, co ho trápí, co potřebuje řešit a pak navrhnout optimální stínění. Takže jeden univerzální recept neexistuje, je to vždycky o konkrétním řešení pro konkrétní situaci.
3: Zajímavá položka, když přemýšlím o stínění, mohu přemýšlet i o tom, jestli chci svůj dům ochránit před vloupáním. K tomu se dostaneme a také samozřejmě k dalším otázkám ve druhé a ve třetí části poradny, ve kterých už budete mít možnost zeptat se také vy na to, co vás případně zajímá.
1: A já připomenu kontakty k nám do studia pro vaše otázky 702 222 220 číslo pro ty SMS-kové dotazy. dvojka@rozhlas.cz to je naše e-mailová adresa a přidávám i telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes se zaměřujeme na zastínění a naším hostem je pan Ondřej Behuň, člen představenstva Svazu podnikatelů právě ve stínící technice.
3: Vy se pořád ještě můžete zeptat, pokud vás k tomuto tématu cokoliv zajímá, třeba prostřednictvím telefonního čísla 22 155 25 25. Ale teď pojďme se podívat na to, jakou roli hraje orientace oken na světové strany právě při výběru stínění, na co bychom měli myslet.
4: Určitě velkou, kdybych to měl odpovědět jedním slovem. A když to trošku rozvedu, tak když se zaměříme na naše pásmo tady v severní nebo ve střední Evropě, tak samozřejmě ze severu to sluníčko v podstatě nikdy nesvítí. Dneska i moderní budovy se koncipují tak, že směrem na sever nejsou velké prosklené plochy, dávají se tam technické místnosti, toalety, koupelny s malými okýnky. A hlavní vlastně ty prosklené části budovy se směřují na jih, východ, západ. A pochopitelně v průběhu roku se nám sluníčko pohybuje podél budovy a je klíčové dobře naplánovat a dobře rozvrhnout i tu stínící techniku tak, aby plnila svůj účel.
2: Jakého ochlazení můžeme stínící technikou dosáhnout v místnostech?
4: Já možná, jestli se nebudete zlobit malinko, poopravím tu otázku.
2: Ano.
4: Slovo ochlazení nebo chlazení, to je něco, co stínící technika neumí.
2: To bychom byli u klimatizace.
4: Tak,
2: tedy.
4: Aktivní chlazení, od toho máme klimatizaci. Stínící techniku máme od toho, aby nám ochránila ideálně z venkovní strany prosklené plochy, aby nám to sluneční horko nepronikalo do interiéru. A ta vaše otázka, ji dostávám velice často od klientů, ono se na ní nedá jednoznačně odpovědět.
2: Protože... Škoda, ona je taková praktická,
4: ano,
2: pro nás.
4: Bylo by to skvělé, kdyby řekl, je to přesně 7 stupňů, ale samozřejmě záleží na prosklené ploše. Když máme nějakou starou budovu s malými okny a porovnáme to s moderní budovou, kde je celé průčelí prostě prosklené, tak jak je to dneska oblíbené, tak samozřejmě ten poměr prosklené plochy hraje obrovskou roli v tom přehřívání. Ale máme nějaké měřitelné údaje a když to zprůměrujeme, tak opravdu pomocí kvalitní venkovní stínící techniky lze v těch horkých dnech od jara do podzimu snížit vnitřní teplotu v interiéru v rozmezí 5 až 9 stupňů, což si myslím, že je docela zásadní, protože mít v létě doma 22 nebo 29 je asi docela rozdíl.
3: Mm-hmm. Už jsou to dotazy od našich posluchačů. Zrovna teď naše poradna jako na zavolanou pro naši posluchačku. Dobrý den, máme okenní žaluzně Somfy a právě dnes mi přestalo fungovat ovládání. Mám zataženo a nemohu ji zvednout. Může to být baterií v ovladači?
4: Ano.
2: K tomu úplně zase prakticky. Všechno to funguje na elektřinu dneska, nebo spoustu věcí od příjezdových vrat a tak dále a tak dále. Když se cokoliv stane, přestane jít elektřina a bude to něco závažnějšího, než že dojdou baterie, dá se s takovými žaluziemi pracovat i mechanicky?
4: Konkrétně u žaluzí tady ta možnost zpravidla nebývá. Tam je to ovládání buď mechanické, to znamená klikou, popruhem, nebo elektricky, a ten poměr se v průběhu let výrazně mění ve prospěch toho elektrického ovládání. Já jsem v branži 26 let, když jsem začínal, tak 90% stínění bylo na manuální ovládání, dneska se ten poměr naprosto otočil. Třeba u Markýz je ta možnost kombinace elektrického i nouzového manuálního ovládání, stejně tak u garážových vrát, ale u okenního stínění ta možnost pravidla není. Vím, že někteří klienti, kteří třeba bydlí v oblastech, kde hrozí výpadky proudu, tak to řeší nějakým záložním zdrojem, který v případě výpadku proudu může pomoci.
2: No, nepovídej, Šárko.
3: Dobře, já tady čtu další posluchačský dotaz. Pamatuj si ten svůj, prosím tě. Zdravím, jak zastínit zasklenou loďii, když vedení domu zahajuje právě teď instalování venkovního stínění?
4: Teď nevím, jestli jsem úplně pochopil správně ten dotaz, jak postupovat, když už teda.
3: Jako... Možná, že je teprve ta debata o tom, že se to bude chystat a možná, že každý by k tomu mohl něco říct, tak možná z obecného pohledu, jak zastínit zasklenou loďii, jaké byste měl doporučení?
4: Kombinace zastínění a toho posuvného zasklení bývá někdy technický problém. Ty dvě věci se tam musí vejít do nějakého určitého prostoru. Někdy to je možné, někdy to není možné. Určitě být tady na místě posluchače nebo toho SVJčka, tak bych asi uvažoval o tom nějakou ověřenou, doporučenou firmu si třeba pozvat na tu domovní schůzi SVJ, vyslechnout si nějaké argumenty, položit dotazy a zjistit technické možnosti té konkrétní budovy. Ono takhle prostě, pokud ten konkrétní dům, tu loďi, odborník nevidí, tak se nedá odpovědět, jaké zastínění doporučit.
2: Jak je to s možnostmi výběru, a teď mám na mysli vlastně design nebo materiály, z toho důvodu, že asi něco jiného budu chtít na dům, který byl postaven, dejme tomu, v 18. století, má nějaký charakter, něco jiného na novostavbu, která vznikla předloni. Je ta nabídka tak široká, že si opravdu vybere každý?
4: Nabídka je opravdu velice široká, obrovská. Těch firm, které se zabývají výrobou stínící techniky, je jenom v České republice obrovské množství, desítky. V Evropě to budou stovky firm, které prostě denně investují obrovské množství času, peněz a invence k tomu, aby vyvíjeli a vymýšleli a konstruovali nové systémy. Takže opravdu ten výběr je obrovský. Rozdíl mezi starou stavbou, když teď kontra opominu třeba otázku památkářů, který v nějaký památkově chrání,
2: to nechme stranou. To je jiný problém.
4: To neřešme. Takže ano, určitě jsou typy stínění, které se nejenom funkčně, ale designově více hodí ke staré budově. A pak jsou moderněji, techničtěji vyhlížející systémy, které se budou hodit těm moderním budovám typu beton, sklo, ocel, sklo, což se dneska hodně staví.
3: Děkujeme za stínění, tématem naší dnešní poradny. Za sebou máme její druhou část, před námi tu třetí, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naším dnešním tématem zastínění, o něm se povídáme a s námi ve studiu zůstává člen představenstva Svazu podnikatelů ve Stínící technice Ondřej Behůn.
3: Konkrétní radu u vás hledá náš posluchač pan Čejka, který se ptá na názor na integrované žaluzie, které se vkládají přímo do izolačního trojskla. Mohou být tyto žaluzie alternativou k venkovním žaluzím v případě, že uvažujeme o posuvných dveřích na zahradu?
4: Milý pane Čajko, určitě ano, tato varianta tu je. Jsou výrobci, kteří integrují žaluzie přímo do izolačních trojskel. Je jich poměrně málo na trhu, ale ta varianta tu existuje. Ano, je to možné.
2: Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás v poradně a prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat z hlediska úspornosti, když už se mění okna, tak jestli opravdu je ten úspornější efekt takový větší rozdíl, pokud se instalují trojskla místo dvojskel. Děkuji za odpověď.
2: Děkujeme za otázku, jaká bude odpověď?
4: Tak to je spíš dotaz na dodavatele výrobce zasklení. Něco málo z toho oboru vím, takže určitě izolační trojsklo nebo ty moderní materiály jsou efektivnější, lepší, takže určitě bych šel do kvalitního izolačního trojskla v dnešní době.
3: Uvidíme, jestli právě k zastínění bude ten další telefonický dotaz. I vás vítáme, můžete se ptát?
6: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Mohu? Slyšíme se?
3: Ano, slyšíme bezvadně.
6: Prosím vás, mám, tady je posluchač z Brna, máme takovou zkušenost, jenom kdyby se k tomu mohl vyjádřit. Máme zastínění venkovní žaluzie a když jsme s tím začínali, tak jsme to nechali tak napůl zastíněno a napůl to bylo nezastíněno. A praskla nám okenní tabule. A ten pan sklenář, který nám to vyměňoval, říkal, že by to mohlo být právě tím, že ta plocha, ta zasklení, byla napůl zastíněná a napůl nezastíněná. Tak jenom ještě by se mohl k tomu ten váš host vyjádřit. Děkuju.
3: Také děkujeme za zavolání. Je něco takového možné?
4: Ano, pochopil jsem dotaz. Takový jev existuje. Nedávno jsem měl možnost setkat se s jedním zástupcem obrovského celosvětového výrobce zasklení. Říkají tomu teplotní šok nebo tepelný šok. Ano, může to nastat při nevhodné kombinaci zasklení a nevhodného typu stínění, když se ty dvě věci prostě nepotkají tak, jak správně technicky mají být a půlka skla je zastíněná, půlka je vystavená slunečnímu záření, skutečně ten teplotní šok může způsobit prasknutí skla. Proto je potřeba se poradit s odborníkem, aby doporučil pro vhodný typ zastínění nebo pro konkrétní typ zasklení vhodný typ zastínění.
2: A teď možná závěrečná otázka k těm odborníkům, na co si dát pozor při výběru dodavatelské firmy, jak tedy poznat toho odborníka?
4: No, v dnešní době internetu to asi není úplně jednoduché, protože těch firem v našem oboru opravdu jsou stovky, tisíce možná od velkých po malých a na webu se každá firma může tvářit jako ta nejlepší a ideální. Z mých zkušeností nebo od mých klientů vím, že prostě nejlépe funguje doporučení. Jestli prostě někdo je spokojený s nějakou firmou a doporučí vám ji, tak běžte do toho. Pokud takového kamaráda známého nemáte, tak můžu nabídnout alternativu. Náš svaz podnikatelů ve Stínící technice uděluje každoročně certifikát ověřená firma ve Stínící technice. Tady bych chtěl zdůraznit, že ten certifikát je něco, co se nedá koupit za peníze. Nemůžete si to zaplatit a objednat. Tam se prostě zkoumá kvalita, i určité korektní jednání na trhu, to jestli se ta firma zúčastňuje nějakých pravidelných vzdělávacích akcí. Takže pokud nemáte konkrétní doporučení a chcete mít jistotu, že si poptáte, objednáte kvalitní firmu, můžete se podívat na stránky našeho svazu a podívat se na doporučené, ověřené firmy v našem oboru.
3: A právě člen představenstva Svazu podnikatelů ve Stínící technice, pan Ondřej Behůn, byl naším hostem v poradně. Moc děkujeme a přejeme hezké, nijak dramaticky rozpálené dny. Mějte se pěkně.
4: Děkuju, bylo mi ctí být ve vašem pořadu. Díky.

0: Pozvánka ke kávě o čtvrté i dnes. Léto může prospět nejen nám, ale i pokojovým rostlinám, které druhy můžeme na několik měsíců přestěhovat ven, na kterým by pobyt na zahradě nebo balkoně naopak uškodil. Jak vybrat vhodné místo, aby rostliny netrpěly sluncem ani větrem, o tom dnes odpoledne, tedy konkrétně v kávě o čtvrté. Hostem bude Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A my už se těšíme na Aleše Cibulku, ten tady bude dřív než káva o čtvrté, konkrétně asi tak za 4,5 minutky. Co se děje ve světě kultury a proč je i dnešní den výjimečný, o tom s Alešem už za chvíli.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
5: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
6: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
7: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Co se to děje zase u nás ve studiu opakovaně, Aleš Cibulka?
3: Podívejte se, kdo jednou zkusil, nechce jinak. Jsem tady, abych tak řekl, pečený, vařený. Hezké dobré dopoledne.
4: I tobě, Aleši. Na červeném koberci sem tam odhaluješ tajemství jednotlivých dní v roce. I dnešek je prý něčím naprosto výjimečný. Zatím netušíme, ale ty nám to odhalíš.
3: Ano, a to je i důvod, proč jsem přišel osobně, protože vám musím prozradit, mě to vždycky láká podívat se, čeho je den, jaký je den, někdy je to taková drobná hovadinka, ale ten dnešek se mi zalíbil, představte si, 12. červen je světový den červených růží. Červených růží, začalo se to slavit ve Spojených státech amerických, ale obliba se rozšířila po celém světě, což se mi líbí, je tam zmínka hlavně díky květinářům. Vůbec se nedivím, když jsem se díval, kolik dneska stojí červená růže, věřím, že mezi Valentýnem a pomodže pod ní matek je to oblíbený svátek, ale mně se moc líbí, že je to vlastně den, kdybychom měli vzdát hold růžím a můžeme buď to někomu dát, ty červené růže, ale třeba i jenom když jdete z práce domů, nemáte doma růže, jenom v nějakém městském parku přivonět k růžím a vzdát jim hold za jejich krásu. Mm-hmm. To je přece nádhera.
2: Evidentně vidím, že Pugé ty nemáš. Jsme tady dvě ženy ve studiu, takže si volil variantu. Teď nemyslím Jiřího Holoubka, ale Evu naši produční, prosím tě, že
4: jsem
2: si volil.
4: Jsem rád, že jsi to takhle dovysvětlila.
2: Variantu, že si tady přivonil pouze k těm růžím.
3: Ne.
2: Do rozhlasu.
3: Špatně mě znáš, ty máš květiny. Já jsem přišel tady a tady mám to schované. Pozor.
4: No teda.
3: Jo, abys věděla, ano.
2: My jsme dostali opravdu růže.
3: Dámy, no, červené růže, vzdejte jim hold. Jiříku, ty až se budeš vracet pro svou manželku, tak je musíš
4: pohodě, až bude den světlého piva, tak to bude, že den červených růží, s tím já jsem v pohodě. Jako
2: já jsem okouzlena Alešem Cibulkou, pokračujte bez mě.
4: Pokračujeme. Máme za sebou vlastně tu hezčí část dnešního koberce, protože zítra se měla ve vyprodaném Stavovském divadle odehrát dvouhodinová oslava narozenin Ivy Janžurové. Jistě by i ona dostala růže. Mm-hmm. Ale jak víme, ze zdravotních důvodů to nelze uskutečnit. Tedy povídej, co budeme poslouchat v čase tobogánu.
3: No, já vlastně přinesu i jednu dobrou zprávu a moc se na to těším. Zítra tedy opravdu ta velká oslava neproběhne, to už víte, ale o svou oblíbenou Janžurku nepřijdete, milí posluchači. My vám nabídneme sestřih oslavy, kterou jsme vysílali u nás na dvojce před 5 lety, kdy Ivuška slavila 80. Dorazila Sabina Remundová, Eva Holubová, pan profesor Petr Neužil, byl tam Igor Orozovič se svou kapelou. No a podařilo se mi domluvit a moc se na to těším, že v úplném začátku toboganu se spojíme s Ivou Janžurovou, abych se za nás za všechny zeptal, jako vy, když jste jí blahopřáli vlastně v ten den D, kdy měla narozeniny, abych se jí zeptal, jak se má, jaký je její zdravotní stav, jestli už plánuje a tak podobně. Takže aktuální rozhovor s Ivou Janžurovou zítra po 11.
4: Aby ona jako jediná nakonec nebyla v tom Stavovském divadle.
3: Ale jaký znám,
2: aby říkal, tady nikdo není.
3: Věřím, že by se tam někde za kulisou zešál, objevil pan profesor Neužil a táhl by jí domů. Ale zítra tady po 11. aktuální telefonát s Ivou Janžurovou a potom ta vzpomínka na tuhletu oslavu před 5 lety.
2: Tak si to nenecháme ujít. Aleši, na závěr informace, kterou si nám tady slíbil už včera. A to bližší informace o oslavě 85. narozenin Marie Rotrové.
3: Ano, a já jsem slíbil, že tady prozradím, jak to bude se vstupenkami. Tak ta oslava proběhne, to řeknu na úplný začátek, 28. října, tedy na státní svátek, večer od 19:30 a bude to v rámci našich toboganů z Ypsilonky. Protože paní Mařenka, která nechtěla slavit a nechce slavit svoje narozeniny, na Ypsilonku jsem jí utáhl, protože ty její vazby s Ypsilonkou a zvlášť s některými členy jsou velmi blízké, takže na Ypsilonku kývla. Takže 28. října v 19:30 Ypsilonka a vstupenky začínáme prodávat. To se dozvíte právě, to je ten marketingový tah už ze včerejška.
4: Táhneš to dál?
3: V zítřejším toboganu pnesu na začátku rozhovor to s Ivou Janžurovou, pak narozeniny a v závěru předpolednem slibuju, to už vám to řeknu.
4: No, já bych byl ve střehu už teď být na místě těch, kteří by rádi byli u toho, protože přeci jenom Ypsilonka není stavovské divadlo, je to takový krásný, příjemný, komorní prostor a těch míst tam nejsou stovky.
3: To je pravda.
4: Kde pak? Takže na to si dávejte pozor, hlídejte si to, milí přátelé.
2: Aleš, jsi neskutečný gentleman, krásný závěr tohoto týdne na červeném koberci, beru si svoji růži a odcházím v pondělí.
4: A já myslel, že teď budou růže z Texasu, a ne Tereza.
3: No ne, Tereza taky dobrá. A ještě, že dnes není třeba den briliantů, nebo den pravého.
2: Myslím si toho na to, až to přijde.
3: Až takový den bude, tak o něm povrčím. Hezký den, hezký víkend.

0: Pozvánka k blízkým setkáním, to je ještě to, co určitě musíme stihnout před 11. hodinou.
1: Je to tak a čeká nás zajímavé povídání Marek Němec, průvodcem a jeho hostem dětský ombudsman Martin Beneš.
0: Děkujeme za společnost v tomto týdnu a už teď se těšíme na tu příští. Přejeme vám krásný víkend. Dva na dvojce, Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.
0: Mějte se hezky. Ten

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministryni Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Policie vyloučila politický motiv. V Česku se začnou vyrábět látky pro léky na obezitu. A bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku místy polojasno. V Čechách postupně místy déšť, teploty do 18 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má mluvčí Kamil Marek.
3: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na zatí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
2: V obci Bohumil nedaleko Prahy se začnou vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Dánská společnost Novo Nordisk investuje do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba milion obezních osob a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
4: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
2: Zkušební výrobu látek pro léky na obezitu a diabetes chce společnost Novo Nordisk zahájit ještě v červnu. Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidů v mražených kůřatech od českého zpracovatele drůbeže Raciola Uherský Brod. Inspektoři proto nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém městě nad Váhem. Stovky kilogramů mražených kůřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace. V Přešticích na jižním Plzeňsku začínají hlavní oslavy 800 let města. Na Masarykově náměstí dnes zahrají od 17:30 začínající kapely. O víkendu se pak program rozšíří i do městského parku. Pro návštěvníky bude připravený jarmark, šermíři nebo nový cirkus, říká za Přeštice Aneta a Alena Langmajerová.
5: Vrcholem oslav je potom nedělní vystoupení Vojty Dyka na náměstí od 7 hodin večer. Pro oslavy jsou připraveny reklamní a upomínkové předměty k výročí, které na festivalu bude možné zakoupit. Na festivalu budou také označena místa a pokladničky pro charitativní sbírku Přeštice pomáhají, do kterých bude moci přispět jak hotovostí, tak přes QR kód.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, v Čechách postupně místy občasný slabý déšť. Později večer budou na západě srážky četnější. Teploty čekejte mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách 9, v Beskydech a Jeseníkách až 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona za sjezdem na Domašov. Kamiony jedou v pravém pruhu z kilometru 170 až do omezení D2. Osobní auta v levém popojíždějí od exitu 178 Ostrovačice a zdrží se asi 20 minut. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov jsou fronty na obchvatu Slaného. Tvoří se mezi sjezdy na Smečno a Řevničov kvůli omezení. Jede se Kyvadlově, v obou směrech se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy, teď už je u mikrofonu Marek Němec.
7: Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači, i ti, kteří nás sledují prostřednictvím webových kamer. Dnes si budeme povídat o tématu, které je velmi citlivé. Jedná se o ochranu, o sociálně právní ochranu dětí, ale i rodičů. Je to velmi obšírné téma, nicméně vznik funkce dětského ombudsmana je jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti ochrany práv a dětí v posledních letech. A my máme to štěstí, že dnes u mikrofonu přivítáme prvního dětského českého ombudsmana, pana Martina Beneše. Vítejte u nás ve studiu.
8: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
7: Pane doktore, povězte mi, co dnes děti podle vás nejčastěji postrádají v té komunikaci? Myslím i třeba s rodiči nebo se světem vůbec.
0: No, řekl jste to správně, protože co děti nejvíc postrádají, je právě ta komunikace. Postrádají to, aby jsme jim jako společnost víc naslouchali, aby jsme je víc vnímali. My jsme si dělali i jako kancelář výzkum ještě před mým nástupem mezi dětmi, nebo nějaký průzkum. Nevím, jestli úplně na reprezentativním vzorku, to asi ne, ale přesto nám z toho nějaká čísla vyšla a zjistili jsme, že vlastně 80% dětí nám říká, že se necítí vyslyšeno. A ono to vlastně může souviset, nebo je to určitě jeden z důvodů, které můžou zhoršovat i třeba ten jako well-being psychický, to duševní zdraví dětí. Pokud se prostě cítíte nevyslyšen, tak vám není dobře.
7: Já si s vámi budu velmi rád povídat o tom, jaké konkrétní instrumenty vlastně úřad ombudsmana v této situaci k dispozici má. Tak už za chviličku s mým dnešním hostem, ombudsmanem Martinem Benešem.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Azylové domy, nízkoprahová zařízení, duševní zdraví dětí, také ochrana dětí a rodičů, digitální zlo, to jsou všechno témata, které bych s vámi rád probral, respektive rád je viděl optikou prvního dětského ombudsmana. Mým dnešním hostem ještě jednou Martin Beneš, první dětský ombudsman. Ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
2: Díky, dobré dopoledne.
1: Dovolte mi, abych vás tak krátce představil, protože mě samozřejmě bude zajímat i vlastně celá geneze, jak jste se do této pozice dostal. Tedy vy jste vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. A téměř 20 let jste působil jako soudce u okresního soudu v Mostě. Z toho tedy, pokud se nepletu, posledních 10 let jako opatrovnický soudce. To znamená, že jste k té citlivé sociálně právní tematice měl blízko, velmi. Co vás tedy osobně, pane Beneši, přivedlo k tomu, že jste se začal vlastně ucházet o pozici člověka, který může nějakým způsobem moderovat nebo malinko směřovat tu veřejnou debatu hlavně v tomto směru? Jak se tohle stalo?
2: No právě přesně to, co popisujete, právě ta moje profesní minulost a předpokládám, že i budoucnost, protože já to ombudsmanství vnímám jako nějakou kariérní odbočku u sebe na 6 let, ani nemám v plánu se usilovat o další termín za těch 6 let, prostě se chci vrátit do toho taláru. A právě jako opatrovnický soudce, speciálně v tom Mostě, v těch severozápadních Čechách, jsem viděl všechny ty slabiny toho systému, právě především té sociálně právní ochrany dětí, ale i těch ostatních. A samozřejmě jsem se to snažil i měnit na nějaké prostě lokální úrovni, ale ten limit tam nějaký je, prostě ze spodu dokážete změnit něco, dokážete změnit ledasco, ale rozhodně ne tolik, nebo ne všechno. Takže vlastně to ombudsmanství mi přišlo jako vhodný způsob a nástroj k řešení těch problémů, které jsem vnímal.
1: Jak instituci ombudsmanství vlastně vnímáte? Je to pro vás nástroj komunikace, nebo nástroj opravdu jako aktivní pomoci, nebo nějaké restrikce potom směrem na ta místa, kde třeba se úplně nedostává té pozornosti, nebo jak si ho máme my jako posluchači představit?
2: Je to vlastně čas od všeho z toho, co říkáte. V první řadě takové to klasické, ta klasická ombudsmanská činnost je o té aktivní pomoci, to znamená vlastně vyřizování těch, my tomu říkáme podnětů, to znamená toho, s čím se na nás obrátí lidé, v našem případě teda jsou to věci, které se týkají dětí, to znamená vlastně kdokoliv, nejčastěji to je rodič, ale může to být i samotné dítě a může to být vlastně kdokoliv, kdo vnímá nějaký problém nějakého dítěte, se na nás může obrátit a může od nás chtít pomoc. To je jedna z věcí a pak to jsou systémové otázky a celá řada dalších témat.
1: To mě právě velmi zajímá, jakým způsobem vlastně přinutit děti vnímat vás jako důvěryhodnou instituci a už v okamžiku, kdy řeknu slovo instituce, tak už to vlastně tak malinko zavání, protože mám pocit, že tohle chcete překlenout a člověk by se chtěl stát asi možná partnerem a vlastně nějakým důvěrníkem těch dětí. Jak to v dnešním světě těch technických vymožeností tohodle toho dosáhnout? Jsou to tady nějaké asi i velké jako technické změny nebo předpokládáte, že se musí změnit nějaký nástroje komunikace?
2: No my se snažíme právě proto, že jsme pro děti a v tom směru já si myslím, že je dobře, že vznikl dětský ombudsman, protože samozřejmě těm záležitostem dětí se věnoval vždycky i ten veřejný ochránce práv, ten velký ombudsman. Ale ten velký ombudsman, protože vlastně převážná část lidí, se kterými komunikuje, jsou dospělí, tak komunikuje takovým způsobem, jakým se komunikuje s dospělými, tak jak tady komunikujeme my dneska spolu a samozřejmě jinak můžete komunikovat s dospělým a jinak komunikujete s 8letým, s 10letým, s 12letým dítětem. A my jsme si toho vědomí, takže se prostě snažíme tu komunikaci vést právě směrem k dětem, takovým způsobem, aby to pro ně bylo zajímavé. Takže možná i posluchače vyzývám, zkuste se podívat třeba na sociálních sítích, na Instagramu, na náš účet Dětský ombudsman a uvidíte tam celou řadu takových jako zábavných videí. Já skutečně jsem profesně soudce, není to úplně pro mě něco, v čem bych se cítil jako jako ryba ve vodě, ale učím se to a vlastně mě to docela baví. Takže se snažíme komunikovat takovým způsobem, aby pro ty děti to bylo pochopitelné, bylo to pro ně zajímavé a bylo to přitažlivé.
1: Než se dostaneme do toho organismu úřadu jako takového, mě by zajímala ještě jedna věc, jakým způsobem se hyperbolizoval váš život v této nové funkci, protože vy jste mi zmínil, že dnes těch rozhovorů máte víc a je možno o vás hodně číst teď a jste viděn a myslím, že to je velmi dobře. Jak moc se tohle to posunulo a jak moc jste musel obout sportovní obuv a začít běhat?
2: To jste se trefil úplně přesně, protože běhání je něco, co dělám, ale v tomhle kontextu je to velká změna samozřejmě, jako soudce té mediální pozornosti příliš nemáte a já jsem za to byl vždycky rád, rozhodně nejsem člověk, který by si to nějakým způsobem užíval, i když i na to si začínám zvykat. A je to prostě potřeba pochopitelně ombudsmanovi, o dětském ombudsmanovi musí být vědět. Nemůžete pomáhat někomu, kdo vás neví, takže o sobě prostě musíte dát vědět a tak o nás vědět dávám.
1: A to dáváte na vlnách rozhlasu Dvojky v blízkých setkáních a za chviličku si budeme povídat o tom, jakým způsobem vlastně organizovat celý ten úřad ombudsmana a co také mohou od úřadu ombudsmana děti opravdu očekávat a chtít.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Co dětem v systému ochrany práv dnes chybí a jaká práva a pravomoce vlastně ombudsman má? I o tom si budeme povídat ještě s mým dnešním milým hostem, prvním dětským ombudsmanem Martinem Benešem. Pojďme tedy rovnou k věci. Jak si můžeme my posluchači představit vlastně celý ten úřad, celý ten organismus? Co to vlastně je? Jsou to psychologové, jsou to sociální pracovníci? Kolik vás je a jak fungujete?
1: Úřad je hrozné slovo, že? My o sobě mluvíme jako kanceláři, kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, ale samozřejmě jsme úřad, jsme nějakou státní institucí. Jsme tam vlastně dva ombudsmani, já a ten, říkáme, velký ombudsman teda, takže ochránce, veřejný ochránce práv a náš společný zástupce, a kromě toho tam je dneska už skoro 200 lidí, zaměstnanců. Jsou to převážně právníci, protože vlastně převážně ta podstata těch problémů, se kterými se na nás lidé obracejí, jsou právní. A to právní vzdělání je tam důležité pro to, aby jsme byli schopni je řešit, ale zároveň to jsou, řekl bych, právníci se srdcem na správném místě, kteří prostě jsou jaksi empatičtí a citliví k těm otázkám. Mm-hmm. Ale právě i teda v souvislosti s námi, s dětským ombudsmanem, který vznikl, tak tam máme i několik lidí v neprávnických profesích, jsou tam i nějací sociální pracovníci, máme tam i psycholožku teď čerstvě, takže samozřejmě si uvědomujeme, že vlastně i tenhle jakoby profesní background je pro tuhle tu práci důležitý.
0: Podařilo se vám sestavit si tým podle svých snů, tedy jako dream team, nebo jste podědil nějaké zaměstnance, kteří vědí, jakým způsobem ten úřad funguje?
1: On ten dream team tam je. Ta kancelář je opravdu jako velmi dobrá. A myslím, že všichni, nebo ne asi všichni, ne vždycky uspokojíte úplně všechny a ne vždycky všichni vás budou rádi mít, ale ti, co se na nás obracejí, tak myslím, že ve většině to vědí, že ti lidé tam skutečně dlouhodobě jsou prostě skvělí. A jsou to srdcaři. Já jsem tu kancelář vlastně... Na příchod můj se ta kancelář připravovala už posledního 3/4 roku před mojí volbou, takže vlastně už celý poslední rok, protože už od té doby, od 1.7. loňského roku je účinný zákon, který zřídil dětského ombudsmana. A pak to trvalo dalšího 3/4 roku, než jsem byl zvolen. Takže ta kancelář už se na to připravovala a ten tým sestavovala. Já jsem vlastně nedělal žádné změny. Ten tým částečně vychází z lidí, kteří pracovali v kanceláři veřejného ochránce práv už dřív a věnovali se právě té dětské oblasti. To je takové to jádro toho týmu a jsou to ty vedoucí těch jednotlivých úseků a odborů. Tak. Pak tam teda nastoupili noví lidé, protože právě v souvislosti se zřízením dětského ombudsmana jsme dostali možnost ještě trochu rozšířit ty naše řady.
0: Kdy se na vás může dítě, potažmo rodič, obrátit? V jakých situacích může vyhledat pomoc ombudsmana?
1: Ono je to trochu složitější. Někdy i my sami na tuhletu otázku hledáme složitě odpověď, protože ono to opravdu není tak jednoduché. Dětem říkáme, protože nemá smysl je zahlcovat komplikovanými odpověďmi, že se na nás mohou obrátit v podstatě kdykoliv, když řeší nějaký problém a nedokážou ho vyřešit ve svém okolí. To je taková komunikační linka, kterou vedeme k těm dětem, aby byla jednoduchá. A pokud to mám říct v nějaké větší komplexnosti, tak jsou to záležitosti, které se týkají vlastně státní správy. My nemůžeme vstupovat do rozhodování soudů, soudy jsou nezávislé, ombudsman nemůže do jejich rozhodování žádným způsobem zasahovat, nemůžeme třeba vstupovat do činnosti policie, pokud funguje jako orgán činný v trestním řízení, ale můžeme vstupovat do činnosti a můžeme se zabývat otázkami, které se týkají třeba OSPODů, orgánů sociálně právní ochrany dětí, které se týkají škol, které se týkají ministerstev a podobně.
0: Děje se často, že vám děti volají a že se vám svěřují se svými problémy?
1: Děti se na nás vlastně obracejí čím dál častěji. Věřím, že to je i v souvislosti s tou komunikací, kterou vedeme tak, jak ji vedeme. A já bych byl rád, aby fakt jsme měli jejich maximální důvěru, obraceli se na nás co nejčastěji. V tuhle tu chvíli je asi 15% těch podnětů, jak tomu říkáme, přímo od dětí. A to číslo postupně roste. Jo. Já musím zdůraznit, že my nejsme úplně nějaké intervenční centrum, které by řešilo nějaké akutní situace. Na to nemáme kapacitu a k tomu nejsme. A vymýšlíme nějaké způsoby, aby to pro to dítě bylo bezpečné, pokud potřebuje akutní pomoc, aby jsme jej na ní dokázali přesměrovat.
0: To znamená, že nefungujete jako linka bezpečí nebo
1: přesně
0: linka
1: tak,
0: důvěry,
1: přesně tak.
0: Ale vlastně vytváříte nějaký rámec, ve kterém se potom to dítě může cítit bezpečně a dostává informace, které může využít.
1: Dokážeme mu pomoct s určitými situacemi a v těch akutních i právě děti odkazujeme právě třeba na linku důvěry.
0: Vy jste ve své praxi, kterou jste praktikoval v Mostě u soudu, se musel setkávat s celou řadou úplně děsivých a zdánlivě bezradných případů, pokud šlo o opatrovnické soudy. Zároveň si umím představit, že je to všechno toto konáno na severu Čech, kde samozřejmě sociální situace je vyeskalovaná mírně. Jakým způsobem vlastně tohle všechno vás ovlivnilo a máte pocit, že z toho jste schopen vyvodit nějaké jako důsledky, které dokážete proměnit v nějaká pozitiva v nové roli?
1: Popsal jste to úplně přesně a já vlastně jsem rád, že tuhle tu zkušenost právě z těch severozápadních Čech mám, protože v těch severozápadních Čechách skutečně za rok zažijete to, co jinde za 10 let. Ale zároveň já nechci, aby to znělo jenom negativně, protože zároveň si uvědomíte, já opravdu jako velmi blízce znám takové ty vyloučené lokality Litvínovský Janov a Mostecký Chánov, který dneska už je spíš na třídě budovatelů. A vidíte tam ten život těch lidí a dětí a těch jejich rodin a vlastně pochopíte, jak neuvěřitelné množství různého talentu a nadání se tam vlastně nachází, akorát, že není úplně dobře rozvíjeno, protože ty děti prostě nedostanou tolik příležitostí, jako ty děti, které se narodí třeba o pár ulic vedle. A i to je zkušenost, ze které prostě čerpám a chci čerpat.
0: Budeme si po písničce povídat o tom, i jestli náhodou v současném právním systému a režimu nejsou ta dětská práva trochu nadužívaná a jakým způsobem, to by mě zajímalo, vytvořit nějaké úplně zdravé hygienické prostředí, kde i dítě kromě toho, že je poučeno a zná svá práva, tak taky zná své povinnosti. S mým dnešním hostem Martinem Benešem.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Jaká je ta správná výchova? Kde je balanc mezi právy a povinnostmi, které by děti měly přirozeně cítit? Kde je pořád ještě nějaký hlubokosklon k autoritám? Mění se podle vás, pane magistře, ten svět dneska a mění se samozřejmě velmi rychle díky technologiím. Mění se děti i dneska a neutíkají nám jako rodičům trošičku? Nevytváří se tady nějaké zvláštní takové jako přemostění, které se snažíme dohnat různými institucemi a pomocnými pákami a sociální pomocí a právní pomocí? Jak to vnímáte vlastně?
3: Svět se mění neustále a samozřejmě, že se mění i děti a za mě vlastně děti jsou, oni jsou vždycky vlastně napřed. Oni už vlastně dneska žijou tu budoucnost, protože jsou to děti a ta budoucnost se jich prostě bude týkat a říkáte správně, je to o nějakém balancu, o nějaké rovnováze. Já často slýchám, nebo občas slýchám to, že děti nejsou dostatečně nerespektují starší a nejsou dostatečně disciplinované.
2: Máte pocit, že to tak opravdu je, nebo je to vlastně nějaký narrativ, který jsme zažívali i my, když jsme byli děti?
3: Myslím si, že to je spíš tak, prostě každá generace o sobě říká, že je ta poslední dobrá, že pak už to šlo jenom z kopce a něco podobného.
2: Ano,
3: prostě.
2: A nezávidíme to těm svým dětem, že jo? Vůbec.
3: Ano. Ale samozřejmě ten vývoj teď je rychlý a je rychlejší než kdy předtím, takže pochopitelně my už nestíháme, a mě je 49 a je spousta věcí, které mě utíkají a vůbec mi to vlastně nevadí, jsem rád, že mi utíkají. Takže prostě to, co dřív trvalo, ta změna, která trvala generaci, tak dneska nastane za 5 let. Takže žijeme opravdu v rychlé době, třeba právě v tom nějakém vědecko-technickém rozvoji. Ale pokud se jedná o ten respekt a o tu rovnováhu, víte, já se vždycky vzpomenu, mně se hrozně líbí motto jednoho ředitele pražské střední školy, tuším, že takové té slavné Průmky na Smíchově. Je to vlastně starší pán, já teď ho nechci urazit, já ho osobně neznám, ale myslím si, že mu je někde okolo 70 let a vlastně celý život strávil ve školství, takže to rozhodně není nějaký naivní mladík. A on má někde na svých webových stránkách takovou větu, že respekt nemůže očekávat ten, kdo ho neumí dávat. A já si myslím, že v tom je hodně pravdy.
2: Máme tendenci u nás děti podceňovat, myslíte, v České republice?
3: Myslím si, že máme. Určitě je to lepší, než to bylo v minulosti. Asi těm dětem nasloucháme víc, než jsme dříve byli zvyklí naslouchat, ale určitě máme v tomhle směru ještě spoustu jako rezerv. A myslím si, že opravdu je dobré dětem naslouchat. Teď jsem měl hlavně nějakou myšlenku, která mě vypadla, ale třeba si vzpomenu.
2: A já jsem se právě chtěl zeptat, možná, že to vrátíme zpátky do hry, tu myšlenku, jestli si vybavujete nějaký okamžik, kdy vás nějaké dítě svým názorem opravdu velmi překvapilo a zasáhlo, možná tím, jak je fundovaný, nebo jak dává nějaký širší pohled na věc, kterou se zabýváte. Děje se vám tohle?
3: Děje se mi to vlastně permanentně. Já jsem s dětmi v kontaktu hodně. I dřív jako soudce jsem byl, i teď samozřejmě jako dětský ombudsman, to by bylo zvláštní, kdyby ne. A mě vlastně jako neustále překvapují. A víte, někdy třeba od té mladé generaci slýchám, jak je citlivá a ta citlivost je vlastně stavěna nějak jako negativně. Já si vlastně myslím, že každá mladá generace je citlivá a je to vlastně hrozně dobře a že citlivost vlastně není žádná slabost. Jo. Já si v tomhle kontextu třeba vzpomenu na kdysi mladou generaci, která prostě v druhé světové válce díky právě té citlivosti odcházela bránit hodnoty někam do cizích armád, do Velké Británie, prostě kluci, kteří vyskakovali ve výsadku Silver A, to byli mladíčci a byli citliví k tomu, co se děje a byli zároveň strašně odvážní, protože citlivost nám někdy dává odvahu.
2: Vy sám jste, pokud se nepletu, vstoupil do aktivních záloh. Je to tak. Vedla vás k tomu nějaká taky hlubší povinnost morální, nebo máte také tendenci jít v tomto směru příkladem, protože přece jenom vykonáváte funkci veřejně velmi exponovanou a i tak, když tady my teď spolu sedíme a povídáme si, tak taky máme trochu tendenci kultivovat nějak jazykem nebo myšlenkami toho posluchače našeho. Tak co byl ten spouštěč vstupu do aktivních záloh u vás?
3: No, to bylo před pár lety, takže jsem ještě tak exponovaný nebyl veřejně. No, byla to moje reakce na to, co se stalo na Ukrajině vlastně v únoru 2022, když přišla invaze na Ukrajinu, tak jsem přemýšlel, jak na to zareagovat, a vstup do aktivních záloh mi z toho vyšel jako to správné řešení. Víte, já jsem vlastně takové to devadesátkové dítě a ta devadesátá leta byla krásná a krásně naivní, kdy jsme si prostě říkali, že vlastně už se všichni budeme mít jenom rádi a celý svět bude krásně spolupracovat, když už teď padly ty bariéry mezi tím východem a západem. A vlastně tenhle ten etos jsem si v sobě dlouho nesl, že teď už to bude jenom lepší, a v tom 22. jsem pochopil, že ne, a cítil jsem nějakou potřebu reagovat. Takže i když nemám žádný vztah k ničemu, co by bylo nějak military, tak je ze mě voják aktivní zálohy armády České republiky.
2: I o tom, jak zdravě vychovávat naše děti a jak je vést k nějaké širší zodpovědnosti, si povídám s mým dnešním hostem Martinem Benešem.
0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Nikolas si nerozumí s matkou.
4: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
1: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
4: Zdá se mi, že vás otravuju.
5: Jasně, že neotravuješ. Co to říká?
4: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
1: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: prvním dětským ombudsmanem a zároveň aktivní zálohou armády České republiky, panem magistrem Martinem Benešem, si povídáme o sociálně právním prostředí dětí, ale vlastně i o jejich duševní zdraví a o nějakém balancu, ke kterému by také úřad ombudsmana mohl přispět. Pojďme teď tedy vynechat ty zálohy a použijem aktivní, slovo aktivní. Jak moc musíte být aktivní, pane magistře, a co všechno tedy vy teď sám děláte? Protože předpokládám, že musíte také navštěvovat různá ústavní zařízení a tak dále. Potřebujete si v tom udělat asi jasno a mít na to nějaký názor. Tak jak jste daleko? Kolik máte uběháno?
1: Tak já mám tu výhodu právě i té dřívější profesní kariéry, že to, že chodím za dětmi do zařízení, do dětských domovů, do zdvopů, prostě do všech těch zařízení, ve kterých dětech jsou, tak pro mě není nic nového teď jako pro ombudsmana, protože jsem tam za dětmi chodil i dříve. Takže to pro mě není neznámé prostředí, ale samozřejmě s týmem chodíme právě i do zařízení za dětmi a je to vlastně jeden z velkých úkolů dětského ombudsmana, ombudsmanské instituce jako takové. Navštěvovat děti a pak ten velký ombudsman samozřejmě i dospělé lidi v těch zařízeních, kde jsou omezeni na svobodě. Takže já jsem zatím byl na jednom monitorovací návštěvě, tomu říkáme, to jsou takové ty pravidelné návštěvy, kdy jezdíme do těch děcáků a vlastně snažíme se tam udělat takovou hloubkovou kontrolu, jestli všechno je v pořádku a jestli ty děti se tam mají nějak jako odpovídajícím způsobem dobře, protože samozřejmě ty děti v těch dětských domovech jsou děti, které mají za sebou těžkou minulost a samotný ten pobyt v tom dětském domově od rodiny je složitou zkušeností, takže prostě je naší povinností zajistit, aby byl pro to dítě, aby ty podmínky tam byly co nejlepší.
0: Vaše pole působnosti se nachází v pozici té křehkosti lidské duše, to znamená lidí, kteří jsou na nějaké periferii, ať už sociální nebo psychické, zrovna řeší nějakou těžkou situaci. Jakým způsobem vy sám v pozici ombudsmana chcete přispět k tomu budování té důvěry? Protože ono to musí být nějak viděno taky navenek. To dítě musí vidět nějaké webovky, musí to být všechno příjemný, přívětivý. Jak vlastně pracujete s tímhletím jako konceptem? Jak se tohle daří?
1: Je to vlastně už to, co jsem zmiňoval, tak ta důvěra se buduje různými způsoby. Jednak to jsou ty způsoby formální, to znamená nějaká komunikace. Ta komunikace pochopitelně pro ty děti je jiná než pro dospělé. Měla by být přívětivá, měla by být zábavná, hravá, pochopitelná, přitažlivá. To je všechno to, o co se snažíme při té komunikaci. No a pak samozřejmě tu důvěru budujete tím obsahem, to znamená to, co děláte a jakým způsobem to děláte, a v tom se snažíme být co nejprofesionálnější.
0: Vy jste zmínil instituci OSPODu, tedy Úřadu ochrany dětské. Jakým způsobem vlastně vy vnímáte činnost a řekněme dynamiku tohoto úřadu? Protože na jednu stranu samozřejmě léčí a pomáhá, ale na druhou stranu ta rozhodnutí jsou často emocionální těch úředníků a já sám a předpokládám, že i posluchači mají ve svém okolí celou řadu případů, kdy ten OSPOD nezasáhl úplně tak, jak by možná pro to dítě bylo zdrávo. A to teď pomiňme ty katastrofální situace, ke kterým dochází a můžeme slýchat v médiích, ať už jsou to opětové svěření dětí do péče rodičů, kteří jsou naprosto nesvéprávní víceméně. Jak vy tedy vnímáte vlastně možnosti a schopnosti tohle úřadu?
1: No já na úvod se těch hospodáků zastanu. Ta jejich práce prostě není jednoduchá a znám to právě i jako soudce, protože jsem třeba jezdil i na výkon těch rozhodnutí, to znamená třeba, když jsem rozhodl o tom, že dítě má být odebráno z rodiny, tak jsem tam právě i s těmi ospoďáky jel, abych i tohle zažil. Je to samozřejmě velmi jako neveselé a velmi jakoby lidsky i profesně náročné něco takového udělat. Odebrat prostě plačící dítě prostě od rodičů, protože i když se mu tam nedaří dobře, tak prostě od těch rodičů pochopitelně nechce. Takže je to velmi náročné. A jsem přesvědčen o tom, že většina těch ospodáků, jak se říká, těch zaměstnanců ospodů, tu práci dělá, snaží se ji dělat nejlépe, jak dovedou.
0: A myslíte, že mají ty instrumenty
1: tak,
0: pro to?
1: A to je přesně ta otázka.
0: Protože to je asi to, co vlastně vy i ve své pozici budete se snažit nějakým způsobem postulovat. Nejsou asi ty instrumenty úplně. Někdy je potřeba jednat velmi rychle, ale zároveň to vyžaduje nějakou expertizu odbornou a ta není.
1: To je to, co mě vlastně vedlo k tomu, že jsem se ucházel o pozici ombudsmana, protože jsem si vědom, že ty nástroje prostě nemáme úplně dobře v tom systému nastavené. A já teď nechci být složitý, odborný, nepochopitelný, budu
0: ale
1: se
0: tak
1: snažit.
0: Pojďme tak pro nás.
1: To nějak podat. My musíme být dobře schopni vyhodnotit, kdy máme zasáhnout a jakým způsobem máme zasáhnout. To znamená, musíme být dobře schopni vyhodnotit, jestli dítě je nebo není ohrožené, čím je ohrožené a do jaké míry je ohrožené a jaká intervence, jaký zásah se na tu situaci nejlépe hodí. Jestli to dítě musíme odebrat z té rodiny nebo jestli té rodině můžeme pomoct jiným způsobem. Je to vlastně taková nějaká matice úvah, takový systém, který by neměl být intuitivní. Neměl by být prostě na tom, jak se to komu zrovna zdá a to, že se to jednomu ospoďákovi zdá v takhle a druhému třeba trochu jinak. Měli bychom k tomu mít nějaké nástroje, nějaké prostě nástroje k tomu vyhodnocování té konkrétní situace. V cizině je to poměrně běžný postup, a my žádné takové nástroje nemáme.
0: A povězte v té cizině, jaké instrumenty oni mají?
1: Když to úplně zjednoduším, tak to mohou být takové, řekněme prostě tabulky, prostě víte, že dítě je ohroženo, například závislostí rodičů nebo chudobou. Zjišťujete, jak to konkrétně je, jaké tam jsou protektivní faktory, to znamená další faktory, které to dítě chrání, jestli tam je někdo jiný v té rodině, někdo třeba tou závislostí netrpí a podobně. To všechno vlastně poskládáte dohromady do nějaké, řekněme pro jednoduchost, tabulky nebo na nějakém prostě iPadu nebo tabletu, prostě do nějakého nástroje a na konci vlastně si vyhodnotíte tu míru a ten zdroj toho ohrožení toho dítěte a může vám to rovnou doporučit nějakou vhodnou intervenci, to znamená ano, pro tenhle případ je tady tahle ta služba, která tu rodinu podpoří, nebo to dítě už je tak ohrožené, že v té rodině už nemůže být. Samozřejmě tohle působí hrozně technicistně, já nejsem žádný úplně typ nějakého puntičkáře nebo někoho, kdo by si myslel, že lidský život se dá nacpat do jedné tabulky, to nepochybně ne. Nad tím samozřejmě musí stát nějaká individualizace, nějaká lidská úvaha, nějaké lidské posouzení té situace. Ale zároveň ten nástroj je hrozně důležitý, protože za mě individualizace je něco, co stojí nad standardizací. Když individualizujeme bez standardů, tak je to prostě dojmologie a ta do rozhodování o tak složitých otázkách, jako jsou osudy dětí a rodin, prostě nepatří.
0: Když vezmeme v úvahu, že na jedné straně stojí dítě, rodina v nějakém sociálně právním otřesu, řekněme, na druhé straně OSPOD, kde je, nebo kde si můžeme my představit tu pozici úřadu nebo kanceláře ombudsmana? Je to nějaký triumvirát, doplňuje to nějaký trojúhelník, nebo vstupuje mezi ně? Kde byste se nejraději viděli?
1: Ombudsman stojí vždycky trochu bokem. Ombudsman je vlastně taková zvláštní instituce v celém tom systému, taková krabička poslední záchrany, taková pojistka, když něco nezafunguje, tak může trochu nesystémově zasáhnout ombudsman. Zároveň dětský ombudsman má teď vlastně nově pravomoc vstoupit do soudních řízení, které se týkají dětí. To je poměrně výrazná nová pravomoc. My počítáme s tím, a i ten zákon s tím tak počítá, že to nebude dělat příliš často. Budeme si opravdu jako pečlivě vybírat případy a řízení, do kterých budeme vstupovat, ale vlastně i tenhle nástroj můžeme využít a i tímhle způsobem do toho systému vlastně můžeme vstoupit.
0: Proč je důležité, aby děti vlastně mohly mluvit do věcí, které se jich týkají? I o tom si ještě budu povídat v posledním vstupu s mým dnešním hostem, prvním dětským ombudsmanem Martinem Benešem.

0: Hostitelská setkání Marka Němce na dvojce.
1: Máme poslední vstup, ale zároveň jsme si s mým dnešním hostem, ombudsmanem Martinem Benešem, říkali, že musíme, respektive nesmíme nezmínit digitální zlo a vlastně digitální prostor, ve kterém se dnešní děti pohybují. Jak vy se díváte, pane magistře, na restrikce a vůbec na celou tu problematiku?
2: No, jak to říkáte, je to obrovský téma dneška, který se nedá pominout. Za mě je nutné přemýšlet o tom, co s tím uděláme, a zároveň je nutné se vyhnout hloupým řešením. Každá regulace by pokud možno měla zajistit to, aby po ní ta situace byla lepší než před ní. A proto si myslím, že není nejvhodnější cesta jít takovými těmi jednoduchými cestami těch čistých zákazů, těch plošných zákazů, protože mohou přinést prostě spoustu komplikací. A ono to vypadá, oni jsou pochopitelné samozřejmě, jsou pochopitelné pro všechny. Když se řekne, zakážeme sociální sítě dětem pod 15 let, tak tomu rozumí každý a zdá se, že to je vlastně jasné a správné, ale ono to fakt tak jednoduché není. Ono třeba, když zakážeme sociální sítě, které máme, na kterých těch dět, na
1: které můžeme regulovat ještě.
2: Které můžeme regulovat, když zakážeme ty od těch velkých provozovatelů, tak ty děti nám prostě utečou do jiného prostředí, protože kde je poptávka, tam vždycky bude nabídka, to je železné pravidlo, takže on někdo prostě někde, nevím, v jeho východní Asii nebo v Tichomoří určitě vytvoří něco, kam ty děti budou moct odmigrovat a tam už je nebudeme moct ohlídat vůbec. Takže my musíme přemýšlet nad tím, jak vlastně ty stávající sociální sítě zregulovat takovým způsobem, aby pro ty děti byly bezpečnější, aby jsme z nich odstranili takové ty nejbrutálnější závislostní mechanismy, které v nich jsou implementované. A ta cesta existuje. Ta cesta existuje a vede skrz implementaci takzvaného DSA, to je Digital Service Act. V českém prostředí je to prostřednictvím zákona o digitální ekonomice a vlastně regulátor trhu, to znamená Český telekomunikační úřad, ve spojení s ostatními regulátory v rámci Evropské unie a s Evropskou komisí by mohl tlačit na ty poskytovatele tak, aby to prostředí zajistili pro ty děti výrazně bezpečnější a aby ty nejbrutálnější věci z toho odstranili, takový ten nekonečný feed, ty AI mechanismy, které vlastně tam dětem ten feed, ten obsah, ten, na kterém vzniká ta závislost, prostě dodávají a další.
1: Pojďme si ještě popovídat o tom, co vy sám považujete

0: za svůj dosud největší úspěch, tedy teď, myslím, v pozici ombudsmana, bavíme se teď o té konkrétní pomoci. Možná třeba v souvislosti s digitálním prostředím. Máte nějaký takový pozitivní zářez?
1: Víte, ono je hrozně těžké říkat vlastně, co je to nejdůležitější, co se stalo, co jsme udělali, protože, a ono to možná zní jako fráze, ale za mě to je prostě pravda, vlastně všechno, s čím se na nás obrátí, zejména dítě, nebo co se týká dítěte, tak je prostě důležité. Je důležité přinejmenším pro to dítě, pro jeho rodinu, pro jeho nejbližší a prostě tím pádem to má svoji jako velkou objektivní důležitost, takže jsou věci, které jsou velké mediálně, ale i ty věci, které jsou mediálně nezajímavé a zůstanou bez povšimnutí a pomůžou aspoň trochu nějakému jednomu konkrétnímu dítěti, tak jsou důležité úplně stejně jako ty mediální bomby.
0: Dokážete si představit, jaká by byla vlastně ta vysněná vize toho úřadu, co všechno byste měli a neměli?
1: Závisí samozřejmě na okolnostech, závisí na tom, jakým způsobem se věci budou ubírat do budoucnosti. Může se stát, že budeme jenom bránit špatným řešením a i to je dobře.
0: Já vám přeju každopádně, ať se to daří a děkuji, že jste byl mým dnešním hostem. Mým dnešním hostem byl dětský ombudsman Martin Beneš.
1: Moc díky za pozvání, hezký den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
2: Je nám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
3: Vzal tu pušku.
4: Já konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
1: Detektivní film podle Hany Proškové.
4: Já jsem sem vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
1: Případ dvou manželek.
3: Co se mezi váma stalo?
1: V neděli večer na ČT1.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Hlavně kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Za letošní první měsíce ubylo 20 tisíc lidí. Ministryni Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Bude zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Krásné poledne vám přeje Josef Maršál. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním kvartálu ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Podle statistiků je úbytek dán rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce tohoto roku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než přišlo, řekla za statistiky Michaela Němečková.
2: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO v Bílině na Teplicku. Ji o víkendu slovně i fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dříve působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
0: Ministryně Mrázová napadení potvrdila, více nechce s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Pražští policisté pátrají po 35-letém muži, který je patrně nakažen tuberkulózou. Jde podle kriminalistů o člověka bez domova, který často jezdí po městě na kole. Navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé. Hledaný je 175 až 185 cm vysoký střední postavy a má ukrajinské občanství. Mohl by na sobě mít červené tričko a na zádech batoh. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální Hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka klesla zhruba o 15%, ale i tak byla květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
4: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
0: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%, což je nárůst o víc než 0,1% bodu. Průměrná částka na jednu hypotéku činila zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů vyjma Vysočiny. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Změny budou platit do 12. prosince. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu semčat předsečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů, na kterém se podíleli také odborníci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
5: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energie.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný slabý déšť, v severní polovině Moravy a ve Slezsku místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě až 20 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 10. Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost s občasným deštěm anebo přehánkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Později od jihozápadu postupně polojasno a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 14.
1: Doprava.
0: D35 směrem z Mohelnice je teď neprůjezdná po nehodě nákladního auta a karavanu na 239. kilometru. Karavan leží na boku napříč silnicí. Lze sjet na 235. kilometru na Loštice. Opatrně kolem 35. a 5. kilometru D5 směrem od Prahy mohli by se tam pohybovat lidé. Silnice 35 z Liberce na Turnov je neprůjezdná před sjezdem na Paceřice, vyprošťují tam nákladní auto po nehodě. A dlouhé kolony postávají na silnici 27 z Plzně na Klatovi před Přešticemi, kde nákladní auto srazilo člověka. Zprávy končí, po nich Jitka Asterová.
7: Ano, jsem zde a přeji vám krásné páteční poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. Já během jedné hodinky dám v pořadí 4 nápovědy. Budu pouštět muziku z téhož roku. Budou to nápovědy z různých oborů, odvětví. No a na vás bude, abyste typovali, ne pomocí Google samozřejmě, ale pouze pomocí mých nápověd, o kolikátý rok by se mohlo jednat. No a začnu nevzpomínat, ale začnu čísly. Průměrná mzda v roce, který si dnes budeme připomínat, byla 3800 korun a letenka do New Yorku stála 20 až 30 tisíc. To dneska stojí polovinu. Hudebně napoví Rod Stewart a vy si můžete zkoušet typovat. Takže SMSky posílejte na známé číslo 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
6: na dvojce.

0: Tak jak typujete? V naší hře byl jednou jeden rok. Jana typuje rok 2008. Potom mi přišla SMS-ka v zápětí od Michala. Ten typuje rok 1994. A já teď napovím. Michal je malinko blíž. A jdu dál na vaše e-maily. A je to tak. Renčo, já vám musím poblahopřát, protože vy jste se dneska trefila na první dobrou a to se vám normálně nedaří, tak jak vás mám přečtenou. Lenka z Hrušovan u Chomutova typuje možná, že by to mohlo být rok 1991, tak uvidíme. A já vás zavedu teďko do roku, který si dnes připomínáme módou, co se nosilo. Tak chlapi nosili na hlavě takzvaný mulet. To bylo takový to, že vepředu práce, vzadu zábava, jak se tomu říká, teď se to jako zase dostává do módy. Jinak my ženy jsme nosili vysoké drdo, a nebo takové mikádo, ale otočené směrem nahoru. Já jsem měla na hlavě chemlon, protože jsem si sama dělala v našem roce melír a většina vlasů mě upadala. Takže to bylo fantastické, vypadala jsem skutku skvěle. A jinak, co se nosilo? Iva Bendová, která je moje editorka, tak ta v našem roce nosila, je o dost mladší než já, jo. Ale i tak je docela odvážná, ale to já nakonec taky, nosila upnuté legíny, barevné, takové fialové a takový veliký vytáhaný svetr. A já, protože jsem v tom roce byla v Americe, tak jsem nosila, to bylo moc pěkný, upnutý legíny s americkou vlajkou a přesto velký triko s nápisem USA. Vypadala jsem opravdu k sežrání s těmi ohořelými vlasy, to vypadalo opravdu skvěle. Ale teď si zkuste tipnout ten rok podle toho, co se nosilo a taky třeba podle hudby, protože teď si dáme písničku z mého filmu, kde jsem se trošku taky nějak na něm participovala, Čas sluhů.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: mrkněme se na vás. Pavel si typuje rok 1989 podle filmu Čas sluhů. Ano, ten film je z toho roku, to je pravda. A Tomáš z Pardubického kraje, ten typuje rok 1994, Michal rok 1994 též. A Jarka Sklatov si myslí, že jsou to porevoluční roky, začátek devadesátek. Vzhledem k legínám, které jsem měla také černé, myslela jsem si, že zužují, tak to nejste sama. Mohlo by to být rok 1991, takže takhle vám řeknu, jste docela blízko, zvláště někteří z vás. V Praze v našem roce byla zahájena Všeobecná československá výstava, která probíhala konkrétně od 15. května do 28. října našeho roku na pražském výstavišti, sice jako odkaz na jubilejní zemskou výstavu, která se odehrála před 100 lety. Co bylo cílem této výstavy, bylo ukázat, že Československo zůstává významnou průmyslovou zemí a také vzdát hold nově vznikající demokracii. No a Československý rozhlas byl přímo na místě v takovém improvizovaném rozhlasovém studiu, aby slavnostní okamžiky z Prahy přinesl po rozhlasových vlnách do celého Československa. Ve večerních rozhlasových vlnách události zahajovacího dne shrnula Alena Müllerová.
1: Mnozí z vás jste nejspíš slyšeli náš přímý přenos na stanicích Československo i Praha, takže jste byli u toho, když vykročil alegorický průvod a ze Žofína přes Staroměstské náměstí dorazil přímo na výstaviště i u slavnostního zahájení v pravé poledne. Slyšeli jste odbíjet kyvadlo času i projevy Josefa Mikloška, Alexandra Dubčeka a Petra Pitharta. Dva poslední jmenovaní pak přestřihli pásku a výstavu otevřeli. To všechno jsme po rozhlasových linkách pro vás zachytili a jak se nám někteří telefonovali přímo do rozhlasového studia na výstavišti, byli jste rádi, že jste alespoň takto mohli být s námi.
0: Tušíte, v kolikátém roce byla zahájena Všeobecná československá výstava? Pokud mi nebudete chtít psát, tak máte možnost mi zavolat sem přímo do studia. Telefonní číslo sem je 22 155 25 25. No a teď hodně napoví Bee Gees.

0: kolikáte? Proč se nespátráme v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce, na to se zeptám teď pana Milana, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Milane, dobrý den.
1: Dobrý den, z Brna.
0: Zdravím do Brna, tak jaký máte tip?
1: Je to rok 1991, protože to bylo přesně 100 let od té výstavy, která té všeobecné, tenkrát v roce 1891, tak.
0: A to takhle jako okamžitě se vám vybaví, jo? To vám máme věřit. Tvrdíte to s dostatečnou jistotou, takže nevím.
1: Určitě, protože to byla vlastně první akce po revoluci a ona dopadla trošičku neslavně, co se týče výdělečné činnosti a tak dále. Byl to trošičku propadák té první vlády, nebo ti, kdo to organizovali.
0: Dobře, a ještě se zeptám, v jaké vy situaci jste se nacházeli, jestli jste studoval, nebo...
1: Já jsem maturoval v 89. na jaro, na jaře, takže já jsem nevěděl, co nás čeká, ale bylo to příjemná změna ekonomická i politická, velice příjemná změna, čili ty dva roky po mé maturitě, roce 1991.
0: To s vámi naprosto souhlasím, ale samozřejmě ten rok vám potvrdit nemohu. Milane, já mávám do Brna, mějte se moc krásně, naslyšenou někdy.
1: Krásný den všem, na shledanou.
0: A teď mám na telefonu pana Jiřího, tak to se moc hrává, jaký ty bude mít on. Zdravím.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny posluchače i vás rozhlase. Já jsem na té výstavě dělal pro nějakou firmu, jsem tam něco zavěšoval na strom.
0: Ano.
2: A dostal jsem lístek na Falka. Jo, ten tady byl Falko, vystupoval tam.
0: Ano.
2: V fontány. A Falko zklamal samozřejmě všechny Pražany, protože nezaspíval džíny. Jo, takže odešel prostě a všichni zklamaní odcházeli od Falka. A 91%.
0: No ještě, že jsem na tom Falkovi nebyla, protože to bych byla zklamaná taky.
2: Protože... No já jsem byl zklamaný strašně. Jo.
0: A nevíte, z jakého důvodu to bylo, vzhledem k tomu, že to bylo kontroverzní písem?
2: No, prostě neměli v repertoáru, nebo ona si chodila moje sestřenice, jo, s Falkem si dávno.
0: Jo.
2: Takže, jo. Ale
0: to
2: jsou
0: takový
2: příběhy života, jo. Ježišmarja.
0: Tak ať nám někdy zavolá sestřenice sem do rádia.
2: Jsem tam po konstrukci zavěšen na laně a věšel jsem tam nějakého hračkového panánka. To je celá náročný fyzicky, ale jako dobře zaplacený, jo.
0: No, vzpomínka nádherná a říkám, s tou vaší sestřenicí mocí pozdravujte a ať někdy brnkne, protože mě by zajímaly podrobnosti.
2: Ne, ona je v Německu, ona si uchodila v Německu, nebo byl v Rakousku.
0: No, ale i tak může zavolat, že jo? Vyříďte jí to.
2: Já asi se rozhlas neposlouchá.
0: Dobře, tak třeba začne. Jiří, mějte se moc krásně, děkuju moc za takovouhle autentickou vzpomínku i za váš tip, mějte se krásně. Naslyšenou někdy, takže a teď si dáme mojí, no to byla srdcová záležitost, rozhodně, protože já jsem se kamarádila s Jankem Ledeckým a hlavně s jeho ženou právě v roce, který dnes hledáme. Dokonce jsem bydlela po nich v bytě chvilinku, no takže kapelu Gentoul jsem úplně žrala, doslova. A my jsme se Zuzanou vymýšleli ty videoklipy taky trošku, jsem musela pochlubit prostě. Kterém to mohlo být roce, napište mi prosím.

0: Takže já moc zdravím Evu, která si myslí, že podle filmu Čas sluhů, který byl natočený v roce 90 nebo 91, tak jeden z těch letopočtů. V tomto roce jsem chodila do školky, píše. Dagi si myslí, že je to rok 1992, měla dvouleté dítě a chystala se na další. A Naděnka, která na ten rok nemá moc dobré vzpomínky, tak si je nechává pro sebe, si myslí, že to je rok 1991. No, musím říct, že nejste daleko od pravdy, ani vaše typování nemá velké rozpětí. No, teď budete mít hodně času mě samozřejmě psát, takže já se budu moc těšit. Čekají nás dvě písničky a teď už Tom Petty a Heartbreakers. Napište mi.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle. V příštích žárovkách si budeme povídat s Matějem Červenkou, 22-letým chemikem z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: kluk.
1: Na Čechách byl jednou jeden rok. Pokračuje a vy typujete. Silva si původně myslela, že to je rok 1994, ale píše, protože jsme byli ještě Československo, tak typuji rok 1992. To jsem ještě byla na mateřské. No a Hanka, ta je přesvědčená, když je obecná výstava, no tak jedině rok 1991. Bylo mi 34 let. Takže já vás všechny moc zdravím a dávám v pořadí třetí nápovědu. Pardubická Syntézie začala vyrábět novou generaci známé trhaviny Semtex, který se ve své první verzi začal vyrábět už v roce 1953. A víte, podle čeho se jmenuje? To jsem nevěděla, tedy podle pardubického předměstí Semtína a firmy, kde se vyráběla Explosia. Zprávu o nové verzi Semtextu přinesl ve svém vysílání také Československý rozhlas a v této podobě je uchována také v našem archivu.
2: Zásadní novinkou je fakt, že nový Semtex obsahuje značkovací látku, která ho činí snadno detekovatelným a tudíž prakticky nepoužitelným k teroristickým účelům. Proto také ministerstvo zahraničního obchodu na naše poměry velice operativně udělilo výrobci výjimku a povolilo jeho vývoz i přesto, že zákaz exportu ostatních plastických trhavin trvá. Nový Semtex tak splňuje veškeré podmínky Montrealské konvence.
1: Tak do kolikátého roku vás tato nápověda zavedla? Napište mi, pomůže moje milovaná holandská skupina, která se jmenuje Ten Sharp. A je to zázračná skupina, protože oni vlastně natočili jenom jeden hit a tím se proslavili a stačilo to. Takže my si je teď pustíme. No a vy pište SMSky na 702 220 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Já mu zdravím Dianku do původně Zlínska, která si myslí, že by to mohl být rok 91. Píše, jezdili jsme v těchto letech s rodiči do Prahy a maminka pracovala jako učitelka v mateřské školce a na Václaváku jí ukradli z kabelky zálohu 1000 korun. A i přesto jsme na Prahu nikdy nezanevřeli. Tak mě okradli takhle v Římě. Já jsem na ten Řím dost zanevřela, teda musím říct. Takže pojďme si to shrnout. My si připomínáme rok, kdy se nosily barevné legíny, objemná trička, kdy byla v Praze zahájena Všeobecná československá výstava a kdy pardubická Syntézie začala vyrábět novou generaci známé trhaviny Semtex. No a teď už Palo Habera. Je to

0: před námi poslední nápověda naší hry byl jednou jeden rok. 2. ledna, právě roku, který dnes hledáme, začal pro Prahu a střední Čechy vysílat nový programový okruh Regina. A takto o novince informovali rozhlasové noviny.
1: Český rozhlas zítra zahajuje nový programový okruh českých a moravskoslezských studií. Kromě společných pořadů bude všech 7 regionálních rozhlasových stanic vysílat i program spjatý s potřebami občanů příslušného území. Nový okruh má název Regina.
0: Tak a my si teď pustíme veliký hit od Queenu. A já zdravím Michala, který podle stoleté výstavy píše, kterou jsem navštívil, vůbec ji nepamatuji, a podle kapely Lucie si myslím, že by to mohlo být rok 1991. No a vy jste zmínila cenu letenek, protože jste tam v tom čase létala. No možná.

To ještě není zdaleka konec, ale já budu mluvit do toho. Zdraví Moniku, máme tady finále, která si myslí, že by to mohl být rok 1991, a sice podle písně od Jana Kalouska a skupiny ZOO a také podle písně od Janka Ledeckého Proklínám. Tu mám do dneška, moc ráda píše. No a jinak v té době jsem byla na mateřské s prvním synem a v roce 92 se narodil syn druhý. Hudbu jsem celkově ráda poslouchala, takže podle nápověd z hudby typuji tento rok. Já zdravím moc do Jablonce, potom moc zdravím Karla z Prahy, který má tentýž typ. Zdravím také Janu z Přerova, která je přesvědčená, ale přesvědčená, že se jedná o rok 1991. Píše, byla jsem v Praze na světové výstavě s manželem, dětmi a mými rodiči. Byl to opravdu veliký zážitek. Tak já bych takhle mohla pokračovat dál, protože stejný typ má Renča a měla ho od začátku. Kamča samozřejmě, kterou moc zdravím, a všechny vás, i kteří jste neměli trefu do černého, ale dneska to nebude žádné překvapení, když řeknu, že jsme kroužili kolem roku 1991. Takže mějte se moc krásně. Já jsem si myslela, že pojedu na chalupu, ale vzhledem k počasí, no nicméně dneska jdu na premiéru mé dcery do divadla Na zábradlí, takže se strašně moc těším. Stejně tak, jako vy se těšíte na Jana Rosáka, to je snad jasné. No a já se s vámi loučím hitem z roku 1991 od Erasure. Mějte se moc krásně a my se uslyšíme příští úterý.

0: Historie českého zločinu
1: na Dvojce.
0: Krádež v domě pionýrů vypadá na první pohled komicky.
2: Čemu vám jsou čtyři kopací míče, chlape? Stopky, startovní čísla, no to přece není normální.
1: Marginální rozkrádání se ale zvrhne v daleko závažnější případ.
3: Chlupatý pomědou kvůli týž pronevěře, a když se v Praze u SMBáků sám přihlásím, dostanu pár měsíců, maximálně rok. Pak nikoho nenapadne, že jsem u Vratibova někoho praštil do hlavy.
0: Muž na útěku. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta na dosah a zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Americký prezident Donald Trump oznámil brzký podpis dohody s Íránem a zároveň odvolal avizované tvrdé údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země.
2: Text, který by měl vést k mírové dohodě, by měl podle Trumpova tvrzení v Evropě už o víkendu podepsat viceprezident J.D. Vance. Se zněním podle šéfa Bílého domu souhlasí iránský nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chámenejí. To odmítá iránské ministerstvo zahraničí s tím, že se stále jedná. Takzvané memorandum o porozumění by podle iránské agentury MER mělo ve 14 bodech garantovat ukončení americké námořní blokády iránských přístavů, anebo zrušení sankcí vůči Teheránu. Trump předtím zmínil, že Írán souhlasí, že nebude nikdy vlastnit jadernou zbraň a že se hned po podpisu otevře Hormuzský průliv. Krátce po oznámení na světových trzích klesly ceny ropy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Obezním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu substancí těchto léčiv ve středních Čechách to řekl minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
0: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo 12%. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí tohoto roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc zhruba na 10 milionů a 900 tisíc. Zemřelo víc lidí, než se narodilo a zároveň ze země odešlo víc lidí, než přišlo. Experimentální archeologové ze Všestar se vydali na další expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vyjela kamionem směrem k Alexandrupoli v blízkosti řecko-tureckých hranic. Odtud pak 20. června vyrazí Egejským mořem směrem na řecký přístav Volos. Během 14 dnů urazí přes 400 kilometrů. Hlavním cílem páté expedice je vyzkoušet ručně tkanou plachtu z líka, řekl vedoucí týmu Radomír Tichý.
4: Tomu tématu vítr a směr větru a použití plachty je volená i úplně celá ta trasa, protože s velkou pravděpodobností by tam měl být zadní nebo zadoboční vítr. Není to ale vždycky, takže tam pořád to štěstí nebo riziko, nebo jak bychom to chtěli nazvat, hraje roli. Ale hlavním tématem je plachta.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný slabý déšť, v severní polovině Moravy a na Slezsku místy přehánky, které budou jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě až 20 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 10.
1: Doprava.
0: D35 směrem z Mohelnice je stále neprůjezdná po nehodě nákladního auta a karavanu na 239. kilometru. Policie odklání dopravu na 235. na Moravičany. Před odklonem je kolona asi na čtvrt hodiny. Na D1 směrem od Prahy se brzdí v obou pruzích na 174. kilometru. Osobním autem je to na 50 minut k omezení na 196. A na 59. kilometru směrem na Prahu je nové omezení a před ním kolona asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí po nich Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. V každém věku je možné se učit pořád něco nového, prostě začít s novou aktivitou. Třeba babička mého kolegy, když slavila 65. narozeniny, tak se rozhodla, že ujde každý den 5 kilometrů. Dnes slaví 70. narozeniny a vůbec nikdo netuší, kde je. No za to my jdeme s rozhlasem už přes 100 let a pořád víme kam. Jsem rád, že s námi jdete vy, naši posluchači. Děkujeme vám za přízeň a přejeme hezkou chvilku u rádia.

0: To, že Karel Hynek Mácha hlídá milence na Petříně, asi ví každý, kdo tuto proslavenou Pražskou horu, no tedy asi spíš kopec, navštívil, a je jedno, zda ho sem přivedl dostaveníčko nebo něco úplně jiného. Myslbeková socha tu stojí od roku 1912. A možná jste si položili otázku, podle čeho mistr sochař vlastně vymodeloval básníkovou tvář a proč stojí jeho výtvor právě tady. Jak praví okřídlená věta, všechno je jinak, respektive všechno mohlo být jinak. Proč a jak, a to už nám vysvětlí náš každotýdenní průvodce, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
1: Jak už jsme naznačili v jednom z předchozích výletů, s Máchovou pravou podobou je to složité. Zásadně se lišily názory a vzpomínky dokonce i těch, kteří ho osobně znali. Josef Václav Myslbek se narodil 12 let po básníkově smrti a tak ho pojal podle svého. Stvořil sladkobolného, vpravdě májového mladíka. Bez ohledu na Máchovu fyzickou podobu si položme otázku, zda vystihli jeho osobnost. Do určité míry ano. V autorovi máje zaznívala i libozvučná struna. Ovšem přečtěte si tuto báseň celou a sami řekněte, zda je v ní více temných nebo světlých nálad a tónů. Stejně tomu bylo i s reálným Karlem Hynkem Máchou, než se z něj, po bohužel tak brzké smrti, stala v úvozovkách mramorová bysta. Ti, kteří ho mají zafixovaného jako věčného jinocha s blaženým úsměvem, asi s údivem uslyší o jeho prudkém střídání nálad či vznětlivosti. A to není všechno, nacházíme v něm také pragmatickou notu. Výborný student na všech stupních, cílevědomý začínající právník, překvapivě pragmatický obchodník. Myslbekovo mistrovství tím samozřejmě nijak nesnižuji a už vůbec nepomlouvám, to bych si nikdy nedovolil. Osvědčili ostatně v celé řadě uměleckých počinů. A pravda je i to, že temný Mácha by se sem na újezd příliš nehodil. A proč vůbec toto umístění? Všechno mohlo být jinak, kdyby byl vyslyšen autor architektonické koncepce Antonín Balšánek. Ten navrhoval postavit sochu na most, který dnes nese jméno Legií. Máchovi je každopádně lépe zde, na svahu hory milenců, než v dnešním pražském provozu. A jeho pozice navíc není náhodná. Poblíž se totiž 16. listopadu 1810 narodil skutečný Ignác Mácha, jak zní rodné jméno. Jeho rodný dům u Bílého orla na pražském újezdě měl v přízemí krámek se smíšeným zbožím a hospodu. Máchovi prý bydleli v mansardě, v půdní nástavbě vystupující ze střechy průčelním oknem. Dům už neexistuje, byl zbořen při rozšiřování ulice a nahrazen novostavbou. Ani sám Mácha si na něj patrně příliš nepamatoval, žil zde do svých 6 let. Na místě původního v uvozovkách máchovského čísla popisného 400/3 dnes nacházíme objekt s adresou újezd 401/35. A především desku, která nám potvrzuje, že jsme na správném místě. Jen tu rodnou mansardu si už můžeme jen představovat. Novodobé číslo 400/37 pak rovněž bylo dějištěm narození velké osobnosti. Houslisty Ferdinanda Lauba. Z druhé strany přiléhá k místu, kde stával Máchův rodný dům, objekt s adresou újezd 402/33. Zajímavé je, že nese název U černého orla. Takže tu máme černobílou dvojici těchto symbolických dravců. A neméně zajímavé, že to není jediný dům u v uvozovkách řečeno nějak barevného orla, o kterém v souvislosti s Máchou hovoříme, leč o tom jindy. Budoucí básník byl pokřtěn v blizoučkém kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského. A to jménem Ignác, které přinejmenším v korespondenci používal až do konce života. Často i v německé formě Ignác, což může u velkého vlastence překvapovat. Víme, proč dostal toto křestní jméno. Bylo to po kmotrovi Ignáci Majerovi, lakýrníkovi, příteli Máchova otce Antonína a snad sousedovi z ulice. Druhou malostranskou svatyní, která se zapsala do básníkova životopisu, je chrám svatého Mikuláše. A to z pozoruhodného důvodu. Jeho maminka Marie Anna Kirchnerová pocházela z pražského měšťanského rodu, po matce dokonce ze schudlé zemanské rodiny Verlů. Jejím dědečkem pak byl Josef Kirchner, jeden z nejproslulejších pražských varhaníků, působící právě u svatého Mikuláše. Věřím, že jeho preludia na Ignácovu dětskou duši silně působila. stejně jako výzdoba interiéru, ve kterém kromě mnoha dalších skvostů zaujme legendární obraz Františka Xavera Palka Smrt svatého Františka Xaverského. Ten inspiroval Jakuba Arbesa k úchvatnému romanetu Svatý Xaverius. Neméně zajímavé je, jak se později, byť jen pomyslně, protože Mácha už byl po smrti, potkali hrdina našeho výletu právě s Arbesem, ale také o tom jindy. Naši dnešní pouť uzavřeme konstatováním, že první 6 let Ignáce Máchy mohlo být docela šťastných, i proto, že mu ke hrám po 2 letech přibyl bratříček Michal. Ovšem stejně jako v jeho životě i tvorbě, také v případě Bydlišť jsme svědky častého střídání nálad a atmosféry. Malostranská idyla dlouho netrvala. Co ji vystřídalo, to si prozradíme v některém z dalších výletů.

0: Ve slově nadzlato si dnes připomeneme jeden písničkový text, o něm jsem přesvědčen, že jste ho určitě mnohokrát slyšeli. Heidi tehdy neodolatelně zpívala, když se načančám, když se načančám, a to v pohádce Co takhle svatba princi. Proč si to připomínáme? No, možná vás překvapí, kolik jazykových zajímavostí v něm je. Pokusíme se vás o tom přesvědčit s Lucí Jílkovou z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Lucie, dobrý den.
1: Dobrý den. Začít můžeme hned prvními slovy této písničky. Rumělku ve tvářích, ležím v polštářích, to mě právě baví.
0: Výborně, zastavme se prosím u toho prvního slova. Rumělka. Patrně půjde o líčidlo červené barvy, ale je otázka, jestli takové slovo vůbec dneska používají dívky, kdy se líčí.
1: V písničce jde opravdu o líčidlo. Původně je rumělka neboli cinabarit, nerost výrazné červené barvy. Tento nerost však obsahuje rtuť a proto se dnes již v kosmetice neužívá. Jinak se ale rumělka užívala velmi dlouho, našli bychom ji v tvářenkách již ve starověkém Egyptě.
0: Říkali jsme si, že rumělka má výraznou červenou barvu. Podobné je to se slovem ruměnec. Když o někom řekneme, že se mu ve tváři objevil ruměnec, znamená to, že dotyčný zčervenal, zrudnul. Ale zatímco červenou a rudou barvu velmi dobře známe, tak ruměnou asi spíš ne. Kde se vlastně vzala slova ruměnec a rumělka?
1: V Rejskově etymologickém slovníku se dočteme, že slova rumělka, ruměnec a ruměný pocházejí ze staroslověnského slova ruměny s významem ohnivě zbarvený.
0: Mimochodem, ve slavné pohádce Mrazík vytvářela matka své krásné dceři Marfuše ruměnec na tváři dosti odlišným způsobem. Jestli se nepletu, tak pomocí jablka, nebo to možná byla brambora. No, ale když se v textu naší písně Když se načančám posuneme dál, slyšíme v něm také tohle. Tak svět mi se radostí chystá a v kramflecích jsem si jistá. Když je někdo silný v kramflecích, znamená to, že nějakou věc dobře ovládá, něčemu dobře rozumí, je si něčím jist. Ale čím je si vlastně jistá ta parádivá princezna v písničce?
1: V tuto chvíli bychom mohli připomenout, že autorem textu je Zdeněk Borovec, tedy textař velmi zkušený a jazykově citlivý. Jistě znal význam ustáleného slovního spojení být silný v kramflecích, ale kvůli rýmu jej pozměnil na být si jist v kramflecích. Kromě toho je pravděpodobné, že princezně nedělá problém chodit v botách na skutečných kramflecích, tedy na podpatcích.
0: No, takže Zdeněk Borovec si tady promyšleně pohrává s významy slov. Jde jednak o původní význam slova kramflek, tedy podpatek. Jednak se slovo kramflek stává součástí ustáleného spojení být silný nebo být si jist v kramflecích. Pojďme dál. V písnice se také zpívá, ať projdu zámkem či smrčím, jsem dokonalá a frčím. Takže frčím. Řeknu vám, to je tedy hodně sebevědomé.
1: Ano, je dost nezvyklé, že by někdo sám o sobě říkal, že frčí. Sloveso frčet ve smyslu být v módě, být v oblibě, se užívá spíše ve spojení se třetí osobou. Tedy o někom nebo o něčem říkáme, že frčí. Akademický slovník současné češtiny k tomu uvádí příklady. Styl reggae teď hodně frčí. Za nás frčeli Beatles. Nebo ve slovníku najdeme otázku, jaká auta teď frčí mezi sportovci. Ale žádný z příkladů není v první osobě, jak to o sobě tvrdí princezna Babeta v té písničce Jsem dokonalá a frčím.
0: Ovšem slovem, které v té písničce zaznívá zdaleka nejčastěji, je sloveso načančám.
1: A je zajímavé, že toto sloveso v žádném výkladovém slovníku nenajdeme.
0: No říkajte, kdy to je naprosto srozumitelné. Princezna se prostě načančá, tedy ozdobí šperky a tak dále a tak dále.
1: Ano, ale ve slovnících, pokud vůbec, narazíme pouze na přídavné jméno načančaný. Je však jisté, že sloveso načančat dnes známe především díky Zdeňku Borovcovi, který jej zařadil do refrénu té pohádkové písničky. A rozsáhlý jazykový korpus současné češtiny Syn verze 14 obsahuje stovky dokladů slovesa načančat.
0: Já ještě přemýšlím o slově vladaření. V té písničce se zpívá ta, tedy míněna princezna, která udělá hačí a k vladaření stačí, když se načančá. No, nemělo by tu místo vladaření být náhodou vládnutí?
1: Vladaření je slovo velmi neobvyklé, mnohem častější je samozřejmě právě slovo vládnutí. Ale díky slovu vladaření dosáhl Zdeněk Borovec stejného počtu slabik v obou verších. Ta, která udělá hačí, 8 slabik, a k vladaření jí stačí také 8 slabik, což je samozřejmě v textu určeném ke zpívání zásadní.
0: Zkrátka dobře, textař Zdeněk Borovec byl mistr svého oboru a také pozor, mistr slova nad zlato.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Vydrží čmeláci týden pod vodou? Jak se v mozku projevuje láska? A lze komárům zabránit v šíření chorob?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
2: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Z kladenské reálky přes českou polytechniku až do Japonska. No tak takhle zjednodušeně by se možná dala popsat cesta Antonína Raimonda. Jak se mu tam dařilo? O tom nám dnes bude zase vyprávět David Vávra. Já tě vítám, Davide, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak jak se to dělá přijet do Japonska a začít tam projektovat stavby? On tam si udělal Antonín Raimond už předtím nějak jméno?
1: Ano, on si udělal jméno s tím Frank Lloydem Wrightem, kdy udělali Imperial Hotel. My jsme tady mluvili o Janu Leclovi, kterému většina domů spadla v roce 23 při ničivém zemětřesení. A během toho zemětřesení spadlo téměř celé Tokio a proto je to zemětřesení bylo v poledne a vařilo se a Tokio je celé většinou dřevěné a papírové, nebo tenkrát bylo. Takže co nezničilo zemětřesení, to zničil oheň a uprostřed té spouště stál Imperial Hotel. Čili skvělé renomé. Frank Lloyd Wright odjíždí projektovat do Ameriky a myslí, že mu Antoní Raimond bude ty zakázky dělat ve jménu Franka Lloyda Wrighta. Ne, je to dobrodružný, trochu silná osobnost, udělá si vlastní ateliér a všechno to zrealizuje a ty zakázky nejsou malé. Já jsem tady jenom přines knihu, kde vlastně jsou vždycky soupisy za jednotlivé roky a tam třeba na rok 23 najdeme 50 dokončených budov a to jsou univerzity, hangáry, ambasády, soukromé vily, benzínové stanice, sídla, firem. Je to neuvěřitelné.
0: Je to, že byl takhle pilný, měl kancelář, kde asi pracovali taky velice zkušení a dobří odborníci.
1: Právě, že jich bylo málo. On to nestačil vyučovat, ty japonský architekty, kteří vlastně tuhle architekturu neznali. A proto zval tam český architekty. O tom si budeme povídat v následných dílech, které budou o Janu Josefu Švagrovi a Bedřichu Forsteinovi, ale to bude ještě, musíme mít další 2,5, protože ty jsme tak v půlce dílu o Antonínu Raimondovi.
0: No tak do třetice dobrého za týden si architekta Antonína Raimonda zase jednou připomeneme, samozřejmě s Davidem Vávrou. Teď ti děkuju a těším se na slyšenou.
1: Na slyšenou.

0: Dopravní nehoda je událost, které se samozřejmě každý snaží ze všech sil vyhnout. Dal bych ruku do ohně za to, že se většina řidičů chová na silnicích zodpovědně, že dodržuje předpisy a důkladně pečuje o své auto, aby jezdilo spolehlivě a bezpečně. Jenže. Vždycky tady je nějaké to jenže. I když budete ten nejopatrnější řidič, může vás na cestách potkat celá řada neočekávatelných nepříjemností. Třeba auto havárie mimo město, co říkám mimo město, dokonce mimo republiku, to znamená někde v zahraničí. No a co v takovém případě udělat hned? A na co máte čas? To už se teď ptám Jiřího Machovce. Jiří, zdravím vás opět do našeho rybářského studia Staňkov.
1: Krásné odpoledne, dobrý den.
0: Dobrý den. Je to tak velký rozdíl zažít nehodu u nás a v zahraničí? A jak si v tom případě počínat, abychom neohrozili sebe ani nikoho jiného a neodešli z toho, jak se říká, s velkou ztrátou?
1: Velká ztráta nás čeká vždycky, protože každá nehoda rovná se, máme poškozené auto, jsme na dovolené, na výletě a nemůžeme cestovat dál, pokud to není opravitelný, ale i tak zkrátka je to vždycky problém. Jeden z důležitých problémů je řeč. V České republice se česky domluvíte s policií, se svědky, s protistranou, pokud to není cizinec, a běžíte jako na drátkách. Za 45 minut můžete být, jak se říká, z místa pryč, odbavení, odtahovkovat, odtahne, kam potřebujete, je to v pohodě. V zahraničí vy máte výhodu. Italština je teď po vašim téměř rodným jazykem.
0: A kde pak? To přeháníte silně teda. Ale učíme se tady, učíme. Ale já si myslím, že dneska už existuje i na mobilech, na internetu, tedy spousta takových aplikací, které v podstatě překládají jaksi přímo
1: online.
0: Plynule online. Ano, ano,
1: to znamená, ano, je to tak. Na druhou stranu ten člověk může mít, a teď neříkám drmolení jako drmolení, já, ale zkrátka ten člověk může mít, že ten překladáč nezvládne jeho řeč, vyjde z toho paskvily. Proto já doporučuji jednu zásadní věc, vždycky zavolat své asistenční službě, kterou mám díky pojišťovně. A v té asistenční službě vždycky sedí někdo, kdo umí anglicky, německy, italsky, francouzsky a dalšíma evropskýma jazykama. A beru světovýma jazykama.
0: Ano, to, a
1: neříkám,
0: toho...
1: neříkám, že umíš svahilsky, ale vždycky se to nějak nechá udělat.
0: Ale tam se mluví anglicky taky. To znamená, že tak. Toho dotyčného pracovníka na té vaší asistenční službě dáte takhle na ucho tomu policistovi, případně nějakému jinému orgánovi na místě.
1: A hovoříme, ano. A on to rovnou translatne, policista pochopí, o co jde. Ještě jedna důležitá věc. Nikdy neskoušejte volat policii v tom daném místě vy jako Češi.
0: Proč, proč?
1: Protože i s vaší angličtinou tam nemusí být člověk, který anglicky hovoří. Mm-hmm. Když zavolá ten, který je součástí nebo účastníkem dopravní nehody, to znamená místní, no tak my ten místní hovoří místním jazykem, jestli je to Chorvat, jestli je to Maďar, zkuste maďarštinu, to nedáte. Je to Maďar a zavolá policii a vysvětlí, co a jak, a je to jednodušší. Než policie přijede, vy už můžete s tím dotyčným na druhé straně, s tím proti vlastně nehodem, tak se můžete rovnou začít psát vlastně velké
0: zápis do nehody.
1: Záznam o dopravní nehodě.
0: Ale může se stát, že se srazíme, dejme tomu, nedej bože, dva krajané, to znamená dva Češi. A v tom případě je to jednodušší? Asi ano, ne?
1: Je to jednodušší, pokud nedejde k tomu, že se poškodí, a teď řeknu, zařízení silnice, to má svodidla značky, pak musíte vždycky zavolat policii, anebo pokud nedejde ke zranění. Samozřejmě pak je tam to základní, to znamená 200 tisíc škody na vozidle. Já vím, že já to odhadnout neumím, pochybuji, že to zvládnete vy.
0: Ne,
1: nicméně, pokud zavoláte tu policii, sepíšete si svůj vlastní evropský záznam dopravní nehody, máte oba dva českou pojišťovnu, ať už to je ta nebo ta, je jich tady asi 18, a není problém. Policista akorát sepíše postavení vozidel,
0: rozumím,
1: sepíše vyjádření účastníků a běží to dál.
0: Tak, to nám v tuhle chvíli musí stačit, protože samozřejmě chceme dát šanci taky našim posluchačům, budou-li oni mít zájem se připojit do debaty o tomhletom tématu, které může být nepříjemné, ale zároveň může být velmi prospěšné. Takže nejprve vás budu trochu inspirovat, nebo respektive takhle, nejdřív vám řeknu, co byste měli asi udělat. Jestliže se s námi chcete spojit, zavolat 22 155 25 25, teď už je to jasné. A teď vás trošičku rozptýlím v té nepříjemné situaci. Taková rozlámaná oběť autonehody volá: pomozte, pomozte mi. Očitá svědkyně zapne kameru u svého telefonu a povídá: hlejte se, já nevím, jak vám mám pomoct, ale víte co, já to hodím na YouTube a třeba vám pomůže někdo v komentářích.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Bohužel se to nevyhýbá nikomu, respektive takhle, nemusí se to vyhnout nikomu, to znamená havárie v cizině. A nevyhnulo se to ani jednomu z našich posluchačů, který se nám právě teď hlásí. Já vás zdravím do vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Honza z Krkonoš, chtěl jsem vás pozdravit a děkuji za krásný pořad panu Machovcovi za výklady.
0: Díky, Honzo.
1: Mám takovou jednu zkušenost z Anglie, odjížděl jsem do Čech, do Vru jsem ťuknul svým autem do anglického auta a protože tam paní nebyla, jak jsem chtěl nechat kontakt telefon, pak teda na kamerách mě asi viděli, tak jsme si nějak dohledali a sepsali jsme to, já jsem odjel, samozřejmě jsem to konzultoval s naší českou pojišťovnou a všechno bylo v pořádku, odjel jsem a pak další rok, už jsem na to zapomněl, protože to byla jenom ťuknutí do blatníku řádově, protože jsem tam pracoval a znal jsem ty ceny, tak jsem to odhadoval na 100 liber prostě, nebo na 200 maximálně tu opravu, protože jsem nějaký do servisu tam chodil s autama a když jsem pak další rok měl přepis pojištění zákonného, tak jsem se divil, že mám o hodně vyšší, než jsem měl loni a dnes jsem dotaz na moji pojišťovnu a oni mi řekli, no to je tím, že jste měl pojistnou událost v zahraničí. A já jsem říkal, no a můžu se zeptat teda, jako kolik jste za mě hradili v té Anglii za tu nehodu, protože to byl pakatel, nebo prostě byla to...
0: Ano, jak říkáte, stovka.
1: A oni říkají, 30 tisíc. To znamená přepočtem 10x, já nevím, 5x tolik. Mm. A tak jsem říkal, a vy si nějak ověřujete, protože mě nikdo nekontaktoval, nic, prostě nikdo nic neřešil se mnou.
0: Jasně.
1: Udělali jsme zápis a vlastně to řešili už pak mezi těma pojišťovnám beze mě, takže vlastně beze mě o mě.
0: No Honzo, řekněte, vyřešilo se to nakonec ve váš prospěch?
1: No ne, tak samozřejmě pojišťovna to uhradila.
0: Ano.
1: Ale uhradila podle mě nepřiměřenou částku, protože samozřejmě tam se mohl k tomu nikdo vyjádřit, takže... No. Paní si to nechala opravit, tak si to nechala a pojišťovně poslali z toho servisu účet, jaký poslali. No a já jsem na základě toho měl prostě zvýšení o 1/3 prostě zákonný pojištění, že jo?
0: No.
1: Na základě...
0: Rozumím. Rozumím.
1: Na to pozor,
0: ano.
1: Protože samozřejmě se vám to pak projeví, jakmile to jde přes pojišťovny, tak se vám to projeví.
0: Jasně.
1: Na tom pojistným.
0: Honzo, díky. Díky za váš postřeh a teď ještě se k tomu určitě vyjádří i pan Machovec, co v takovém případě
2: mám
0: třeba
2: to
0: dělat.
2: Jazyku, mám to na jazyku.
0: Jo, tak Honzo, nashledanou. Díky.
1: Já vám děkuji, nashledanou.
2: Jste mluvil o YouTube, o natáčení. To znamená, každou nehru v zahraničí telefonicky, na telefonu natočit poškození svoje, poškození toho dotyčného a nafotit postavení vozidla, zkrátka celou scenérii té dopravní nehody, aby bylo jasný a doložitelný, protože potom, když tyto podklady dáte pojišťovně vaší, tak ona zjistí, že si sice žádá 30 tisíc českých, ale že poškození nárazníku nebo blatníku
0: ano,
2: je
0: bylo,
2: za 5
0: bylo stovka,
2: tisíc.
0: Jasně, rozumím.
2: Jo, a bude to mít doložený fotkama a může tak, s nima nějakým způsobem komunikovat.
0: No jasně, no tak v Británii se něco takového může stát raz, dva, protože tam se například kruhový objezd projíždí úplně obráceně, takže když je člověk nezvyklý, tak šup, prázka, už je hotové. Tak, v tomto chvíli nám to musí stačit to může mně a panu Machovcovi, ale jemu určitě ne, jak si nechce přijít o vtípek. Takhle. Jasně. Příště už budu v té zatáčce opatrnější, miláčku. Povídá duch ženy duchovi manžela. Děkuji Jiřímu Machovcovi do studia Staňkov. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
3: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
4: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
4: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Plavky, které sednou? Ano, česká výroba. Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
6: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na obezitu a Trutnov odmítá zóny pro větrníky na svém území. Dotčené lokality chce bránit. Bude zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět substance léků na diabetes a obezitu, zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost Novo Nordisk investovala do rozšíření stávajícího objektu přes 8 miliard korun. V Česku je asi milion obezních osob a podle šéfa České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
7: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
6: Vedení Trutnova odmítá návrh na vymezení akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na svém území. Radnice bude dotčené lokality bránit a požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru. Jde o dvě akcelerační zóny, a to v městské části Studenec o celkové rozloze 932 hektary a také v části Staré Buky s rozlohou 330 hektarů. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být už 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je záložníci a účastníci dobrovolného cvičení, pokračuje mluvčí armády Martin Kresta.
8: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
6: Ředitelství silnic a dálnic chce 20. června otevřít část dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Jan Rídl. Řidiči tak budou moci po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Fryštáku, dlouhý 17 kilometrů. Dálnice se tu začala budovat v roce 2008. Stavbu provázely dlouholeté soudní spory i nedostatek peněz. Sbírka na opravu kostela v Lískovci potrvá už jen do konce června. Farnost se snaží pomocí městské sbírky Daruj FM vybrat peníze na nátěr střechy a výměnu hodin. Jak doplňuje mluvčí města Jana Musálková-Jeklová, odhadované náklady činí asi 400 tisíc korun. Lidé zatím na transparentní účet přispěli necelých 180 tisíc.
9: Hodiny na věži kostela jsou v současné době nefunkční, nefunguje ani odbíjení času. Poslední nátěr střechy a věže kostela byl proveden v roce 2015 a jeho obnovení je zásadním úkonem, který povede k zachování funkčnosti střešní krytiny.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný slabý déšť, v severní polovině Moravy a ve Slezsku místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě až 20 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 10.
1: Doprava.
6: D35 směrem z Mohelnice je po nehodě na 239. kilometru opět průjezdná aspoň jedním pruhem, zdržení v koloně asi čtvrt hodiny. Na D1 směrem od Prahy se brzdí v obou pruzích na 176. kilometru, osobním autem je to na 40 minut k omezení na 196. A silnice 52 mezi Brnem a Mikulovem je po vážné nehodě u Nové Vsi uzavřená a jezdí se právě přes Novou Ves. Zprávy končí za chvilku opět Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu!

Následující hodinku strávíme mezi mraky. Ne, nebojte se, bude to klidný let. Ovšem, může samozřejmě přijít i nějaká ta vývrtka. Jenomže my budeme v dobrých rukou. Co v dobrých? My budeme v těch nejlepších, takže nějaká turbulence nás určitě nerozhodí.

0: Můj dnešní host zažil zlatou éru československé letecké akrobacie. Co říkám, zažil, on ji sám utvářel. Získal dvakrát titul absolutního mistra světa, dvakrát absolutního mistra Evropy, stal se také čtyřikrát mistrem republiky. Hostem šťastné cesty je Petr Jirmus. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Petře, jak jsem si vás lustroval na internetu, tak jsem se dověděl, že pocházíte z takové poměrně dost rozlítané rodiny.
1: Ano.
0: Kdo to u vás začal?
1: Začal to můj tatínek, ten utek od doma v 19 letech a zapsal se do armády s tím, že bude letcem. Přitom byl vyučený obchodní příručí v té době. A stal se jim a my jsme to s bráchou zdědili po něm a teď lítá i třeba můj synáček.
0: Vážně? Takhle se to dědí teď, jo?
1: No, tak asi nic lepšího nenapadlo, nebo nás všechny, než to zkusit.
0: Jako je to dobře, samozřejmě, ale víte, co mě napadlo tedy v souvislosti s tím, jak jsem teď taky říkal ty tituly, že nejste jediný, kdo získal z Čechoslováků, Čechů tituly mistrů světa, mistrů Evropy. Čím ano. To je, že u nás je taková tradice akrobatického létání? Kde se to vzalo?
1: Já nevím, asi tím, že nemáme moře, tak ten vzduch je jediný takový živel rozsáhlejší, který nám tady zbývá, bývalé Československu, dneska v Čechách. Takže ty naši letci, ty se proslovovali už za první republiky, vlastně v době, kdy letectví vzniklo, pak to pokračovalo za druhé světové války, kdy na obou frontách měli velké úspěchy a byli platnými členy teda té protifašistické koalice. No a po válce to pokračovalo dál na tým sportovním, i na té sportovní scéně teda.
0: Možná, že to bylo taky podpořeno tím, že se u nás vyráběly akrobatické pilotní stroje.
1: Určitě.
0: Určitě. No, jenomže, když se zaměřím teď konkrétně na vás, tak nedokážu si vás představit, ale v podstatě, jo, v plavkách, protože vy jste původně skokan do vody. Je to tak?
1: Já jsem původně z Českých Budějovic a tam někdy v roce 70 dokončili plavecký bazén a tam byla dokonce i skokanské zařízení a vznikl tam okamžitě oddíl skoku do vody, kromě plaveckého oddílu a polistického, a tam já jsem se hned zapsal. Respektive přived mě tam můj táta a zapsal jsem se tam.
0: A co vás na tom tak táhlo?
1: Mě vždycky fascinoval pohled, ten let vzduchem prostě, nebo ten pohyb ve vzduchu. Já jsem jako kluk si přivodil některá zranění na nohách, protože skákal jsem z velké výšky, z panelů, z betonárky do písku a tak dále a prostě už mi to zůstalo.
0: No a když už teda jste se skákal, tak předpokládám, že máte za sebou taky pár seskoků padákem.
1: Ano, samozřejmě. Bez toho to nejde.
0: No.
1: Ale víte kdy?
0: No.
1: Když mi sebrali pilotní průkaz, pak jsem udělal průšvih.
0: Jaký průšvih?
1: Já jsem taxoval s malým sportovním letadlem na start a přijel jsem vytyčení letištní a vrtule, jak to nasála prostě, tak se poškodila a já jsem dostal 2 měsíce distanc, tak jsem, když už jsem chodil stejně tak jako tak pořád na to letiště, tak jsem si skočil.
0: Jo.
1: 7x.
0: Jako solo, solovej seskok.
1: Ano, samozřejmě.
0: Já mám za sebou 2 tandemový seskoky, ale taky to byl obrovský zážitek teda. Já říkám svůj život, jak si mám rozdělený na do seskoku a po seskoku, protože něco takového, co jsem zažil, když se otevřel ten bok toho letadla a já koukal do té plastické mapy Čech a Moravy.
1: To je hruze, já jsem byl vypnutej.
0: No já taky, já jsem si říkal, co tady dělám, pro boha. No, a to byste taky?
1: Já ani to ne, já jsem tam stál s hrůzou prostě. No. A on řekl vpřed nebo skoč, no tak jsem hupnul, ale byl jsem úplně vypnutý.
0: Jo, no já jsem nebyl, já jsem byl trochu zapnutý, protože jak byl ke mně připnutý ten, já jsem měl Zdeněk, bylo to v Kunovicích na letišti, zdravím ho takhle na dálku, tak jak jsme se sunuli takhle k tomu otvoru, tak mě napadla hrozná myšlenka, protože ten ovladač měl v rukou von a já jsem přes rameno jsem zahulákal na něj, co kdyby si vomdlel, a on do mě bouchnul, říká, máš blbý nápady, a už jsme letěli.
1: No, to je blbý, no.
0: Jo, ale i to tedy, i když jsem nelítal jsem jako pilot teda, tak jsem tam v Kunovicích měl taky možnost jako pasažer letět větroněm, což je taky moc hezká záležitost.
1: To je hezký, no.
0: No. V tom jste taky lítal?
1: Ano, já jsem začínal v 15 letech na bezmotorových letadlech a pak od 17 jsem lítal na vrtulích.
0: tím se musí začínat jako těch...
1: To se asi nemuselo, ale já jsem byl fanatik. Já jsem na to letiště chodil, každé prázdniny jsem tam strávil a už jako malej kluk prostě, takže jakmile šlo začít na něčem lítat, tak jsem na tom lítal a to byly ty větroně.
0: A kdy přišel ten moment, že jste k tomu normálnímu lítání přidali ještě ty figury, které se potom bodují a takže už je z toho sport?
1: Můj táta mě vycvičil na motorovém letadle a aby se neřeklo, tak mi předvedl pár jako akrobatických prvků, přemet, výkrut, prostě ty nejjednodušší. A já v té době už jsem skákal do vody a zdálo se mi to hrozně pomalý. Ono to bylo pomalý. A já měl dokonalou kontrolu jako, a tu prostorovou orientaci jsem měl tak dobrou, že jsem říkal, no tohle přece nic není.
0: A nebylo?
1: No, nebylo. V té době ještě ne, ale pak, když jsem prostě lítal už ty nejvyšší soutěže, tak to je trošku složitější, to se musí uznat.
0: No a právě k tomu se za chviličku dostaneme.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: když tak přemýšlím nad hodnocením akrobatického létání, tak si představuju ty jednotlivé figury. My, laici, v tom až tak veliký rozdíl nevidíme, jestli je to provedeno úplně dokonale nebo ne, ale ta porota ze země to pozná nějak. Vy v podstatě té porotě taky zasedáte.
1: Ano, já jsem rozhodčí. No. Zasedám v té porotě. My máme ty prvky, které ten dotyčný má předvést, nebo dotyčná na nebi, tak máme na papíře, takže víme, do čeho jde a máme představu, jak to má vypadat a hodnotíme podle toho. Jinak samozřejmě, jako všeobecně, nemám tenhle systém bodování, nemám moc rád, to je stejné jako třeba u krasobruslení, prostě je tam vždycky to subjektivní mínění těch rozhodčích a to není dobře.
0: No, ano, ano. Hmm. To je přesně, nebo umělecká, nebo jak se jmenuje ta gymnastika.
1: Ano, moderní. Gymnastika, no, vůbec,
0: no. No, když se to nedá měřit na centimetry,
1: nebo na vteřiny,
0: nebo na čas, tak to prostě je vždycky subjektivní, samozřejmě, no. Není to prostě fotbal, nebo není to hokej, no.
1: No a zažil jsem párkrát, že byl taky podraz na toho závodníka a tak, jako.
0: Jo, jsou v tom taky kliky,
1: no, samozřejmě, jo. No, tam se to normálně, když to je malinký sport, zanedbatelný, ale prostě dějou se tam taky věci, že jo.
0: A to, co tam má jako váhu? Dejme tomu firmy, které vyrábějí letadla, vybavení.
1: Národnost.
0: Národnost. A safra, aha. A vy jste ale navzdory tomu vyhrával, takže ano. Přemohla vaše, jaksi ta dovednost i nad národnostními.
1: Já jsem se jim nějak líbil, já jsem měl štěstí. Jo. Oni mě fakt platili. Jsem nelítal úplně špatně, ale fakt je, že jsem měl i podporu těch rozhodčích. Já jsem nikdy nepocítil, že by mě nějak opískovali.
0: I ty figury jsou, jak říkáte, jsou dány, mm-hmm. A jaksi měří se podle toho výška.
1: Geometrie.
0: Geometrie, aha.
1: Přesné úhly, přesná zastavení rotací do toho požadovaného směru, nebo do toho směru, který ten závodník ohlásil, že to zastaví. A prostě přesnost. Přesnost a taky nesmí lítat daleko, nesmí lítat nad váma. To ten rozhodčí, když je to letadlo nad ním, tak okamžitě snižuje známky. Zase, když ho nevidí, většinou jsou to starší lidé, tak taky snižuje známky.
0: Že musí zalomit hlavu.
1: No, přesně tak, bolí za krkem.
0: Bolí ho za krkem.
1: 5,5.
0: A bum. Bolí dolů. No. Ale je důležité také, v jakém terénu se létá. To znamená, že tomu... To prostředí?
1: To je dost důležité a zejména dneska. My jsme třeba měli možnost ještě tréninkových letů na letišti, kde se pak semlela ta soutěž. Mm. Ale dneska už to tak není. Dneska si udělají 2-3 figury před tou samotnou soutěžní sestavou. To znamená, ten terén nemusí dobře znát a potom ten terén hraje velikou roli. Nejhorší jsou podle mě hory, které jsou vyšší, než je nadmořská výška toho letiště, protože to letadlo lítá v takým dolíku a ten horizont je vždycky křivý, protože hory nebejvají rovný, takže máte špatné reference, nemáte dobré reference o té své poloze. Například, když nekoukáte do země, ale koukáte do kopce, že jo.
0: No, viděl jsem několikrát ve filmu, teď nevím, jestli to je přehnané nebo ne, Harrisona Forda nebo Toma Cruise, jak to valí prostě nějakým malým letadýlkem, kaňonem vyloženě, štrejchá málem křídlem o skálu.
1: Akrobatické soutěže nebývají v kaňonu, já mluvím o horách, které jsou třeba 20 kilometrů daleko.
0: No, ale není tohle přehnaný takhle v těch kaňonech?
1: Ne, to jde.
0: To se dá taky, jo? Lítal jste něco takového?
1: Tak... Nejsem Harrison Ford, ale
0: jako letadlo řídit... Určitě, protože on spadnul i na golfový
1: letadlo příště. Řídit umím, já bych se asi nestratil v nějakým kaňonu, ale v podstatě jsem to nelítal teda. Ale jiná věc, jo.
0: Na čem všem jste lítal? Jaký typy letadla?
1: Sportovní letadla z Líny. Hmm. Potom jsem měl možnost lítat na takovém cvičném vojenském letadle, ale také z vrtulí C-11. To se vyrábělo v licenci v Kunovicích, to bylo nádherný. Maximální rychlost 600 km v hodině, na to jsem chodil. A potom dopravní letadla. Hmm. Ruská, česká, L410 třeba, americká.
0: Čili Tučko taky?
1: Tučko, Tu-154, X-40, L410, jak jsem říkal, Challenger. To je taky jenom malinký letadlo, to jsme koupovali tehdy na začátku těch 90. let. A teďko jsem závěr kariéry jsem strávil na Boeingu 737.
0: Já jsem vám ukazoval taky fotku, jak já sbírám ta letadelka, která si věším pod strop a miluju dvojplošníky. Lítal jste v nějakém dvouplošníku? třeba?
1: Já jsem lítal na, to je americký akrobatický letoun, Pitt Special se to jmenuje. To je takový drobeček, takový uzlíček jenom. Aha. Sedíte v tom jak v krabici, protože to horní křídlo máte nad hlavou. Je to dost blbě vidět, je to hodně živý, páč je to krátký. Má to od těch předních kol k té ostruze prostě jenom, já nevím, 3 metry. To znamená, je to hrozně žíhadlo, jako nepříjemný. A na tom jsem si zalítal dokonce i soutěž.
0: Jo.
1: A byl jsem třetí. To bylo dobrý tehdy.
0: A co takhle, dal byste třeba Spitfire?
1: To bych chtěl.
0: Jo. Jo. Občas přiletí na nějaký takovýhle
1: jo,
0: show.
1: Jo, i mý kolegové na tom lítají, na těchto warbirdech, jak se no, říká, tak na tom lítají. Já jsem se k tomu nedostal.
0: Jo. No, ale dostal jste se k Boeingům, ano. Protože jste lítal jako vlastně profesionální pilot dopravních letadel.
1: Ano.
0: To vás lákalo, nebo jste dostal, jak se říká, lano od nějaké firmy?
1: Ne, já jsem potom fakt toužil
0: jo.
1: Dostat se. Samozřejmě na prvním místě u mě bylo být vojenským stíhačem, lítat na stíhačkách. Ale můj zdravotní stav někdy nebyl tak úplně dokonalý, že jsem si nebyl jistý, že když se upíšu, takže se na ty stíhačky dostanu a na tanku jsem skončit nechtěl. Takže jsem šel tou cestou toho civilního letectví a tam jsem se chytil ku podivu a dolítal jsem to až do důchodu.
0: Co musí ten vojenský pilot splňovat, aby mohl být vojenským pilotem na stíhačkách?
1: No musí mít úplně ukázkové, špičkové zdraví, to je za prvé. A za druhé nesmí být úplně jako nesmí, musí to být chytří lidé, že jo, nemůžou dneska zvlášť
0: žádná
1: na těch gripenech, nemůžou to být ňomové. Jako.
0: Ale tak to je vidět, když v televizi promluví pilot gripenu, nebo to, tak to má hlavu a
1: ano,
0: patu.
1: Ano.
0: Je vidět, že ti hoši opravdu vidí, která bije. No, no ale na těch Boeingách to je asi velikánský rozdíl prostě. Už jenom to, když kouknete do toho kokpitu, já jsem takovým kokpitu seděl taky, v takovém cvičném na letišti v tom, jak co to je cvičné, takové středisko, vidíte.
1: Ano.
0: Kapitán Kvapil mě tam pozval tenkrát.
1: Ano, CAT, co oni tomu říkají, Czech Aviation ano. Training Center.
0: Zdravím vás, kapitán Kvapila. Tak když jsem to viděl, těch budíků tam je, no to je velikánský rozdíl proti Zlínu třeba, že jo?
1: No to je, ale to všechno nesledujete. To začnete sledovat, až když máte informaci, že něco se děje.
0: Jo. A které teda sledujete?
1: No,
0: výškovně?
1: Sledujete rychlost, polohu toho letadla, rychlost, výšku, prostě teploty na motorech, průtoky, stav paliva, stav oleje, to se nejčastěji studuje, že přetlakování kabiny je důležitý, to se hodně často kontroluje, jako a takovéhle věci, ale jako, jestli jde nějaký měnič někde v trupu, to s tím se zabýváte, až když se rozsvítí nějaká žárovka.
0: Aha. No, ale co mě teda zaujalo, ta příprava pilotů. Jak se to si předříkávají, takhle anglicky, a teď na něco šahají, něco překlapávají, to je vždycky jaksi takový rituál předtím, že?
1: Je to rituál, ale prostě to k tomu patří. Takhle se to dělá. Jsou přesné postupy, dokonce je předepsáno, kam nejdřív si dáte tašku a kam si sednete a na co budete nejdřív šmatat, co budete nastavovat, co budete konzultovat s tím kolegou. To má všechno svoji formu, která je ale závazná.
0: A co se to tam všechno takhle na tom...
1: Vy musíte oživit systémy toho letadla, takže když začnete na tom stropě, právě jsou většina ovladačů těch systémů, tam je třeba palivo, přítok paliva do motoru, ne? Hydraulika, hydraulický systémy, elektrika, musíte prostě zkontrolovat, jestli generátory jestli dodávají elektriku tam, kam patří, jestli to není někam špatně přepnutý třeba, odmrazování letadla, vyhřívání čelních skel, co tam je ještě. Jo, tak tahle věci, to je všechno na stropě, většinou u těch našich letadel.
0: A to všechno anglicky?
1: No samozřejmě to. No.
0: To mě teda fascinovalo, opravdu.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Neznám nic živějšího, s životem víc hlícujícího než divadlo, říká naše jubilující rozhlasová kolegyně Tereza Kostková. Co ji odnaučilo se snažit? A k čemu ji tohle nesnažení přivedlo? Proč už nechce a nehodlá životu dokazovat, že byla obdarována vysokou mírou odolnosti? Na čem jí záleží jako mamince a co dobrého nabízí jako partnerka?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Můj dnešní host Petr Jermus, samozřejmě kromě toho, že je opravdu renomovaným mistrem toho akrobatického létání, tak je skutečně taky mistrem létání na dopravních letadlech, létal na Boeingzích i jiných letadlech, Airbusech předpokládám.
1: Tučko.
0: Ano. No, ale mám takový pocit, že není jaksi letiště jako letiště, to znamená, nepřistává se všude úplně stejně, jaksi jednoduše, jak se říká, s prstem v nose a s přivřenýma očima, a někde je to obtížnější. Jsou taková letiště, kde musíte vzbystřit pozornost opravdu?
1: Úplně jednoznačně. A jsou i v Evropě. Samozřejmě jinde po země kouli jich je víc, ale v Evropě k těm nejnáročnějším já počítám například letiště na ostrově Samos. Tam jednak to letiště je kratší, má jenom asi 2 kilometry, ale je hlavně schované za hřebínky takových kopců, které generují před tím letištěm na tom letišti ohromný turbulence, ohromný válce, větrné válce. Představte si za jezem třeba v řece, tak jak ta voda je divoká, tak je divoká ta voda třeba za těmi kopci. A tamto přistání, když foukal severozápadní vítr, bylo fakt docela náročný. No a potom spíš se rozmazává Madeira, tu já zase nepokládám za tak úplně nebezpečnou, ale je taky tam chce cvik a cit a zkušenosti.
0: A ne každý na té Madeiře mohl přistávat?
1: Ne, tam každý nemůže právě, na to jsou speciálně vyjmenovaní piloti, kteří tam můžou lítat. A ty jmenuje přímo portugalský letecký úřad na žádost provozovatelů.
0: Aha. Čili na tom seznamu bylo i Petr Jermus.
1: Ano, ano.
0: No, tak přistával jsem tam, vím, že to je velmi jaksi takové, ne, že by úplně dramatické, ale velice zajímavé a spíš spektakulární, jak si přistávání.
1: No, je to krásný. Ta zatáčka poslední na dráhu 05, ta je nádherná, že jo. Protože se točí skoro až k tomu letišti, vlastně se letí celou dobu do toho kopce. To je hezké.
0: Vy jste létal i jako pilot cizích aerolinií, nejenom tedy jaksi našich. Lítal jste v Indii. Byl to rozdíl lítat tam a tady?
1: Já jsem si to zkusil, byl jsem tam rok. A rozdíl to je. Hlavně, když vylezete poprvé z letadla v Delhi, tedy v tom hlavním městě, tak pocítíte takový kulturní šok. Na to fakt nejsme zvyklí. Určitě jste byl v Indii, tak jste to musel zažít. No a já jsem tam přímo se stal zaměstnancem té firmy SpiceJet tehdy, a takže jsem byl jejich zaměstnanec, musel jsem mít sáhodlouhé školení na ty jejich procedury, na postupy a na to, jak zacházet v té firmě zaměstnanci mezi sebou, jak zacházet prostě s těmi letišti indickými a tak. Takže to bylo docela výživné.
0: A měli nějaké speciální předpisy třeba, jak se...
1: Oni jsou zvláštní, oni jsou takový ti Indové, mají takový zvláštní přístup občas. Hlavně neplní to, co slíbí.
0: To je ovšem docela blbý, ne?
1: No, to bylo blbý, no. Neskeptej, no už víte, že...
0: Jejda. No, ale jak si při letu samotném, tak asi pravděpodobně i vaši kolegové se chovali odpovědně.
1: To bylo úplně v pohodě. Hlavně mě překvapilo, ale ono to ani jinak nejde. Úroveň řízení letu v té Indii není špatná, protože je tam tolik letů, že oni nemůžou být špatní. Jo, to jsou tisíce letadel pořád ve vzduchu a ukormidlovat je do Bombay nebo do Delhi nebo do těch větších měst, prostě do Kalkaty, na to nemůžou tam být žádní amatéři.
0: Nedávno jsem viděl takový pořad, ale ohromně zajímavý, řízení leteckého provozu v Praze. Dělal to vztah, jak si...
1: Ano, já jsem to viděl taky.
0: Vynikající, opravdu dělal to skvěle a bylo to výborné, protože měl skvělé jaksi respondenty, kteří mu říkali ohromně zajímavé věci. Je takhle zodpovědná práce na všech těch řízeních po celém světě, anebo jsou některá letiště, kde si člověk není úplně jistý?
1: Na všech ne, ty firmy na to mají i své postupy, protože když se letí na nějaké letiště, které má nějaký záznam v historii, tak už ta posádka je předem varovaná a prostě informace, které ty posádce se tam dávají, tak už dopředu kontroluje prostě a Víte, není to tak, že by ta kvalita toho řízení byla všude stejná.
0: No to jsem si právě myslel.
1: Ne, ani zdaleka ne.
0: A ta naše je pravděpodobně asi na špičce, bych to tak viděl.
1: Tady je to velmi dobrý, ale ono to taky souvisí s tím, že tady je prostě malý provoz, že těch letů odbavených z Prahy je prostě proti Bombaji nebo proti New Yorku, to je zlomek jenom.
0: No, pamatuju se, že když jsme přistávali v New Yorku, tak než jsme přistáli, tak jsem se kouknul z okýnka a měl jsem pocit, že ve vzduchu visí 5 letadel, která čekají na přistání. Tak tohle to uřídit teda, jak si ten řízení toho leteckého provozu.
1: No, to před těmi velkými letišti, to je každodenní chleba těch řídit.
0: To je neuvěřitelné.
1: To já taky se nemůžu představit, jak to dělají.
0: Ale dělají to asi výborně, protože zaťukáme to všechno v pořádku. Kde jste přistával na nejrušnějším letišti?
1: Asi... No ty, co jste jmenoval, asi New York, Chicago, samozřejmě všechna ta indická letiště. V Tokiu jsem byl párkrát, tak já si teď rychle nespomenu. Prostě lítal jsem i na ta nejrušnější letiště.
0: Vy jste létal i ve vládní letce?
1: Ano.
0: Ano, bývalého prezidenta České republiky Václava Havla. Byla to rutina, nebo jste měl pocit jaksi větší zodpovědnosti?
1: Tak z leteckého hlediska je to stejný pořád, jo. Ale samozřejmě, když vezete prezidenta republiky a ještě takového sympatického člověka, tak je to jiný, než když vezete 190 lidí, kteří se jedou koupat prostě do Burgasu. Jo. Takže je to v tomhle trošku rozdíl. No.
0: Zašel za vámi? Jako...
1: Ano, chodil, jo. Byl velice, velice slušný, prostě sympatický člověk. No.
0: Takhle, létáte vy i jako pasažér? To mě napadlo teď.
1: Ano, létám, protože na své dovolené se dostávám, pokud jsou někde daleko, tak letadlem. Ale my jsme o tom před chvílí mluvili, já nemám rád dlouhé lety
0: a taky ne.
1: V turistické třídě. A to se mi stalo, je to asi rok a půl a byl to hrozný zážitek pro mě.
0: Kde to bylo?
1: Já jsem letěl přes Dubaj na Mauritius a pak nazpět. Tím největším letadlem na světě, A380, všechno dobrý, servis výborný, ani ty sedadla nejsou nějak malá, ale prostě tu strašnou dobu a ještě přes noc sedět na jednom místě, to prostě člověka, mě už to překáží.
0: A koukal jste na to trochu jako profik, anebo jste se nechal unášet?
1: Já vždycky jsem profik v tom letadletu.
0: Jo. Já víte, vím, co se děje v ten okamžik? Přesně,
1: tak když lítáte celý život a máte pořád posádku nějakou, samozřejmě oni přijou dopředu, u nás, u také malé firmy, že jo. A řeknu, pane kapitáne, cestující na 12 den, no představte si, a teď vám vylíčí, co jí řek, nebo co jemu řek, nějaký cestující, že jo, takže s nima žijete, oni to pak rozebírají u oběda, u večere.
0: Jo.
1: Takže víte, co se děje, samozřejmě.
0: Chodíval jste taky jako kapitán se projít takhle mezi pasažéry.
1: To už se nedělá.
0: To se nedělá už.
1: To už se nedělá.
0: Je, to mě mrzí, ale to bylo hezký, takhle v slušivé uniformě tam pozdravit. Ano, já jsem...
1: Dneska tam musíte být zalígrovaný.
0: Jo.
1: Zamčený.
0: No vlastně tam nikdo nesmí. No to je, no. Tak ono je to samozřejmě dobře, to si budeme povídat.
1: Asi jo.

0: Petr Jirmus je a ještě chviličku bude hostem Šťastné cesty, pochopitelně, že jsme převážně ve vzduchu, tedy alespoň v tom povídání. Mě to hrozně baví, protože mám letadla rád, i když oba dva jsme se vlastně přiznali, že nemáme rádi dlouhé lety.
1: Ano.
0: Znám šílence, který miluje dlouhé lety, dokonce ty nejdelší lety, 19-hodinový let z Toronta až do vymělkám někam do jihovýchodní Asie. Strašný. To je nepředstavitelný pro mě. Ale když vy jste letěl jako pilot, je to strašná nuda, myslím to, nebo také může to být nuda, ten dlouhý let. Napadlo vás někdy udělat si takovou nějakou legrácku? Jako třeba malinko, jakože zatočit a zase zpátky.
1: Já to umím třeba udělat nějakou legrácku.
0: Vážně?
1: No ale já tu moji historii akrobatickou, já jsem se tak prostě zalítal dobře a vydováděl jsem se, že mě to ani nenapadlo v těch větších letadlech. Tam právě se snažím, aby to bylo co nejpohodlnější pro ty cestující.
0: Žádné
1: cukání, žádný. Jo, docela jsem si na tom zakládal, že to zvládám. No.
0: Ale víte, že máte 100% pravdu. Já jsem kdysi, jezdil jsem závody na okruzích v automobilech, asi 8 let jsem v nejrůznějších do vrchu a tak. A já dneska jezdím 110 maximálně.
1: No já taky nejezdím nějak rychle.
0: Už mě to nebaví závodit. No. Tak to je to samý u vás.
1: Asi jasně. Jo.
0: No. Ale ještě se chci zeptat na jednu takovou věc. Vy jste letěl i ten slavný let
1: ano.
0: V 98. roce Nagano, Praha. No, byl výživný i pro vás?
1: Pro mě byl výživný, jenom to, jak k tomu došlo. Já jsem spal a můj ředitel tehdy, Zdeněk Friedrich, mi zavolal, vstávej, letíme do Nagana. Tak jsem lupal na letiště a skutečně jsme odletěli do Nagana. A problém byl trošku v tom, že jsme potřebovali letět přes východní Čínu, přes to Manžusko, já nevím, jak se to tam jmenuje. A tam to diplomatické povolení přeletu se vydává a čeká se na ně 3 neděle. Po 3 nedělích po žádosti. A my jsme poslali tu žádost a letěli jsme za ním. A to byla taková bojka pro nás, jako letecká. Pak, že jsme vezli celý ten tým, to bylo nádherný. Jsme se s nimi seznámili, viděli jsme kluky na vlastní oči. A nejen je, že jo, tam letěli i jiní sportovci, ne? Katka Neumannová a ještě, já nevím, určitě víc. Takže to bylo nádherný, ale pro nás z leteckého hlediska to byl trošku nervák, ten přelet prostě jako takový technologicky přes Rusko celý s 2 plněními. A víte, to nebylo jednoduché.
0: Teď myslíte plnění teda jaksi kerosenu, no.
1: Jo, plnění. Palivo,
0: ano. Palivo, ano.
1: Takže jsme nebyli letadlo, který by tam zaletělo na jeden ráz, samozřejmě.
0: Jo, to je takhle, jo.
1: No, to je moc daleko na nás.
0: A jak to, že
1: to bylo tučko, 154, jo. To se potřebovalo tak po 5,5 hodinách napít vždycky.
0: No, ale existují teď letadla, které letějí, jak jsem říkal, těch 19
1: hodin. No, i v té době existovalo.
0: Jo.
1: Ale v té době nebylo čas na to schánět letenky anebo schánět někde čárterový leton, když jeden stál na ruzení, tak se poslal do světa.
0: Vy jste pilotoval přímo to letadlo z toho?
1: My jsme tam byli 2 kompletní posádky, no. Protože je to hrozně daleko. Tak já jsem jeden z těch úseků vždycky letěl tam, jo, i zpět. Jo. No.
0: Vzadu se ozývalo asi poměrně dost zpěvu.
1: Oni to se trošku přeceňuje, ale já už jsem o tom mluvil mnohokrát. Oni se to trošku přeceňuje. Oni byli unavení,
0: jejda.
1: Protože finálový zápas, pak něco v kabině, pak zbalit na hotelu, pak do autobusu, asi já nevím, 5 hodin jeli autobusem, ty kluci teda, ty hokejky. A potom čekali ještě před letištěm dost dlouho. Když se dostali do letadla, tak už byli fakt takový usedlí. Jako. Mm. Tam trošku začal ten závar až potom, když jsme se dozvěděli, že na letišti se srocujou lidi, že je tam shromáždění už. Dostali jsme to prostě jako zprávu, tak jsme to řekli do kabiny těm cestujícím, no a oni tam trošku oživli. No. To bylo všecko.
0: No všecko. Já jsem někde četl, že nadšení fanoušci prostě nekoukali na to, kam šlapou.
1: Oni vyseli na lucernách, přesně tak, no. Šlapali po autech.
0: A odskákalo to auto vaší letušky.
1: Mimo jiné.
0: No, tak samozřejmě, tak to se nedá nic dělat. Pak to vrcholilo na Staromáku a bylo to slavný. No, tak letos už jsme na to jenom vzpomínali. No.
1: Ano.
0: Doufejme, že budou zase dobrý doby. No, ale každopádně my si dáme ještě jeden vstup a ten ku podivu nebude tak úplně o létání.

0: Ještě chviličku si budu povídat s Petrem Jermusem. Je to příjemné povídání. Už jsme byli opravdu na leckterém letišti. Proletěli jsme se. Zažili jsme přitom zajímavé příhody, ale přistáváme, protože já bych se vás, Petře, chtěl zeptat, jak si udržujete třeba kondici sportem, protože vím, že jednak skvěle vypadáte a jednak člověk si v našem věku, i když vy jste o hodně mladší, tu kondici udržovat prostě musí. Takže sportujete, vím, že třeba děláte i treky po Himalajích, je to tak?
1: Byl jsem asi 5x na treku v Himalaji a to bylo hustý, teda, jak se říká. Jak říkají moje vnoučátka. Nás vodil Petr Schnabel, to byl takový náš guru, tady jeden z předních představitelů československého horolezectví, ještě československého. Ten vlastně v nějakém restauračním podniku, když jsem blouznil o tom, že bych chtěl vidět Himaláje, tak si to nějak zapamatoval a asi za 14 dní mi telefonoval, že by mě tam teda vzal. Tak jsem měl štěstí, dostal jsem se tam a pak jsem tam s ním jezdil a překvapilo mě, že to je opravdu hodně náročný, ty treky. Aspoň v podání toho Petra Schnabla. My jsme chodili velký dálky a velký vejšky a když člověk není úplně zvyklý na tu chůzi a třeba v řídkém vzduchu, tak mu to docela dá zabrat.
0: To si teď dokážete asi představit, když fotbalisti hrajou v tom Mexiku. Co to je pohybovat se a rychle se pohybovat v tom řídkém vzduchu?
1: No jistě, to musí je hrozný. No, ale my jsme lezli do 5000.

0: Prostě si zák vychutnám.
1: Tak, ano, já si myslím, že to je potřeba si vychutnávat sport, ano. Kam máte namířeno teď, třeba na dovolenou nebo nějaký výlet?
0: Teďko, no, my moc neplánujeme, popravdě. My třeba, u mě byl kamarád můj se svým synáčkem, kteří toužili strašně jet schytat ryby na Ebro. A když o tom mluvili asi půl hodiny, tak já jsem vzal iPad a ty, prostě koupil jsem letenky, ten zájezd na to Ebro a jeli jsme prostě, jo. Takže my moc neplánujeme.
1: Ebro spíš, jako...
0: To je řeka ve Španělsku, na které jsou přehrady a tam jsou velké ryby, velcí kapři, velcí sumci, velcí candáti, okouni a takhle. A tak jsme tam jeli prostě do takového kempu, který vede česká firma, tam jsme strávili krásný týden.
1: Čili jste kromě jiného i teda rybářem?
0: Kromě, ne, právě my jsme tam jeli spíš k tomu, kvůli tomu našemu kamarádovi. Ale měli jsme tam s ženou krásnou dovolenou.
1: No. No a teď mě napadá, když děláte tyhle ty takové poměrně kratší treky, nezalítnete si tam jako malým letadlem?
0: To by určitě šlo, ale to je nepraktický. Protože to letadlo, musíte si tam počít auto pak stejně, protože to letadlo postavíte na letišti a tím to hasne.
1: No, ale tak spousta lidí letá tím private jetem, že jo?
0: No jo, ale tak to jsou trošku jinde zase.
1: Finančně myslíte, ano. No, to je fakt. No, ale jo, občas ještě sednete za knipl.
0: Samozřejmě, já lítám i letecký představení zatím ještě.
1: Jo, to jste říkal vlastně.
0: Sice už to není nic špičkovýho, ale převracím se v tom letadle ještě docela rád.
1: Kde vás budou moct vidět diváci někde ve vzduchu?
0: Teďko nejbližší to airshow mám asi za 14 dní někde až za hranicema na Moravě, prostě na nějaký práškařský ploše. Oni možná se teďko budou zlobit, že si rychle nespomenu na jméno toho letiště. Tak tam budu.
1: Co jste říkal, práškovací?
0: No, tady po Československu bylo spousta práškovacích ploch,
1: no.
0: A z toho teďko vznikalo letiště pro ultralehký letadla nebo pro sportovní lítání.
1: Já jsem se lekl, že poletíte práškovací
0: letadla. Ne, to rozhodně ne, ale já vím, já jsem z oboru, tak já to zkracuju.
1: Tím se neletěl, ale teda.
0: Ne.
1: Čmelákem.
0: Ne.
1: to je trošičku jiný lítání asi, ne?
0: To určitě, no. Můj brácha to lítal.
1: Jo, je to jako traktor, tak trošičku jako proti...
0: No, ono se to zdá, ale letadlo je pořád letadlo. No.
1: No jo,
0: vypadá to jako traktor, to jo.
1: Je to pravda. Moc děkuju. Petr Jirmus, legenda akrobatického létání a vůbec létání u nás se s námi proletěl světem. Moc vám děkuju, Petře, a přeju samozřejmě šťastné lety a šťastnou cestu, ať se vydáte, kam se vydáte. Díky a naslyšenou.
0: Děkuju za pozvání, moc rád jsem vás poznal a přeju všem posluchačům pěkný víkend.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Nikolas si nerozumí s matkou.
2: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
1: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
2: Zdá se mi, že vás otravuju.
3: Jasně, že neotravuješ. Co to říká?
2: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
1: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
5: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Policisté znají totožnost několika lidí, kteří v kuklách na hlavě brutálně napadli pět mužů, a zítra začíná víkend otevřených zahrad. Bude zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika lidí, kteří na začátku dubna brutálně napadli pětici mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze Hostivaři způsobili pětici mužů mnohačetná poranění, včetně zlomenin na hlavě a v obličeji, pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
6: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. V tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
5: Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy pachatelům hrozí až 8 let vězení. Nejvyšší cena benzínu o víkendu po druhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 1,40 korun a 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun a 29 haléřů za litr, což je o 30 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě mohou lidé až do neděle pomoci vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko, východní nutrie a nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování mohou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci iNaturalist. Pomůže i s určením druhu, říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
7: Možné pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. S identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
5: Zítra začíná víkend otevřených zahrad. Letos se do něj zapojí zhruba 360 míst. Přístupné budou soukromé, komunitní, školní i historické zahrady. Mezi nimi třeba i plzeňské arboretum Sofronka, říká lesní pedagožka Martina Kováříková.
8: Budeme tu mít připravený program nejen pro děti, ale i pro dospělé, který se týká přírody, lesa. Budou tady včelaři s programem pro děti i s odbornými přednáškami. Připraven je i sokolník s dravci a sovami a s odbornými radami a výstavkou hub i náš mykolog pan Zdeněk Hájek.
5: Přehled všech zapojených míst i s podrobným programem je na webu Víkend otevřených zahrad.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Máme zataženo až oblačno, na většině území občasný slabý déšť, v severní polovině Moravy a ve Slezsku místy přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě až 20 a v tisíce metrech na horách většinou kolem 10.
0: Doprava.
5: Na výjezdu z Prahy po D1 housne provoz brzdí se na 6. kilometru a asi 20 minut pak popojíždí ke sjezdu na Velké Popovice, to je 15. kilometr. Pak na příjezdu do Brna se brzdí na 72. kilometru, osobním autem pojedete asi hodinu 20 k omezení na 96. Opatrně na 92. kilometru D3 směrem na Prahu na vozovce leží kus plechu a na Pražském okruhu směrem do Štěrbohol překáží kamion za sjezdem na Běchovice zdržení 15 minut. To byly zprávy, za chvilku opět Jan Rosák.
4: Šťastnou cestu.

Povídají si dvě kamarádky. Tak si představ, že mi poslal fotku s ručníkem kolem pasu a napsal, tady je to, po čem si vždycky toužila. No prosím tě, já teda pochybuju, že se pod tím ručníkem skrývá 3+1 v centru Prahy. Přátelé, my nic neskrýváme. Maximálně tak tajenku naší křížovky, která ovšem cílí jen a jen na vaše vědomosti. A když si s námi dáte tu naši křížovku, budete zároveň hrát o hezkou cenu, konkrétně dneska o knížku Špalíček výletu Hrady a zámky z nakladatelství Soukup a David. Jako vždycky ještě připomenu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25. To samozřejmě v tom případě, jestliže chcete vyhrát. Takže jdeme na to.

0: Tak, i když to na začátku téhle písničky vypadalo tak, jak správně podotkl náš zvukař Petr, i jako když se vrací slavná zákruta, kde pak jsme pořád ve šťastné cestě, před námi je křížovka, která má dnes 5 řádků a 5 sloupců a jako vždycky luštíme pouze řádky. V tajence je dnes výraz pro předmět, který se na Valašsku používá pro jeden druh síra. A tajenka je ve 3. sloupci, jenom připomenu. Podíváme se hned na ten řádek číslo 1. Tam najde své místo Vysoká hora v Nízkých Tatrách. Vysoká hora v Nízkých Tatrách je v 1. řádku na 5. Řádek 2. Vepište do něj rychlý doběh závodu. No a to prozatím stačí, další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

0: A pokračujeme v luštění křížovky Šťastné cesty. Zapátrejte v paměti, co je klasickým nástrojem obuvníka, a ten vypište do 5 políček 3. řádku. Řádek číslo 4, ten čeká na vaše správné učení názvu pro uherského jízdního vojáka. Takže ještě jednou, řádek číslo 3, klasický nástroj obuvníka, a ten 4. řádek, ten čeká na uherského jízdního vojáka. No a vy máte před sebou další písničku na přemýšlení.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

Naše dnešní luštění vrcholí, půjdeme na poslední řádek, řádek číslo 5. Tam vás, podle mého názoru, jistě nezaskočí výraz pro kovovou třísku. Výraz pro kovovou třísku, samozřejmě na 5 písmen, vás určitě nezaskočí, protože je v posledním 5. řádku. No a to je, co se zadání týče, úplně všechno. Jestli máte vyplněno, teď už zbývá jen pokusit se zavolat na 22 155 25 25. Já vím, že to vyžaduje trošku štěstí, ale držím vám palce. A k tomu vám ještě zaspívá Petr Kolář.

0: Naopak velice racionálně se zachovala paní Eva z Prahy 4, která je výherkyní dnešní křížovky. Já vás zdravím, Evo, dobrý den. Haló? Haló, haló, haló, Evo?
1: Teď ale to... nějak daleko.
0: Haló? Už vás slyším? Ano. Už vás slyším. Je to Eva z Prahy 4, tohleto, s kým teď
1: hovoří? Ano, hoři? Dobrý den.
0: Výborně, dobrý tak den. To mám radost. Už jsem se lekl, že jste se nám někde cestou v těch drátech a spojeních ztratila, což by byla veliká škoda, protože byste přišla o výhru, která je nepochybně zasloužená. Tak co vám vyšlo v té dnešní tajence?
1: Vyšlo mi slovo pudlo.
0: Pudlo. Výborně, no. Tak měla jste jednak teda opravdu správné typy na to luštění a navíc jste měla ještě tu kliku, že jste se dovolala, navíc, že to nevypadlo to spojení, čili teď už za chviličku dostanete zaslouženou odměnu, ale ještě předtím vám teda prozradím, jestli nevíte náhodou, co to je pudlo. Nevíte to?
1: No, už jsem si to našla.
0: Jo, tak povídejte.
1: Našlo mi to, že to označuje dřevěnou nádobu nebo formu používanou při výrobě síra, hlavně na salaši.
0: Hlavně brinzy, velmi dobře, ano. Ta nádoba, tedy pudlo, nebo také pudélko, se vyráběla ze dřeva a sloužila valašským bačům a hospodářům. No, tak výtečně, Evo. Co vám vyšlo v těch jednotlivých řádcích?
1: Chopo.
0: Ano. Rychlý doběh.
1: Finish.
0: Počkejte, finish to by bylo moc. To by bylo moc. A...
1: Spurt.
0: Spurt je lepší, spurt je lepší, ano.
1: Jo, jedno, to byla varianta a spurt.
0: Nástroj obudníka, šídlo, ano.
1: Hulán a dobře. Špona.
0: A špona, všecko dobře. Tak malinké zaváhání, ale napravila jste včas. To znamená, že špalíček výletů Hrady a zámky z nakladatelství Soukup a David míří k vám, protože je to zasloužená odměna za to, že jste dnes vyluštila správně křížovku. Příjemné cestování vám přeju s touhle hezkou knížkou a samozřejmě gratuluju a přeju vám hezký víkend.
1: Já vám moc děkuju a také přeji hezký víkend.
0: Mějte se, Evo, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: Jak už jsme vás informovali, byli jsme nuceni z pochopitelných důvodů zrušit sobotní přímý přenos oslavy narozenin Ivy Janžurové. O svou oblíbenou Janžurku ale nepřijdete. Připravili jsme pro vás reprízu oslavy jejich 80. Těšit se můžete i na Evu Holubovou, Sabinu Remundovou nebo na Igora Orozoviče. A paní Ivě taky aktuálně zatelefonujeme.
4: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Kdysi jsem si spolu s partou divadelníků z Dobřichovic zahrál krásnou roli doktora Gruntoráda v Hrabalových Postřižinách. Ale jedno velmi specifické představení jsme si zahráli na nádraží, které je zase zcela kultovní pro jiný Hrabalův slavný titul. No a já mám teď pro vás pozvánku na jednu krásnou vzpomínkovou akci, která proběhne právě na tom nádraží v Loděnici u Berouna, a to 20. června. No a protože v Loděnici máme svoje lidi, tak se obracím na jednu z nich, milou kolegyni Světlenu Lavičkovou. Ahoj, Světlano.
1: Zdravím všechny posluchače a samozřejmě i tebe, Honzo.
0: Ahoj. Tak prosím tě, přibliž nám trošičku blíž, o co půjde.
1: No, tady v Loděnici se od února do dubna v roce 66 natáčel film Ostře sledované vlaky. No a protože měl premiéru sice na podzim v Praze, ale první uvedení bylo v létě, konkrétně v srpnu, tady u nás v Loděnici, tak my jsme se rozhodli, že těch 60 let od toho prvního provedení tohoto filmu oslavíme právě teď, a je to 20. června v sobotu tady u nás na nádraží.
0: Takže už je mi jasné, i když premiéra byla na podzim, proč jsou oslavy v létě. Ono taky mezi náma je to lepší slavit v létě. Ona i anglická královna, která měla narozeniny v dubnu, tak slavila radši v červnu.
1: No, já si nedovedu představit, že bychom tady na nádraží dělali nějaké, jak se říká, čoromoro někdy v listopadu, jak byla ta premiéra. No. To by bylo hodně špatně.
0: Tak prosím tě, co na těch oslavách vidět, co se tam dá zažít?
1: No, dá se tam zažít, že přijedou dokonce dvakrát parní vlak z Prahy Smíchovského nádraží, takže přijede opravdová parní lokomotiva, přiveze vlak. No a co se tady bude dít? No, máme tady přivezenou z Čachrova u Železné Rudy drezínu, na které se budou moci projet naši návštěvníci. Stejně tak se budou moci podívat i do té lokomotivy, která u nás bude stát asi hodinu a půl, pak se vrátí a zase již po druhé přijede odpoledne, takže to všechno bude. Budou tady dva koncerty, kapela Motovidlo a sbor Komodo. A samozřejmě tady budou i pamětníci. Pravda, nebude jich mnoho, bude to Jitka Zelenohorská, to je ta slavná slečna, kterou tam razítkoval, že pan Hubička?
0: Ano.
1: Přijede kameraman Jaromír Šofr a další pamětníci budou i z řad zdejších občanů, kteří v tom filmu hráli a mají na to samozřejmě vzpomínky. No a bude tady také jezdit maketa vlaku, bude tady pořady pro děti, budou se prodávat suvenýry s vlakovou tematikou, no a další doprovodný program, samozřejmě i něco málo, ale spíš něco hodně dobrého do zobáčku.
0: Prosím tě, já mám takový pocit, že kromě mě určitě zajímá spoustu řestníků, jestli se bude razítkovat.
1: No, na požádání se může razítkovat, ano, ale Jitka Zelenohorská řekla, že ona už ne, maximálně na ruku. Ale jinak dobrovolnosti se meze nekladou a klidně budeme razítkovat, tak jako razítkujeme i v podstatě během celé turistické sezóny.
0: Velmi hezky, velmi hezky. Co je, prosím tě, na tom nádraží v Loděnici k vidění i mimo oslav?
1: No samozřejmě naše v podstatě nejmenší muzeum v Evropě a přilehlém okolí, které je věnované historii Loděnice, protože ta sahá až do 12. století, naší trati, která je tady už více než 120 let, ale hlavně právě tomu filmu Ostře sledované vlaky. Na to všechno tam máme různé exponáty, jezdí nám tam i model vláčku, takže když přijdou děti s rodiči nebo prarodiči, tak slyšíme, že tohle jsme měli doma taky, a koukají, jak nám tam jezdí vláček.
0: Světlano, moc rád jsem tě zase slyšel na vlnách dvojky, díky za pozvání. Myslím si, že jsme určitě mnohým posluchačům vnukli myšlenku zajet si do Loděnice u Berouna a prožít si ostře sledované vlaky přímo na vlastní kůži. Moc ti děkuju a naslyšenou.
1: Všechny zvu a parkování zajištěno. Mějte se hezky.

0: Petr David dorazil s typem na víkendový výlet, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Trošičku nevyspalý, koukám, co?
1: Koukal na fotbal.
0: No, no, na fotbal, no, vidíš to, já ne, nejsem masochista, tak. No, tak.
1: Já zkusím neusnout.
0: No, no, nevím, jestli se vůbec budu ještě koukat. No, každopádně, tedy, jestli se nemýlím, ten víkendový výlet bude veselější a příjemnější. Míříme do Podkrkonoší, je to tak?
1: Míříme do Podkrkonoší, do Lázní Bělohradu.
0: A, to znám.
1: To já vždycky říkám, já mám spisovatele z povinné mimoškolní četby, tak v jedné kategorii jsou ti, které mě ta povinnost jaksi trošku jako znechutila, a pak jsou ti, ke kterým jsem se začal vracet.
0: Aha.
1: A protože v červenci uplyne 100 let od úmrtí Karla Václava Raise, takového realisty venkovského klasika, známe zapadlý vlastence, ano, určitě, ano, všichni, ano. No, tak jsem si říkal, že by neškodilo zazpomínat, a dokonce jsem se do Lázní Bělohradu i vydal, abych si to hezky všecko uživil, to místo výletu. No a připomíná mi se tedy Karla Václava Raise a Lázně Bělohrad, protože to je nádherné podkrkonošské město, které tedy, on se narodil, přesněji řečeno, se narodil v Bělohradu, protože Lázně to bylo až později, až v roce 1885 pruská hraběnka Anna z Habsburgu tady založila lázně, a to už bylo Raisovi, jestli dobře počítám, 26 let v té době. A to už tedy studoval, to už vystudoval, mimochodem on to byl velice plný student, který se vlastně vypracoval z velice chudé rodiny, bylo jich spousta sourozenců, a on vystudoval, no a věnoval se učitelství, on učil, no a přitom psal nejdřív pro děti, a pak se víc začal zabývat takovou těmi osudy vlastně horalů. Pokud tedy nepsal v Podkrkonoší, tak on taky působil na Vysočině, takže konkrétně Hlinecko. No ale pojďme do Bělohradu, kde si teda pana Raise můžeme připomenout. Projdeme se zámeckým parkem, který je nádherný. Zámek ze 16. století sice není přístupný, ale oranžerie, ta byla postavená tady 1831 a ta je dnes využívaná jako takové kulturní středisko a památník Karla Václava Raise. No a je tam informační panel před tím, a tam si taky leco dočteme, prostě veškeré podrobnosti. No, můžeme si připomenout i místo, kde se Karel Václav Rais narodil, to je na náměstí, kde se mimochodem dá velice dobře zaparkovat, takže to všechno máme po ruce. Tak tam je i pamětní deska, ten dům už nestojí, dneska už je tam jedna cestovní kancelář, tak ta pamětní deska označuje to místo. No a ještě kousek od náměstí je bysta nebo socha před Fričovým muzeem, takový pomník. Mimochodem to Fričovo muzeum je momentálně uzavřené. Říkal jsem lázně, tak lázně vlastně vznikaly koncem 19. století, první lázeňský dům v roce 1891, mimochodem dneska takovou ozdobou klasickou je lázeňský hotel konce 19. století, který opravdu zdobí náměstí. No jinak samotné lázně, to je takový komplex, nevelký, velice příjemný a velice moderní, protože v roce 2009, pokud jsem nepopletl datum, tak tady vlastně byl vytvořen celý komplex jakoby pod jednou střechou, vlastně, kde všechno je soustředěno. No ale co je pěkné, tak naproti je park Bažantnice. To je, myslím, takové prostě vycházkové a nakonec i pro návštěvníky trochu výletní místo. Ten park má svoji historii. Mimochodem je tady Černé jezírko a uprostřed toho jezírka je Smírčí kříž. To je taková romantika. Říká se, že se tam zřítila paní hraběnka i s koněm do toho jezírka, ale ono to asi bylo trošku jinak. Údajně podle zápisu v kronikách tak jistý František Pech v roce 1787, když vezl mouku, tak zapád a utopil se. No, ale ten Smírčí kříž je pěkný. No a ten park je taky pěkný, protože je tam hudební pavilon, no a je tam sportoviště, je tam minigolf, jsou tam tenisové kurty. Já jsem se tedy dočet, že na těch kurtech hrával Karel Kožiluch, taky Jan Rosák a taky Mirek Paleček, jestli se napletu zpěvá.
0: No to je pravda, no. Ano. Sice jsem tam příliš neuspěl, určitě ne tolik jako Karel Koželuch, ale rád na to vzpomínám.
1: Takže to je vlastně takové velice, velice příjemné místo. No a my si můžeme samozřejmě Karla Václava Raise připomínají i turistické stezky. Tak jedna taková klasická stezka vede na Zvečinu a je to asi 11,5 kilometru a vlastně to zpáteční spojení, no je to trošku komplikovanější, ale můžeme volit něco odpočinkovějšího, jako okružní 5,5 kilometru dlouhou stezku, která vede vlastně z náměstí nebo vede tedy od té oranžerie. No a provede nás Bažantnicí i kolem toho Černého jezírka. No a dovede nás taky na Byšičky, což je nádhera, protože to je takové návrší. A tam stojí kostelík svatého Petra a Pavla ze 13. století. Je to taková nádherná dominanta. A ten kostelík, to je vlastně to poslední, co se dochovalo ze zaniklé vsi Byšičky. No a co je zajímavé, tak tam je hřbitůvek, hezký takový, no ale trošičku jaksi spojen s takovou humornou představou, protože údajně jiný literát, který v tomto kraji žil, Karel Jaromír Erben, tak jsem údajně zasadil děj své svatební košile. Ale hlavu na špalek za to nedám, protože ono těch míst, kde údajně tedy se odehrávala svatební košile, tak je po Čechách několik, ale tohleto místo, to by mě tak opravdu sedělo. Jinak je tady pohřbená taky paní Leontina Mašínová, spisovatelka, no a Karel Václav Rais, ten tady není pohřben, protože on vlastně na sklonku života potom už se odstěhoval do Prahy, do Krkonoší se rád vracel, nicméně nevrátil se sem definitivně a pohřben je v Praze, takže se na něj můžeme aspoň takhle zaspomínat. No a vlastně, abych ještě splnil zadání, tak nějakou hospůdku nebo no, restauraci na náměstí restaurace na Mostě. A kdybych se tam vydal, tak by se tam určitě dneska dal pravé krkonošské kyselo, mimochodem cena pod 50 korun, a vybral jsem si tam pečený králčí hřbet pod 200. Takže ceny mírné, prostředí příjemné.
0: Tak skvělý tip na výlet a ještě nám Petr udělal chutě, tak moc ti za to děkuju a těším se na slyšenou.
1: Šťastnou cestu.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: 12. června 1817 německý vynálezce Karl Drees představil v Mannheimu dopravní prostředek Laufmaschine, neboli běhací stroj, později nazvaný Drezína. Jak správně tušíte. Ano, byl to předchůdce dnešního jízdního kola, tedy bicyklu. A moje otázka je jednoduchá. Budou mít současní cyklisté o víkendu počasí vhodné, aby vyrazili na delší projížďku ven? V tomhle současném nejistém počasí to může být pro meteorologa Tomáše Mejstříka docela záludná otázka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak povídejte.
1: Budeme se bavit teda o tom zítřejším počasí, jestli
0: ano, zmoknou? Jestli zítra a pozítří, jestli si vůbec mají vyrazit na tom kole bez pláštěnky.
1: Tak zítra bych doporučoval vyrazit asi až odpoledne, protože zpočátku by měl být teda velká oblačnost a občasný déšť nebo přehánky, hlavně v severní polovině území, ale během odpoledne začne od jihozápadu jak srážek, tak i oblačnosti ubývat, takže odpoledne už by mělo být celkem příjemně, snad až ta s výjimkou toho severovýchodu území, kde by mělo zůstat deštivo až do odpoledních hodin. Jinak ranní teploty budou celkem vysoké, mezi 14 a 10 stupni Celsia. Přes den zítra vystoupí ta teplota na 19 až 23, na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia. A co se týká větru, tak bude foukat mírný západní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, s tím, že v jihozápadní půlce Čech bude přechodně vítr až čerstvý, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: No tak je to jasné, na Moravě bych vyrazil na kolo a v Čechách bych se trochu rozmýšlel. No, jak to bude dál s počasím?
1: Tak na neděli předpovídáme polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky, jinde budou jen výjimečné. Ranní teploty v noci na neděli kolem 10 a přes den teplota bude 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia. K tomu bude opět foukat mírný západní vítr mezi 3 až 7 metry za sekundu.
0: A pondělí? Jestli přidáte ještě?
1: Rozhodně, tak v pondělí už se počasí bude vylepšovat, polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy s přeháňkami, ranní teploty poměrně nízké, 11 až 7, přes den to také nebude žádná sláva, 17 až 21, jich Moravy bude mít až 23, stále bude foukat západní až severozápadní vítr, ale od úterý se počasí začne vylepšovat v tom smyslu, že se začne pomalu oteplovat. Čeká nás poměrně hezké počasí, jasno až polojasno, úterní maxima 20 až 25, ve středu bychom se mohli dočkat 22 až 27 a pokud si podíváme na výhled k tomu příštímu víkendu, tak teploty porostou až ke 30 stupňům, možná, že příští víkend se dočkáme hodnot mezi 30 až 35 stupni, takže příští víkend bude opravdu velmi horký.
0: No, prosím, tak velice krásná předpověď, mimochodem mě ani ten déšť nevadil, ta příroda to opravdu potřebovala. Pane mistříku, moc děkuju, přeju hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u
3: piana. Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt po zhasíná, co bude dál. Pod polštář dopisů pár

0: Když už jsme u toho zpívání, tak v jedné písnice Zdeňka Svěráka se zpívá: neopouštěj staré známé pro nové. Tak mi věřte, já se na neupouštím, moje nepřítomnost bude trvat jenom do pátku příštího týdne. Navíc přichází pro vás dobrá známá, sympatická Tereza Stýbová, ahoj.
1: Hezké odpoledne, Honzo.
0: Bude to právě ona, kdo si vás teď převezme s programem Kávy o čtvrté.
1: Ano, a pomůže mi vydatně inženýr Pavel Matiska, taky už starý známý v podstatě našich posluchačů, protože chodí pravidelně.
0: No to je už inventářsko.
1: Ale v dobrém slova smyslu.
0: No samozřejmě inventář může být příjemný, pochopitelně doufám, že se neurazí.
1: No a dneska budeme letnit, respektive budeme se bavit o tom, kterým pokojovým rostlinám to letnění svědčí, kterým naopak ne, a jak zaopatřit naše rostliny, když vyrážíme na dovolenou.
0: No já jsem taky vyvezl své pokojovky.
1: Na dovolenou.
0: Na dovolenou, za dům tedy. Popravdě nevím, jestli to ocení, protože z etymologického, tedy jazyko zpytného hlediska, jsou pokojové rostliny vlastně ty, které chtějí, abychom jim dali pokoj.
1: Pokoj. No že tak jo? Možná, když šoupneme za dům a za hradu, tak ho konečně budou mít.
0: Nezapomeňte poslouchat i za týden, kdy opět vyrazíme na šťastnou cestu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak. A z karantény byl propuštěn voják, který pobýval v Kongu v oblasti s ebolou. Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami. Později od jeho západu postupně polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeji, Josef Maršál. Policie obvinila stroj vedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucího už České dráhy propustili. Stavba úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1 se protáhne o několik měsíců kvůli nečekaným problémům s geologickými podmínkami. Nový termín zprovoznění je ve druhé polovině roku 2028, původně to mělo být na konci roku 2027. Stavba za téměř 10 miliard korun bez DPH se zároveň prodraží o několik stovek milionů korun, řekl to ředitel závodu Praha ředitelství silnic a dálnic Tomáš Gross. Policie v Hradci Králové vyšetřuje krádeže několika mobilních telefonů na festivalu Rock for People. Jedna z největších tuzemských hudebních akcí dnes pokračuje třetím dnem a každý den se jí podle pořadatelů účastní zhruba 50 tisíc lidí z Česka i ze světa. Návštěvníci by proto podle policejní mluvčí Magdalény Vlčkové měli být obezřetní. K úschově cenných věcí mohou využívat bezpečnostní schránky.
5: Řádově jde o jednotky, přičemž k odcizením mělo dojít ve středu v pozdních večerních hodinách. V souvislosti s tím bychom chtěli opět apelovat na návštěvníky, aby měli své cenné věci pod kontrolou. Na podobných událostech s vysokou návštěvností dochází k vyšší kumulaci osob, čehož mohou následně využít pachatelé.
2: Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, byl propuštěn z karantény. Šlo o preventivní opatření. Český voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi OSN.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Později od jeho západu bude postupně polojasno a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 14.
3: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se brzdí kolem z tého 74. kilometru. Osobním autem pojedete asi 50 minut k omezení na stém 96. u D2. V opačném směru jsou silničáři na 58. kilometru. V koloně se zdržíte asi 20 minut. A na silnici číslo 3 směrem ke státní hranici se srazila dvě osobní auta za Kaplicí. Je tam kolona, v níž se zdržíte asi 20 minut. Zprávy končí, po nich Tereza s kávou o 16:15.
6: Přeji krásné páteční odpoledne při poslechu dvojky. Letnění a neb dovolená pokojových rostlin. Tomu se dnes budeme věnovat v kávě o čtvrté, protože léto může bez pochyby prospět nejenom nám, ale právě i pokojovým rostlinám. Ptát se budu Pavla Matisky, které druhy můžeme na několik měsíců přestěhovat ven a kterým by pobyt na zahradě nebo balkoně naopak uškodil, jak vybrat vhodné místo, aby rostliny netrpěly sluncem ani větrem a jak se o ně během letnění starat a taky jak je zaopatřit, pokud my vyrazíme na dovolenou. Pavle, hezké odpoledne vám přeji.
7: Dobrý den, krásné deštivé odpoledne.
6: Máte nějakou doma pokojovou rostlinu, o kterou se třeba během léta bojíte, když vyrážíte na dovolenou, že zkrátka tu vaše nepřítomnost bude těžce zvládat?
7: Takový trošku těžký s těma pokojovýma rostlinama, protože já jsem schopný namnožit všechno ve velkém množství, takže jako těch pokojových rostlin jako absolutně šíleně přibývá s tím, když se jim daří, tak přibývají. Takže mě úplně není líto, když nějaká to nepřežije z toho důvodu, protože aspoň uvolní
6: přirozená selekce.
7: Uvolní místo některým dalším a já jsem tak jako v tom, tak si namnožím zase jiné a jiné a jiné. Takže já úplně jako neoplakávám nějakou ztrátu květin, ale mám takový oblíbený banánovník, který se snažím vždycky jako udržet, protože to je banánovník, který jsem kdysi dávno dal dceři a slíbil jsem jí, že bude plodit banány a ono mu to moc nejde, protože on vždycky jako naroste a pak přes zimu je takový jako slabší, protože přece jenom venku je to fajn, přes zimu už se mu jako moc nelíbí, že má málo světla, tak je takový vždycky jako chvilku se zapomene a pak zase na jaře zase se rozjede, takže teď se jako rozjíždí venku úplně super, ale banánům se ještě jako moc nechce.
6: Uvidíte, dává to naději, že by se to mohlo zadařit.
7: Je to asi 5-6 let, co jí to slibuju, tak jsem říkal, nevím, třeba až bude dospělá, tak to zvládneme.
6: Věřím tomu, abychom to dneska nezakřikli, tak budeme vysílat do vesmíru. Toto přání banánovník bude určitě i plodit. Tak. Máte-li otázky k letnění, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté, je pátek a to je mým pravidelným hostem inženýr Pavel Matiska. Dnes se věnujeme letnění dovolené pokojových rostlin.
1: Ano, ano.
0: To se, mi líbí, ta dovolená. Je to skutečně pro ně dovolená?
1: Je, no. Určitě je, protože to je takový jako úplně blahobyt pro ně. Ne teda úplně pro všechny druhy, ale většina těch pokojových rostlin miluje, když je dáte ven. A je to z mnoha důvodů. My si třeba myslíme, dobře, no tak jako je vyhodíme ven, jako co, že jo. Ale oni mají zaprvé mnohem vyšší vzdušnou vlhkost v tom venkovním prostoru, zejména pokud je dáte třeba do nějaké keřové skupiny nebo pod nějaké stromy nebo někde v blízkosti nějaké zeleně. On vlastně i venkovní trávník v podstatě vytváří poměrně hodně vlhký prostor. Takže všechny ty rostliny, které jsou venku, tak odpařují vodu a vytváří právě jakoby vysokou vzdušnou vlhkost, kterou tady ty rostliny, většina těch tropických a subtropických rostlin potřebuje vyšší vlhkost takhle během toho léta. Takže to je první věc, která jim hrozně dělá dobře, protože v tom bytě, v tom interiéru přece jenom ta vzdušná vlhkost je poměrně nízká, protože pořád topíte nebo máte nějakou klimatizaci nebo cokoliv jiného, tak tu vlhkost tam udržujete sotva na nějakých 40-50%, ono by potřebovali tak 75-80%. Takže až takováhle vysoká vlhkost. Takže to je první, co jim dělá hrozně dobře. Druhá věc, co jim dělá dobře, že se jim omývají deštěm listy, protože jim to spláchne veškeré takové ty prachové částice a ten list potom může mnohem lépe přijímat světlo, nebo v podstatě může tam probíhat ta fotosyntéza lépe. To je další věc, která jim dělá dobře. Další věc je rozdíl mezi teplotou během dne a noci. Ty rozdíly, to znamená, že ta noční teplota trošku klesá klidně o 4, 5, 6 stupňů. To jim taky dělá dobře, protože v bytě většinou máte konstantní teplotu a ty rostliny přes noc spotřebovávají hodně energii takovým jako takovou metodou, vlastně jmenuje dýchání správně, kterou vlastně takové buněčné dýchání, které spotřebovává energie a ta energie se spotřebovává vlivem vyšší teploty. A čím je nižší teplota, tím méně té energie v noci spotřebují a vlastně jako prodýchají. Takže oni, když mají nižší noční teplotu, tak jim zbyde víc energie zase na ten den. A takhle, když se to jako nastřádá po těch jednotlivých dnech, tak jim ve finále za týden, za měsíc jim zbyde skoro dvojnásobek energie na další růst, takže oni jakoby mají mnohem víc energie zase na další pokračování v růstu. No a další věc je světlo, které je vlastně, i když třeba je, když to řeknu, pod mrakem a nesvítí úplně vyloženě sluníčko, což většina těch tropických rostlin úplně nemusí plné slunce, tak je rozptýlené světlo, které se hodně odráží třeba i pod mraky nebo mezi nějaké jakoby rostliny. Takže oni mají venku klidně trojnásobek, čtyřnásobek světla, než mají doma. A zase ta fotosyntéza může pak probíhat mnohem efektivněji a té energie v podstatě jako absorbují 4x, 5x víc, takže oni za jeden měsíc venku naakumulují energii, co za 5 měsíců v interiéru, takže to je pro ně jako něco, co opravdu je hrozně moc jako posouvá dopředu.
0: Takže my jsme z nich udělali pokojovky, původně to ale pokojové rostliny
1: no,
0: nejsou,
1: jasně,
0: protože to, co říkáte, to nasvědčuje tomu, že si jim vlastně daleko více daří v exteriéru a my máme doma, protože nám tam dělají hezké prostředí, ale
1: no, nám dělají hezké prostředí, ale jsou tam na hraně přežití, takže kolikrát ty rostliny jsou jako...
0: Je něco, co je pro ně opravdu v tom interiéru jako výhodnější než v exteriéru? Asi během zimy ty teploty? Nebo by vlastně
1: určitě,
0: jim bylo lépe
1: určitě,
0: i v zimě?
1: No, tak to
0: venku,
1: asi
0: nebo
1: ne.
0: Někde třeba nevím, na zimní zahradě?
1: Kdyby byly v zimní zahradě, tak samozřejmě ano. Ale obecně tropické rostliny moc nemusí teplotu třeba pod těch 15-18 stupňů Celsia. To už je pro ně jako zima vyloženě. Jo? Tak nám je taky zima, že jo? Pod 15 stupňů Celsia komu by nebyla. Takže když jakoby jste v pohodě v tričku, tak jim je taky fajn. Jakmile si berete svetr, tak už potřebujou přitopit, takže to už by potřebovali být vevnitř. Takže to je jediná vlastně věc, která je ta teplota, která jim trošku jakoby to limituje v tom venkovním prostoru, jinak by byli ve venkovním prostoru mnohem šťastnější, protože i spousta škůdců, které vlastně napadají ty pokojové rostliny, tak nemají rádi ten venkovní prostor. Oni tam naráží na spoustu třeba různých predátorů, kteří je najednou začnou jakoby baštit a likvidovat. A právě často se stává, a nemají třeba rádi ani jakoby velký pohyb vzduchu, ty škůdci. Já jsem měl takhle zkušenosti třeba s molicemi, to jsou takové bílé mušky, které byly často jsou třeba na ibišku nebo na nějakých fuchsích. A já jsem měl ibišky úplně zamořené, vůbec nepomáhly postřihy, nic takového. Vyhodil jsem ibišky na letoven. Na podzim absolutně čistý, žádná molice tam nebyla, uklidil jsem je a od té doby jsou v pohodě. A molicím právě nedělá dobře průvan, nedělá jim dobře právě takový ten déšť, nedělá jim dobře to venkovní jakoby klima. A ještě občas, co jsem zjistil, taky je baštěj různé larvy, třeba i sluníčka sedmitečného, které normálně žere mšice, takže jde ku podivu i vlastně tady ty kukly a larvy těch molic, takže mají prostě spoustu různých problémů ty škůdci, které doma nemají.
0: Se musí vypořádat. To znamená, že i rada třeba na to, když někdo má pokojové rostliny zasažené škůdci, letněte.
1: Úplně perfektní. Jo, na spoustu právě třeba na svilušky, sviluškám hrozně vadí vlhko, takže když je vlhké počasí, hodně prší, tak ty svilušky zmizejí sami. Červci, kteří jsou někdy problematický, taky často mizí. Už jenom jakoby bez jakéhokoliv zásahu, jenom tím, že jsou venku, a u těch molic mám to opravdu odzkoušené, už několikrát se mi to povedlo ty rostliny zbavit v podstatě bez chemie těch molic, jenom když jsem jedal ven, a přes to léto ty rostliny jakoby hodně zesílí a oni ty rostliny sami o sobě mají pak víc energie bránit se těm škůdcům a různým chorobám. Takže to je jako něco, kdy vy jim dodáte tu vzpruhu energie a oni mají jakoby lepší imunitní systém, v podstatě trošku jako přeneseně řečeno, a jsou takové, jak říkáte, otužilejší a najednou jim to jde všechno lépe.
0: Inženýr Pavel Matiska je hostem Kávy o čtvrté. Dnes letníme rostliny zmíníme, ale i ty, kterým to letnění za stolik nesvědčí, taky poradíme, jak správně letnit a jak se opatřit rostliny, když vyrážíme my na dovolenou. Máte otázky, posílejte @rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Dospíval Josef Laufer a my se vracíme k povídání s inženýrem Pavlem Matiskou. Dnes se věnujeme letnění pokojových rostlin. Vy jste už naznačil
1: dovolené.
0: Dovolené posíláme na dovolenou, ale není kam daleko, protože je dáme na zahradu, pokud máme tu možnost. Samozřejmě to je nejlepší,
1: ta zahrada
0: nejlepší
1: je
0: destinace pro naše pokojovky.
1: Možná ano, destinace na zahradě. Ne, nejlepší je opravdu zahrada, která je trošku už jakoby osázená nějakými dřevinami, protože ty pokojové rostliny většinou, jak už jsem před chvilinkou zmiňoval, nemůžou být nebo nejsou úplně nadšené z nějakého plného slunce, když je tak jako, když to řeknu, vyhodíte na terasu a teď do ní pere slunce, ještě tam fouká vítr, tak to z toho úplně nadšený nebudou. Radši jsou, když je dáte někam pod něco, pod ty stromy, keře, nebo jsou zastíněny aspoň něčím, třeba část nějakou budovou, pergolou nebo čímkoliv. Takže oni vlastně tím, že jsou to tropické rostliny, tak málo která tropická rostlina je stavěná na plné slunce. Subtropické, tam už je to trochu něco jiného, ty už si dokážou poradit s plným sluncem, ale ty většinou, ty subtropické rostliny můžeme vyndavat i dřív, protože ty jsou jakoby méně citlivé na nízké teploty a často ty rostliny, jako jsou třeba citroníky nebo citrusy, teda obecně oleandria a fíkovníky, tak ty už můžete, jak se říká, vyrazit klidně někdy v dubnu, protože oni už celkem, jako když hlídáte nějaké mrazivé noční teploty a rychle ještě schováte, tak už klidně můžou být i při 5 stupních Celsia venku, těm to tolik nevadí. A ty zvládnou plné slunce bez problémů. Ale u těch pokojových rostlin, takové ty klasické, co známe, nějaké třeba tchýnin jazyk a nějaké takové klívie se často jakoby i dávají ven a dělají jim to dobře, tak tady u těch rostlin malinko buďte ještě opatrnější s tou teplotou a vyndaval bych až opravdu, když je trochu tepleji, konkrétně třeba teď ještě je možná docela zima, tak bych s tím ještě počkal, až se trošku oteplí víc, třeba příští týden.
0: To znamená letní
1: týden.
0: Teploty opravdu 25 výš.
1: Tak. Ideální aspoň na těch 20 stupňů, protože tak, jak jsem říkal, když už je vám zima v tričku, tak je ven ještě nedávejte úplně a počkat s tím malinko později, protože oni se pak trošku jako zbytečně zarazí, přijde takový jako šok najednou z toho ochlazení, takže úplně jako by jim to dobře nedělá. A co rozhodně musíte být opatrní, jsou takové ty hodně jakoby citlivé rostliny na ty vyšší teploty, anebo rostliny, které jsou třeba i citlivé na déšť, protože některým rostlinám úplně nedělá dobře, když jsou jako permanentně na dešti, protože jim pak začnou hodně uhnívat kořeny a většinou ta rostlina to nezvládne. Takže třeba takové africké fialky, San Paulie, rozhodně ven nedávejte. Obecně to nedělá dobře ani moc orchidejím, protože orchideje jsou zvyklé na to, že se jim tak jako omejou ty kořeny a zase zaschnou a zase omejou a zase zaschnou. A v tom venkovním prostoru, když pak třeba prší 3-4 dny za sebou a ještě je zima, tak jim ty kořeny hrozně rychle uhnívají. Takže pozor na to, s orchidejemi bych byl opatrný, tady u těch afrických fialek bych byl velice opatrný. A ani úplně jako nejsou z toho nadšeny třeba Diffenbachie, protože oni nemají rádi průván a nemají rádi právě ty nízké teploty, takže třeba ani Diffenbachie bych ven úplně nedával. U těch filodendronů tam už je to takový trošku jako na hraně, někdy jo, někdy ne. A některým i třeba drobnolistým fíkusům nebo drace nám to taky moc nedělá dobře. Takže pozor na to, když je chcete dát ven, tak ano, ale opravdu, když je tepleji.
0: Mm-hmm. Je nějaké jednoduché dělení, těmhle těm to dělá vyložně dobře, těm ne subtropické, tropické, je to nějaké základní vodítko?
1: Možná subtropické můžete dát ven úplně v pohodě všechny, tam to není problém. U těch tropických je to tak jako půl na půl. Obecně, kterým nedělá dobře to venkovní prostředí, jsou ty, které mají rádi stabilní teplotu, bez průvanu, což právě, jak jsem zmínila, jsou třeba ty draceny, ale i třeba fikus benjamina taky není úplně nadšený z nějakého venkovního pobytu. Ale rostliny, které jsou tak jako trošku na hraně těch tropických a subtropických oblastí, což jsou třeba ibišky, tak ibišky můžete vyndat ven úplně jako bez problémů. Vím, že taky úplně ty tropické ibišky, které se někdy pěstují, nejsou šťastné za nějaké nízké teploty a poznáte to na ní, že třeba začnou vadnout jim trošku listy. Ale oni to většinou ještě rozdejchají a celkem v pohodě. Stejně tak opatrně s těmi teplomilnými rostlinami, jako je třeba ten banánovník, který jsem tady zmiňoval, nebo nějaké avokádo, nebo kdybyste si někdo pěstovali mango a podobně, tak tady s těmihle ryze tropickými rostlinami by byl opatrný právě kvůli těm nízkým teplotám. Oni pak nic nebudou dělat, budou tam tak stát a když je budete furt zalejvat, tak akorát jim schňou kořeny a na konci léta zjistíte, že už jsou mrtví, takže tady to opravdu jako na to pozor.
0: Pokud máme zahradu, tak je to ideální ideální stav, ještě když tam máme právě nějaký přístřešek, stromy, keře. Přesně ale tak. Když zahradu nemáme, máme jenom balkon, nebo ani to ne, tak máme alespoň pokojovky dát třeba do otevřeného okna, nebo jak je letnit?
1: No, ten balkon jakoby není špatný. To znamená, i ten balkon je pořád lepší než ten interiér, protože na tom balkoně je mnohem více světla než v tom interiéru. Zase pozor na to, abyste, když budete mít balkon třeba na jižní stranu, tak abyste ty rostliny nevyndali na to přímé slunce. Takže pokud máte takovou třeba, řeknu, zakrytou loďi a máte tam nějaké zábradlí, které je třeba z nějakého skla mléčně zbarveného, nebo je tam nějaká deska pevná, tak dejte ty rostliny třeba takhle za to zábradlí, za tu desku, aby na ně vložně jako nepralo slunce a nechat je trošičku v tom rozptýleném světelném záření, ale nikoliv na tom přímém slunci, takže to je jedna věc. Když máte otevřený balkon, kde i vyloženě prší, tak to je ještě bonus k tomu v podstatě, že aspoň jakoby trošku to umyje ta voda. Když ne, tak je můžete třeba na tom balkoně i občas polejt, pokud je to možný, třeba nějakým kropítkem konví, nebo jestli tam máte třeba možnost i nějaké hadice menší, tak je tam postříkat, nebo jestli máte terasu nějakou takhle venkovní větší, tak je tam klidně nechte. To jim vyloženě jako vyhovuje, ale zase pozor, tam ne úplně to přímé slunce, zejména ty tropické rostliny, ono by jim to mohlo ty listy popálit. Takže ty velkolisté rostliny, jako jsou třeba filodendrony, no úplně nadšené by z toho taky nebyly, protože jim ty listy poškodí.
0: Inženýr Pavel Matiska, host v Kávě o čtvrté na Dvojce. Dnes letníme pokojovky, pokračujeme za chvilku, stále přijímáme otázky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Inženýr Pavel Matiska je známe v Kávě o čtvrté. Bavíme se dnes o letnění pokojových rostlin. Píše nám tady Alena, že naopak má opačnou zkušenost s těmi škůdci, že pokojovky venku škůdce nachytaly i ty balkónovky, které přezimují na zasklené loďi. Například fuchsie, než je dám ven, jsou zdravé a když je beru zpět na přezimování, tak jsou napadeny molicemi, sviluškami, mšicemi a tak dále. Jejich larvy v předjaří ožírají kořínky a než člověk zjistí příčinu, tak je po kytce. A vlastně s tím trošku souvisí i dotaz Mirky, která se ptá, jestli je vhodné letnit malé myrty, protože se obávám, zda pak nejsou náchylnější ke škůdcům.
1: Mm-hmm, tak myrty jsou subtropické rostliny a těm vyloženě jakoby letnění dělá absolutně dobře. Myrty dokonce snáší teploty až k bodu mrazu, takže tam se nebojte vůbec nějakými nízkými teplotami. Já mám takhle myrtu, kterou v podstatě na zimu uklízím jenom tak na měsíc někam dovnitř, jinak ji nechávám i třeba ve studeném skleníku přes zimu a je naprosto v pohodě a tu, kterou jsem měl v bytě, tak mi právě umřela, protože měla málo světla. Takže tady u těch subtropických rostlin je někdy pozitivnější je nechávat co nejdéle venku. Je to možné, protože oni pro ně třeba ty nízké teploty nevadí. U těch škůdců tam je to trochu složitější, protože jsou škůdci, kteří jsou vázaní na to teplo. Jako jsem zmiňoval, třeba ty molice, sviluškám dělá dobře teplo, někdy i třásněnkám. A když ty rostliny jakoby máte třeba v té zimní zahradě nebo vevnitř bytě a jsou tam tyhle škůdci, tak tím, jak je dáte ven, tak jim to nedělá dobře a ty škůdci většinou zmizí. To je příklad třeba té molice, protože oni opravdu ty molice venku úplně běžně nefungují. Málo kdy, když máte nějaké balkonové květiny, jak se vám tam občas může nějaká molice objevit, ale rozhodně ne v takovém množství, jako třeba v tom bytě, nebo v nějakém skleníku, nebo v zimní zahradě. A naopak zase mšicím se nedaří úplně v bytě a v interiéru a v těch zimních zahradách, ale radši jsou právě venku, protože mšice třeba nemají rádi moc vysoké teploty, takže oni přes to léto nebo přes vysoké teploty se tak jako trošku stahují, zmizí. Takže je pravda, že můžete si třeba na podzim dotáhnout mšice, pochopitelně s těmi rostlinami dovnitř. Ale je to takový, jako ona ta rostlina, když je silnější, jakoby načerpá hodně velké množství energie, tak ten základ jako proto je celkem dobrý. A ty škůdci z toho venkovního prostoru se mnohem lépe likvidují třeba i tou chemickou cestou, protože oni nejsou odolné vůči těm postřikům. Tak jak se vlastně jakoby dostanou k vám nějaký škůdci do bytu, je celkem jednoduchá věc. Oni tam přiletí z okna do okna, třeba ze sousedního bytu, nebo z horního bytu, dolního bytu, nebo někdy prostě se objeví venku a jedna molice nebo dvě molice někde letí kolem. Takže tohle zrovna, jakoby ten přenos těch škůdců je poměrně jako běžný, i když ty rostliny ven nedáte. Stačí větrat ventilačkou, máte je tam stejně. Takže tohleto není jako cesta, že bych si chránil ty rostliny proti škůdcům a zavřel je vlastně jako doma a nikoho k ním nepouštěl. Vždycky se tam nějaký ten škůdce objeví. A co mám hodně zkušenosti s tím, že když si třeba koupíte novou rostlinu, přinesete novou rostlinu, můžete si je tam přitáhnout i ze zeminou, klidně ty škůdce, koupíte si substrát, jsou v tom ty škůdci. Tohle bývá poměrně i častá jako vstupní brána tady té infekce nebo těch škůdců a úplně tomu nezabráníte. Nejde to jakoby všechno, jak se říká, takhle jakoby eliminovat, ošefovat, proto je někdy lepší mít ty rostliny jako v té dobré kondici, aby se těm škůdcům, jak se říká, primárně bránili sami a pak jim trochu pomoc. A není nic snazšího, než když na podzim uklidíte poměrně silné kvalitní rostliny a ošetříte nějakým postříkem proti škůdcům. V podstatě ve chvíli, kdy je uklízíte, tak je to celkem snadné, nebo je můžete postříkat ještě venku a pak je rychle uklidit, tak v tu chvíli máte celou zimu čisté a žádný škůdci tam nebudou.
0: Když letníme, máme tu rostlinu nějak připravovat na to, že bude teď venku, nebo i zkrátka my dáme ven?
1: No úplně doma ji asi nepřipravíte, protože nemáte jak. Každopádně, když je dáváte ven, tak je dobré z hlediska toho stanoviště je nejdřív dávat do většího stínu a pak je postupně posouvat na světlo. Takže to je asi jakoby první problém je to světlo. To ostatní není asi takový jako složitá záležitost. Rozhodně se možná vyvarujte bindat je v tom období, jako je třeba teďkonc, kdy je celý týden deštivo a je poměrně nízká teplota, tak z toho nadšené určitě nebudou, takže počkejte, až třeba přestane pršet a ta teplota bude trošku nahoru. Ale rozhodně je někdy lepší spíš takový podmrační den, kdy neprší, protože toho světla není tolik, ta intenzita není tak velká a oni si na to líp zvyknou, když se to světlo postupně jakoby znásobuje a zintenzivňuje, než když je, jak se říká, vystrčíte v pravé poledne při 30 stupních na plné slunce, tak to nezvládnou většinou. Takže Takže pozor na to, jako vybírat si takové ty dny třeba podmračné nebo aspoň polojasné, kdy ta teplota je třeba kolem těch 20-25 stupňů, ne vyloženě jako vedro, a dávat je nejdřív vyloženě do stínu, nebo je třeba překrýt i nějakou tkaninou a trošku je zastínit a pak teprve postupně zvykat na větší intenzitu světla.
0: Jak se po přenesení ven mění nároky rostlin třeba na zálivku nebo na hnojení, jestli jim opravdu vyhovuje dešťová voda, tak o tom si budu povídat s inženýrem Pavlem Matiskou. Za chvilku v Kávě o čtvrté a bude to i prostor pro vaše dotazy po telefonu 22 155 25 25.
2: Toulky první republikou.
3: Světla a stíny doby.
2: Jak se rodily československé státní symboly?
4: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
3: A mezi nimi se objevil i zcela neznámý učitel.
5: Všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
3: Toulky první republikou.
2: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojice.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte dvojku kávu o čtvrté, inženýr Pavel Matiska si nadává sluchátka. Jasné, že teď budete mít prostor ptát se k letnění pokojovek vy po telefonu. Dobrý den.
1: Zdravím vás a prosím o radu. Dostala jsem v listopadu jako dárek Ficus silvenerana, nebo tak nějak se jmenuje. A byl v klidu, ale s příchodem jara mu začaly rašit nové listy a bohužel po obvodu špičky těch listů je prostě takový hnědý proužek, který se po několika dnech dá jakoby odlámat. Prosím pěkně, co to je za nemoc, nebo jak s tím mám zacházet.
0: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz a já dodám pod otázku, jestli by pomohlo letnění.
2: Ne, úplně jsem neidentifikoval ten druh podle toho názvu, ale většina těch fikusů má, tak jako řeknu, shodné nároky z hlediska toho, že ono jim docela dobře dělá ta vyšší vzdušná vlhkost a tady ten jakoby problém, který tam je s tím osycháním těch okrajů listů, bude pravděpodobně souviset hlavně s tou vlhkostí vzduchu. Takže rozhodně jim udělá dobře zvýšit vzdušnou vlhkost. Fikusy obecně nejsou úplně nadšený z těch nízkých teplot, takže malinko bych možná ještě počkal s těmi fikusy a vyndat je třeba až v červenci ven. Ale rozhodně bych ho dal ven do nějakého právě stinného nebo polostinného místa, kde je trošku víc vlhko. Jenom nejsou úplně šťastné za přelévání, takže opatrně, když třeba bude nějaké dlouhodobější období, kdy bude pršet, tak ho třeba schovat pod střechu, aby na něj vložně nepršel, aby nebyl úplně jako přemokřený. A ty nízké teploty on zvládne v případě, že není úplně mokrý. Takže to je jediný problém, který bych trošku u těch fikusů viděl. Když je přemokřený a ještě v nízkých teplotách, tak vám poměrně často jakoby ty kořeny začnou uhnívat velice rychle a nadšený z toho není a pak začnou opadávat listy a vlastně jako začíná tak jako jít, jak se říká, do háje. Takže s tím opatrně, ale jinak by ho určitě vendal.
0: Další dotaz po telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem si koupila orchidej a udělali se mě na tom ty puklice, jestli jsem si to přinesla, nebo jestli nevím, jak se toho zbavit.
2: Mm-hmm. No, u těch orchidejí pravděpodobně to bude rostlina, která se jmenuje Phalaenopsis. To jsou asi nejčastější a oni na nich bývají nejenom puklice, ale i štítenky nebo červci. Ty puklice a štítenky vypadají trošku podobně, ale nemají na sobě žádný jakoby takový bílý vatičky, kdežto červci na sobě mají takovou bílou vatičku, takže podle toho se to pozná. V podstatě ty škůci mají jakoby stejný takový život, kdy jsou přisedlé k té rostlině, moc se nepohybují a vysávají tu rostlinu. Někdy se jim špatně se jich zbavuje, zejména těch červců, a je potřeba nakombinovat víc věcí. Buď nějaké mechanické odstraňování, to znamená, že prstem prostě setřete, sejmete pryč, opláchnete to vodou. Někdy třeba pomáhá i taková jakoby říčí jarová voda nebo mídlová voda. To určitě doporučuji, protože zrovna tady u těch typů škůců jim to jako hodně znepříjemní život. A jsou ekologické postřiky, které jsou na bázi olejů. Myslím, že se to, nevím, asi neexistuje nějaký přípravek, který by se přímo jmenoval tady s tímhle s tím, ale obsahuje to v tom svém, jakoby jako ekologický postřik, prostě olejovými přípravky a ten jim ucpe takový jako ty dýchací otvory a tím je to jako udusí, nebo případně existují systémové insekticidy, které se dneska už hůř jakoby schání, protože většinou z těch maloobchodních, jakoby, když to řeknu, řetězcích trošku mizí z toho důvodu, že nejsou tak úplně ekologické, ale občas se seženete v nějakém zahradnictví, tak se na ně zkuste poptat a v podstatě jsou to stejné přípravky, jako jsou na mšice. Takže na identického škůdce a zkusit to, ale chce to kombinovat. Opláchnout, postříkat, zase opláchnout, postříkat.
0: Jak se po přenesení ven mění nároky rostlin, pokojových rostlin, na zálivku, na hnojení, na to, co jsou vlastně zvyklí dostávat, když jsou doma?
2: No, oni obecně, když to řeknu, jako přenesete ven, tak jim se hrozně uleví z toho důvodu, že oni najednou, když jsou ve vyšší vzdušné vlhkosti, tak nemusí odpařovat tolik vody a paradoxně jakoby nespotřebují tolik vody jako v tom bytě. To je jedna věc. Takže oni najednou nemají takové velké nároky na tu zálivku. Ráno se tam sráží rosa, která třeba skapává do toho květináče, občas zaprší, takže se někdy i ten substrát jakoby promije. A co je ještě možná jedna důležitá věc tady s tím související, určitě těm rostlinám, když je budete mít trvale venku na dešti, tak jim nedávejte podmysky, ani žádné jakoby obaly květináče, kde by se ta voda mohla jakoby držet. Takže protože účel je ten, aby to ten déšť propláchl ten substrát s těmi rostlinami a ta voda primárně co nejrychleji odtekla ven. Takže to je taky jeden možná z problémů, který třeba člověk dělá blbě, kdy tam nechá takové ty obaly neprodyšné nebo podmysky a ta rostlina pak stojí ve vodě, když třeba dva dny prší nebo je nějaká velká bouřka, tak tohle je špatně. Takže ty rostliny zbavit těch podmysek, nechat je tam jenom v těch květináčích, tak jak jsou, aby ta voda mohla rychle otékat. A v podstatě je dozalejváte jenom tam, kdy to je potřeba, to znamená, když jsou nějaké vyšší teploty a bude jako sucho a vidíte, že ta rostlina už trošku jakoby ten substrát osychá, ale rozhodně opatrněji než doma, protože venku je v noci trochu chladněji, takže ta spotřeba té vody tam bude menší. Určitě je fajn je přihnojit rozhodně, protože čím víc mají světla, tím víc potřebují živin, takže když je chcete podpořit v tom růstu, tak je ještě hodně nahnojte. A jedna velká výhoda, jeden velký bonus u toho letnění je ještě ten, že ten substrát, který vy normálně máte v interiéru a hnojíte ho pravidelně dokola, tak se to hnojivo přebytečné nemá jak z toho dostat ven, protože ho pořád jako recyklujete v tom květináči. A tam zbyde spousta živin, které ty rostliny jakoby nepotřebují, nebo jsou to odpadní látky, které tam zůstávají. A právě tím, že je propláchnete, nebo ten déšť je propláchne, tak se tím zbavují i těch reziduí, těch škodlivých látek, které ty rostliny nemají rádi. Takže opravdu, když se ten substrát jednou čas od času venku úplně propláchne, hadicí pustíte do toho, neříkám, že úplně extrémní proud vody, ale nalejete tam prostě 10 litrů vody, která pak zase vyteče, tak je to fajn a těm rostlinám to udělá určitě dobře.
0: Inženýr Pavel Matiska, hostka Vy o čtvrté. Ještě pokračujeme v našem povídání o letnění pokojovek. Stále můžete volat 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Káva o čtvrté, na dvojce, letnění a dovolená pokojových rostlin, téma, kterému se dnes věnujeme. Hostem je inženýr Pavel Matiska a máme před sebou závěrečné dva telefonické dotazy. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem to já.
0: Ano, ptejte se.
1: Dobrý den, já bych se ráda zeptala pana inženýra. Mám asi 15-letou strelící a 10 let seděla, nekvetla, nic. Přesadili jsme ju, vyhodili ven, ale na přímé slunko. Dělám dobře nebo ne?
2: Určitě děláte dobře, protože strelicie patří mezi subtropické rostliny a miluje plné slunce, miluje relativně jakoby živnější půdu, ale nesmíte ji úplně přelévat. To je jako to, co jí trošičku vadí. A nekvete vám z jednoho důvodu, protože ona potřebuje chladné přezimování. Takže když ji budete na podzim uklízet, tak ji zkuste dát do nějaké zimní zahrady, kde je kolem třeba 5-10 stupňů Celsia a nechte ji v klidu jakoby odpočinout při nižších teplotách. Přestaňte ji zalévat, nechte ji na sucho a ona vám na jaře vykvete.
0: A poslední dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, já mám takový dotaz na pana inženýra. Dostala jsem pokojovou azálku, nádherně kvetla. A když odkvetla, tak se mi dala ven. A teď se mi zdá, že zachází, tak co s ní mám dělat?
2: Můžu se ještě zeptat, kdy jste ji vyndala ven? Zhruba? No, březen, duben, květen?
3: Na začátku května, jak byla ta tepla.
2: Dobře. Ty pokojové azalky oproti těm venkovním úplně nezvládají mrazy, většinou je poškodí i třeba jakoby 0 stupňů Celsia, tak na to je potřeba si dát pozor, protože jinak ty venkovní zvládají až do minus 20. A tyhle ty venkovní azalky, teda pokojové azalky, jsou vděčné za takový spíš polostín, vlhčí prostor. Možná je někdy docela dobré ji přesadit, ale přesadit jenom do čisté rašeliny, protože potřebují kyselé pH půdy, takže hodně nízké vlastně pH. A někdy, když je hodně chladno a vlhko, tak mohou trpět na různé hubové choroby, které jim vlastně jako, že jim třeba začínají uhnívat listy. Tak tam je potřeba udělat nějaký preventivní postřik nějakými fungicidy, ale obecně se jim venku líbí. To jenom když je třeba dlouho deštivo a nízké teploty, tak z toho nadšené nejsou. Takže pokud je to teď aktuální téma, tak možná, že to je i vlivem toho posledního třeba týdne nebo 10 dnů, jak hodně prší a je nízká teplota, tak opravdu zkuste udělat nějaký preventivní postřik fungicidem proti těm houbám. Nebo tu rostlinu na chvilinku dát třeba někam pod střechu, aby na ní vložně nepršel a ten substrát nebyl absolutně přemáčený.
0: Je tu dotaz od posluchačky Pavly na vánoční kaktus nebo tlustici, jestli letnit a obecně na vánoční kaktus je tady dotaz tlustici, jestli s ním to na dovolenou.
2: Určitě ano, ty sukulenty mají rádi letnění a mají rádi v podstatě i jakoby přímé slunce, ale zase musíme je tam zvykat trošičku, takže nejdřív do stínu, do polostínu a za týden třeba na plné slunce. A já mám dobré zkušenosti tady s těmi sukulenty, typu právě vánočního kaktusu nebo i těch tlustic nebo různých álojí, agáví, tak oni jsou docela šťastné, když jsou někde v takovém jako trošku dešťovém stínu, někde blízko třeba budovy, když máte nějaký přesah střechy nebo nějaký takový jakoby kousek třeba terasy, tak někde v těch místech, kde na ně neprší úplně tolik, protože oni nemají rádi velké množství vody najednou, zejména právě v tom období dlouhém, když pak prší třeba celý týden, tak vám mohou potom uhnít, takže to bych je radši

0: se to projeví. To je takový ten malinko problém, že ta rostlina nám to neřekne hned a vidíme to na ní třeba za týden, za dva týdny, za tři týdny. Pokud ta rostlina přestane růst, začnou jí třeba ohnívat listy, nebo ty listy tak jako se různě deformují nebo vadnou, tak to není úplně vončo. Třeba při nízkých teplotách někdy ty rostliny vadnou, takže lepší je potom jí na chvilinku vrátit zase do tepla, pokud je zima a vidíte, že vadnou. Když je hodně přelitá, tak ji naopak nechat pod střechou někde, nechat ji vyschnout a pak celkem v pohodě. Když ta rostlina začne se jakoby rozjíždět, začne růst, vytvářet nové listy, je taková jako svěží, tak je úplně v pohodě a dobře se jí daří. Ale říkám, pozor na ty dlouhé, jakoby chladné období v souvislosti s deštěm, to úplně nemusí.
1: A když vyrazíme my na dovolenou, během dovolené našich rostlin, jak je zaopatřit?
0: Když máte možnost je nechat venku na zahradě, tak je to nejlepší stav. A ještě lepší je, když je máte možnost zakopat do země, třeba do poloviny toho květináče. Pokud máte volnou půdu někde třeba připravenou na nějaké sázení něčeho, tak je tam do poloviny ty květináče zapusťte. Oni lépe drží vlhkost, pořádně prolijte, ta voda jakoby proteče i pod ty květináče a můžete klidně na týden odjet s čistým svědomím, že ty rostliny zvládnou, případně poproste samozřejmě souseda, aby se na to občas došel podívat, ale pak stačí ta zálivka jenom občasně a většinou to zvládnou sami. Záleží, jaké bude počasí samozřejmě v ten daný moment, jestli bude sucho, nebo bude vlhko, nebo právě bude hodně vedro, nebo nebude. Takže to je vždycky trošičku sázka do loterie, ale pokud je založíte takhle do té půdy,
1: a tak to můžeme se všemi rostlinami, kterým svědčí letnění.
0: Jakékoliv. Ne úplně, že by se zakopali celý a zasypali zeminou, to ne, ale většinou tak tu polovinu květináče, když zapustíte do země, ona vlastně ten spodní výtok toho květináče potom dobře komunikuje s tou zeminou a vlastně i když ten květináč je jakoby suší, tak se tam nasává ta voda z té spodní vrstvy té půdy, takže ta rostlina jakoby mnohem déle zvládne ten přísušek, i když jste ji zapomněli zalít, tak to ještě třeba o týden déle vydrží, když je takhle založená.
1: Hostem Kávy o čtvrté byl inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. Moc vám děkuji za příjemné povídání a těším se zase za dva týdny. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a plánujte hezky dovolenou nejenom pro květiny, ale i pro sebe a užijte si hezké léto. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle. V příštích žárovkách si budeme povídat s Matějem Červenkou, 22-letým chemikem z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Evropský žalobce uzavřel dohodu o vině a trestu s bývalým náměstkem moravského hejtmana. Tisíce falešných webů nabízejí falešné vstupenky na fotbalový světový šampionát. Zítra čekáme velkou oblačnost, občasným deštěm nebo přeháňkami, později od jeho západu postupně polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršal. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i ex-náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a taky marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na 3leté podmínce a pokutě 2,5 milionu korun.
4: Bylo zohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, kterým on souhlasil.
3: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat Krajský soud v Ostravě. Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web FIFA a nabízejí falešné vstupenky na světový fotbalový šampionát. Za podvody především stojí skupina Go Stadium, čínsky hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web FIFA. Vstupenky tam jsou za násobně nižší ceny, nakupující je ale nikdy neuvidí. Odborníci radí, aby je lidi nakupovali výhradně na oficiálním portálu. Armádě se daří nábory. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy proto zvýší ze zhruba 600 na 900.
5: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
6: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina, už jenom Slováci a my.
7: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
5: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
8: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
5: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Pád muže do kolejiště ve stanici Florence zastavil odpoledne provoz metra linky C v Praze. Mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání tak teď jezdí náhradní autobusy. Jak dlouho to potrvá, zatím známo není.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Později od jeho západu postupně polojasno a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 14.
0: Doprava.
3: Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete pomaleji od 10. kilometru až k omezení na 24. a potom před Brnem se zkracuje kolo, nabrzdí se na 180. kilometru. Osobním autem pojedete asi 35 minut k omezení na 196. V opačném směru jsou silničáři na 58. kilometru, v koloně se zdržíte 20 minut. A na jižní spojce obousměrné kolony od Spořilovské Zelanový most je to na 20 minut a stejně tak před Barandovským mostem brzdí se u sjezdu na Krč. zprávy končí po nich příběhy z kalendáře.
9: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu příběhů z kalendáře, dnes s datem 12. června.
10: Svátek slaví Antonie, ale i přesto, že přejeme všem Toničkám jen to nejlepší, dnešní díl bude věnován někomu jinému.
9: Nebudeme vás dlouho napínat a pustíme se do našeho kvízu. Když už jsme zmínili ty jmeniny, pojmeme i tradiční indicie skrze jména. To první zní Atticus Finch.
10: To druhé bude Joe Bradley.
9: A pokud chcete ještě malinko popostrčit, tak já přidám John Ballantyne.
10: Pokud se vám, přátelé, tato tři jména spojila v jedno, tak přesně víte, o kom bude dnes řeč.
0: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce. Bylo 5. dubna roku 1916 a ve čtvrti La Jolla v kalifornském San Diegu se 22-leté Bernice May Peckové narodil syn a dostal jméno Eldred Gregory Peck.
1: Ano, byl to právě ten Gregory Peck, který se měl později stát jednou z největších hvězd stříbrného plátna a zahrát si všechny postavy, jejichž jména jsme zmínili v úvodním kvízu.
0: Jeho otec Gregory Pearl Peck, lékárník a chemik, pocházel z Rochesteru ve státě New York. Prostřednictvím své babičky byl Gregory junior příbuzný Thomase Ashe, který se necelé 3 týdny po Gregoryho narození zúčastnil velikonočního povstání v Irsku a následně zemřel při násilném krmení během hladovky v roce 1917.
1: Tehdy se ještě nevědělo, že malý Gregory zanechá v dějinách o poznání výraznější stopu, a to díky Hollywoodu.
0: Na tom se ostatně podílela další Gregoryho babička.
1: Když se Peckovi rodiče v jeho 5 letech rozvedli, vychovávala ho právě babička z maminčiny strany a ta ho každý týden brala do kina. Tam to všechno začalo.
0: Mezi hvězdy Hollywoodu však samozřejmě musel malý Gregory ujít ještě kus cesty. Ta vedla přes katolickou vojenskou školu v Los Angeles, střední školu v San Diego a následně tamní státní pedagogickou školu, dnes známou jako Státní univerzita v San Diego.
1: Právě tam Gregory absolvoval první kurzy divadla a veřejného projevu. Pokud byste si ale mysleli, že o jeho kariéře bylo rozhodnuto, tak vás musíme vyvést z omylu. Peck měl ambice stát se lékařem a později přestoupil na Kalifornskou univerzitu v Berkeley jako student angličtiny a předlékařské fakulty.
0: Lékařem se však, jak víme, nestal. Namísto toho, aby lidská srdce zachraňoval, tak je skrze filmové plátno v nemalém počtu lámal.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Na dvojce pokračuje naše povídání o jedné z největších hvězd Hollywoodu. Na univerzitě v Berkeley, kam se původně vydal za studiem medicíny, zaujal Gregory Peck mimo jiné i výškou 191 cm a svým hlubokým, krásně znělým hlasem. Po účasti na kurzu veřejného vystupování mu bylo doporučeno zkusit herectví.
1: To je nádhera. To by si mohl dát onen pedagog napsat na dveře. Doporučil jsem Gregory Peckovi, aby zkusil herectví.
0: Ve studentovi prý viděli ideální materiál pro univerzitní divadlo. Nezůstal bez povšimnutí Edwina Duera, ředitele univerzitního malého divadla, a během posledního ročníku se objevil hned v 5 hrách, mimo jiné jako Starbuck v Moby Dickovi.
1: Tak přece nebude začínat nějakou čurnou, že? Peck později o svých letech na Berkeley řekl: bylo to pro mě velmi zvláštní zkušenost a 3 z nejlepších let mého života. Probudilo mě to a udělalo ze mě člověka.
0: A že to nebylo řečeno jen tak do větru, dokázal v roce 1996, když věnoval 25 000 dolarů veslařské posádce za Berkeley na počest svého trenéra, slavného Kaje Ebrighta.
1: Peck však školu společně se svými spolužáky nedokončil, protože mu scházel jeden jediný předmět. Když se u něj přátelé strachovali a zajímali se, jak se bez titulu obejde, Peck jim prý odvětil, že má vše, co z univerzity potřebuje.
0: Vzdal se prostředního jména Eldred a jako Gregory Peck odjel do New Yorku studovat na Neighborhood Playhouse k legendárnímu učiteli herectví Sanfordu Meisnerovi.
1: Měl sice z univerzity všechno, co potřeboval, ale často byl bez peněz a tak někdy dokonce přespával v Central Parku. Na druhou stranu jeho chvíle bohatství a blahobytu byly v podstatě na dohled.
0: To však v roce 1939, kdy pracoval na světové výstavě jako lakírník nebo v Rockefellerově centru jako průvodce televize NBC, ještě netušil.

0: 12. června roku 2003 zemřela hlavní postava dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Oč rozpačitější by se mohl zdát začátek kariéry Gregoryho Pecka, o to strmější pak byl její vzestup. Ale pěkně po pořádku.
1: Gregory si vedle mnoha neuměleckých profesí přivydělával také modelingem a v roce 1940 začal pracovat v Barter Theater v Ebingdenu ve Virginii. Tam se objevil hned v 5 hrách. Slovo barter však není v názvu divadla náhodou.
0: Ano, Gregory totiž v divadle, stejně jako ostatní, pracoval výměnou za jídlo. Tím totiž místní farmáři platili za vstupenky. Ano, ten samý slavný Gregory Peck, kterého o 59 let později americký filmový institut vyhlásí jako 12. nejvýznamnějšího mužského herce klasického hollywoodského filmu.
1: Jeho skutečná divadelní kariéra začala o rok později, tedy v roce 1941, kdy hrál tajemníka v inscenaci hry G.B. Shawa Doktorovo dilema v režii Catherine Cornellové.
0: Hra měla premiéru v San Francisku pouhý týden před útokem na Pearl Harbor.
1: V roce 1942 pak debutoval na Broadwayi hlavní rolí ve hře The Morning Star. Peckovy herecké schopnosti byly během druhé světové války velmi žádané. Byl totiž zproštěn vojenské služby kvůli zranění zad, které utrpěl, když v rámci hereckého výcviku dostával lekce tance a pohybu od Marty Grahamové.
0: Legrační je, že společnost 20th Century Fox tvrdila, že si záda poranil při veslování na univerzitě. Ale sám Peck to později komentoval následovně. V Hollywoodu si asi mysleli, že hodiny tance nejsou dost macho. Celé roky jsem se snažil tu historku uvést na pravou míru.
1: Divadelní kariéra Gregoryho Pecka čítá více než 50 inscenací.
0: A to není málo. Zvláště, když zvážíte, kolik toho stihl ještě natočit. Ale o tom až za chvilku.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Slavná americká filmová hvězda Gregory Peck, který zemřel 12. června roku 2003, je hlavní osobností a tématem dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Ještě nežli se hvězdou stal, musel vystudovat katolickou vojenskou školu v Los Angeles. Také studoval školu v San Diego a rovněž pedagogickou školu státní univerzitu v San Diego. Málem se stal lékařem, ale k velké radosti diváků a hlavně divaček se stal hercem.
1: No a my se napříště zastavíme u jeho filmového debutu, který se navzdory titulu Dne slávy žádné velké slávy nedočkal. To v případě druhého snímku byla sklizeň nepoměrně bohatší. Čtveřice Oscarů, včetně Oscara za nejlepší mužský herecký výkon pro našeho hrdinu. Těch cen získal Gregory Peck v dalších letech spoustu. Zachoval si však sympatický nadhled, rozvahu a také noblesu a galantnost, jak prozradí jedna historka spojená s natáčením Prázdnin v Římě a hlavní ženskou představitelkou, mladičkou Audrey Hepburnovou. V našem povídání se dotkneme i Peckovy občanské angažovanosti, protože tenhle mužský rozhodně nebyl jen fešákem ze stříbrného plátna.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
5: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
6: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
7: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
3: Na dvojce.

0: Krátce poté, co Gregory Peck dobil jeviště, nastal čas podmanit si i stříbrné plátno.
1: A o tom, že to bylo tažení více než úspěšné, svědčí například slova filmového historika Davida Thompsona.
0: Od svého debutu byl Peck vždy hvězdou a málo kdy měl menší než kasovní úspěch.
1: O ním filmovým debutem byla hlavní mužská role ve válečném romantickém filmu Dny slávy z roku 1944 režiséra Jacquesa Tourneura.
0: Peck se ve filmu objevil po boku Tamary Toumanové, prima baleríny a herečky gruzínského původu.
1: Během natáčení prý musel režisér odnaučit hlavního hrdinu jeho divadelnímu herectví.
0: Gregory Peck přesto svůj výkon považoval za značně amatérský a po uvedení filmu do kin se na něj ani nechtěl podívat.
1: Tenhle film byl výjimečně prodělačný, rychle zmizel z kin a kritika ho do jisté míry zavrhla. Ale filmový kritik Barry Monash napsal:
0: Peckova hvězdná síla byla patrná od samého začátku.
1: Ve svém druhém filmu, natočeném ještě v tomtéž roce, se Gregory Peck představil jako 80-letý římskokatolický kněz, který se ohlíží zpět za svými skutky během uplynulého půlstoletí.
0: Film zobrazuje jeho postavu, která stárne od 20 do 80 let a Peck se objevuje téměř v každé scéně.
1: Snímek byl nominován na 4 Oscary, včetně Oscara za nejlepší mužský herecký výkon.
0: Jay Carr, star Classic Movies, Peckův výkon označil za průlomový a spisovatel Patrick McGillen tvrdil, že jej doslova katapultoval ke hvězdám.
1: Tak tomu říkám raketový start kariéry. No a co jiného taky čekat, vidíte, když se dnes bavíme o Gregory Peckovi.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: Keby bolo niečo,

0: Po raketovém startu Peckovy filmové kariéry následovala celá řada úspěšných filmů, Oscarových nominací, cen a ocenění. Pokud bychom je chtěli vyjmenovat všechny, nejspíš by nám čas vymezený pro dnešní pořad ani nestačil.
1: Považte, že internetová stránka Mezinárodní filmové databáze uvádí, že se Gregory Peck za svou kariéru podílel na 58 filmech či televizních seriálech.
0: A za různé z nich získal 35 různých filmových cen a 23 dalších nominací na ně.
1: Tou nejvýznamnější byl pochopitelně Oscar za mužský herecký výkon v hlavní roli z roku 1963. Zlatou sošku si Gregory Peck odnesl za film Jako zabít ptáčka, ve kterém stvárnil postavu Etikuse Finche.
0: Ostatně tato postava zůstala pro mnoho lidí s Gregory Peckem spojená po celý jeho život. Jitko, já osobně ale zkrátka nemohu nezmínit Prázdniny v Římě. Snímek, ve kterém si Peck zahrál spolu s mladičkou Audrey Hepburnovou.
1: Peck měl podle smlouvy samostatnou hlavní roli a filmový nováček Audrey Hepburnová měla být v titulcích uvedena mnohem méně výrazně. V polovině natáčení Peck navrhl režisérovi Williamu Wylerovi, aby ji v titulcích povýšili na rovnocenou partnerku.
0: Tak, to klobouk dolů. To muselo být v Hollywoodu téměř neslýchané gesto.
1: To bylo. Pokud jde o filmy, jež by byl hřích nezmínit, musím vzpomenout Peckovu spolupráci s Alfredem Hitchcockem na filmu Spellbound, neboli Rozdvojená duše.
0: No tak to neříkej dvakrát, Jitko, protože v tomhle filmu se Peck objevil pro změnu po boku nezaměnitelné Ingrid Bergmanové.
1: Asi to ani nemůže být jinak. Po boku výrazného Gregoryho Pecka by přece neobstály jiné než výrazné partnerky.

0: Gregory Peck, o kterém si povídáme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, byl vždy politicky liberální a aktivně se podílel na charitativních akcích i politice. Jako celoživotní demokrat si získal pověst hollywoodského domácího liberála.
1: Už v roce 1947 podepsal dopis, ve kterém vyjádřil politování nad vyšetřováním údajných komunistů ve filmovém průmyslu, které vedl Výbor pro neamerickou činnost sněmovny reprezentantů.
0: V té době bylo mnoho hollywoodských osobností za podobné aktivity zařazeno na černou listinu. To se Peckovi naštěstí vyhnulo.
1: V roce 1970 byl dokonce navržen jako možný kandidát demokratů na post kalifornského guvernéra proti Ronaldu Reaganovi.
0: Peck ovšem později přiznal, že ve skutečnosti neměl zájem kandidovat na veřejnou funkci. Prezident Johnson mu však prý později hodlal nabídnout jinou významnou pozici, a to post velvyslance USA v Irsku.
1: Nad tím se prý už zamýšlel. Vzhledem ke svému irskému původu by pozici mohl přijmout a považoval by to za velké dobrodružství. Ani k tomu však nikdy nedošlo a další americký prezident, konkrétně Richard Nixon, Pecka pro změnu zařadil na seznam svých nepřátel.
0: Se všemi prezidenty se holt kamarádit nemůžeš. Tématem, ke kterému se svého času Peck hlasitě vyjadřoval, byla válka ve Vietnamu.
1: Aby taky ne. Otevřeně se stavěl proti válce a současně se snažil pomáhat svému synovi Stevenovi, který byl nucen ve Vietnamu bojovat.
0: Byl ostatně celoživotním podporovatelem kontroly zbraní a hlasitým zastáncem celosvětového zákazu zbraní jaderných.
1: Je vidět, že Gregory Peck rozhodně nezůstal jen fešákem z filmových plakátů.
0: To tedy určitě ne, Jitko. Ostatně dokumenty odtajněné v roce 2017 ukazují, že Národní bezpečnostní agentura si v rámci sledování významných občanů USA vytvořila i jeho složku.

0: Milí přátelé, milí posluchači dvojky, čas vymezený pro dnešní příběhy z kalendáře se chýlí ke konci.
1: Společně jsme ho věnovali jedné z největších ikon klasického Hollywoodu.
0: Herci, který zemřel 12. června 2003 a na svém kontě má téměř 60 filmů, za které byl oceněn 35 různými filmovými cenami.
1: Gregory Peck, charismatický představitel Správných chlapů, který si zahrál po boku mnoha hvězd stříbrného plátna, a i on sám se dočkal hvězdy na hollywoodském chodníku slávy.
0: Mimochodem, Honzo, poté dokonce někdo zatoužil natolik, že byla z Los Angeleského bulváru v roce 2005 ukraden. Mm-hmm. My vás ale rozhodně, přátelé, neokrademe o citát na závěr našeho pořadu. Můžu tě poprosit, milý kolego?
1: Velmi rád. Říká se, že hrát padouchy je zajímavější než hrát dobráky. Ta věc je ale složitější, protože hrát kladěse je mnohem větší výzva. Je totiž daleko složitější, aby byli zajímaví.
0: Gregory Peck o tom musel vědět své. A pokud se vy, milí posluchači, chcete dozvědět něco nového, třeba právě díky příběhům z kalendáře, věřte, že pro vás budou připraveny i zítra. Těšíme se na vás. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemýšlení

0: přivítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
0: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
2: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
2: na Dvojce. Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Petra Stovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodů rezignace na funkci žalobkyně a nejvyšší cena benzínu o víkendu mírně stoupne a nafty zlevní. Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, později od jeho západu postupně polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO materiály dokládající důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dříve odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení ji pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Uložili jí také výtku za rozhovor pro Český rozhlas.
4: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
5: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
6: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
4: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Nejvyšší cena benzínu o víkendu po druhé v řadě mírně vzroste oproti dnešku, se zvýší o 5 haléřů na 1,40 korun a 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun a 29 haléřů za litr, což je o 30 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Pražští policisté pátrají po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Matka ho viděla naposledy v úterý ráno. Podle ní je ve špatném psychickém stavu a obává se proto o jeho život. Pokračuje policejní mluvčí Jan Rybanský.
7: Mladík má hubenou 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
3: Kriminalisté už prohledali všechna místa, kde by se mladík mohl nacházet. Policie proto prosí veřejnost, aby případné informace volala na linku 158. Pát muže do kolejiště ve stanici Florence zastavil provoz metra linky C. Mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání teď jezdí náhradní autobusy. Výluka trvá do odvolání. Mezi stanicemi nádraží Holešovice, Letňany a Pražského povstání Háje metro jezdí normálně.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Později od jeho západu postupně polojasno a srážky budou ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na jihu Moravy až 25 a v tisíci metrech na horách většinou kolem 14.
1: Doprava.
3: D5 směrem na Prahu je neprůjezdná na 89. kilometru kamionu, tam upadlo kolo a začalo hořet. Auto je na krajnici a zasahují tam hasiči, lze to objet přes líně. A pak na D5 se počítejte s komplikacemi v Praze. Ve sjezdu z dálnice na okruh směrem k D1 se srazila dvě osobní auta a průjezd je omezen. A na výjezdu z Prahy po D1 pojedete asi 40 minut od 11. kilometru k omezení na 24. Zprávy končí, hezké chvíle s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné páteční odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu reprízy pořadu Toulky první republikou. Je tu už 67. vydání. Pivo, víno nebo kořálka. Každý kout první republiky měl své oblíbené pití, zatímco v Čechách zažívalo rozmach pivovarnictví a fenoménem se stalo lahvové pivo, na podkarpatské Rusy tekly proudem lihoviny. Jak vypadala alkoholová mapa meziválečného Československa a jak se tehdejší společnost vyrovnávala s alkoholismem, tak to všechno uslyšíte právě teď.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 67. Ta naše hospoda aneb, jak se pilo za první republiky.
12: Nebojte se vody, mějte se z chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohřámat sluníčkem. V jídle buďte střídmé, vystříhejte se všeho mrsání a nepijte žádných nápojů alkoholu.
10: Tak to mluvil k dětem v roce 1928 zapřisáhlý abstinent Tomáš Garrigue Masaryk.
13: Na vůbec prvním dochovaném rozhlasovém záznamu.
14: Náš prezident byl v protialkoholním hnutí velmi aktivní.
10: V jedné z přednášek otištěných v knize o alkoholismu ironicky glosuje.
15: My máme tři bohy. My jsme mnohobožci. Máme zvláštní trojici. Jeden bůh je víno, voda sluneční, druhý je voda vařená, pivo, a konečně voda ohnivá, a to je duch. Pravý duch, spiritus.
16: A tam zatím mořem piva, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají...
13: Jak se vlastně přihodilo, že se u nás pivařství tak mocně rozšířilo?
10: Většina pivovarů dřív nebo později použije v reklamě slovo tradice.
13: A mají asi pravdu. Za Rudolfa II. Fungovalo na 3000 míst, kde se pivo vařilo.
14: Tehdy bylo vyráběno většinou svrchním kvašením. Technologie spodního kvašení, chlazená spilka,
10: a tedy místo, kde slad prochází tímto procesem,
14: převládly až s průmyslovou revolucí.
13: Jedním z mezníků v Čechách se stal rok 1842, kdy bavorský sládek Josef Grohl uvařil v Plzni várku dokonalého moku.
14: Tak vznikl typ piva známý pod názvem Pils.
10: Díky své kvalitě se rychle šířil.
16: Všechny malé pivovárky se svým patriarchálním způsobem života, starými zvyky a cechovním životem se buď modernizovaly na nový typ piva, nebo začaly upadat, případně svoji existenci museli skončit.
13: Rekapituluje pivovarský odborník František Chodounský v časopisu Kvas v roce 1912.
10: Větší průmyslové pivovary převzaly vládu nad pivní produkcí.
14: A způsobili, že se zvedl výstav.
10: Zvedl co?
14: Výstav, neboli celkové množství uvařeného piva.
10: Aha.
14: Což mělo za následek zvláštní situaci.
10: Nazývá se to také hektolitrová horečka.
13: Pivovary měly velké přebytky. A pro podporu odbytu poskytovali hospodským různé výhody.
14: Třeba investice do vybavení.
13: Zároveň bylo pivo tak levné, že se v podstatě masově rozšířilo.
17: Pozdrav, pánbu.
16: Nazdar.
5: Dobrej, vojáčku. Bolí to?
17: Jak čert.
16: Granát?
17: No jo. Poslal mě domů z Haliče. Ale takhle.
5: Co to bude?
17: No, pivo. Ale pořádný.
5: Máme jenom císařovy slzy.
17: Co to?
16: Tak tomu patoku říkám.
5: Je těžká doba, vojáčku.
17: Tak mi to natočte.
13: První světová válka s pivovarnictvím pěkně zamávala.
10: Pracovníci narukovali na frontu.
14: Armáda zrekvírovala koně a voly nutné k rozvozu a dovozu surovin.
13: Rozstavovalo se zařízení z mědi, mosazy a bronzu.
10: Pivo se vařilo slabé, muselo se šetřit.
14: Využívaly se také různé náhražky, třeba pivolín ze směsi sacharínu a chmele.
13: Pro značnou nepoživatelnost však dostal onu přiléhavou, vznešenou přezdívku císařovy slzy. Po válce se pivovarnictví vzmáhalo jen postupně.
14: K původnímu výstavu 11 milionům hektolitrů se dostalo až v roce 1930.
10: A to už nastupovala hospodářská krize, která výrobu opět snížila.
13: Fenoménem se v první republice stalo lahvové pivo.
10: Zpočátku bylo dražší než točené.
13: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
14: Jak se ale zjednodušoval proces stáčení, vznikaly soukromé stáčírny, které ubíraly kšeft hospodám.
10: Roku 1928 došlo k rozšíření korunkových uzávěrů, které nahradili zátky korkové i patentové.
13: A ve Vratislavickém pivovaru se začalo stáčet na první automatické lince.
14: Lahváč se tak vnutil i do běžného sortimentu hospod.
10: Vrozený lidský romantismus je potlačován zabdělého stavu, v osamocenosti a ve schonu denního života. Ale vítězí nad člověkem ve snu a v opilství. V tranzu opilství, kdy skepse je potlačena, vzkvétá romantismus. V opilství stává se sám sobě člověk bohatýrskou postavou.
14: Napsal Karel Poláček v knize esejů Okolo nás.
13: Popularita piva zcela jistě leží v onom pocitu, který alkohol v něm obsažený dokáže přinést.
14: Ale zapomíná se možná na další, řekněme, výhody.
18: Ctěné panstvo, vážené dámy, pivo jest nápojem na nejvýše vhodným pro kteréhokoliv dělníka. A to proč?
16: Proč?
18: Jest totiž tento mok vyráběn z obilí kvasem a jest vařen.
5: No a?
18: Takže je to nápoj sterilní a z toho důvodu bezpečný. Voda v tomto ohledu nesahá mu po paty. Obrazně, samozřejmě. Pamatujete jistě epidemie tyfu v Hamburku či Oděse?
5: No jo, to byla pohroma.
18: Ty vznikly pitím zkažené vody. U piva se toto nemůže stát.
16: To je pravda.
18: A ještě něco. Při 180 kaloriích a ceně 1 koruny a 10 haléřů je desítka, kterou zde pijeme, nejlevnějším zdrojem energie. Tedy nejvhodnější nápoj pro dělnictvo.
16: Pro dělnictvo možná. Ale vy jste učitel.
18: Mozková činnost jest energeticky náročnější než... Ale co vám budu vykládat?
17: Koupíte mi ještě jedno?
16: No dobrá, za tu lekci.
5: Sám nemáš.
13: Pivo opravdu platilo za nejlepší nápoj dělníka.
10: Předpokládalo se totiž, že se u manuálně pracujících rychle vstřebává.
14: a pro svůj relativně nízký obsah alkoholu bylo považováno za neškodné.
19: S čímž by nesouhlasil prezident Masaryk, který hovořil o pivařském alkoholismu v Čechách.
13: A připomínal, že důsledky nadměrného pití piva jsou stejné jako u jiných druhů alkoholu. Fyzická a psychická schátralost, zvýšení rizika chorob i úmrtí a negativní dopad na rodinu.
14: Bylo by jistě nesmírně poučné ukázat jim, kolik vlastně soudců, budov soudních a trestních a jiných, policistů a různých administrativních úředníků je vydržováno jen proto, aby se starali o lidi, kteří se z pití alkoholu dopouštějí činů špatných a zločinných.
13: Přemýšlí Edvard Beneš v publikaci Problém alkoholové výroby a abstinence, která vznikla na základě jeho přednášky z roku 1914.
19: Přes 110 let stará úvaha, ale něco na ní bude, že?
20: Červené vínečko ze sklenice skáče, má zlatá panenka přežalostně pláče, přežalostně pláče.
14: První republika a víno.
19: Voda sluneční, jak ho ironicky nazval z Moravy pocházející prezident Masaryk.
13: Toto božstvo ale zcela jistě nedosahovalo velikosti toho pivního.
14: Víno bylo mezi válkami spojeno jen s několika málo místy Československa. S Mělnickem, Jižní Moravou a Jižním Slovenskem.
19: Traduje se, že révu přivezli už Římané.
13: Snad. Každopádně odolné burgundské odrůdy sem přivezl Karel IV.
14: Pěstování se věnovali i kláštery.
19: Takže poněkud kyselejší víno si získalo svou popularitu.
13: V 19. století vznikaly vinařské školy ve Znojmě, Valticích či v Mělníku.
14: Zároveň ale v té době začala produkci válcovat popularita piva.
19: A také konkurence levnějšího uherského vína.
13: A co se pohrom týče, nebylo to pro vinařství zdaleka vše.
19: Co? Aj. Pane správce!
13: Na přelomu století zasáhla úrodu nákaza mšičky révokazu.
19: Pane správce, podívejte!
16: Ukáž, co to máš?
19: To tady, na listu. A co to je?
16: Révokaz zatraceně.
13: Kalamita zdecimovala velké množství této citlivé rostliny.
19: První republika, tak co se vína týče, byla dobou těžkého úpadku.
14: Ještě v roce 1930 vinice zabírali 4x méně plochy než o 100 let dříve.
19: Nebo třeba i dnes.
14: Postupně se z této pohromy vinařství nějak, jak se říká, vylízalo.
19: Ano, jak je v první republice dobrým zvykem, vznikla podpůrná organizace.
13: Ústřední svaz československých vinařů se sídlem v Brně,
19: který podporoval družstevní spolupráci.
13: Jaké odrůdy se vysazovaly?
19: Veltlínské zelené nebo rýnský Riesling.
14: A také ve Švýcarsku vyšlechtěná Müller Thurgau,
19: která se dobře roubovala na americké podnože, které už byly vůči révokazu odolné.
13: Začalo se měnit označování vína.
19: Do té doby byla pojmenována podle obcí, protože v každém místě se pěstovala specifická směs odrůd.
14: Nyní se na ucelené parcele vysazovala jen jedna odrůda a právě ta pak určovala název výsledného produktu.
19: Víte, co by mě zajímalo? Taková alkoholová mapa meziválečné republiky. Jak a co se kde pilo?
14: No ano, Československo v té době přeci jen sahalo mnohem dál na východ.
13: Pojďme na to a použijeme statistiku.
19: No, když to musí být.
13: Víno celkově dosahovalo takových nudných čísel. Celorepublikově 3,5 litru na hlavu za rok.
14: Za to spotřeba piva a lihovin se regionálně výrazně lišila.
15: V Čechách jednoznačně vládlo pivo. 106 litrů na hlavu ročně.
19: Na Moravě to byla už jen polovina, na Slovensku pětina a podkarpatská Rus pouze 9 litrů.
14: Ovšem, co do pití kořalky, byla čísla obrácená. Na podkarpatské Rusy vypil každý v průměru téměř 60 litrů pálenky ročně, což 14krát přesahovalo celostátní průměr.
15: Není divu. Běžnou stravu dělnictva v této oblasti představovaly často ovesné černé placky a kořalka.
19: Alkohol byl vůbec běžnou součástí života, zejména na vesnicích.
15: Možná se během těch 20 let existence Československa mnohé měnilo, ale poslechněte, co se píše v národopisných dotaznících z Pelhřimovska z let 1914 až 1919.
14: Dělníci a nádeníci zvlášť oddávají se pití lihovin a pijí muži i ženy v práci. Ba bez kořalky nikdo nic neudělá. Sotva práce začne, již musí mít kořalku, ať je to mužský nebo ženská. Příčinu sluší hledati v tom, že v obcích, kde je dvůr, děje se tak napořád. Neboť při práci u velkostatků nosí se kořalka po polích v pudnách. Nejsmutnější přitom je, že pijí také děti do 14 let.
15: Stěžuje si kantor z obce Vyklantice.
14: A u posilňování se na poli to nekončí.
19: Dokonce těhotným ženám se dávalo kromě takzvané polévky do kouta,
15: čili výživného vývaru pro ženu v ústraní po porodu,
19: také trochu alkoholu, na posilnění a na podporu tvorby mléka.
14: Takové mléko pak mělo tu výhodu, že novorozenec po něm spal, no, jako nemluvně.
19: Často se používá termín pivní kultura. Zní to skoro jako spolková činnost.
14: No, mnoho dobrého se asi domluvilo a dojednalo nad sklenicí piva, tím jsem si jist.
15: Ale mělo to samozřejmě svou odvrácenou tvář.
14: Pivo a setkávání nad ním bylo třeba výraznou součástí trampského hnutí.
19: Veřejnost ovšem zábavu těchto divokých skautů, jak se jim přezdívalo, považovala spíše za řádění.
15: V hlášení četnické stanice v Davli, tedy na jednom z nejtypičtějších míst pro český tramping na soutoku Vltavy a Sázavy, můžeme číst.
19: Po příjezdu rozejdou se do zdejších hostinců, kdež setrvají do doby, až je některý orgán vyzve k odchodu. Za tím účelem komanduje zdejší stanice vždy v letní době ze soboty na neděli hlídku, která má speciálně za úkol zabrániti překročení uzavírací hodiny hostinců a rušení nočního klidu a páchání různých přestupků. Při odchodu z hostinců jsou vesměs podnapilí a poněvadž v jejich průvodu jsou také dívky, trampky, tropí po cestě do lesů různé nemravnosti. Spí buď volně v lese pod přikrývkami, nebo pod přinesenými plátěnými stany.
14: Takže dovolte mi to shrnout.
15: Ano.
14: Josef Hedvičák, bytem v Podmoklech, ano. Realitní makléř.
15: Ano.
14: Práce vás zavedla sem do Děčína.
15: Ano.
14: A včera jste pil už dopoledne.
0: Já už mám v sobě 5 lahovej. Na co?
21: Fuj.
14: No, pak jste v hotelu Lam do zavírací hodiny vypil.
21: Tak, a tohle je poslední. Už jste jich měl 14.
14: Nabízené zboží od podobního obchodníka jste odmítl slovy:
0: prodávejte si ty vaše tušky prezidentu Masarykovi. Ten má peněz dost?
15: Já jsem...
14: No, tak to bude pokuta 200 korun za urážku hlavy státu.
15: Ano.
19: Tak to zněl Ortel nad řáděním opilce v roce 1934.
14: Pití alkoholu ovšem není jen veselá nálada, vtipná extempore a tlachání.
13: Aby byl obraz úplnější, je třeba dodat i zničené životy, rozpadlé rodiny, likvidační dluhy.
19: Podívejme se teď na aktivity věnované boji proti alkoholismu. Ještě před válkou v roce 1905 vznikl Zemský spolek proti alkoholismu.
13: Vůbec první organizace usilující o regulaci lihovin.
14: Už v té době se v jeho okruhu pohybovala řada významných osob, včetně budoucího prezidenta T.G. Masaryka.
13: První světová válka pak znamenala
19: v důsledku přísné regulace výroby a prodeje lihu
13: pokles jak ve spotřebě alkoholu, tak v intenzitě aktivit nadměrné pití potírajících.
14: Hned po ní ovšem znovu nabili na síle.
13: Zákonodárci si uvědomovali, že bude potřeba vhodná legislativa.
19: Začalo to opatřením zajišťujícím, aby volby proběhly pokud možno ve střízlivém stavu.
14: V roce 1920 nový zákon zakazoval prodávati, čepovati nebo podávati nápoje obsahující alkohol v den voleb a jeden den před volbami.
19: A o dva roky později
4: podávati alkoholní nápoje všech druhů dětem a osobám nepřekročivším 16. roku
14: spatřilo světlo světa nařízení z dílny německého sociálně demokratického poslance Arnolda Holičera,
19: které mělo ochránit před alkoholem mladistvé a děti.
4: K požití na místě se zakazuje.
13: Získalo podporu celé řady odborníků.
14: Ale netřeba si nalhávat, že by bylo v praxi důsledně dodržováno. Přísným opatřením, třeba prohibici, se politici vyhýbali.
19: V Čechách se zdála nevhodná, možná i kvůli ztrátě popularity.
13: Ovšem na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo třeba rázně zakročit.
14: V těchto regionech se pil tvrdý alkohol ve velkém.
19: Na Slovensku se během státního převratu staly cílem útoku a rabování právě kořalny a pálenice.
13: Lidé si odnášeli domů zásoby i vybavení.
14: Takže hned od roku 1918 vešel v platnost zákaz prodeje pálenek.
19: Toto prohibiční opatření se ovšem dalo snadno obcházet.
13: Například podnikatelé z Čech, Moravy a Slezska začali na Slovensko dovážet lihoviny deklarované jako víno.
14: Ke slovu přišla také stará, dobrá francouzka.
13: A samozřejmě domácí pálení.
19: Potírání podvodů bylo obtížné.
14: Krom toho se slovenští pracovníci v zemědělství alkoholu dožadovali a sabotovali jarní práce.
13: Takže nakonec byl během žní v roce 1919 povolen takzvaný žnový líh, přezdívaný též robotnický rum.
19: Podkarpatská Rus na tom s alkoholismem byla nejhůře.
13: Opilství se týkalo nejen mužů, ale i žen a mladistvých.
19: Jaká část mest, myslíte, skončila u krčmářů a hostinských? Huh?
14: Čtvrtina?
13: Dle některých statistik 50 až 80%.
14: Juj.
19: Denaturovaný líh se někde používal jako platidlo. Vyměňoval se na trhu třeba za vejce.
14: Postupně se ale dařilo situaci zlepšovat. A kromě nové legislativy se na tom podílelo i protialkoholní hnutí.
13: Povznesení biologické i mravní úrovně národa. To bylo cílem Československého abstinentního svazu, který měl kořeny již v dobách rakouské monarchie.
19: Dosáhnout toho chtěl ovšem nejenom propagací střízlivosti, ale i organizováním akcí na pomoc těm, kteří už alkoholu propadli, včetně jakýchsi abstinenčních poraden.
14: Spolupracoval se Sokolem, na školách podporoval vznik různých protialkoholních kroužků.
13: V letech první republiky uspořádal 12 680 přednášek.
19: A také 3400 takzvaných zábavních večerů bez alkoholu a kouře.
13: Vidíte, něco takového se šíří i dnes.
14: Vydával i časopis Vyšší národ.
6: No, asi dobře myšleno, ale dnes takový název zní dost strašidelně.
13: Existovala i další sdružení.
14: Tohle je zajímavé. Sdružení abstinentů socialistů v Republice Československé.
6: Nebo Modrý kříž, evangelický spolek, který působil na Slovensku.
13: A působí vlastně dodnes i na mezinárodní úrovni.
14: Osvěta a spolková činnost byla jedna věc, ale ti, kteří už nad pitím ztratili kontrolu, potřebovali spíše doktora.
6: Bylo zkrátka přirozené, že se alkoholismus dostal do lékařského slovníku.
14: Z medicínského pohledu byl v českých zemích jakýmsi průkopníkem primář ústavu pro choromyslné ve Šternberku Vilém Borek.
13: Ten v roce 1898 ve své práci s názvem Alkoholismus a jeho význam poukazoval mimo jiné na to, že v celé monarchii neexistuje specializované zařízení.
6: Alkoholici tak končili v ústavech pro duševně nemocné, kde jejich léčba nebyla správně vedena.
13: Volání po nějakém oficiálním ústavu pro závislé na alkoholu bylo nakonec vyslyšeno.
6: V roce 1923 zahájila provoz léčebna na zámečku v Tuchlově u Teplic.
14: Ministerstvo zdravotnictví na ni přispělo částkou 500 000 korun.
13: I tak si ale pobyt pacienti museli hradit. Takže to nebylo pro každého, spíše jen pro vyšší vrstvy.
6: Jediná instituce tohoto druhu v celé republice je stále velmi málo.
14: A výsledky nebyly nijak ohromující. Třeba z prvních 26 pacientů se jich za vyléčené dalo považovat pouze 7.
13: Většina odcházela předčasně.
6: Převažovali učitelé a od 30. let, kdy nastupovala krize, též obchodníci a úředníci.
13: Režim stál na stravovacím a léčebném řádu. Lidé mohli pracovat manuálně na zahradě a ti méně zruční měli alespoň tělocvik.
6: Během trvání první republiky se vědecký přístup začal určitě více prosazovat.
14: Do roku 1938 prošlo léčebnou 626 pacientů.
13: S okupací byl ale Tuchlov uzavřen a po válce se znovu neotevřel.
6: Je čas se rozloučit. Nemáme třeba nějakou básničku o nepití, co?
14: No, básně o abstinenci se ku podivu těžko hledají.
13: Máme tu ale takový smířlivý úryvek od Fráni Šrámka.
14: Žíznivý jsem přišel sem. Nosili mi a já pil. Dal jsem sklínkám, co jim patří. Pil jsem s chutí, pil jsem za tři. A teď povězte mi, bratři, koho z vás jsem zarmoutil?
7: Tak tedy končí repríza 67. dílu seriálu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Petr Vodička, který pořad také režíroval. Dramaturgie Marcela Hájková. Připomínám ještě, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. No a zajímavý poslech bude určitě i premiéry dalšího pokračování v neděli krátce po 8. hodině. Budeme si povídat o tom, jak se z propadáku stala státní hymna. V neděli v pořadu Toulky první republikou krátce po 8. hodině raní.
22: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
23: A vidíte, to mě nenapadlo.
22: Přesto jeho dílo a duch zasáhlo mnoho koutů naší země.
24: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
22: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
23: Krása, co?
22: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
25: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Srdcovky od Dvojky.
3: V kalendáři máme víkendový pátek 12. června. Digitální časomíra tady ve studiu právě ukazuje aktuálních 18 hodin 33 minut 54 vteřiny. No a dnes mají svátek dívky a ženy s křestním jménem Antonie, který žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 6198. Antonie je ženské křestní jméno latinského původu. Jehož význam je stejně jako u mužského protějšku, tedy u jména Antonín, náležící k rodu Antoniů. Další význam je též přední, čelní nebo vynikající. Zkráceně, familiérně nebo slangově je Antonie také Tonča, Tonička nebo Antonička. Ze známých nositelek jména Antonie mě napadají pouze herečky Nedošínská a Hegerlíková nebo malířská Brandejzová. Ke všem dnešním oslavenkyním letí v tomto okamžiku z Dvojky sváteční blahopřání a znělka současně oznamuje, že vás po páté, a tedy naposledy v tomto týdnu, čekají na Dvojce písničky Od srdce, pro duši a pro uši. Při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá dobrý zvuk a hezký jarní víkend přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skalka.

Jitka Zelenková nám na úvod dnešního hudebního výletu proti proudu času osvěžila v paměti písničku Mít svůj kout. Jejíž první nahrávka vznikla na začátku května roku 1981. Říkám-li první nahrávka, pak vznikla také verze druhá, tedy komorní. To bylo v roce 1994, kdy se o klavírní doprovod postaral Rudolf Rockl. Skladbu Mít svůj kout pro Jitku Zelenkovou napsali skladatel Petr Hapka s textařem Zdeňkem Rytířem a premiérově se nahrávalo v suprafonském studiu Mozarteum, kde zpěvačku doprovodil orchestr Ladislava Štajdla se solisty Pavlem Větrovcem na syntezátor a Jirkou Lechem na tenor saxofon. Kytarový čaroděj a blues rockový zpívající autor Eric Clapton, to je velká osobnost světové hudební scény. Narodil se v anglickém městě Ripley v roce 1945, začínal v roce 64 ve skupině The Roosters, potom působil v souboru The Yardbirds, kde si získal přezdívku Mr. Slowhand, jak jeho pomalá kytarová ruka dostala prostor v kapele The Blues Rakers Johna Mayala s Jackem Brucem a Gingerem Bakerem, potom založil super trio Cream a potom spolupracoval s Johnem Lennonem v souboru Plastic Ono Band a působil také ve skupině Delaney, Bonnie and Friends a v roce 1970 si postavil vlastní kapelu Derek and the Dominoes. To je krásný hudební životopis Erika Claptona. Clapton, který byl minulý měsíc 4. května u nás doma v pražské O2 aréně, kde odehrál skvělý koncert, byl v roce 2000 slavnostně uveden do rock'n'rollové síně slávy a právě nás vrací do léta roku 1996, kdy bodoval se singlem o touze změnit svět. Change the World.

Change the World, změnit svět, kéž by to šlo. Eric Clapton ve svém singlovém hitu z léta roku 1996. Všestranný a v dobrém slova smyslu univerzální zpěvák Karel Hála, jehož interpretace v sobě nesla spontánní swingové cítění, zemřel nečekaně 6. července roku 2008, necelé 3 měsíce před nedožitými 75. narozeninami. My si ho v dnešních písničkách Od srdce, pro duši a pro uši připomeneme v české verze dnes evergreenu Rogera Mirela King of the Road, Král silnice, který dostal s textem Zdeňka Borovce název Toulavej vůz. Často nahrávanou píseň, kterou známe také ve verzích Petra Spáleného, skupiny Rangers, Pavla Bobka nebo Jana Smigmátora, naspíval Karel Hála na podzim roku 1971 v někdejším suprafonském studiu Davice, a to za doprovodu orchestru Karla Vlacha.

0: Máma říká, že mám toulavej vůz. To byl Karel Hála v nahrávce z podzimu roku 1971. První dnešní srovnávačka, ta se doslova nabízí. Texaský rodák, zpívající autor a kytarista Roger Miller, autor písně King of the Road, odešel z tohoto světa v 56 letech a jeho životní pouť se odehrála mezi letopočty 1936 až 1992. V polovině 50. let přesídl z Texasu do Nashvillu ve státě Tennessee, tedy do Mekky Country Music, kde se začal vedle vystupování úspěšně věnovat také autorské činnosti. Měl více než 40 countryových a více než 15 nadžánrových hitů. V roce 1966 uváděl vlastní televizní show a v roce 1985 se podílel jako skladatel a textař na broadwayském muzikálu Big River – Velká řeka. No a právě písnička King of the Road se stala v lednu následujícího roku jeho největším hitem. V countryovém žebříčku Billboardu byla tehdy na prvním místě a v nadžánrových přehledech bodovala následovně. V Cashboxu místo třetí, v Billboardu a v Recordworldu schodně místo čtvrté, v britské 20 nejprodávanějších singlů opět místo první. A aby toho nebylo málo, tahle autorská nahrávka vynesla Rogeru Millerovi cenu Grammy v kategoriích nejlepší countryová deska, nejlepší countryový mužský vokální výkon, nejlepší rock'n'rollová deska, nejlepší mužský pěvecký výkon a píseň byla současně zapsána do síně slávy cen Grammy. No a my můžeme srovnávat.
1: Srdcovky od dvojky.
2: Trailer for sale or rent.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing.
1: Roger Miller a jeho životní hit King of the Road, Král silnice, jinak transkontinentální hit ze začátku roku 1965. S další písničkou si vzpomeneme na Evu Pilarovou, která odešla z tohoto světa za mnoha svými hudebními souputníky 14. března roku 2020 ve věku 80 let. Její nahrávka nás vrátí do roku 1962, kde jsme právě byli s Rogerem Millerem. Tehdy totiž francouzská zpěvačka France Gall, vlastním jménem France Gilly, zastupovala lucemburské velkovévodství v soutěži Velké ceny Eurovize, která se tehdy konala v italské Neapoli. No a soutěžní klání vyhrála s písničkou Poupée de Cire, Poupée de Son. Eva Pilarová na konci listopadu téhož roku pořídila českou verzi téhle písně, kterou textem opatřil Zdeněk Borovec a skladbu nazval víceméně shodně s originálem Vosková panenka. O hudební doprovod se v nahrávacím studiu Strahov tehdy postaral stejně jako v případě Karla Hály Karel Vlach se svým orchestrem.

Vosková panenka Evy Pilarové za doprovodu orchestru Karla Wagnera. To byla nahrávka z konce listopadu roku 1965. Máme 18 hodin 56 minut, k tomu 6 vteřin v tomto okamžiku dvojka vysílá živě a je tedy jasné, že s tou další písničkou vstoupíme do další hodiny pátečního večera. Anglický zpěvák Cliff Richard, vlastním jménem Harry Webb, oslavil loni 14. října půlkulaté 85. narozeniny. Někdejší zpěvák formace The Dick Teague Skiffle Group se stal za doprovodu skupiny The Shadows takřka přes noc ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska hvězdou číslo 1 a od druhé poloviny 50. let se z hudebního výsluní nestrétil. V létě roku 1979 byl Cliff Richard v britské 20 nejprodávanějších singlů na prvním místě, a to s nahrávkou písničky We Don't Talk Anymore, My Už Spolu Nemluvíme, kterou u nás v únoru příštího roku naspíval Karel Gott s českým textem Eduarda Krečmara a pod názvem To jsou fámy. Ale takhle zní originál.

0: It's so funny how we don't talk anymore. Je to legrační, jak už spolu nemluvíme. První místo žebříčku nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska z léta roku 79. Cliff Richard, který se od roku 1995 pyšní titulem Sir. Na domácí hudební scénu nás vrátí jeden z našich nejosobitějších zpěváků, a sice Petr Spálený, vyučený knihař, který 22. března oslavil 82. narozeniny. Obnovení jeho někdejší popularity ze 60. let přinesla na přelomu 7. a 8. dekády minulého století spolupráce se Zdeňkem Rytířem, který stál za úspěchem comebacku Petra Spáleného, a to v podobě alba Dítě štěstěny. Zdeněk Rytíř se na něm podílel nejen jako dramaturg a textař, ale také jako skladatel, zpěvák a instrumentalista. No a právě tehdy, kdo šlo k žánrovému posunu zpěvníku Petra Spáleného směrem k moderní pop country, ale také třeba k elegantní odnoži reggae. Písničku Já ho jen od vidění znám naspíval autor melodie Petr Spálený hned dvakrát. Nejprve na konci listopadu roku 1981 se skupinou Op Apollo jako duet, a to s autorem textu Zdeňkem Rytířem, a potom podruhé znovu jako duet s odstupem bezmála 20 let. To bylo v roce 2000 ve studiích Audio Cockpita Edisono za doprovodu studiové skupiny a ve vokální spolupráci s Danem Bártou.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Ja ho jen od vidění znám. Petr Spálený a Dan Barta. To byla nahrávka z roku 2000. Americký zpívající autor a pianista Neil Sedaka, který se narodil v newyorském Brooklynu v roce 1939, patří k velkým jménům nejen americké, ale potažmo světové scény populární hudby. Poprvé na sebe upozornil už na sklonku roku 1958, kdy jeho single s písničkou The Diary, Deníček, obsadil 14. místo žebříčku amerického hudebního týdeníku Billboard. No a od té doby až do začátku 80. let měl Neil Sedaka doma ve Spojených státech 30 hitparádových singlů a ve Spojeném království bezmála 20 a mnohé z jeho písní se staly trvalou součástí dějin světové pop music. Třeba Jitka Zelenková si z jeho autorského zpěvníku vypůjčila písničku o tom, jak je těžké se s někým rozejít, Breaking up is hard to do, a naspívala ji pod názvem Zázemí. Nebo Stanislav Hložek s Petrem Kotwaldem převzali Sedáku vid O Carol, který se v jejich verzi jmenuje jednoduše Karel. No ale nás dnes čeká Neil Sedaka v autorské nahrávce hudebního blahopřání dívce ke sladkým 16. Happy Birthday Sweet 16. Na konci roku 1961 v žebříčku Billboardu 6. místo v Cashboxu a v Music Vendoru 9. zatímco v britské singlové 20. místo 3.

Stala se z tebe ta nejkrásnější dívka, jakou jsem kdy viděl. Happy birthday, sweet 16. Šťastné narozeniny. 16-letá americký zpívající autor Neil Sedaka a jeho transatlantický singlový hit z konce roku 1961. Zamíříme do 7. dekády minulého století, kde nás čeká vzpomínka na tragicky zesnulého Jiřího Schellingera. Jeho životní pouť se definitivně uzavřela po nesmyslném skoku z Bratislavského mostu do vod Dunaje 13. dubna roku 1981, pakže 13. není smolné číslo. Jirka o 5 týdnů dřív oslavil teprve 30. narozeniny. Z doby jeho prvních velkých úspěchů, kdy zpíval se skupinou Karla Šípa Faraon, pochází česká verze svižného hitu Emoa, Emoa, Emoa, se kterým měl ve frankofonních zemích velký úspěch její autor, francouzský zpívající skladatel Jacques Dutronc. S českým textem Karla Šípa dostala skladba název Tak ať a Jiří Schellinger ji naspíval v suprafonském studiu Mozarteum za doprovodu skupiny Faraon v polovině května roku 1974, tedy nedlouho před svým přestupem ke skupině Františka Ringočecha.

Tak ať na Jiřího Šeligra a jeho spolupráci se skupinou Faraon a s autorem textu Karlem Šípem jsme si právě vzpomenuli českou verzí původně francouzské skladby, a to v nahrávce z jara roku 1974. Fenomenální hlasová ekvilibristka Whitney Houston bodovala od poloviny 80. let do poloviny následující dekády 13krát na prvním místě rozhodujících amerických singlových žebříčků. Poprvé se jí to povedlo na sklonku léta roku 1985 s nahrávkou skladby Saving All My Love For You. Veškerou svou lásku si schovávám pro tebe. A naposledy potom na sklonku roku 1985 s písní Exhale, šup, šup, rychle, vydechni. Před časem se v kinech objevil film o jejím životním a uměleckém osudu, nazvaný podle jejího jedničkového hitu z roku 1987 I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Chci tančit s někým, kdo mě miluje. Whitney Houston, majitelka 6 cen Grammy, odešla tragicky z tohoto světa 11. února roku 2012, kdy měla být hvězdou dalšího slavnostního ceremoniálu udílení těchto hudebních trofejí. Bylo jí 48 let. No a my si na Whitney Houston vzpomeneme jejím jedničkovým americkým hitem v žebříčcích hudebních listů Cashbox a Radio and Records z jara roku 1993, a to písní I Have Nothing, Nemám nic.

0: I Have Nothing, nemám nic o Whitney Houston. Na jaře roku 1993 v amerických týdenicích Cashbox a Radio and Records první místo a v britské 20 nejprodávanějších singlů místo třetí. Máme pátek a proto je tady druhá dnešní srovnávačka. Domácí rock'n'rollový průkopník Pavel Bobek se postupem času přiklonil hned na začátku svého stálého semaforského angažmá jednak k českým textům, když do té doby zpíval výhradně anglicky, a jednak k moderní odnoži country music. České texty mu jako první začal psát Jiří Grossman a Pavel Bobek s nimi měl od počátku na jevišti semaforu obrovský úspěch a potom, především po Grossmanově předčasném úmrtí v roce 1971, začali pro Pavla Bobka psát také další autoři. Michael Janík, Vladimír Poštulka, Zdeněk Rytíř, Pavel Vrba nebo Michal Žantovský. Na Pavla Bobka, který odešel z tohoto světa ve druhé polovině listopadu roku 2013, kdy mu bylo 76 let, si dnes vzpomeneme českou verzí velkého a často nahrávaného hitu Chrisa Christophersona Me and Bobby McGee. Verze Pavla Bobka se objevila na jeho debutovém albu z roku 1975 Veď mě dál cesto má, jehož nahrávky vznikaly za doprovodu studiové skupiny Františka Ringo Čecha. Christophersonova vděčná skladba dostala s textem Vladimíra Poštulky název Chvíle, kdy jsem byl s ní.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

0: chvíle, kdy jsem byl s ní. Pavel Bobek v nahrávce z debutového alba Veď mě dál cesto má, které vyšlo v roce 1975. Tuhle písničku a dnes světový evergreen proslavila kromě autorovy verze především rocková heroina Janis Joplin a u nás doma přidal další českou verzi s vlastním textem Vaby Daněk. Máme 19 hodin 28 minut, 28 vteřin dvojka vysílá živě. My teď porovnáme nahrávku, která právě dozněla, tedy nahrávku Pavla Bobka, s originální autorskou verzí Chrise Christophersona, kterého jsme viděli u nás poprvé a současně také naposledy 29. listopadu roku 2012 na koncertu v Kongresovém centru Praha, kde mu předskakoval už zmíněný Vaby Daněk. Chris Christopherson odešel na věčnost ve svém domě na havajském ostrově Maui 28. září roku 2024, kdy mu bylo 88 let. Není bez zajímavosti, že písničku Me and Bobby McGee, já a Bobby McGee, neproslavil jako první její autor Chris Christopherson, ale v létě roku 1969 na singlu Roger Miller, kterého jsme už dneska shodou okolností poslouchali. Autorskou nahrávku pořídil Chris Christopherson v roce 1969 a v roce 1970 pak vyšla na jeho debutovém albu nazvaném jednoduše Christopherson. Poté, co měla s jeho písní v roce 1971 posmrtně na obrovský úspěch Janis Joplin, která zemřela v předchozím roce, vyšlo v roce 1971 album Christopherson v reedici, ale tentokrát už pod názvem Me and Bobby McGee.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

0: Me and Bobby McGee. Chris Christopherson a jeho autorská verze písně Me and Bobby McGee z roku 1969, kterou jsme měli právě možnost porovnat s nahrávkou Pavla Bobka z poloviny 70. let. Ke kulatým 80. narozeninám Václava Neckáře, které oslavil v říjnu roku 2023, se jednak uskutečnil za účasti oslavence a jeho atraktivních hostů skvělý koncert v pražském divadle Hibernia a jednak vyšla 4CDčková kompilace 8 desítek jeho nejúspěšnějších nahrávek z let 1965 až 2023. Tenhle reprezentativní výběr otevírá vůbec první hit Václava Neckáře z roku 1965, a to písnička Jiřího Bažanta a Vratislava Blažka Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, zatímco kompilaci uzavírala jeho zatím poslední nahrávka, skladba Jaromíra Švejdíka nazvaná Snílek, tedy píseň jednoho ze spoluautorů skladby Půlnoční, jejíž nahrávka znamenala v roce 2011 triumfální comeback Václava Neckáře na hudební výsluní. V sestavě písní, které čtveřice disků, nazvaná jednoduše Václav Neckář 80, uchovává, je rovněž melodie Jana Neckáře, která dostala s textem Michala Horáčka název Celý svět se mnou je tu. Jde o nahrávku z konce června roku 1986, tedy z doby před neuvěřitelnými 40 lety. O hudební doprovod se ve studiu Mozarteum postarala skupina Bacily, vedená autorem hudby Janem Neckářem.
1: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

Jak nová Atlantida, celý svět se mnou je tu. To byla nahrávka Václava Neckáře a skupiny Bacily z konce jara roku 1986. A poslední domácí vzpomínka je tady. Vydáme se s ní do ostravského regionu, kde nás čeká Věra Špinarová, která se sice narodila v Brně, ale svůj život i hudební kariéru neodmyslitelně spojila jakousi intuitivní pupeční šňurou právě s Ostravou. Odolala veškerým svodům, aby trvale přesídlila do hlavního města republiky a Ostravě zůstala vlastně celý život věrná, i když nějaký čas, což bylo v dobách jejího manželství s Vítězslavem Vávrou, pendlovala mezi Ostravou a Prahou, ale Ostrava pro ní byla vždycky na prvním místě. Na věčnost odešla Věra Špinarová nečekaně 26. března roku 2017, kdy bylo 65 let. I když dáma s kosou mohla ještě několika nebo hodně let počkat, odešla Věra Špinarová tak, jak by si to přál nejeden zpěvák nebo herec, prostě na jevišti. Na konci května roku 1972 naspívala Věra Špinarová v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně českou verzi v té době aktuálního hitu Soleil Soleil anglické skupiny Middle of the Road, která měla u svého zpěváckého mikrofonu vokalistku Sally Carr. Textař Vladimír Poštulka písničku nazval Volej, volej a o hudební doprovod se tehdy postarali rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Vobrubou a dívčí sbor Jezinky.

Volej, volej i lhát mi smíš. To byla rozhlasová nahrávka Věry Špinarové z jara roku 1972. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Jitka Zelenková, Eric Clapton, Karel Hála, Roger Miller, Eva Pilarová, Cliff Richard, dvojice Petr Spálený a Dan Barta, Neil Sedáka, Jiří Schellinger, Whitney Houston, Pavel Bobek, Chris Christopherson, Václav Neckář a teď dospívala Věra Špinarová. I když dvojka, kterou posloucháte, vysílá 24 hodin denně a její vysílání tedy pokračuje, za chvíli skončí naše dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i příští týden, kdy bude lodivodem tohoto pořadu hudebník, zpěvák, disc jockey a moderátor Pepa Melen, kterému tímto předávám onu pomyslnou hudební štafetu. Tak ať se daří, Pepo. Ve finále se přeneseme do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska a současně do první poloviny 90. let. Britská skupina The Cure v čele s uhrančivým zpívajícím kytaristou Robertem Smithem, který svůj obličej výrazně zdobil líčidly, uspěla na obou stranách Atlantiku. Máme pátek večer, takže na splnění předsevzetí, o kterém se bude v písni zpívat, je ještě chvilka času, ale je potřeba si pospíšit. Čeká nás totiž hit z jara roku 1992, který tehdy obsadil 6. místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů a současně 4. pozici v žebříčku amerického týdeníku Radio and Records, který kombinuje prodej singlů s četností přehrávání písně v amerických rádiích. Friday, I'm in love. V pátek se zamiluju. Máte-li tedy něco podobného v úmyslu, tak ať vám to vyjde. Jinak přeju hlavně zdraví a ať vás život baví. Od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky se až na naše další setkání ob týden těší Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tu pro vás budeme mít premiéru pohádkového seriálu Kateřiny Perglové Kačka a mops. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo by se netěšil na letní prázdniny? Kačka se nemůže dočkat, až skončí škola a ona se vypraví za babičkou a dědou. Samozřejmě s mopsem. Pátý díl seriálu Kačka a mops se jmenuje Prázdniny. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Konečně začaly prázdniny. Promiň, že jsem ti nenapsala dřív, ale byl to chaos, čili zmatek. Balení k babi a dědovi je podle mamky stres a podle taťky za trest. Nechápu, co je na tom tak složitého. Mně stačí jedny šaty a jedny kraťasy, mopsovi vodítko a to malý žlutý kulatý. Tak se u nás doma od doby, co s náma mops bydlí, říká piškotům. Je to jeho nejzamilovanější mňamka. Když u nás zazní slovo piškot, vystřelí hned jak splašenej k potravinové skříni a kňučí před ní tak dlouho, dokud mu ho někdo nedá. Proto jsme museli vymyslet kódové označení, aby nám nerozuměl. Já s mopsem jednám na rovinu, ale tohle tajné heslo jsem mu neprozradila, protože i mě tím piškotovým šílenstvím vytáčí. Ptala jsem se ho, co na nich má, ale odfrknul si, že bych to nepochopila, protože nejsem pes. To je fakt a jsem ráda, že to tak je. Sice to psi mají někdy lepší než lidi, pořád se jen někde válí a nemusí do školy, ale taky se místo potřesení rukama zdraví očucháváním zadku. Ale zpět k prázdninám. Ty vždycky trávím u prarodičů v malém dřevěném domečku na okraji Karlových Varů. Jsou to rodiče mojí mamky a je to tam super. Naši přijedou jen občas o víkendech. Jinak si s babi, dědou a mopsem hospodaříme úplně sami. Jsou to 2 měsíce božího klidu, jak říká táta. Sice nevím, jak to může vědět, když je tou dobou v Praze bez nás, ale má pravdu. Děda je skvělý kuchař a rád vymýšlí nová jídla. Dává jim podivné názvy, jako Katova pomsta nebo Záhada tajemného kotlíku. Nejradši ale všem nabízí ohlídance. Vždycky se zeptá, víš,

0: To samé přání, aby se uzdravila. Jenže to není nic platné. Jednou jsem se jí ptala, jestli je naštvaná, že je tak moc nemocná. Jen se usmála a řekla, že ne. Kdyby existoval lék a ona na něj neměla peníze, tak by se prý zlobila. Jenže lék na tuhle nemoc není. Až vyrostu, budu holt muset nějaký vynaleznout. Jak říká táta, co si člověk neudělá sám, to nemá. Děda občas posadí babičku na vozíček a zaparkuje ji na chvíli na zahradě. To pak s mopsem kroužíme kolem, nosíme jí na ochutnání rybíz a maliny a sbíráme pro ní 7 krásky. Ty si u nás objednává na čaj. Dokonce za ně dostáváme plat. Za 1 mističku 5 korun. Škoda, že máme jen malý kousek trávníku. Kdyby nám na zahradě rostla louka, je země milionář. Takhle si vydělám tak 50 korun. Ty ale stačí na to, abych mohla v krámku pod kopcem koupit vaničku karamelové zmrzliny, kterou si pak všichni 4 vychutnáme ve stínu velkého ořešáku a luštíme u toho křížovky. V tom je babi mistr. Děda je zase přeborník ve vyhlašování zábavných her. Už jsme takhle stavěli egyptské pyramidy, ze kterých se nakonec vyklubala podezdívka plotu, nebo vykopávali ztracený poklad. Ten jsme sice nenašli, ale díra, kterou jsme vyhloubili, se naštěstí přesně hodila na základy skleníku. Jak ti to píšu, milý deníčku, dochází mi, že se všechny ty hry podezřele točí kolem namáhavé fyzické práce. No, asi náhoda. Když mají prarodiče napilno, jdu si hrát ven s dětmi z okolí. Včera jsme se třeba byli koupat v řece. Mops na nás celou dobu starostlivě zíral ze břehu. Nesnáší vodu a plave jako kámen, což znamená, že jde okamžitě ke dnu. Když ho navíc podržím nad hladinou, začne ve vzduchu hrabat nožičkama, jako by dělal plavecká tempa. Tváří se zoufale a neohrabaně a vůbec je to dost trapas. Zítra budeme s dětskama hrát šipkovanou. To se rozdělíme na 2 skupiny. Jedna vymyslí trasu a označí ji šipkama napsanýma křídou. Druhá partička podle těch značek vyrazí na epesní, tedy grandiózně megahustě skvělou výpravu. Jednou za čas je na cestě nakreslená obálka. Ta značí, že je poblíž schovaný papírek s úkolem, který musí hráči najít a splnit. Třeba vyluštit nějaký rébus, nebo minutu skákat po jedné noze a hýkat jako oslové. Je to děsná bžunda. Nejlepší úkoly vymýšlím já s mopsem. Ostatní se úplně bojí, když šipkovanou připravujeme my dva. Když prší, čtu si ve svém podkrovním pokoji vedle půdy. Ta je plná knížek. Jsou sice strašně staré a divně smrdí, ale bývají v nich napínavá dobrodružství. Teď mám zrovna rozečteného Tarzana, který žije v pralese mezi lidoopy a šplhá v korunách stromů po liánách. Když nad tím přemýšlím, asi zítra zařadím do šipkované překonávání peřejí pomocí zhoupnutí se na laně. Tak, milý deníčku, teď víš, jak zatím probíhají naše prázdniny. Pro dnešek ale už budu končit. Je pozdě večer, mops mi tu vedle postele chrápe jako motorová pila a mě už se taky klíží oči. Sotva udržím propisku. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Přeju pěkný páteční večer z dvojky. Vladas na dva roky. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express. Nebude chybět ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: Igor Bareš,
3: František Derfler
1: a Josef Veselý vás zvou na 637. schůzku s naší historií. Dodejme, že se tak děje díky inspiraci Petrem Horou Hořejšem a jeho knihami, jakož i režii Jaromíra Ostrého.
3: Česká koruna na hlavě dalšího našeho krále.
1: Ano, Leopold nejenže usedl na český trůn, ale dal si při tom aktu nasadit na hlavu českou korunu, čímž se stal, na rozdíl ku příkladu od Josefa II., českým králem i formálně.
3: V tu dobu počaly docházet různé a většinou samé veselé noviny. Nejvíce jich mladý věk věděl. Měl je z novin, z psaní Šebestiána Hněvkovského, Ignáce Helda i ze zpráv formanů, kteří z Prahy přijížděli. Bylo jisto, že se císař Leopold dá v září korunovati na českého krále. V máji už zaslechli, že se královská zahrada na Hradčanech dotud dlouho spustlá, znovu a krásněji zřizuje. Nedlouho poté oznamovali noviny, že dvorský komorní furír Lenoble jako dvorský kvartýrmistr přijel na Královský hrad, aby upravil všechny byty pro dvůr i svatovický chrám pro korunovaci.
1: Pramen těchto informací netřeba dozajista zvlášť představovat. Jméno hlavního hrdiny i celého románu se ozvalo už ve druhé větě. Mladý věk se sice jmenoval ve skutečnosti Hek, ale jinak jsou všechna fakta autentická. Pan Alois Jirásek si v románové kronice F.L. Věk moc nevymýšlel.
3: Formani a pocestní vypravovali, jaký je v Praze schon, jak už teď předežněmi se změnila místem k nepoznání, jak všude čistí, obilují a opravují domy, dláždí ulice, jak už teď páni stavové dávají na svůj náklad pořídit více lamp do ulic, že poblíž kamenného mostu vystaví se lodní most, jak všecko se v Praze zdražuje, ačkoliv úřadové tomu brání, seč jsou, ale nejvíce, že stoupají ceny bytů. Ty, že si cizí panstvo již teď zamlouvá. Jeden polský šlechtic si jednal 50 dukátů denně za byt a jeden domácí dostal 300 zlatých za kvartýr, a to jenom na čas nastávající korunovace, to jest asi na 14 dní. Lidé trnuli nad těmi cenami, ale také se těšili, jak je všecko draho, i světlo, svíčky a olej jsou a budou dražší, protože se chystá taková paráda se světly a ohněm.
1: No, on si to Leopold spočítal dobře, že na korunovaci nemůže prodělat.
2: Na korunovacích s množným číslem.
0: Byla to chytrá taktika nového mocnáře, jak si přátelsky naklonit české stavy.
2: Ale nejenom české.
1: Ono se korunovalo i jinde?
2: Korunovalo se ve Frankfurtu nad Mohanem.
0: To byla říšská korunovace.
2: A na hlavu se koruna nasazovala i v Prešpurku, neboli v dnešní Bratislavě.
0: Což byla zase korunovace uherská.
2: Pak přišla na řadu korunovace česká,
1: kterou Leopoldův předchůdce Josef vědomně a provokativně zanedbal.
2: Obřad se s velkou okázalostí odehrál v září roku 1791.
0: Před příjezdem císaře putovali z Vídně do Prahy svatováclavské korunovační klenoty.
1: My jsme je pěkných pár let neměli doma.
0: Byly vezeny nádherným šestispřežím a provázené početní strážní eskortou.
2: Cestu lemovali špalíry dojatých Čechů.
0: Zvony vyzvánily.
2: Na kopcích plály ohně.
0: Zněla střelba z moždířů.
2: V Praze pak byly korunovační klenoty vystaveny v chrámu svatého Víta.
1: Mimochodem, z té doby pochází tradice sedmi klíčů.
2: Tenkrát byly klenoty uloženy v korunním archívu za svatováclavskou kaplí, za železnými dveřmi z pěti zámky.
0: Vyhrazena jim byla zvláštní skříň, opatřená dalšími dvěma zámky, k nímž dostali klíče dva strážci klenotů.
2: I když se později místo jejich uložení měnilo, tradice sedmi klíčů se udržela.
1: Korunní komora v chrámu svatého Víta, v níž jsou korunovační klenoty českých králů uloženy dnes, je nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Dveře, stejně jako pancéřová skříň na klenoty, mají sedm zámků. A k jejich otevření a vyzdvižení klenotů se musí sejít sedm držitelů klíčů. Prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda poslanecké sněmovny, předseda senátu, děkan metropolitní kapituly u svatého Víta a primátor hlavního města Prahy.
3: Dlouho předtím žila Praha jen korunovací.
1: To už víme ze slov Alojze Jiráska.
3: Razily se pamětní mince. Na konopišti chovali prý oslice, aby měla císařovna oslí mléko, protože jiné kvůli svému zdraví nepila.
1: Trpěla mimo jiné zděděnou epilepsií, která pak provázela i některé její děti, například válečníka arcivévodu Karla.
3: Všude byla vojenská pohotovost. U hradeb se rozložili komedianti, dokonce přijel i chinéský, čili perský cirkus a karavana pravých otrokářů přihnala 100 koní přestrojených za velbloudy. Byl předváděn jakýsi mechanický Švýcar, schopný hrát šachové partie.
1: A to prosím dávno před tím, než byl sestrojen počítač Deep Blue, který poráží i šachové velmistry.
3: V Bubenči před 15 tisíci diváky poprvé vzlétl balon slavného francouzského aviatika, pokořitele La Manche, Jeana Pierre Blanchara. V Klementínu se konala první česká průmyslová výstava.
1: Nejenom první česká, ale první průmyslová výstava na evropském kontinentě. V letním refektáři Klementína předvádělo české rukodělné výrobky víc než 150 vystavovatelů.
3: Ukazovaly se na ní mimo jiné domácí hedvábné punčochy, umělé květiny, papírové tapety, a členové České společnosti nauk předvedli jeho císařské milosti, jak zapálit diamant a jak vypadají cizopasní červy pod mikroskopem.
1: Na Leopolda čekala nejenom podívaná, on si také leccos poslechl.
3: Vyslechl památný projev Josefa Dobrovského o významné, avšak nedoceňované roli slovanských obyvatel ve svazku národů mnohonárodnostní Habsburské říše, a na důkaz své velkomyslnosti podepsal statut nově zřízené stolice českého jazyka a literatury na Pražské univerzitě.
1: Prvním jejím profesorem se stal František Martin Pelcl.
3: Při té příležitosti Wolfgang Amadeus Mozart připravil a v Nosticově divadle uvedl korunovační operu La Clemenza di Tito o vzpouře proti antickému tyranovi.
1: Ano, již jsme informováni. Právě o ní se císařovna vyjádřila jako o...
0: Una porqueria tedesca.
1: Neboli...
0: Německá prasečina.
2: Panovnický pár opustil znechuceně premiéru hned po prvním dějství.

0: Bylo nepěkně pod mrakem, déšť na spadnutí. Nicméně ulice oživly již za ranní doby nad obyčej. Většina se ubírala ke špitálské bráně. Nejzvědavější pospíchali do Libně, kdež na zámku císař Leopold II. Nocoval a odkudž po polednách vyjede do domu invalidů a odtud hnese všechen slavný průvod. Jiní jen k invalidovně chvátali, aby našli nějaké výhodné místo, aby všechno, jak náleží, mohli viděti. Hlučno a živo bylo po ulicích. Jen vysoké nákladní a formanské vozy se nikde neukázaly. Ty od 7 hodiny raní nesměly nikde Prahou. Bylo již hodně potřetí, když ohlas dělostřelecké salvy z hradeb oznámil, že průvod přibyl do Prahy. V tu chvíli byla okna ve všech palácích na Královské cestě otevřena. Vchod na most střehli policejní strážníci v černobílých chocholech, aby se nikdo z obecenstva na most nedostal. Ty chocholy na ty dny dali strážníkům, aby již zdaleka patrni byli. A bylo zvonění. Zvony všech pražských kostelů hlaholily slavným, mohutným hlaholem. Chvílemi zahřměly výstřely z děl a potom také ohlas hudby a veselých fanfár se ozvaly. Burgmistr krále uvítal u poříčské brány, pak u radního domu na staroměstském rinku mu rektor Magnificus klíče odevzdal. A již se ozvala dlažba cvakotem podkov. Jízda se blížila. V čele hudebníci na bílých koních, za nimi oddílky rysníků v třírohých kloboucích v plné parádě, muži jako hory, vynořili se z temné ulice na volný plácek křížovnický. Zajíždějí k mostu, řada za řadou. Koňský dusot poutichl, rachot kol se ozval. Zajezdci v čele průvodu objevili se 2 jednospřežné vozy, pak pojezdní rytířů i pánů, ale bez koní, císařovi pojezdní, všichni ve třpitivých livrejích. Za nimi kráčeli koně z císařských koníren, každého vedli 2 pacholci. Zvířata ušlechtilá, krásná, bohatě sedlaná. Pak trubači a bubeníci, kteří troubili a bubnovali, avšak ohlas jásavého mocného volání nadšených zástupů je přehlušoval. Na ušlechtilých koních seděli jezdci oblečení v gala, potomkové starých rodů domácích i přistěhovalých. Défur, Pálfy, Nostic, Vlček, Dohalský, Špork, Valdštejn, Šternberg, Vratislav, Černín, Kolovrat. Zajezdci řada nádherných kočárů, nejprve rytířské, pak panské. V nich kníže pán Coloredo Mansfeld, Kinský, Auersperg. Zlatolesklý kočár, ohromný, nákladný, bohatý, starožitný, v něm jel olomoucký arcibiskup. A po něm Lobkovic a Lichtenstein, za ním Schwarzenberg. Diváci již ochabující na novo se vzpružili. Přijížděl dvůr. Ve všech oknech nastalo pohnutí, když rozletěl se hlas, že teď přijede královský kočár. Každý chtěl spatřit nového krále. Ženské také mnoho o královně mluvili. Hlasité, jásavé pozdravy z hlouby ulice ohlašovali nového panovníka. Již se objevila v nádherných uniformách garda drabantů, za nimi královský kočár, tažený trojspřežením krásných běloušů, dlouhých ohonů. Ale kočár zavřitý. Všechno naklánění, všechno napínání zraku bylo marné. Do zaskleného vozu, jenž prvotně do průvodu nebyl určen, nýbrž otevřený kočár, do něhož panovník usedl kvůli prudkému větru, nebylo viděti.
1: Dnes už se tak jezdí v zavřitých limuzínách, i když nikoli kvůli prudkému větru, jak nám to vylíčil mistr Jirásek, ale z úplně jiných příčin.
2: Vlastní korunovační obřad, při němž Leopolda II. A jeho ženu pomazal arcibiskup Příchovský,
3: zcela senilní,
2: proběhl 6. září 1791.
3: V Praze v té době začala řádit cholera. A kolovaly fámy, že neznámí atentátníci usilovali o život císařskému páru.
4: V korunovační Praze pobyl Leopold měsíc. Opustil ji začátkem října 1791.
2: Jeho početný průvod jel přes Hradec Králové, odkud panovník vykonal inspekci nejdůležitější protipruské pevnosti Josefova.
4: Ostatně právě při této návštěvě padl návrh, který se poté ujal, totiž aby pevnost Ples dostala nové jméno Josefov.
2: Cestou do Vídně se zastavil ještě v Olomouci a v Brně.
3: Tam ho začaly trápit ukrutné bolesti žaludku a střev.
2: Už se jich nikdy nezbavil.
3: Jeho organismus se ještě na několik měsíců zotavil, avšak pak se dostavila nová ataka tajuplné nemoci.
4: Během doby, která mu zbývala, stihl toho poměrně dost vykonat.
3: Aby si uvolnil ruce, snažil se Leopold nejprve vyřešit zahraničně politické konflikty.
2: Rozhodující roli zde hrálo zlepšení vztahu s Pruskem, které podněcovalo prostřednictvím svých agentů rebelie v Nizozemí a nespokojenost v Uhrách.
3: Leopold poslal pruskému králi Fridrichu Vilémovi II. Smířlivý dopis, který přispěl ke zblížení obou států a nakonec i k uzavření smlouvy.
2: Podařilo se mu také ukončit válku s Tureckem.
4: Ano, to jsme si už stačili minule říct.
2: V Uhrách zvolil nový panovník smířlivá gesta a různé ústupky.
3: Latina se tam znovu stala namísto němčiny úředním jazykem a zrušena byla nenáviděná josefínská organizace policie.
2: Korunovace Leopolda na uherského krále ukončila alespoň prozatím spory s uherskou šlechtickou opozicí.
4: Ještě tu ale bylo pořád Nizozemí.
5: Tam postupoval Leopold energičtěji. Počátkem prosince 1790. roku obsadili rakouské jednotky bez boje Brusel a obnovili svrchovanost Habsburského domu v zemi. Moudrý politik nevyužil svého vítězství k ponížení protivníka. Dodržel svůj slib a vyhlásil amnestii pro povstalce, obnovil stará stavovská práva a odvolal josefínská nařízení v oblasti církevní politiky.
4: Zůstávaly ještě české země, ale i tam si poradil.
2: Obnovil stavovskou ústavu a odvolal některá opatření svého předchůdce.
3: Když císař v zemi tak významné pro Habsburský dům odstranil z cesty všechny neschody, byl korunován na českého krále.
4: Se vší parádou.
3: Byla to působivá událost, která se stala vyvrcholením Leopoldova života.
2: Za tu krátkou dobu, kterou měl k dispozici, zrušil jako ústupek církvi generální semináře.
3: Zlepšil výkon trestů.
2: Uložil vypracovat nový policejní řád pro Vídeň.
3: A nařídil některé změny ve školství.
2: Tyto reformy se týkaly především gymnazií a univerzit.
4: Jaké reformy?
2: Leopold chtěl ve vzdělání nastoupit na úplně novou cestu. Hodlal decentralizovat školství a zvýšit kvalitu učitelů mimo jiné také tím, že pedagogické řízení gymnazií svěřil učitelským sborům.
3: Při diskusích o problémech škol se objevily stížnosti na přetěžování žactva učivem.
4: Už tenkrát
3: a od té doby pravidelně.
4: Chudáci mladí všech dob.
3: Zdá se, že některé pedagogické problémy jsou neřešitelné.
4: Nejenom pedagogické.
2: Reforem svého předchůdce v humanitární oblasti se Leopold naproti tomu v podstatě nedotkl.
3: No, v každém případě za 2 roky své vlády ochránil Habsburskou monarchii od nejhoršího.
4: To je pravda. Svým trpělivým vyčkáváním, energickým jednáním a vytrvalou cílevědomostí podal přímo mistrovský politický a diplomatický výkon. Řekl jsem to dobře?
3: Docela ano. Ovšem do radostného poháru úspěchů spadlo přece jenom pár hořkých kapek, které Leopolda zarmoutily.
4: Ale neotrávili.
3: No, já bych řekl, že mu na zdraví nepřidali.
4: Tak co se stalo?
3: V jeho milovaném Toskánsku došlo k nepokojům, které ohrožovaly jeho tamní velké reformní dílo.
2: Toskánský velkovévoda v této situaci ukázal, že dovede zasáhnout docela tvrdě. Osobně odejel do Itálie, obnovil trest smrti a nasadil vojsko k obnově klidu a pořádku.
3: V červenci roku 1790. Se vzdal velkovévodského trůnu ve prospěch svého druhorozeného syna.
2: A máme tu další kapku. Ještě více hořčejší než ty toskánské.
4: Jaké byly ty kapky?
2: Francouzské.
5: Přechodné události ve Francii působily císaři stále větší starosti. Byl v pravidelném písemném styku se svou sestrou Marií Antoinettou, s níž ho nespojovala ani duševní, ani sourozenecká náklonnost. Její prosby o intervenci bral trpělivě na vědomí, ale zprvu nic nepodnikal. K zásahu ho přiměl teprve nezdařený pokus francouzského královského páru o útěk. Leopold vyzval okružním dopisem ostatní evropské mocnosti ke společnému jednání. Na zámku Pilnic u Drážďan uzavřel s pruským králem obranné spojenectví, v němž se oba panovníci zavazovali ke vzájemné pomoci v případě, že některého z nich Francie napadne.
2: Nakonec Leopold s těžkým srdcem dospěl k názoru, že v nejhorším případě povede válku.
3: Jestliže Francouzi chtějí mít válku,
4: prohlásil,
3: budou ji mít. A pak uvidí, že míru milovný Leopold dovede vést válku, když to musí být. Náklady zaplatí oni.
4: Začátku války s revoluční Francií mírumilovný císař zůstal ušetřen. Nedožil se ho.
2: Jeho onemocnění trvalo 3 dny a propuklo náhle.
3: 28. února roku 1792. ve 2 hodiny ráno probudili Leopolda prudké bolesti na levé straně prsou a v oblasti sleziny.
2: Kolem 9. byl nemocný nalezen s červeným opuchlým obličejem, silně se potící, těžce dýchající a se silnými bolestmi v krajině břišní.
3: Přivolaný lékař usoudil, že se jedná o revmatický záchvat. Naordinoval teplé nápoje.
2: Odpoledne mu pustili žilou.
3: 2x mu pustili žilou i další den.
2: A pak ještě jednou dopoledne 1. března.
3: Mimo to dostal četné klistýry. Jeho stav pak vypadal, že se poněkud lepší.
2: Ale v zápětí následoval rychlý konec, že ho ani nemohli zaopatřit svátostmi umírajících.
3: Po krátkém odpoledním spánku se probudil, zvracel a poté zemřel v náručí manželky.
4: Nebylo mu ještě 45 let.
3: Pitva prokázala, že
5: nejlepšího z panovníků sklátil během několika dnů zcela náhlý zápal.
4: Dnes by lékaři napsali do protokolu, že příčinou smrti byl levostranný zápal plic a zánětlivý zápal pohrudnice.
3: Od samého začátku však o ní kolovaly různé fantastické fámy.
2: Byl otráven svobodnými zednáři.
3: Byl otráven jezuity.
2: Otrávil se omylem sám, když si namíchal lektvar lásky.
3: Měl se předávkovat afrodiziaky.
4: Na tomto klepu nesl Leopold určitou vinu, protože počet jeho milostných dobrodružství byl přímo legendární.
3: Proto se také objevila verze, že jeho smrt má na svědomí jedna milenka, kterou vyměnil za jinou, za což se dotyčná pomstila.
2: Hovořilo se i o agentech francouzské revoluce.
3: Ať už však šlo o jakoukoliv nemoc.
4: A nejpravděpodobněji to byl zřejmě zánět plic a pohrudnice.
3: Léčba byla naprosto nesprávná. 4 puštění žilou znamenalo ztrátu 2 litrů krve a to stěží vydrží i zdravý člověk.
4: Čeho nebo koho se stal Leopold obětí? Šlo o politický atentát, milostné drama, nešťastnou náhodu, nemoc? Zbyly otázky, ke kterým chybějí odpovědi.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 637. schůzka s toulkami českou minulostí. 638. s podtitulem Arci Čech vysíláme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Neznám nic živějšího, s životem víc hlícujícího než divadlo, říká naše jubilující rozhlasová kolegyně Tereza Kostková. Co ji odnaučilo se snažit? A k čemu ji tohle nesnažení přivedlo? Proč už nechce a nehodlá životu dokazovat, že byla obdarována vysokou mírou odolnosti? Na čem jí záleží jako mamince a co dobrého nabízí jako partnerka?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den, jasné.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Je to podle vás reálné?
4: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
8: Dobrý den s Českým rozhlasem. Jak vidí Národní rozpočtová rada hospodaření státu a nakolik spočítala schodek rozpočtu v příštím roce? Jak zdraží pohonné hmoty a energie zastropované povolenky ETS 2? Jak atraktivní bude upravené důchodové spoření a jak velké peníze se točí kolem mistrovství světa ve fotbale? To všechno doufám stihneme probrat s ekonomem Lukášem Kovandou. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
8: Tak Národní rozpočtová rada, která má hodnotit, jestli stát a další veřejné instituce dodržují zákonná pravidla rozpočtové odpovědnosti, ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku kalkuluje, že i přes splnění těch 3% maastrichtských kritérií může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Pane Kovando, proč rada předpokládá, že ten schodek rozpočtu pro příští rok bude ještě o těch 40 miliard vyšší, než je ten letošní?
9: Je to proto, že tato vláda přichází s různými opatřeními, která ale spíše tedy vytvářejí dodatečné výdaje, aniž by tedy byly tyto výdaje kompenzovány zase nějakými úspornými opatřeními. Už víme, že třeba převedla tedy ten poplatek za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. Nyní třeba probíhá velká debata o tom, jak budou financována veřejnoprávní média, pokud samozřejmě se přenese ten poplatek podobně jako u toho poplatku za obnovitelné zdroje na rozpočet, tak to znamená další zátěž pro něj a o to vyšší tedy schodky. Samozřejmě já jsem uvedl jen dva příklady z mnoha, ale ty ilustrují, jak vlastně vláda postupuje, že ji příliš tedy zatím nepálí to, že bude ten deficit o nějaké desítky miliard vyšší, jak předpokládá Národní rozpočtová rada. Důležité tedy pro vládu je, aby plnila vlastně ty své předvolební sliby, aby, řekněme, ulevila bezprostředně peněženkám občanů a firem, ale ono pak vlastně dochází k tomu, že kvůli tomu, že to nejsou nějaké systémové reformy, tak ty prostředky stejně zaplatí ty firmy a domácnosti akorát v jiné podobě, a to v té podobě, že třeba někdy v budoucnu, až bude třeba pokrýt ty zvýšené výdaje na dluh a obsluhu dluhu, tak zaplatí zase ze svých navýšených daní. Ale to už třeba bude v režii jiné vlády, takže to nepůjde za touto, a to samozřejmě je pro politiky velice lákavé takto postupovat.
8: 350 miliard korun, když to zasadíme do hospodaření Česka v minulých letech, tak jak vysoký schodek to je?
9: Spíše bych se díval na to, co vlastně hodnotí i třeba Česká národní banka. To je ten poměr schodku veřejných financí. Vy jste to také zmiňovala, už tu 3% hranici schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu. A tam je klíčové i pro mě, a myslím si, že i pro finanční trhy, aby tento poměr nepřerostl tu kritickou hranici 3%. Kritická je, protože je to jedno ze známých maastrichtských kritérií. Pokud se vládě podaří držet ten schodek pod touto úrovní, i když to bude schodek ve stovkách miliard, není to něco, co bychom mohli označit na jedničku s hvězdičkou. Zároveň to není něco, co bychom mohli nazývat už problémem pro vývoj České republiky. Pokud to bude 3% a více, tak už ta situace začíná být svízelná, zejména s ohledem na budoucí vývoj veřejných financí, protože pak samozřejmě to znamená, že se do budoucna kupí dluhy a také narůstá vlastně obsluha, nákladnost obsluhy dluhu. Pak už samozřejmě je to problém, ale tato vláda se zaklíná tím, má to i ve svém programovém prohlášení, že zůstane bezpečně pod úrovní 3%. Tak jestliže ČNB, Česká národní banka, hovoří o 3,1% v příštím roce, tak už se jí to nedaří. Jestliže, tak jak ona sama prognozuje, by to bylo 2,8% a pak tedy pokles, tak ještě můžeme vlastně říci, že plní. Ale vezměme si, že ona může přijít nějaká, a teď nechci malovat čerta na zeď, nějaká krize.
8: Máme tu dvě války.
9: Může se zase něco semlít a pak samozřejmě by to okamžitě vystřelilo nad tu úroveň 3%. To znamená, že by vláda ideálně měla využívat tyto, nechci říkat úplně jaksi klidné časy, protože klidné nejsou, to jste řekla nyní, když jsou tady dvě války, ale zároveň tady není úplně bezprostřední neblahý dopad. Česká ekonomika může letos růst kolem 2%, což nesvědčí, protože by tady byl nějaký covidový propad nebo nějaký náraz, jako jsme zažili v roce 2022 v oblasti cen energií. Takže by vláda vlastně měla tento relativně na poměry 20. let klidný čas využít spíše k tomu, aby když ne konsolidovala veřejné finance, tak aby alespoň udržovala vlastně tu trajektorii nebo tu dráhu a nenavyšovala tedy to zadlužení nad tuto dráhu.
8: Ona je ministryně Schillerová, říká, že vláda ví a chce příští rok hospodařit s tím větším deficitem schodkem státního rozpočtu, než je ten letošní. A v dalších letech by měl podle ní ten deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. Tak je jasné, jak chce vláda ty poslední dva roky svého mandátu zase zajistit ten pokles dluhu. A co na to říká Národní rozpočtová rada na tenhle plán?
9: Vláda se hodně opírá o to, že se jí podaří vlastně nastartovat ekonomický růst natolik, že se ten dluh, byť rostoucí, bude snáze v tom výkonu té ekonomiky, v těch zhruba pro letošní rok by to mělo být 9 bilionů korun, 9 tisíc miliard korun hrubého domácího produktu, celkového výkonu české ekonomiky, že se jí v tomto moři miliard bude zkrátka ten dluh, který tedy nemá parametry tisíců miliard, ale stovek miliard, jak jsme si řekli, nebo ten deficit tedy rozpouštět snáze. Takže čím větší bude moře toho výkonu, tak tím samozřejmě se snáze rozpustí ta kapička, kapička, ne pořádná kapka tedy.
8: Myslím, že pro každého daňového poplatníka 340 000 korun.
9: Ale ten příměr je zřejmý. Pokud ale ten výkon nebude takový, nebude se to mít kde rozpustit, tak nastává problém, protože a to se může stát, když přijde nějaká ta krize. To znamená malovat si nyní, jak se to bude hezky snižovat v podstatě v těchto 20. letech každý druhý rok nás něco zaskočilo pomalu, když to zprůměruju. Takže malovat si nyní za čtyři roky se to bude dařit snižovat, to si myslím, že je odvážné a že takto střízlivě to pak hodnotí samozřejmě i Národní rozpočtová rada, která takovýto výrok musí nutně hodnotit s příměsí jakéhosi politika, jakéhosi politického výroku, který spíše tedy má vyslat jakýsi uklidňující signál médiím veřejnosti, ale vlastně s tou konečnou realitou nemusí mít tolik co společného.
8: No navíc rok 2029 už zase bude volební a ve volebních letech se tedy běžně nešetří.
9: A na to je správná připomínka, ukazují nebo poukazují i ratingové agentury, třeba nyní v případě Slovenska, tak oni vlastně říkají, že v tom vlastně v té druhé polovině toho funkčního období té vlády, aktuálně vládnoucí, z hlediska právě politického cyklu se ta nepopulární opatření provádějí mnohem obtížněji než v těch prvních, než té první polovině, než těch prvních dvou letech a určitě to takové bude i tady, takže malovat si, že bude vláda s blížícími se volbami nějakým zásadnějším způsobem stabilizovat veřejné finance, když tedy ne hned konsolidovat, tak to je, řekněme, heroicky optimistické.
8: Jak se díváte na ten předpoklad vlády, že ona chce hodně investovat, mluví o investicích, takže ty vyšší investice na dluh potom přinesou tedy vyšší hospodářský růst automaticky a tím se tedy splatí dluh a bude klesat ten schodek třeba v té druhé půlce jejich funkčního.
9: Ano, to je ta filozofie. Ona chce tedy vytvořit to velké moře, ten hrubý domácí produkt navýšit, aby se pak i byť nominálně nezvýšený, tak nominálně navýšený dluh, deficit rozpouštěli v tomto moři snáze, chce toho dosáhnout investicemi. To samozřejmě má své ekonomické rácio. To určitě není něco, co je vyloučené, že se podaří, ale ty zkušenosti vlastně s investováním vlády a z toho, jaký je třeba ten multiplikační efekt, jaký je multiplikátor těch investic, ty často zaostávají za tím, co si, a není to pouze tato vláda, tento kabinet, ale jsou to i kabinety jiné, jak v České republice, tak mezinárodně, které si zkrátka vysní nějaký cíl, to, jak se zhodnotí investice, jak se promítnou do toho hrubého domácího produktu, jak navýší ty miliardy a stovky miliard výkonu české a jiné ekonomiky a pak skutek utek. A není tomu tak, není to tak růžové. Ne snad, že by samozřejmě tyto investice se neprojevovaly příznivě, ale často se zveličuje předtím, než tedy se projeví ten jejich očekávaný dopad. No a tím pádem se pak i může zveličovat to, jak se bude dařit snižovat ten deficit poměru k hrubému domácímu produktu.
2: Jak to vidí Věra Štechrová a její host na Dvojce.
8: Tak členské státy Evropské unie a europoslanci se taky včera shodli na tom, jak se upraví ten systém emisních povolenek pro domácnosti, my to známe jako ETS2. On má být zavedený od roku 2028, týká se pohonných hmot a vytápění budov. Ta úprava teď počítá se stropem, nebo takovým měkkým stropem 45 eur za tunu CO2. Pokud by měla být vyšší, tak se mají automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. A právě to by mělo předejít těm výrazným výkyvům ceny povolenky. Vláda považuje tyhle změny za kosmetické, třeba podle hospodářské komory se tím snižuje to riziko velkých cenových výkyvů. Jak to vidíte vy?
9: To riziko se snižuje, ale já bych řekl, že jenom krátkodobě, to znamená, řekněme v letech 2028 až 2030 a pak zase v těch 30. letech může ta cena té emisní povolenky dramaticky narůst.
8: Proč?
9: Protože je to potřeba, protože ty povolenky jsou koncipovány tak, aby finančně zabolely domácnost, firmu a aby ta domácnost, firma pod tlakem této bolesti, finanční bolesti, byla nucena přejít na nízkoemisní, bezemisní technologie nebo postupy nebo prostě energie. A dnes existuje řada studií třeba z Německa, z renomovaných tamních institucí, které vlastně počítají, kolik je třeba, aby ta povolenka stála, pokud má být dosaženo toho klíčového cíle, který stále platí, a to je dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Takže lze spočítat, kolik těch uhlíkových emisí je třeba dostat z těch ekonomik evropských a kolik tedy je potřeba, aby také stály ty povolenky, aby lidé, firmy byly tedy nuceni a motivováni také vlastně k těm nízkoemisním či bezemisním technologiím a energiím přecházet. A to nespraví povolenka za 45 eur. To rozhodně ne, ale zase to je třeba chápat tak, že to má být jakási zavádějící cena, cena, která je tedy taková, aby neodradila vůbec od toho systému veřejnost, aby ji veřejnost přijala. A já jsem to řekl špatně, zavádějící cena, ale ona je zavádějící, je to zaváděcí cena, ale ona je zavádějící také, protože tak to nízká být nemůže. To je zavádějící takto informovat veřejnost, protože ona se musí, ta povolenka, aby bylo dosaženo té uhlíkové neutrality, pohybovat v trojciferných pásmech. Teď nechci spekulovat, ale ty studie hovoří o nějakých 150-200 eurech za povolenku pak v těch 30. letech, což samozřejmě pak má dramatický dopad do cen nafty, benzínu, u českých čerpacích stanic, u evropských čerpacích stanic, do cen vytápění plynem a zejména uhlím, i když to vytápění uhlím už se dnes týká pouze stovek tisíc domácností v České republice, spíše středních stovek tisíc, takže už je to něco, co je na ústupu, ale i právě třeba vytápění plynem, a tam už se jedná o miliony domácností, tak může být výrazně dražší vlivem těch povolenek a předpokládá se, že tedy se budou lidé více zajímat o další zateplování, výměnu kotlů, že se budou zajímat o to, zda je nutné cestovat automobilem na naftu či benzín, či mají pořídit elektromobil, či mají využívat městskou hromadnou dopravu. A to právě s tou povolenkou za těch 45 eur nebude dostatečné, nebude, to znamená takové zdražení, které by lidi vedlo k tomu, aby změnili své chování. A toto je třeba říci, protože právě ta cena takto nízko nastavená je skutečně zaváděcí a zároveň zavádějící, protože pak musí politici říci, my nestihneme Green Deal jak si splnit do toho roku 2050 a musí to prodloužit třeba na rok 2075 nebo 2100 a pak už vlastně je představitelné, aby ta povolenka celou tu dobu stála těch 45 eur.
8: A mimochodem je ten v uvozovkách příspěvek, který mají domácnosti a vytápění domácnosti k tomu celkovému znečištění CO2 planety tak zásadní?
9: Dnes celá Evropská unie, jak firmy, domácnosti, silniční doprava, průmysl vlastně přispívají k emisím skleníkových plynů zhruba z nějakých 5%.
8: No a když z toho vyjmeme ještě navíc právě jen ty domácnosti?
9: To už se pohybujeme v spíše, nemám přesné číslo, ale bude to třeba kolem 1%, protože samozřejmě tím klíčovým znečišťovatelem je průmysl. I stále v Evropě, stále tedy, když dochází k deindustrializaci právě i vlivem drahých emisních povolenek, tak třeba německý průmysl a tamní stále poměrně výrazná výroba elektřiny z uhlí a tak podobně, tak to jsou věci, které přispívají samozřejmě k těm emisím, ale i tak se vlastně podařilo Evropě, řekněme, od 90. let opravdu citelně snížit ty emise a nyní to hlavní znečišťování je úplně někde jinde než v Evropě. To se musíme dívat do Číny, která má 35 až, to znamená 7x více než celá Evropská unie. I dneska už i taková Indie vlastně vypouští více emisí celkově než celá Evropská unie dohromady. Samozřejmě Spojené státy jsou velkým znečišťovatelem, ale tyto země vlastně nic moc nedělají. Rozhodně ne tolik, když se podíváme třeba na cenu emisních povolenek jako právě Evropská unie.
8: A dnes zase Čína začala poměrně výrazně vyrábět tu.
9: To se říká, ale když se pak podíváte na ta data, pořád staví uhelné elektrárny a tak podobně, ale hlavně co mě rmoutí je to, že opravdu toto zásadně přispívá celoevropsky k jakémusi nárůstu těch různých extrémních politických nálad, protože tento graf teďka přines The Economist, tuším, že to byl, kde vlastně ukazuje, co nejvíce pálí občany Evropské unie a Evropy a co byla to kdysi před 15 lety nezaměstnanost, pak kolem těch poloviny minulého desetiletí imigrace a tak dále. To všechno vlastně nyní ustupuje a teď to jsou úplně suverénně životní náklady. I ve Spojených státech mají takzvanou krizi dostupnosti, ale ty životní náklady teď pálí domácnosti v Evropské unii a Evropě suverénně nejvíc. A samozřejmě, když dáte povolenky na domácnosti, tak se tohle ještě zhorší. To znamená, to bude voda na mlýn všem těm různým uskupením, které vlastně žijí z těchto nálad a profitují z nich. A to je dnes už nejsilnější strana v Německu, preferenční alternativa pro Německo, ať to je strana Marine Le Penové ve Francii, ať to je Nigel Farage, ale i ještě extrémnější strany ve Spojeném království. Takže ona, ta Evropa, vlastně může být už do toho roku 2030 z hlediska toho, jací političtí lídři vládnou v těch zemích, vlastně úplně jiná. Než dnes. A toto jsou všechno státy, které nějakým způsobem brojily nebo brojí za rozbití Evropské unie, za vystoupení z eurozóny. A to máme Německo, Francii, Británii, to znamená nejzásadnější evropské ekonomiky. Takže ona už nyní probíhá jakási, řekněme, skrytá revoluce a samozřejmě pokud dále tedy zatíží domácnosti, se které už nyní pociťují ty vysoké náklady životní, další dardou v podobě těch povolenek, které ale z toho globálního hlediska nic moc nepřinesou kvůli tomu, že Evropa má těch 5% jenom, tak si myslím, že to bude další tedy impuls pro jaksi posilování preferencí a nakonec i politických pozic těchto stran, které nakonec vlastně často chtějí konec Evropské unie.
8: On ten nárůst extremismu je možná tím zásadním důvodem, proč je Evropská unie teď je, řekněme, ochotnější dívat se na ty dlouhodobé plány Green Dealu a přehodnocovat je a možná právě být přístupná i úpravám té domácí povolenky ETS2.
9: Určitě toto hraje roli. Otázka je, zda ještě lze v tuhle chvíli vlastně, protože to je jako když chcete otočit za oceánský parník, tak tam je velká setrvačnost a jestli teďka ještě tím kormidlem vlastně, když teď zase začnete točit tím opačným směrem, za to ještě lze stihnout do těch voleb, která mohou ty lídry, o nich jsem hovořil, prostě vynést na výsluní a ty volby budou v příštích nejbližších letech.
2: Jak to vidí
4: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
8: A dnes je jím ekonom Lukáš Kovanda. Nemůžeme pominout, že začalo mistrovství světa ve fotbale, hraje se ve třech státech, v Mexiku, Kanadě a Spojených státech a nejde zdaleka jen o sportovní záležitost, každá taková událost je zároveň obrovský biznis. Viděla jsem, že americká banka Goldman Sachs dokonce udělala prognózu toho, jak se jednotlivé státy umístí, mimochodem vyhraje podle nich Španělsko a český tým podle amerických bankéřů nepatří k úplným outsiderům, spíš se má pohybovat uprostřed pelotonu.
9: Což už možná teď by změnila po výsledku.
8: Vidíme, jestli bude upravovat svoji prognózu. A proč ten tým renomované banky dělá takovou prognózu fotbalového mistrovství? Jde to o nějakou hru, nebo je ta prognóza využitelná i pro biznis?
9: Banky samozřejmě to primárně činí z marketingových důvodů, protože mistrovství světa sledují miliardy lidí po celém světě, snad 6 miliard lidí, až má sledovat tento šampionát. Takže je to příležitost se zviditelnit, ukázat tedy pro ty banky, že jsou jaksi u toho, ale zároveň oni si mohou testovat své predikční schopnosti, protože oni zpracovávají ty své prognózy těch jednotlivých výsledků zápasů na základě obrovského kvanta dat, konkrétně třeba banka Goldman Sachs jde až do roku 1978 a vlastně analyzuje a propočítává na základě výsledků, tuším, že 20 tisíc různých fotbalových klání po celém světě, která se od té doby uskutečnila, to, jak nejpravděpodobněji tedy skončí zápasy na tomto mistrovství, ale musíme tedy říci, že už se spletla, protože, co si pamatuju, tak tam předpovídala, že zápas České republiky a Jižní Koreje dopadne plichtou 1-1, což se tedy nestalo. trochu se spletla, takže vidíme, že ani toto nestačí. Každopádně znevěrohodňovat úplně ty postupy asi také nelze, protože přece jenom nějaká základní vodítka poskytují a je třeba tedy na to hledět, jako že to je do značné míry marketingová činnost, ale ty banky si také mohou právě testovat své vlastní interní modely toho, jak jsou schopny na základě velkých historických dat předpovídat budoucí děje, což samozřejmě se hodí i pro finanční trhy, když chcete například předpovědět na základě minulých pohybů akcí, to jak se budou pohybovat do budoucna.
8: Dá se spočítat, jak velké peníze se v tom biznisu kolem mistrovství světa celkově točí?
9: Jsou to desítky miliard amerických dolarů, to znamená, že je to obrovsky výnosná záležitost, která prakticky nesnese srovnání s ničím jiným, protože takto sledovaná událost, kterou by skutečně sledovala většina světové populace, tak to vlastně ani olympijské hry nemusí toho dostát, nemusí být až takto sledované, protože ten fotbal je sportem opravdu vysoce mezinárodním. Je to jeden z mála sportů, troufám si říci, který opravdu má obrovskou popularitu v podstatě v každém koutu světa. Jižní Amerika, Afrika, Evropa samozřejmě. Nyní i Severní Amerika, která dlouho jaksi tento fotbal...
8: Měla jiný fotbal,
9: je tomu to říkala tedy nikoli fotbal, ale ten soccer, že jo. Ale i to se mění samozřejmě v Perském zálivu, kde hrají největší hvězdy, je nyní, nebo v oblasti celého Blízkého východu, je fotbal stále populárnější i v jihovýchodní Asii. Takže je to opravdu globální fenomén, který prakticky, nesnese s ničím dalším srovnání a to právě umožňuje zejména organizaci FIFA třeba na prodeji práv televizních kasírovat, když to řeknu takto

0: zaplatit.
1: Velkými penězi jsme skončili dnešní, jak to vidí, s ekonomem Lukášem Kovandou. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou, hezký den.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Historie českého zločinu
1: na dvojce.
0: Krádež v domě pionýrů vypadá na první pohled komicky.
2: Čemu vám jsou čtyři kopací míče, chlape? Stopky, startovní čísla, no to přece není normální.
1: Marginální rozkrádání se ale zvrhne v daleko závažnější případ.
3: Chlupatý pomědou kvůli týž pro nevěře, a když se v Praze u SMBáků sám přihlásím, dostanu pár měsíců, maximálně rok. Pak nikoho nenapadne, že jsem u Vratibova někoho praštil do hlavy.
0: Muž na útěku. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčení.

0: Léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. I dnes tu pro vás máme 50 minut informací a muzikálových hitů.
1: Plzeňské divadlo Josefa Kajetana Tyla chystá od 16. do 26. června 9. ročník oblíbeného festivalu Na scénu, který veřejnosti představuje nastupující muzikálovou generaci. Tato přehlídka mladých absolventů uměleckých škol vznikla jako nultý ročník už v roce 2017 a od té doby se stala vyhledávanou tradicí závěru divadelní sezóny.
0: Letošní ročník se tradičně odehraje v prostorách plzeňského Nového divadla i na historické scéně Velkého divadla a poprvé se na zkoušku rozšiřuje také o operní sekci, která doplní dosavadní zaměření na muzikál. Diváci se mohou těšit na absolventské inscenace muzikálových škol jako Sestry v akci, Mama Life, Kytice Reloaded či autorské projekty Svět se zbláznil či Král Reál.
1: Festival je ale specifický tím, že kromě samotných představení nabízí studentům, začínajícím profesionálům i široké veřejnosti možnost nahlédnout přímo do zákulisí a divadelního řemesla. Bohatý doprovodný program přinese praktické workshopy, lekce a besedy zaměřené na jevištní pohyb, pěveckou interpretaci, klasický balet, hereckou odvahu nebo dabing a to vše vedené zkušenými umělci.
0: Jedním z vrcholů doprovodného programu bude mezinárodní pěvecká masterclass pod vedením dirigenta Spojených scén vídeňských Michala Römera a trojice renomovaných holandských pedagogů zpěvu, jejichž školením prošli ti nejúspěšnější současní muzikáloví zpěváci západní Evropy.
1: Podrobné informace o programu a zbývajících volných místech na workshopy jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Plzeňského divadla.

0: Muzikáloví fanoušci podle předchozí skladby jistě poznali, o jakém titulu teď bude řeč. Už 5 let totiž v červnu uplyne od světové londýnské premiéry tehdy napjatě očekávaného muzikálu Cinderella, tedy Popelka, skladatele Andrewa Lloyda Webbera.
1: O tom, že nepůjde o nějaké tuctové zpracování známé pohádky, svědčil už charakter hudby. Sám skladatel uvedl, že příběh jeho muzikálu je původními motivy spíše jen inspirován a že bude vyprávěn ze zcela nového, nezvyklého pohledu. O krásnou Popelku, macechu ani střevíček však diváci ochuzeni nebyli.
0: Popelka se v Londýně hrála, stíhá na problémy kvůli covidové pandemii, v divadle Gillian Lynn pouhý rok, než měla v roce 2023 v upravené verzi a pod názvem Bad Cinderella premiéru na Broadway. I tam se však udržela jen o pár měsíců déle než na West Endu. A pozoruhodné je, že neobdržela ani jednu nominaci na cenu Tony.
1: Muzikály Andrewa Lloyda Webbera, vytvořené v novém miléniu, se zkrátka zdaleka nezískaly takový zájem diváků, tak jako ty předešlé. Naštěstí však autor ty slavné jako Phantom Opery, Jesus Christ Superstar, Evita Kočky, Sunset Boulevard a nebo Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť opečovává a může být spokojen, že dnes už klasika stále zajímá diváky a navíc inspiruje tvůrce nové generace k jejich novému pojetí. O tom už ale byla v našem vysílání mnohokrát řeč.
0: Za druhou hudební ukázku však londýnská Popelka rozhodně stojí.

0: Začátkem června oslavil polokulaté 65. narozeniny britský textař a libretista Charles Hart, který je známý zejména díky své práci na muzikálu Phantom Opery, stejně jako na řadě dalších muzikálových či operních kusů v divadle i na filmovém plátně.
1: Hart se narodil 3. června 1961 v londýnské umělecky založené rodině. Jeho matka byla herečka a rovněž chlapcovi prarodiče se aktivně věnovali divadlu a hudbě. Není proto nikterak překvapivé, že to Charlese k hudbě táhlo od dětství a už ve velmi raném věku začínal sepisovat první písňové texty. Že se chce hudbě jednou věnovat profesionálně, si naplno uvědomil, když byla jeho babička v 70. letech obsazena do londýnského nastudování Sondheimova muzikálu Malá noční hudba a za svým snem si poté vytrvale šel.
0: Ačkoliv studoval hudbu na několika prestižních školách, cestu do světa hudebního divadla mu naplno otevřela až účast v soutěži Vivian Ellis Award. Šlo o soutěž pro mladé tvůrce zaměřující se na hudební divadlo, které se Hart zúčastnil se svou adaptací Moll Flandersové a probojoval se až do finále. Jedním z porotců byl tehdy i Andrew Lloyd Webber, jehož Hartova práce zaujala natolik, že mu nabídl možnost podílet se jako textař na muzikálu Phantom Opery.
1: Charles Hart spolupracoval i na Lloyd Webberově muzikálu Podoby lásky. Krom toho přebásnil do angličtiny libreta několika oper a napsal texty k několika písním a televizním pořadům.

0: V neděli 12. června si připomeneme už 35. výročí londýnské světové premiéry muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera v podobě, které říkáme muzikál superlativů.
1: Stalo se tak plných 23 let od vzniku jeho první verze. Tehdy v roce 1968 měl totiž jako školní představení pouhých 15 minut. Postupně se však Josef rozrůstal o nová hudební čísla až do dnešní podoby. V červnu 1991 tak starozákonní biblický příběh o Josefovi, nejmladším synu Jákoba, kterého jeho 11 proradných bratří prodalo do egyptského otroctví, ožil v plné kráse, co by velká a pestrá muzikálová show.
0: Od té doby byl jak v Londýně, tak v řadě jiných měst ve stejné či obdobné podobě nastudován už mnohokrát a vedle muzikálu Jesus Christ Superstar a Evita se tak stal dalším plnohodnotným dílem úspěšné autorské dvojice Rice Lloyd Webber.
1: Českou premiéru měl Josef v Městském divadle Brno v roce 2006. O 6 let později byl uveden také Národním divadlem Moravskoslezským v Ostravě a poté také v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V naší hudební ukázce, tedy v ústřední melodii Každý má svůj sen, zpívá Pavel Klimenda, který titulní roli stvárnil právě v Plzni.

0: Příznivci muzikálu napříč republikou bez pochyby znají tituly jako Kiss Me Kate anebo Anything Goes, tedy Děj se co děj. Jejich autorem je jeden z pětice nejvýznamnějších skladatelů první poloviny 20. století, tedy Cole Porter.
1: V červnu letošního roku si připomínáme 135 let od narození tohoto skladatele a textaře a tak jsme pro druhou půlhodinku připravili malý koncert z nejúspěšnějších skladeb z jeho nejúspěšnějších muzikálů. A začínáme titulní písní z Děj se co děj, tedy Anything Goes. Pochází z naší fonotéky a uslyšíte v ní Dašu se sborem a big bandem Gustava Broma.

0: Jedna z otázek, na kterou by měl bez rozmyšlení odpovědět každý příznivec muzikálu, zní, jak se jmenují příslušníci silné pětky skladatelů první poloviny 20. století?
1: A odpověď, jak mnozí jistě tušíte, je Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rodgers a právě Cole Porter.
2: Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in.

0: successful, swinging in the beautiful high society.
1: Skladba High Society Calypso zazněla ve filmové podobě muzikálu High Society z roku 1956, kde hrál i zpíval mimo jiné Louis Armstrong. Více o filmu později.
2: Cole Porter se na rozdíl od svých kolegů ze zmiňované skladatelské pětice narodil domovité rodiny. Jeho dědeček vlastnil uhelné doly a svému vnukovi do kolébky vložil 7 milionů dolarů.
1: Může vůbec člověk takto zaplavený blahobytem, uzavřený ve společnosti horních 10 000, najít inspiraci k silnému uměleckému výkonu? Dílo Cola Portera jasně dokazuje, že ano.
2: Z 8 Porterových muzikálů 30. let měl největší úspěch Gay Divorce, tedy veselý rozvod z roku 1932 v hlavní roli s Fredem Astérem. Ústředním tématem byla milostná zápletka mladé herečky, která chtěla přimět svého nudného manžela, aby podal žádost o rozvod na základě z její strany předstírané milostné zápletky. Situace se jí ovšem vymkne z rukou a vše nakonec samozřejmě dopadne úplně jinak.
1: V rámci tohoto muzikálu se objevila jedna z nejlepších písní Cola Portera Noc a den. My si ji nyní poslechneme v pozdější úpravě a v nezapomenutelné interpretaci Ellie Fitzgeraldové.

0: Skladbu Noc a den jsme slyšeli v podání Ellie Fitzgeraldové. Ta na jevišti nikdy v Porterových muzikálech nestála, nicméně jeho skladby naspívala hned na několik alb. Ostatně stejně jako řada dalších hvězd hudebního nebe. Jeho skladby totiž žily svým životem i mimo muzikálové scény.
1: Jak už bylo řečeno, Cole Porter jako jeden z mála skladatelů a divadelních tvůrců své doby pocházel ze skutečně nejvyšších kruhů. A tak ani nepřekvapuje, že se stal autorem dnes už zmíněného muzikálu z roku 1956 s názvem High Society, horních 10 tisíc.
0: Mladá milionářka se chystá podruhé uzavřít sňatek, a to s bohatým průmyslníkem. Shodou okolností se však v jejím domě v předvečer obřadu objevuje bývalý manžel, úspěšný skladatel, který si zamane, že novému sňatku zabrání, neboť ani po rozvodu nepovažuje vzájemný vztah za dílo minulosti. Vedle Louise Armstronga, kterého jsme slyšeli, ve filmu hráli i Bing Crosby a Frank Sinatra. V hlavní ženské roli zazářila Grace Kelly.
2: Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: Tolik Bing Crosby a ještě jednou Louis Armstrong.
1: Přísloví říká, že každý z nás máme svůj kyblík štěstí a druhý plný smůly. Je jen otázkou času, jak se který za našeho života vyprazňuje. Existenci toho druhého si Cole Porter připomenul velmi výrazně v roce 1937. Tehdy totiž při pádu z koně utrpěl několikanásobné fraktury nohou. Nepomohly ani opakované operace, bylo jich celkem 31. Zbytek života tak strávil stratel až do posud dítě Štěstěny na invalidním vozíku. Ke konci života mu nakonec lékaři museli jednu nohu amputovat.
0: Navzdory zdravotním komplikacím však pokračoval v tvorbě nestenčenou měrou a prakticky rok co rok vyšel z jeho skladatelského a textařského pera nový filmový či divadelní muzikál. Zcela výjimečného postavení si mezi všemi vydobil Kiss Me Kate, tedy Kačenko pusu, z roku 1948. Jeho broadwayská inscenace dosáhla více než 1000 repríz, londýnská o 3 roky mladší pak více než 500. Námět muzikálu vychází ze Shakespeareovy hry Zkrocení zlé ženy a příběh se odehrává v současnosti za kulisami divadla, které tuto slavnou Shakespeareovu komedii uvádí.
2: It's too darn hot, it's too darn hot.

0: melodiemi Cola Portera se pro dnešek rozloučíme další ukázkou z muzikálu Anything Goes a opět nahrávkou z našeho archivu. Skladbu Jsme v týmu zpívá Michaela Nosková a Jan Smigmátor.
1: Dnešní vydání Muzikál Expressu připravili Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi od mikrofonu loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu a na stejných vlnách Českého rozhlasu Dvojka. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jak už jsme vás informovali, byli jsme nuceni z pochopitelných důvodů zrušit sobotní přímý přenos oslavy narozenin Ivy Janžurové. O svou oblíbenou Janžurku ale nepřijdete. Připravili jsme pro vás reprízu oslavy jejich osmdesátin. Těšit se můžete i na Evu Holubovou, Sabinu Remundovou nebo na Igora Orozoviče. A paní Ivě taky aktuálně zatelefonujeme.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Marta. Jednou odpoledne, zrovna se chystala do léčebny na kontrolu, u Marušky doma zazvonila drobná žena v modré skládané sukni a propíjela.

0: nací šedé blůzce. Bom dia, řekla portugalsky, vrázčitá tvář se ostýchavě pousmála a Maruška musela zvednout telefon a zavolat mi, abych přišla tlumočit.
1: Ten poslední jsem vám neposlala.
0: Muselo přijít jen Jaromirovo parte. Ten poslední jsem stačila vyhrabat v jeho aktovce, protože už mi v tom nemohl zabránit. Možná ho ani poslat nechtěl. Mohl to udělat předtím, než se zabil. Bylo divné, že tak pedantsky přesný člověk jako on by takový dopis nechal jen tak složený v kožené aktovce. Vnímala jsem to jako vzkaz, jako rozloučení ne s vámi, ale se mnou. Možná mi tím chtěl říct, že rozloučení s vámi není tak důležité jako rozloučení se mnou. Kouřila malou porcelánovou dýmku, kterou jí Jaromír přivezl odkud si z Číny. Držela ji v křehké, vysušené ruce s vystupujícími modrými žilkami, co spolu s nažloutlými skvrnami tvořily záhadné obrazce. Maruška se zasmála, když ta žena ve skládané sukni exotickou dýmku vytáhla. Přinesla vlastní, úplně stejnou, která jednou přišla zabalená v novinách v krabičce od sušenek. Neznámá se jmenovala Luisa. Luisa Miller Cerna. Měla hnědé vážné oči a stříbrné vlasy s kouřově modrým přelivem ostříhané nakrátko a rozcuchané podle poslední módy. Vypadala na 50, i když jí muselo být kolem 70. Byla o nějakých 10 let mladší než Maruška. Měla hluboké vrásky kolem úst a na čele, ale vyzařovala z ní zvláštní umíněnost, jež přehlušovala veškeré působení sil, co na lidi posílá stáří. Na rozdíl od průsvitně klidné Marušky připomínala malý jaderný reaktor, nevyčerpatelnou zásobárnu energie. Přijela jsem, protože vím, že jste tady v Praze sama, protože komunismus skončil a protože Jaromír je mrtvý. Léta jsme spolu tiše a z velikánské dálky bojovali. Nikdy jsme se neviděli a já toho mám dost. Řekla jsem si, že si musíme být v něčem podobné, když nás obě dvě miloval. Prostě jsem vás chtěla vidět. Chtěla jsem si na vás sáhnout, uvidět se v zrcadle vaší tváře. Mluvila velmi poeticky se silným německým přízvukem. Byla jistě dcerou z německé nobl imigrantské vrstvy, jež řídila v São Paulo mnoho výnosných podniků. Seděli jsme s Lenou, kterou jsem před časem s Maruškou taky seznámila, na pohovce a tlumočili, až se z nás kouřilo. Byli jsme obě tím příběhem stejně vzrušené jako jeho hrdinky a také jsme se snažili nic nepřekroutit ani nevynechat. Cítili jsme se jako most, přes níž dvě staré ženy přenášejí tíhu své minulosti a duši jednoho mrtvého muže. Byli jsme součástí analgetika zvěstujícího konec dlouhé, plíživé bolesti.

Lena. Představovala jsem si to dlouho, že někoho doopravdy potkám. Dlouho jsem chodila na nejrůznější večírky, opékání masa a dostaveníčka mládeže před benzinovou pumpou v malém městečku poblíž naší farmy. Horké tropické večery plné těžkých přelétavých brouků. Brouci měli bzučivá křídla a naráželi do lamp, do mé hlavy a zavrtávali se hluboko do mé nejistoty. Bylo náročné se do městečka dopravit, tedy těžko říct, zda to bylo městečko nebo jen pokus o něj. S pár obchody, dvěma pizzeriemi a restaurací, kde se podávalo výhradně grilované maso, se to však dalo považovat za něco víc než vesnici. Jezdívala jsem na koni, protože mámin jeep jsem zdaleka neovládala tak dobře jako své koně. Nerada jsem při návratu řídila opilá, přestože po rozblácených cestách na farmu nikdo večer nejezdil. Když jsem se ale vyškrábala na hřbet Johnnyho, tak mě dovezl bezpečně zpátky, přestože jsem v sobě měla několik kapiriň a svá dvě obvyklá zahajovací piva. Přijet na koni k benzinové pumpě, kde byl bar, nebylo nic divného. V dojemné schodě tam vždycky postávalo několik stříbrných farmářských jeepů a menších macatých koní. Roberto jezdil taky na koni, přestože nikdy nepil. Dával si výstřední džus cupuasů, který se vozil ze severu. Jeho abstinence byla v místních končinách ještě podivnější než černé dlouhé vlasy stažené pod kovbojským kloboukem do japonského uzlu, přimhouřené hnědozelené oči a příliš velký nos připomínající krutý orlí zoban. Ten nos nosil tak pyšně, že nikdo nepochyboval o tom, že je korunou jeho výstředního kouzla. Své zásadové nepití Roberto zdůvodňoval tím, že jeho otec, kdysi bohatý vlastník tisíců hektarů pralesní půdy, byl zároveň vášnivým paličem všech možných destilátů. Jednou ho Robertova matka načapala, jak zase pálí a potom zdatně konzumuje třtinovou kořálku a přinutila ho, aby se odstěhoval do nejzasšího kouta pozemků, do malé chatky, kde nebylo vůbec nic. Otec si přesto tajně znova sestrojil destilační přístroj a místo cukrové třtiny používal k pálení mango. A protože se matka zdržela na nákupech v hlavním městě, upil se k smrti pomocí svého nového mangového objevu. Malý Roberto si to všechno moc dobře zapamatoval. Nepil, ale za to hodně kouřil. Ale ne černý a smradlavě hutný tabák, jako jeho chlapáčtí zaměstnanci a ostatní farmáři. Kupoval si ve velkých městech, kam jezdil občas za obchodem, krabice bělonkých, tenkých, dámských cigaret. Tvrdil, že je to vzpomínka na matku, která už nežila a na niž si pamatoval mnohem lépe než na otce Piana. Roberto. Jeho zelená košile laděla k očím. Jeho černé džíny k vlasům. Jeho nos k velikosti jeho zadku. Roberto měl mohutný zadek jako mulatka. Vysoký zadek v černých džínách. Tvrdit, že byl krásný, by se nedalo. Tvrdit, že ho chtěla úplně každá, která se na něj podívala, by se taky nedalo. Tvrdit, že ho chtěli všechny, i ty, kterým se nelíbil jeho zadek a nos, se dalo, protože vlastnil 10 000 hektarů pastvin, šlechtěné bílé bíky, kolonii zaměstnaneckých ubytoven, které pronajímal, a výnosnou palírnu, v níž pálil třtinovou cašásu podle otcova receptu. Jestli je to na počátku 21. století příliš upatlaná představa o hodnotách muže, nevím. Ovšem, vím, že na okraji divočiny, v kraji, kam se chodí ukrývat na farmy nájemní vrahové z města, kam sice dorazil internet a telenovely, ale nedorazili policisté ani doktoři, je možné říci, že Roberto byl úžasná partie. Když jsme před 10 lety s mámou přijeli ze São Paula uskutečnit náš sen a zachránit dědovu farmu, jezdili jsme jako všichni farmáři nakupovat do městečka vakcíny pro krávy, granule pro psy, kožené kalhoty a klobouky. Do jeepu jsme tankovali na benzinové pumpě, kde byl bar. A já si jednou přečetla plakát, na němž stálo, že tam večer bude hrát vesnická kapela.
Máma mi půjčila spolehlivého koně a protože si pamatovala na mé mejnany v Paulu, řekla jen, ať si aspoň za 3 dny doma, nebudu tady dřít sama. A pak tam stál Roberto. Nehezky rozkročený vedle uječené holky, co pořád vykřikovala, aby ji všichni slyšeli. To je úžasný, prostě bezva, Roberto, taky jo, úžasný. Projelo mi hlavou, že to nevydržím. Že tady nevydržím vůbec nic. Něco jsem vypila, seznámila jsem se s vesnickými křupany a jejich partnerkami a když se na mne podíval ten prdelatý kovboj se samurajským uzlem, zachytila jsem jeho pohled. Roberto znuděně poslouchal brazilsky nasládlou parodii na country a pak jen tak mimochodem prohodil ke své společnici: tak jedem ke mně. Na farmě budeš snídat ještě teplý mlíko, děvče. Když odjeli, uvědomila jsem si, že po něm zůstal vedle benzinky zoufale prázdný prostor. Začala jsem k pumpě vyrážet pravidelně a pravidelně se taky vracet, což se mámě zamlouvalo. Vrtalo jí hlavou, že jsem u žádného chlapa nezůstala na noc nebo nikoho nepřivedla na farmu, ale nemohla jsem jí říct, že jsem se zakoukala do Roberta. To, že byl s úplně každou, nebylo jen veřejným tajemstvím. Jednalo se přímo o všeobecnou soutěž, vyhlášenou, když Roberto zdědil farmu. Nechtěla jsem, aby máma věděla, že jsem se taky přihlásila.

0: Maruška. Když jsem se rozhodla, že za Jaromírem neodjedu, bylo mi asi 2 měsíce veselo. Užívala jsem si svou rozhodnost i to, že jsem napodruhé mnohem dospěleji zvážila všechna pro a proti. Jaromír už byl cizincem. Kdo ví, co za války v Americe všechno prožil, kdo ví, kolik žen okouzlil. Měla jsem své místo úřednice na ministerstvu zahraničí, kam jsem se dostala díky své dobré francouzštině a angličtině. Jazyky jsem vždycky milovala, šly mi sami. A tak jsem se ještě po válce ve večerním kurzu naučila rusky. Jaromír měl dobrý odhad. Černé a trochu moc husté copy jsem si už dávno nezaplétala. A pražská kadeřnice mi vyrobila šik mikádo, co mi každé ráno přidělávalo 1/4 hodiny piplavého česání. Po únoru bylo náhle všechno jinak. Komunisti se roztahovali po celé Praze, naparovali se a pouštěli hrůzu. Naštěstí mne, kromě pár kamarádek z práce, nikdo neznal. Měla jsem pronajatou sklepní místnůstku a do práce jsem chodila vždycky přesně, svědomitě plnila své pracovní povinnosti a pak jsem mizela domů, kde jsem se učila rusky. Vyšívala jsem, anebo četla romány. Bylo jasné, že Jaromír měl opět pravdu. Veškeré mé dospělé rozhodování bylo náhle to tam. Jsem zbabělá, hloupá holka, co místo, aby na něj dala a odhodlala se jet velkou lodí, setkat se s cizincem, co toho měl hodně za sebou. Zalezla jsem do kouta ve své zemi, kde podle všeho nikdy nic nebude, tak jak má být. A pak přišel další dopis. Tentokrát ho nepřivezl strýc, ale našla jsem ho bez známky ve schránce, kam ho musel někdo nepozorovaně vhodit. Všechno, úplně všechno v celé zemi začalo být vzhůru nohama. Nastával nový řád, ampliony na náměstí vykřikovaly hesla, no a já jsem držela v prstech bílou obálku a něco mi říkalo, že bych měla mít strach.
1: São Paulo, leden 1949. Nejdražší Maruško. Tvůj dopis doručili na určenou adresu v pořádku. Pravda, příliš radosti mi nespůsobil. S bolestí v srdci jsem bloumal po nábřeží zdejší řeky v tomhle velkém městě São Paulo, kam jsem zamířil z přístavní kolonie Santos. Píšeš, že máš obavy a nechceš přijet, abys neshledala, že jsem se změnil příliš, že jsem již docela cizincem. Nevím, co na to napsat. Jestli jsem cizincem pro tebe nebo pro sebe. Nevím, zda to, co jsem ve válce prožil a o čem se mi teď vůbec v tomto dopise nechce psát, hraje roli v tom, že jsem se změnil. Snad ano, snad jsem se změnil. A jestli máš obavu, že tato změna je neodvratná a pro tebe nesnesitelná, nemohu v tom nic dělat. Přivedla si mne však na těžké, chmurné myšlenky. Dávno jsem se tolik neskoumal, jako po tvém dopise. Snažil jsem se odhalit tu proměnu, o níž píšeš a již vysvětluješ své neodvratné rozhodnutí. Jistě, nejsem již chlapcem, co pozoroval les, chodil s tebou na procházky a miloval tě v pečlivě vybraných kupkách sena. Vždycky jsem vyhledával jiný život, než jak jej žili ti, jež jsem znal. Dávno ještě na gymnáziu jsem u sebe vypozoroval, že nejsem šťastný, když dělám to, co ostatní, když myslím jako ostatní, nebo když jsem součástí spokojenosti ostatních. Tento pocit mne pronásleduje od dob dospívání a stal se naprosto neodbytným v Americe. V zemi, kde je neustále přítomno jakési zvláštní kolektivní štěstí, jehož spořádanosti, co si mne neustále nutilo se vzepřít. V tomto jsem se tedy nezměnil ani trochu. Jistě se mne, a to plným právem, zeptáš, proč tě tedy má nejdražší volám k sobě, abychom takovéto štěstí a spořádanou domácnost založili tady. Je to proto, že v této zemi je všechno nové, Nic tady není vyzkoušené. Je tady mnoho bílých míst na mapách, mnoho podnebí v jedné jediné zemi, mnoho záhad. A lidé zde jsou odlišní od těch, jež jsem poznal kdekoliv jinde na světě. Netrpí rasovými předsudky, jsou přátelští, ale je v nich divokost primitivních lidí, indiánů a černochů. Všechno se to tady míchá a kvasí, ale zcela jinak než v anglosasky řízené Severní Americe. Je v tom více vzrušení, chceš-li. Více anarchie, neřádu, zlořádu, klamu, ale i života. Vím, že by se ti zde líbilo. Znával jsem tě a tuším v tobě, a teď se prosím nesmíš urazit, že jsi tam doma jako vzácný pták v kleci. Čítávala si přece tak nároživě Fritschovy romány pro mladé chlapce. A už tehdy jsem tušil, že také toužíš se do nich nějakým způsobem vcítit, prožít je i jinak, než jen jako pilná čtenářka. Vím, že v nejtajnějším koutku svého srdce mi dáš za pravdu, ale nemůžu a nemám právo na tebe dál naléhat. Tak jako jsem na tebe nenaléhal před válkou. Možná jsem měl, ale žádné naléhání nepřineslo nikdy velkého užitku. Člověk je svobodný jedině ve svých rozhodnutích. Jedině v těch, jež učiní sám, nikým nedonucen a s pečlivou rozvahou. Jedině tam se projevuje naše opravdové člověčenství. Ano, je to možná příliš pateticky řečeno. Nepamatuji se, zda jsem to v nějaké moudré knize vyčetl, nebo zda jsem to zaslechl na lodi, nebo od indiánů v pralese, kam občas jezdívám s kamarády na výpravy. Je tady také Jan Antonín Baťa a jeho lidé, jistě znáš tu zapeklitou historii. On zde zakládá malé osady za účelem chování dobytka a zemědělského osidlování. Kácí ten čarokrásný prales se stejným nadšením, jako když s nevlastním bratrem Tomášem stavěli Zlín. Inu, nezměnil se ani trochu. Stále to stejné budovatelské nadšení. Já ho s ním nezdílím. Naopak, nejsem rád, že pronikají stále hloub do těch zelených tajemství. Ale alespoň se k ním občas připojím, abych zaznamenával a kreslil rostliny, lovil velké sladkovodní ryby, stýkal se s indiány a... Teď již vidím tvůj šibalský úsměv. Ano, abych si tak trochu zahrál na slavného Fritsche. Tady tedy neodvratně mizí původní a primitivní svět a nahrazuje se něčím novým, dosud neznámým, jež mne velmi zajímá a vzrušuje. Cítím lítost zamizením světa, jež tady po tisícovky let byl, a zároveň se klaním i rození toho nového, co se zde odehrává. A já tady u toho mohu být. A chtěl bych z celého srdce, abys to všechno prožívala se mnou. Vím však již z tvého dopisu, že to nebude možné. Ctím tvé rozhodnutí. Jen mi dovol, abych s tebou mohl nadále udržovat tuto korespondenci, jež by mi v daleké cizině připomínala mé mládí, domov a vůni sena. Navždy tvůj Jaromír. Ten dopis jsem poslal a cítil jsem se poprvé mizerně. Maruška jistě byla má první láska. Moje první samostatná akce dovedená k úspěchu, protože nás nikdy nikdo trapně neodhalil a protože jsem ji opravdu miloval. Na tomto případu zraného mládí jsem však pochopil, že nebudu dobrým manželem, otcem ani kamarádem. Přemlouval jsem ji sice k odjezdu do Ameriky, ale ve skutečnosti, přestože jsem věděl, že jí i její židovské rodině hrozí nebezpečí stejně jako té mojí, jsem ji nepřemlouval příliš dlouho a ani naléhavě. Tušil jsem, že nebude chtít jet, že její trochu konvenční duše se nebude moci odpoutat tak záhy od rodičů a od všeho, co zná. Dal jsem vale Evropě a až v Americe jsem naplno uviděl, co jí hrozí a co je ve válce neodvratné. Nakonec jí zachránil strýc sedlák z pohraniční vsi, který si jí vzal jako děvečku na statek a tam prožila s falešnými papíry, kterého stály dvě krávy a tele, válku. Dozvěděl jsem se to zcela náhodou, když jsem se vrátil do válečné Vřavy už jako americký agent, kterého najali, protože uměl řeč, znal prostředí a měl v hlavě zcela jiné plány se svým životem než většina jiných mladíků jeho věku. Vždycky jsem dokázal působit nenápadně, aniž jsem o to usiloval. Čím nenápadnější a šedivější byl můj zevnějšek, tím výstřednější pocity a myšlenky se mi honily hlavou. Snil jsem o hrdinství, slávě, tajemstvích času a rádiových vln, miloval jsem hory, mapy a když jsme se s rodiči mačkali v druhé třídě na lodi, připadal jsem si jako Kolumbus nebo Francisco Pizarro. Nikdy jsem nesloužil žádným ideálům. Pravda, ve válce bylo mnohem jednodušší vědět, kde je zlo a kde dobro, ale nechtěl jsem sloužit ani jednomu, ani druhému. Chtěl jsem naplnit vlastní touhu po jinakosti, jež mne zachvátila poté, co jsem jako chlapec stál na nádvoří šedě natřeného gymnázia, když jsme jako jeden muž vypínali hruď v řadě a všichni jsme na sobě měli stejné sokolské trenýrky a bílá trička. Tenkrát jsem se zachvěl ne zimou, přestože to bylo na konci listopadu a drobně mrholilo. Obešla mě hrůza, jak jsme tam všichni byli vydáni na pospas učiteli s píšťalkou, všichni ve stejně potupném úboru a chtělo se po nás, abychom ze svých dospívajících těl vyhnali veškerou nežádoucí energii, škodlivou pro náš věk. Napadly mne tenkrát dvě věci. Nejdříve jsem si pohrával s představou, že učiteli vytrhnu píšťalku, odznak jeho malé moci a zapískám na ní ryčný hvist a všechny nás vysvobodím. A v zápětí jsem si uvědomil, že toto vysvobození by bylo jen začátkem ještě větší nesvobody, že bych za svůj na počátku hrdinský čin trpěl nejen já, ale se mnou i dalších 20 chlapců, jimž by potupený pedagog jistě neodpustil další trýznivá kolečka kolem nádvoří. Uchýlil jsem se tedy k tomu, že jsem požádal, abych byl zproštěn hodin tělesné výchovy. Sfalšoval jsem lékařské potvrzení a místo navlékání červených trenýrek jsem pomáhal stařičkému profesoru Jandlovi v zeměpisném kabinetu. Jandl nejenže brzy pochopil, proč jsem se vyvlékl z kolektivního zušlechťování těl, ale začal mne používat jako vrbu, do níž pěchoval své vědomosti, o něž kromě mne na celém gymnáziu nikdo nestál. Trávili jsme nad mapami mnoho hodin, jeho vášní byla Latinská Amerika, kam se vždycky toužil podívat, ale vždycky tomu zabránila jeho malá výplata, děti a žena. Líbila se mi také jeho vyprávění o starých mapách. Později jsem pochopil, že mi vlastně přednášel o historické kartografii a že ve mně spatřil to, k čemu on sám nikdy neměl odvahu. Jandl věděl, že jednou popluju po Amazonce, uvidím velké barevné motýly usedat na šedé kamení v raní mlze a že se budu bát, abych ve vratké kocápce domorodců nespadl do vody a nesežrali mě krokodýly. Toužil se vydat na ty budoucí výpravy se mnou, ale stejně tak mu ke štěstí stačilo mé nadšení.

Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí čtvrtá část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Lucie Pernetová, Jana Andresíková, Jiří Ornest a Apolena Veldová. Seriál natočil v roce 2008 režisér Vlado Rusko. A ještě připomínám, že pátou část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Jak se rodily československé státní symboly?
2: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
1: A mezi nimi se objevil i zcela neznámý učitel.
3: Všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
1: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný páteční večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Žijeme v časech, které výrazně motivují k posilování individuality a jedinečnosti, k tomu být za všech okolností vidět a slyšet. Jenže existuje také svět, ve kterém člověk musí udělat takřka pravý opak. Pozorně naslouchat druhým, přizpůsobit se celku a hledat společnou harmonii místo excelence sólového výkonu. Takový svět nepochybně představuje i sborový zpěv. Nejen o tom, jak zásadním společenstvím může být pěvecký sbor pro mladé a začínající, se budu ptát sbormistrně a zakladatelky sborového studia Zvoneček Jarmily Novenkové. Vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Jak obtížné bývá vysvětlit těm nejmenším, že u vás ve sboru spočívá ta síla právě v souladu a spolupráci a nikoli v nějakém individualistickém výkonu? Bývají na to zvyklí třeba z domova, že být s někým v harmonii v souladu je lepší než vynikat?
1: Já si myslím, že se to pak učí právě u toho zpívání. Protože tam záleží na tom opravdu, aby to krásně všechno znělo. Takže se všichni musíme snažit, nikdo nesmí, já jim to vždycky říkám, že žádný hlásek z toho nemůže trčet jako bodlina Ježkova, ale že všichni se musíme snažit, aby to byl jeden hlas, aby to byl jeden hlas složený ze všech těch hlásků, které tam zrovna sedí a zpívají.
0: A naslouchají vám i ti nejmenší příchozí, protože ti jsou opravdu, to jsou první třídy nebo někteří jsou i mladší, mají proto smysl v tom ohledu, jak to sledujete během těch dekád, kterým se věnujete sborovému zpěvu, proměňují se ty nejmenší děti v tom, jak reagují na tohle, že se musí skáznit a poslouchat druhé, anebo jsou stále stejné ty nejmenší
1: děti?
0: Já
1: si myslím, že děti jsou stále stejné, já to nevnímám, že by se nějak měnily. Samozřejmě některým je to třeba trochu více vysvětlit, ale si myslím, že já s tím nemám problém vůbec. Já jsem si vytvořila takové svoje nějaké hry s těmi dětmi, že prostě u nás se nezlobí, to není na to prostor. My musíme pracovat, vysvětlím, že máme koncert, že musíme udělat radost rodičům a všem, koho máme rádi, takže se musíme o to snažit. A když někdo náhodou třeba trochu zazlobí, tak stačilo mi jednou říct: panáčku, ty jsi tady špatně, tady není žádná zlobící škola, tady je hudební škola. A stačilo to.
0: Funguje
1: děti
0: to?
1: Ano, funguje to. A děti teď tu hru přijali. A teď vymýšlejí, jaká to vlastně není tady škola. Mm-hmm. Že je to teda hudební škola. Takže se předhání v tom, co kdo ještě vymyslí. Tak třeba, já nevím, tady není kašlací škola, když někdo zakašle, nebo prostě něco si vymýšlejí. A teď naposledy mě překvapila holčička, měli jsme soustředění v tělocvičně a bylo tam přes 50 dětí a ta akustika je hrozná tam, takže tam byl docela hluk, tak jsem se snažila je uklidnit a ta holčička mi chtěla pomoct a říká: no, tady není žádný safari, tady je hudební škola. Tak nevím, kde přišla na safari, ale hrozně mě to rozesmálo.
0: I takovéhle zkušenosti má můj dnešní host, sbormistrně Jarmila Novenková.

0: chvilku posloucháte noční mikroforum, ve kterém si dnes povídám se sbormistryní Jarmilou Novenkovou. My ze dnešního dne, totiž pátku června Prahy, skočíme dlouhým časovým, ale i místním skokem až do krajiny vašeho dětství, do podhůří Beskyd. Když mluvíme dneska o hudbě, jaký zvuk se vám vybaví, když si vzpomenete na dětství? Co tam zazní? Co to bude? Je to šumění lesa, anebo domácí zpívání, nebo ještě něco jiného?
1: Domácí zpívání určitě, protože u nás se hodně zpívalo, ale taky řeka, protože my jsme pod domem, měli jsme velikou lípu, která nádherně vonila mi do okna a tekla tam řeka. A to jsou zvuky mého dětství.
0: Když jste zmínila to domácí zpívání, ne každý má to štěstí, že se doma zpívá, a dobře víme, že to kultivuje děti od toho nejmladšího věku. Kdy vám došlo, že vlastně díky tomu zpívání, díky tomu souzvuku, že můžete možná lépe komunikovat než normálně slovy, verbálně, že v jistém slova smyslu je ten zpěv intenzivnější komunikací než běžné slovo?
1: Tak zpívání je naprosto přirozená činnost a myslím si, že všichni rádi zpívají, že ať někdo říká, že třeba neumí zpívat, všecko se dá naučit, a tím to zpívání je krásná komunikace mezi lidmi. U nás se zpívalo hodně, pamatuju si babičku, že zpívala. My jsme zpívali s maminkou a s tetou, jsme vymýšleli druhé, třetí hlasy prostě, když byla třeba práce, která, já nevím, na mandlu nebo něco, to už dneska nikdo nezná, ale my jsme chodili ještě mandlovat prádlo, takže tam vlastně nebyla žádná jiná práce, než si třeba zpívat nebo povídat. A tam jsme prostě, jak říkám, vymýšleli jsme si druhé, třetí hlasy a zpívali jsme společně, což bylo hrozně pěkné.
0: A byla některá z těch žen, totiž maminka nebo babička, taky činá v nějakém sboru, nebo zpívali někde jinde, nebo to bylo ryzí domácí zpívání? Vy jste byla, jste první v rodu, kdo se tomu věnuje takhle aktivně. Vy jste ovšem později studovala hru na klavír na konzervatoři, protože jste se rozhodla, že se hudbě budete věnovat aktivně. Dal by se vystopovat moment, kdy jste zjistila, že vlastně ta práce s hlasem vám přijde přitažlivější nebo intenzivnější pro vás? Vidíte v ní silnější smysl než samotnou hru na ten nástroj solový?
1: Já jsem ten klavír hrozně milovala, takže já jsem studovala klavír cíleně, protože opravdu to byl můj vysněný nástroj. A chodila jsem taky do sboru, takže v tom sboru jsem zažila tak krásné zážitky, že jsem si řekla, že to musím zprostředkovat i jiným lidem, že mě to bylo líto, že jenom já ty zážitky mám takové krásné, a proto jsem šla prostě za tou hudbou, i když na gymnáziu mě hrozně bavila chemie a vlastně jsem měla i přihlášku na vysokou školu. Ale
0: a umíte si, pardon, představit, že byste se věnovala té chemii dneska, že by to byl život bez hudby?
1: Asi ne. To si asi neumím představit.
0: Nebyl by tak naplněný.
1: No určitě ne, ale ten klavír by mi zůstal. Nástroj vám zůstane navždy, takže akorát toho zpěvu by bylo méně.
0: No říkáte, nástroj by vám zůstal navždy, ovšem vy jste nástroj v počátcích své kariéry, myslím, té studijní, neměla, a dokonce muselo dojít k takovému zásadnímu rozhodnutí, a předpokládám, že to bylo rozhodnutí vašeho milujícího tatínka, který svoji oblíbenou motorku musel prodat, aby své Jarmilce mohl koupit nástroj. Bylo to složité rozhodování domácí, nebo jste to tehdy nevnímala jako komplikaci a byl to jenom krásné, láskyplné gesto vašeho tatínka?
1: Já si myslím, že to bylo krásné, láskyplné gesto mého tatínka. Já jsem totiž 3 roky předtím jsem hrála na školní klavír, musela jsem prostě cvičit ve škole, protože klavír jsme neměli, a takže jsem dobrovolně zůstávala po škole a hrála jsem na školní klavír. Měla jsem na to hodně času, protože jsem musela vždycky čekat na další autobus, který mě zaveze domů. A ve Vendryni jezdil ten autobus tak co 2-3 hodiny, takže jsem měla velmi mnoho času na to hraní a hraní si vlastně, protože si myslím, že kromě toho, že jsem hrála to, co jsem měla hrát, tak jsem si vymýšlela spousty věcí a prostě vymýšlela jsem si svoje vlastní nějaké skladby a zkoumala jsem, co vlastně ten klavír dokáže. Hmm. Ale po 3 letech právě paní učitelka moje v hudební škole s krásným jménem Aurélie Štolová řekla mým rodičům, že bych si zasloužila vlastní klavír, že prostě by bylo dobře, kdybych ho měla, a jenomže peníze jsme samozřejmě na to neměli, protože maminka byla v domácnosti, tatínek pracoval v Třineckých železárnách a myslím si, že na zbyt peněz doma nebylo, natož na klavír. Takže tatínek se rozhodl, že tu svoji milovanou motorku prodá i se vším příslušenstvím, s tou krásnou koženou bundou a s tou slušivou čepičkou.
0: Se vzdal všeho
1: ano,
0: úplně.
1: Všecko to prodal, aby mi mohl koupit klavír. A já jsem byla nesmírně šťastná. Byla jsem nejšťastnější na světě a první noc jsem pod tím klavírem spala. Ustlala jsem si pod ním, abych mu byla co nejblíž. Ale myslím si, že tatínek by měl radost, protože ten klavír je hodně využíván, až teď samozřejmě taky. Léta jsem na něho hrála já, pak moje dcera, můj syn a teď moje vnučka. Tak doufám, že ještě vydrží ten klavír, vypadá stále stejně, takže si myslím, že bude sloužit dál.
0: To je pravda, že ta motorka už by byla veterána, nebo už
1: no,
0: by nefungovala
1: právě.
0: A to piano, ten klavír pořád stále rozdává radost, což je skvělá zpráva. Jak moc vlastně to hudební studium hry na klavír využíváte v té sbormistrovské práci? Je to něco, co se v něčem podobá, anebo ta sbormistrovská práce je úplně jiné řemeslo než solová hra na klavír?
1: Já si myslím, že to je úplně jiné řemeslo, ale já, když jsem učila v Karviné, tak jsem učila hru na klavír, vedla jsem přípravné sbory a taky jsem doprovázela na klavír. Hrála jsem s koncertním sborem občas, takže jsem využívala úplně všechno.
0: A vy jste zmínila, a k tomu jsme se taky chtěli dostat, že jste učila léta letoucí, než jste nastoupila sem do Prahy v polovině 90. let u vás v kraji. Když to srovnáte, to prostředí, které je tady v Praze a které jste měla ve svém rodném kraji, jsou to hodně odlišné světy toho, jaké děti vlastně přicházejí nebo jaké mají rodinné zázemí?
1: Určitě ano, jsou to velmi odlišné světy a je to taky ale už rozdíl 45 let a 440 kilometrů, takže to je taky znát. V Karviné jsem učila přípravné sbory vlastně způsobem trošku jiným než tady, protože my jsme, abychom vůbec měli nějaké děti, tak jsme vlastně chtěli ulevit těm rodinám, aby je nemuseli vodit do hudební školy, tak já jsem chodila na základní školu, tam jsme měli dohodu s ředitelem a tam jsem vždycky pátou vyučovací hodinu měla vybrané děti, byli jsme v hudebně a měli jsme zpívání v každý den na jiné škole, pak před koncertem byla secvičná zkouška a vlastně ty rodiče téměř ani nevěděli, že jim někam děti chodí zpívat, že děti přišly ze školy domů
0: bylo
1: a
0: prostě
1: o ně bylo postaráno. Jenomže pak přišel koncert a my jsme poslali teda dopis rodičům, že bude tehdy a tehdy koncert, ale to už jsme potřebovali, aby nám ty děti přivedli. Jo? A to byl takový trošku problém, protože to je přece jenom hornický kraj a byly to děti z hornických rodin a když přišli pak do hodiny a byli smutné z toho, že tatínek říkal, že prostě nepůjde na koncert, protože bude unavený po práci a maminka, že možná, a tak byli z toho smutné, že vlastně nebudou mít komu zpívat. Mm-hmm. A tak jsme vymysleli, že jsme dělali osobní pozvánky. Děti namalovali nějaký obrázek a psali vzkazy. Tatínku, zvu tě na koncert. Přijď, budu zpívat jenom pro tebe. Tohle třeba psali a to mě, to jsem si zapamatovala, tenhle ten vzkaz a bylo tam mnoho jiných krásných, ale tohle bylo takové prostě, že ty děti opravdu o to stály a když ti rodiče viděli, že ty děti o to stojí, tak samozřejmě přišli a když přišli jednou a viděli, že ty děti jsou šťastné u toho zpívání, že vypadají krásně, že zpívají s radostí, tak už potom chodili pořád.
0: Jak zpívají s radostí členové zborového studia Zvoneček, to si poslechneme právě teď v nočním pátečním mikrofóru.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, proč bychom se netěšili s Jarmilou Novenkovou, sbormistryní, která poslouchala svoje svěřenkyně a tak si jemně v duchu dirigovala. Bylo to všechno správné, zpívali hezky?
3: Určitě ano.
2: Vy jste v roce 96 přišla do Prahy, to znamená před 30 lety, na podzim to bude přesně 30 let. Ano. Měla jste tehdy v plánu vybudovat sbor, anebo to bylo celé věcí, jakési náhody a žádosti tehdejšího ředitele hudební školy, abyste mu v tomhletom pomohla, protože už ty zkušenosti jste ze Severní Moravy měla.
3: Ano, já jsem byla velice ráda, že pan ředitel Jan Vychytil si přál mít sbor na hudební škole, takže jsem hnedka na tom začala pracovat, ale vlastně jsem měla nejdříve jenom pár dětí z první třídy a hnedka, to bylo vlastně v září a hned před Vánocemi jsme měli první vystoupení a když to bylo...
2: Což je docela fofr, teda, řekněme si upřímně. V září nastoupit a ano. Už mít vánoční koncert, myslím, že je velká rychlost.
3: Tak byly to malé děti, ty se rychle učí. A děti nastupovaly se zvonečkama na krku, takže jsme byli Zvoneček přirozeně. Hmm. Žádný jiný název jsme neměli, takže takhle to vzniklo, že jsme byli Zvoneček. Lety děti samozřejmě každý rok přibývaly, že jo, a sbor se rozrůstal a musel se rozdělit, protože věkový rozdíl už neumožňoval, aby zpívali spolu.
2: Takže, víte, napadlo vás tehdy, že vlastně povedete sbor, který bude mít tolik skupin, protože člověk zakládá jeden sbor, říká si, budu ho vést, to je v pořádku, budu mít jednu skupinu, pak se uděje tohleto, že vám dorůstají stále nové a nové a ti starší neodchází, ale chtějí s vámi zpívat a vy si říkáte, co pak se nám to tady buduje za velké hudební těleso. To je přece obrovská zodpovědnost mít tolik dětí na starosti.
3: Já jsem to tak trochu tušila, protože když jsem pracovala v Karvině, tak tam bylo taky takové sborové studio a já jsem vedla přípravné sbory a pak byl koncertní sbor, komorní sbor, takže mě bylo jasné, že pokud zůstanu u té práce, takže se to bude rozrůstat, rozvíjet a taky se to rozrůstalo, se rozvíjelo to až do té podoby, jaká je teď. No.
2: Co byste si řekla sama sobě tehdy před 30 lety, uvědomí toho, jak dneska to sborové studio velké, jak je mohutné, kolik máte odchovanců, udělila byste si tehdejší sobě samotné nějakou radu, anebo byste to prošla úplně stejnou cestou, jako jste prošla a vlastně i když se člověk dopouští nějakých chyb, tak jsou cenné, protože se na nich něco naučí?
3: Já myslím, že bych asi šla stejnou cestou. Já jsem spokojená s tím, jak se to vyvíjelo. Dětí je stále dostatek těch dětí, které chtějí zpívat, je dostatek rodičů, kteří chtějí ty děti vést ke sborovému zpěvu nebo k hudbě vůbec. Takže já si myslím, že je všechno takhle v pořádku. Takhle jinak to nemohlo být. Prostě jinak se to nemohlo stát.
2: Co bývá vlastně nejčastější ambicí těch rodičů nebo těch dětí? Co je ta poptávka? Po čem touží? Zaspívat si společně anebo vlastně stát se součástí nějakého velkého organismu, protože ten sbor samozřejmě vás naučí zpívat, naučí vás nějaký vztah k hudbě, ale taky to je velké sociální setkání, protože naučit se fungovat v tom organismu je taky něco, co ty děti, když se naučí, tak je to vybaví skvělými dovednostmi do dospělosti. Tak co bývá nejčastěji, co vám třeba říkají rodiče, proč chtějí, aby se to dítě zapsalo k vám do sboru?
3: Tak já myslím, že je to asi jenom, že si chtějí zaspívat a pak se to všechno vyvíjí, že jo. Ty společné chvíle přinášejí společné zážitky, přátelství, že vlastně ta muzika je krásná, takže přináší i radost a třeba z nějakých koncertů nebo ze soutěží a tak, takže já myslím, že nejdříve je vlastně asi jenom to, že si chtějí zaspívat, ale pak, když vlastně ty nejšikovnější děti, já pak vedu k tomu, aby si vybrali i nějaký hudební nástroj, protože ve sboru můžou zůstat jenom určitou dobu, kdežto hudební nástroj jim zůstane navždy. Takže i rodiče vždycky přesvědčují, aby šli ke zkouškám, aby si vybrali nějaký nástroj. A když jsem já učila ty prvňáky v tom PHV, tak jsme každou hodinu jsme poslouchali muziku, ty děti jsou nadšené. Poslouchali jsme muziku, pohybovali jsme se u muziky, povídali jsme si o ní. poznávali jsme podle zvuku nástroje, pak jsme chodili na návštěvy třeba do harfové třídy, pak přišel nějaký student, přinesl kufřík, rozbalil fagot, děti si na ně mohli šáhnout, slyšeli, jak hraje ten nástroj, pak přišel někdo s trubkou, s klarinetem, že vlastně ty děti si měli možnost vytvořit nějaký vztah k určitému nástroji a mohli si ho vybrat. Já vždycky říkám, sborový zpěv není nejdůležitější, ale je nejkrásnější.
2: To je krásné vyznání. Když jsme mluvili o tom, že tam máte různé skupiny, tak kolik jich dneska je? Jsou ty nejmladší? Jsou zvonítka, zvonečky, zvonky? Ano. A vlastně ten nejstarší sbor.
3: Dívčí komorní sbor Abelimento. Ano.
2: Čili máte čtyři skupiny vlastně, ano. S kterými pracujete. Ano. Kde na to prosím pěkně berete čas?
3: No, tak všechen čas, který mám, tak jim ráda dám.
2: Měla jste někdy během těch 30 let, což je dlouhá doba, má někdy člověk pochybnost, jestli ta obrovská porce práce, toho času, té energie, kterou do toho vkládáte, jestli to má

0: Takže nějakou věc naučíte, že s nimi překonáte nějaké ty základy, anebo když pak vidíte, jak třeba ti nejmenší poprvé vystupují a je to pro ně nesmírně důležitý moment, že se objeví před svými rodiči, přáteli, známými a tak dále, která z těch chvil pro vás i po těch letech mívá velký emocionální náboj?
1: Tak určitě ty koncerty, ale taky mám velkou radost vždycky z toho vývoje těch dětí, protože ty nejmenší děti přijdou a ještě třeba neintonují úplně přesně, ale to je moje práce, abych já je to naučila. Takže když přijde někdo s úžasnou intonací, tak se s ním můžu akorát potěšit. Ale více mě zajímá ten člověk, který by hodně chtěl, ale ještě mu to zatím nejde. Mm-hmm. Takže já mám vypracovanou takovou metodu prostě toho rozespívání a tak, když to malé dítě hodně chce a snaží se, tak je možné, že se vyspívá až tak, že si třeba zaspívá solo v Rudolfínu. To už se mi taky stalo, že z takového medvídka, kterým já říkám medvídek, že vlastně zpívá na jednom tónu a pak se krásně rozespívá a vyspívá. A to je pro mě veliká radost, že jsem někoho něco takhle naučila a určitě ten zpěvák má z toho stejnou radost jako já.
0: Je to teda doklad toho, co jste říkala na počátku našeho povídání, že zpívat může téměř kdokoliv, že jste schopna naučit i některá dřeva a neřadí mezi ně třeba sebe já, ale i ty, kteří by nedoufali, že mohou zpívat, tak když tomu budou věřit, budou pilní a budou vám důvěřovat v tom, jak je vedete, tak na konci budou zpívat.
1: Tak se to může povést, samozřejmě, že nemusí, ale může se to povést a mnohokrát se to povedlo.
0: Vy jste mluvila o tom, že jste si vytvořila svoji vlastní metodu, což implikuje takovou otázku, jestli jste vlastně tuhle tu metodu chtěla někomu předat dál, nějakému svému nástupci, jestli to, co jste objevila za těch více než 40 let, jste neměla někdy chuť či náladu odprezentovat adeptům toho, kteří by chtěli dělat třeba sbormistrovství nebo se věnovat tomuto řemeslu, co vy. Jestli by to nestálo za to předávat tyhle ty nabité vědomosti dál?
1: Ano, k nám chodili studenti sbormistrovství na náslechy a sledovali moji práci, takže možná jsem něco už předala. A taky mám mladou kolegyni, která vystudovala sbormistrovství, která prošla celým sborovým studiem, čili od zvonítek přes zvonečky až do komorního sboru, pak vystudovala to sbormistrovství a má tedy ty zkušenosti, které mám já a myslím si, že to je dobré znamení, že může dále pracovat s tím sborem a může převzít tu moji práci.
0: Když se ohledneme za tou historií, která stále trvá, tak máte taky mnoho úspěchů, mnoho zahraničních festivalů a cest a různých diplomů a medailí. Je tohleto pro vás parametr úspěchu, anebo jsou to právě ty dětské oči, kdy ve chvíli, kdy překonávají nějakou svou vlastní překážku a vy vidíte, že jste spolu pod vaším vedením, že jste to dotáhli v oblasti toho zpěvu někam, kam jste si oba nebo všichni přáli?
1: Nejdůležitější je to pro děti. Děti chtějí vždycky vyhrát, samozřejmě. Pro mě to úplně nejdůležitější není. Já ani nemám vůbec v hlavě jako přesně, co jsme kde vyhráli. Já vím, že máme mnoho zlatých diplomů, nějaké stříbrné medaile, zlaté medaile, vítězství v různých soutěžích. Hlavní ceny Grand Prix, absolutní vítězství v soutěži a byli jsme na sborových hrách v Americe a já nevím, co všechno. Ale myslím si, že to jako pro mě to není nejdůležitější. Je to jenom taková třešnička na dortu, je to prostě ozdoba té práce, ale jinak si myslím, že nejdůležitější je právě to, že ty děti jsou spolu, že chtějí být spolu, že chtějí spolu něco vytvořit a vzpomínám si, že jedna slečna kdysi řekla, že jí úplně jedno, kam pojedeme, hlavně, že budeme spolu.
0: Říká můj dnešní host Jarmila Novenková.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to také, já si stále ke své radosti povídám se sbormistryní Jarmilou Novenkovou. Vás 22. června čeká slavnostní koncert u příležitosti toho velkého výročí, 30. výročí založení sborového studia Zvoneček. Tak co mohou očekávat vaši fanoušci a rodiče a přátelé vašich zpěváků ve Dvořákově síni pražského Rudolfina? Připomeňme, že to pro vás není žádné novum, tohleto místo, že tam pořádáte pravidelně koncerty. Je to už vlastně takový skoro váš domácí prostředí, takže se nemusíte cítit jako hosté. Co všechno tam uslyšíme a bude nějaký speciální narozeninový program?
3: Ano, už to tam docela známe, měli jsme tam mnoho koncertů a tento koncert, na tomto koncertě se představí všechna oddělení sborového studia, od těch nejmenších až po ty největší, a na začátku budou na tom pódiu úplně všechny sbory najednou. Budou tam stát všechny děti, bude tam kolem 180 dětí a budou zpívat krásnou písničku Zpívala bych zpívala, mlčet se mi nechce. Mm-hmm. Napsal ji Zdeněk Lukáš a je vlastně psaná pro takováhle sborová studia pro více sborů. Refrén zpívají všichni dohromady, 4letí i 26letí zpívají refrén všichni dohromady a pak se postupně představí každé to oddělení samostatně a mezi tím se zase zpívá právě ten refrén dohromady. A to je hrozně hezké, teda to jako ty malé děti pořád se vždycky se otáčejí, co vlastně, odkud to zní a jak krásně zní ty hlasy těm velkým holkám a tak. A no prostě vypadá to moc hezky, je to krásná věc a já se na to moc těším.
2: Budete mít i nějaké speciální gratulanty třeba z řad těch vašich odchovanců, kteří už u vás nespívají. Já vím, že vždycky Tereza Krypnerová Rychlá, která patří mezi ty děti, které tam byly v té první vlně, tak spolu moderuje ten koncert, tak máte ještě někoho z těch dnes už ne dětí, ale bývalých dětí, které u vás zpívaly, které se tam třeba objeví, nebo Tereza je tou speciální výjimkou, která se tam objevuje?
3: Objeví se tam, bývalí členové budou zpívat z Empory. Mm-hmm. Na konci první části i na konci druhé části budou zpívat s námi právě i ti bývalí členové, mají noty na to, jsou to věci prověřené, které jsme právě to, co jsme poslouchali toho Smetanu, tak to se bude zpívat a pak ještě další dvě věci duchovní s Varhanama. Takže se představí i bývalí členové.
2: Říkám si, jestli máte kapacitu na to ještě sledovat občas příběhy těch, kteří od vás odcházejí, protože už ukončili svoji pouť v rámci vašeho sborového studia a třeba dál se nevěnují profesionálně tomu zpěvu, ale někde třeba zpívají. Vnímáte některé ty příběhy osudu těch vašich bývalých malých zpěváčků? Máte s některým ještě kontakt, že třeba vidíte, že někdo tu lásku k té hudbě předává ještě dál v nějaké jiné formě?
3: Určitě ano, máme kontakty. Bývalí členové se za mnou stavují, popovídat si, jak se komu daří, a taky po koncertech, které navštěvují samozřejmě, tak se pak scházíme a popovídáme si, takže o mnohých vím, jak se jim daří, od mnohých máme ve zvonitkách taky jejich děti už a já si myslím, že ty vztahy jsou velmi dobré.
2: Slýcháváte někdy už od dospělých lidí, od těch, kteří u vás zpívali, jistou formu poděkování za to, co jste pro ně udělala, že jste jim otevřel cestu k hudbě, že jste jim otevřel cestu k zpívání a vlastně k jistému pohledu na svět, že je to v tomhletom smyslu jistá velká satisfakce, že člověk, když něčemu věnuje tolik času a energie, tak pak se mu dostane toho, že to má skutečně velký a hluboký smysl.
3: Tak tohle jsem zažila mnohokrát, takových poděkování jsem zažila mnoho a jsem za to velmi vděčná. U příležitosti toho 30. výročí jsme taky vydali takovou publikaci knihu Zvoníme 30 let a tam jsou mnoho fotek, o každém roku je tam něco napsáno a jsou tam právě taková vyznání a vzpomínky těch bývalých členů, kteří prošli sborem. Ta kniha se bude představovat na tom koncertě 22. a bude k zakoupení pak ve foaje o přestávce a po koncertě.
2: Vy jste trošku anoncovala repertoár, který tam zazní, ale jak vlastně náročné je vybrat repertoár na ten závěrečný koncert tak, aby fungoval jednak pro každou tu část toho sboru, aby se každá ta část na ní něco naučila, ale zároveň, aby to vytvářelo nějaký hudebně dramaturgický celek, aby celý ten večer dával smysl. Je to něco, co jste se už za ta léta naučila, anebo občas saháte i někam jinam, než jste byla zvyklá na ty neověřené věci, protože máte chuť i sama nějak experimentovat a posunovat se i v tomto smyslu dál?
3: Občas to dělám, že sáhnu po něčem novém, ale většinou jsou to prověřené věci a mnoho takových věcí, které jsem já zpívala jako dítě a které já jsem měla ráda. A teď právě i na tom koncertě zazní Ebenova píseň Kdyby tu nic nebylo, a ta bude jenom pro mě. Ta bude jenom pro mě, protože to já jsem zpívala jako dítě a měla jsem ji strašně ráda. Takže jsem ji zařadila do repertoáru a byli mi to zaspívat.
2: Vy jste tady ještě před vysíláním, když jsme si spolu povídali, tak jste zmínila dvě velká jména české hudební historie, a to právě Petra Ebena a Iliu Hurníka. Jak pro vás inspirativní byly dialogy s těmito dvěma výjimečnými muži, když s vámi spolupracovali, ať už to bylo z hlediska úpravy nějakých melodií nebo doporučení skladeb, které jsou pro sbor vhodné. Jak velkou školou pro vás bylo komunikovat právě s nimi?
3: Tak já myslím, že to bylo úžasné. Komunikace s panem Ebenem a panem Hurníkem byla opravdu úžasná. Hodně mi pomohli, protože když jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem neměla žádné noty sebou, že celý repertoár zůstal v Karviné. Takže jsem chodila na rady a od pana Ebena dvě vnučky zpívaly ve sboru, tak jsem se odvážila požádat o nějaké noty a o doporučení, co by bylo vhodné prostě pro ty děti. Takže pan Eben mi hrál, přehrával mi na svých varhanách, které měl doma. A byla to opravdu úžasná setkání.
2: Když skočíme zpátky do nějakého takového, řekněme, návodu pro rodiče, který by rád měl dítě u vás, když veme to malé dítě, co je pro vás podstatnější? Nějaký ten talent? Už jsme o tom krátce mluvili. Anebo je důležitější chuť zpívat a odhodlání? Co je pro vás zásadnější při tom, když přijímáte to dítě k vám do sboru?
3: Tak já si myslím, že ta chuť a odhodlání, jak se to dítě k tomu staví, to už vidíte, jak vejde do dveří. Jestli ho tam teda maminka přivlekla, anebo tam přišlo samo ze své vlastní vůle. A jak říkám, potom se dají dělat velké věci s těmi malými dětmi. Je možné je to prostě naučit intonaci. A myslím si, že mnohem důležitější je naučit ty děti, aby měli rádi tu muziku, aby každé té písničce dali to, co ta písnička potřebuje, aby každá píseň měla svůj charakter. Takže my si třeba vymýšlíme i slova, jako jak vlastně to máme zpívat. Mm-hmm. Jestli to má být něžně, nebo po rytířsku, nebo nějak jinak, prostě vymýšlíme si, abych jim to přiblížila, aby ta jejich fantazie pak pracuje a oni se prostě pak tváří jako rytířové, když mají zpívat po rytířsku. Takže jako ta práce s malými dětmi je naprosto úžasná. Ještě mě vždycky rozesměje, když třeba zpíváme nějaké staré koledy, ve kterých zůstávají staré zvyky třeba nebo stará slova, která se už nepoužívají, tak děti si je prostě vymění za svoje slova, která znají, jo? A hrozně mi mrzí, že jsem si to všechno nezapisovala, protože to byla děsná legrace. Ale teď z posledních Vánoc jsme zpívali Běžte do Betléma, pacholátka, hbitě. A oni místo hbitě zpívali v bytě, protože v bytě bydlíme a to znají, ale hbitě neznali. Nebo jsme zpívali Pastýřové hráli skočnou děťátečku na liře. A nevěděli, co je skočná, tak místo skočnou zpívali skvočnou. Tak jsme musela jsem vysvětlovat.
2: A zpravidla si píšete všechny tyhle ty věci? To by bylo taky skvělé do té knihy, tyhle ty věci, tyhle výjimečnosti, kuriozity včlenit, protože
3: myslím,
2: že... To jsem
3: si právě nezapisovala, to jenom, co jsem
2: tak
3: si zapamatovala.
2: Inspirace pro další zkoušky, myslím, že i takovéhle proměny textové mají svůj mimořádný půvab a že si to děti předělají k obrazu svému, to je docela logické. Je to tak, že už třeba po několika zkouškách, po poznáte vy díky své zkušenosti, že to dítě v sobě skrývá třeba mimořádný talent, že je to něco jako lehce nadstandardního, anebo to u těch nejmenších rozpoznatelné tak rychle není?
3: U těch nejmenších asi ne. Já myslím, že tak, když je někdo mimořádně nadaný a má krásný, silný hlas a zpívá intonačně naprosto čistě, tak to samozřejmě se trošku vymyká, protože většinou ty děti ještě mají právo neintonovat v tomhle věku 4-5 let.
2: Jo. Chci tím říct, jestli má smysl ve chvíli, kdy někdo, u někoho odhalíme ten mimořádný talent, jestli má smysl pokračovat ve sborovém zpěvu, anebo byste jako pedagog řekla, pro tebe bude lepší, když se mu budeš věnovat individuálně. Je to něco, máš jako tak mimořádný talent, že je lépe zpívat solově. Anebo je to zkrátka úplně jiný obor a neposílala byste nikoho pryč ze svého sboru?
3: Ne, neposílala bych, protože ty malé děti mají zpívat přirozeně naprosto. Nějaká výchova, pak já nevím, k opernímu zpěvu, ta přichází až po mutaci, protože i holky samozřejmě mutujou a před tou mutací, když je to dítě malé, tak nemá cenu s tím jako někam je vést jako k nějakému opernímu přednesu. Jo? Takže já si myslím, že pro ně je nejlepší prostě zůstat v tom sboru a zpívat tam.
2: Glosuje své bohaté zkušenosti můj dnešní host, sbormistryně Jarmila Novenková.

0: Republice, stále posloucháte pořad Noční mikroforum, ve kterém si povídám se sbormistryní Jarmilou Novenkovou. Mluvili jsme o tom, že máte 30-leté výročí, že to ovšem není jediná praxe, kterou máte, protože se věnujete sborovému zpěvu více než 40 let, takže vlastně si můžeme spolu říct, že ta zkušenost vás vybavuje nějakou dovedností podívat se směrem do budoucnosti. Máte pocit, že sborový zpěv, jak sledujete ten vývoj ty poslední léta, že je to něco, co prodělává obrovský dynamický rozvoj, nebo vlastně to gro je pořád totéž a zas tak zásadně se to nemění, to prostředí?
1: Já myslím, že se zásadně nemění, že sborový zpěv je a bude určitě, protože, jak jsem řekla, je stále dostatek dětí, které chtějí zpívat a rodiče je k tomu vedou. Sbormistři to mají v něčem lehčí a v něčem těžší. Těžší v tom, že je veliká konkurence nabídky činností pro ty děti. Mm-hmm. Takže vlastně uspět v té konkurenci je docela těžké, protože hlavně v těch velkých městech je těch nabídek tolik, nepřeberné množství a sborový zpěv je vlastně klasická záležitost. Takže uspět v té konkurenci si myslím je docela těžké. A lehčí to mají v tom, že vlastně si teď studuje speciální obor sbormistrovství. To za mých časů nebylo. Já jsem studovala obor klavír a dirigování jsme měli jenom jako předmět. Takže vlastně se naučí spousty věcí. Naučí se hlasovou výchovu dělat s dětmi. Učí se o výběru repertoáru. Všechno je dostupné. Jsou nahrávky, jsou noty. To taky za mých časů nebylo všechno.
0: Ale neměnila byste?
1: Neměnila bych.
0: Ta vaše cesta, kterou jste si prošlapala sama, myslím, že má taky mimořádně velkou hodnotu.
1: Ještě si myslím, že vlastně mají to lehčí v tom, že nejsou žádné zákazy, že mají vlastně možnost si vybrat, co chtějí. Ale měli by se držet teda toho základního repertoáru, který pro nás vytvořili pan Eben Hurník a prostě všichni ti naši skvělí skladatelé. Protože předtím byly třeba, se některé písničky nesměly zpívat. Mm-hmm. Nesmělo se zpívat třeba Leď, husičko, leď přes vysokou zeď.
0: Aby nám neutíkali z toho našeho ráje.
1: Tak. A to je přitom dětská píseň pro ty nejmenší děti. My ji teď zpíváme na našem koncertě závěrečném. Je nádherná ta píseň. A taky si nesměla zpívat píseň opět Ebenova Barevný svět, která opěvuje krásy země a všechny barvy a tak. A na konci se zpívá Sláva panu malíři. Uh-huh. Čili panu stvořiteli. Uh-huh. Takže tím pádem zákaz a nesměla se...
0: Intenzivní spirituální
1: tak,
0: náboj.
1: Takže a nesměla se zpívat. Čili tady toto jsou ušetření toho.
0: Tu svobodu považujete za obrovský benefit.
1: Já si myslím, že ano.
0: Říkala jste, že ta nabídka je obrovská, což samozřejmě taky způsobuje to, že ty děti různě fluktují mezi těmi kroužky a různými zájmy. Je to něco, co řešíte i u vás, že přijdou, jsou u vás půl roku nebo jeden rok a odcházejí? A nebo máte to štěstí, že je vy svojí osobností, tím sborem, tím prostředím ve sboru zaujmete natolik, že vám vlastně neodcházejí pryč po nějaké krátké době, že zůstávají u vás?
1: Tak většina těch dětí zůstává, ale samozřejmě se taky stává, že ty děti jenom projdou na chviličku, zaspívají si něco málo a třeba je to nechytné, jdou dělat něco jiného, ale většina těch dětí zůstává.
0: Vy jste mluvila o tom, že jste si svoji vlastní sbormistrovskou cestu vyšlapala sama, nicméně jste se nepochybně inspirovala u těch, u kterých jste zpívala, co by vy jako dítě... Je to tak, že jste vědomě zpracovávala některé zkušenosti a přebírala jste to, co jste viděla vy tehdy jako malý zpěváček? Byly to pozitivní příklady těch sbormistrů, které jste měla jako vedoucí, když jste byla malá?
1: Ano, určitě ano. Já jsem chodila do Štývarova dětského pěveckého sboru v Třinci a tam jsme sice teda na té severní Moravě nebyly velké možnosti zpívat v nějakých hezkých akustikách. Nespívalo se v kostele, to se nesmělo. Takže jsme zpívali různě v kulturním domě nebo v kině a tak a dělali jsme výchovné koncerty. Ale všechno nám to připadalo hrozně hezké. A pak jsme jeli do Prahy na výlet, na koncert a teď najednou jsme zpívali v nádherném prostředí, jestli to byl Národní dům na Vinohradech nebo někde prostě veliká akustika a teď se to neslo a my jsme byli v údivu, v úžase, jak to vlastně může i znít. Mm-hmm. A abychom to lépe unesli a abychom si to dali najevo, tak jsme se celá řada chytili za ruce a tím jsme si to vlastně řekli, že to víme, že to všichni víme, že to neví jenom jeden člověk, ale že to ví celá ta řada, jak je to úžasné. A to mě právě tyhle ty krásné zážitky jsem si říkala, to prostě musím zprostředkovat i jiným dětem, aby tohle mohli taky zažít, něco tak krásného.
0: Je to tak, že jste některé věci přebral od těch tehdejších kolegů, tam jsem mířil s tou otázkou, respektive od těch tehdejších sbormistrů, anebo jste si vytvořila opravdu svoji vlastní metodu? Jsou nějaké finesy, drobnosti, které vám po letech přišly, že jsou skvělé, že jsou uplatnitelné, anebo hold, vy jste, máte metodu Novenková, která je zcela speciální a unikátní a vznikla právě jenom a vaší praxí?
1: Já si myslím, že to tak bude, že jsem vlastně vycházela jenom ze svých zkušeností a ze svých pocitů a z toho, co mi přišlo, že je správné pro ty děti a myslím si, že je to prostě moje.
0: Připomeňme našim posluchačům, že 22.6. bude slavnostní koncert právě ke 30. výročí sborového studia Zvoneček, takže kdo máte rádi sborový zpěv a chcete si poslechnout nádherně vystavený koncert, tak rozhodně doražte do pražského Rudolfína. Nicméně řekněme si ještě, co byste v takovém bilančním roku po 30 letech, co by člověk přál těm svým svěřencům do těch dalších let, protože to pochopitelně takové kulaté výročí vybízí k tomu poslat nějaké to velké přání do vesmíru k těm svým svěřencům. Kde byste je ráda viděla? Co byste jim ráda popřála?
1: Tak já bych jim popřála, aby stále rádi zpívali a aby měli spousty krásných zážitků se sborovým zpěvem.
0: Je to prosté přání, ale krásné. Já děkuju za to, že jste přijala mé pozvání do dnešního nočního mikrofora. Já doufám, že vaše působení ve sborovém studiu ještě bude dlouho trvat a že nakazíte ještě spoustu dětí tou láskou k hudbě a že tímto milým a vřelým a mateřským způsobem budete pečovat o další generace zpěváků. Každopádně, milí posluchači, samozřejmě program Dvojky nekončí, čeká vás ještě noční proud, takže my se sice s mým dnešním hostem Jarmilou Novenkovou loučíme a přejeme vám dobrou noc, ale zůstaňte s námi na Dvojce. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, sbormistrně Jarmila Novenková. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
3: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
0: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
0: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Paní Jarmilu Rovenkovou hostil v nočním mikrofonu tady na dvojce Vasil Fridrich. Je tady 23. hodina, 30. minuta. A tento čas značí, že na dvojce jako každou noc začíná po celý rok živě vysílaný noční proud. Zdravíme do Hradce Králové, kde probíhá festival Rock for People. Zdravíme do Českého Těšína, kde dnes večer koncertovala skupina Bohnout. Pro Matějeho Molu to byl narozeninový koncert, dnes mu je 53. Tak věřím, že si narozeninovou atmosféru v Českém Těšíně užil. Bohnouty si do půlnoci určitě pustíme. Jinak zdravíme i do Karviné, kde o tomto víkendu probíhají Dny města. V tuto chvíli by na louce v parku Boženy Němcové měla koncertovat skupina Divokej byl. Zítra v sobotu se v Karviné můžete těšit na Olympic, Škvory nebo Arakajny. Zítra se taky v Hrušovanech nad Jevišovkou konají hrušovanské slavnosti. Na nich zaspívají No Name nebo Pavel Celta. Zdravíme i na Vysočinu, do Štoků, tam se tento víkend konají poutové slavnosti, zítra vám na nich zaspívá Martina Pártlová. Musím říct, že ty venkovní koncerty, venkovní letní akce mají něco do sebe. Pravda, sluníčko nás v posledních dnech moc nepotěšilo, ale věřím, že od dobré nálady a dobrých koncertů nás to neodradilo. Začíná noční proud, hudba, která nikdy nespí. Dobrý poslech přeje od mikrofonu z Vinohradské 12 Robin Šalamon.
0: Legenda nočního proudu.

0: Pátečně sobotní noční prout na dvojce odstartovala skupina Elán. Bosorka byla nejenom pro vás, kteří jste v úterý byli na jejím koncertu v pražské O2 aréně. Jožura až během koncertu několikrát zuřivě děkoval za to, že s ním zpívala celá hala. Došlo na zásadní hity skupiny Elán. Nechyběla právě Bosorka, Kočka, Vymyslená, Nevím byť sám, Od tatier k Dunaju, Sestrička s Kramárou. Na co si myslím, že lidé čekali, ale nedočkali se, to byla písnička Voda, čo ma drží nad vodou. Tak si ji teď pustíme.
1: Legenda nočního proudu.

Za 4 minuty bude 11:45, je pátek, je 12. června a fanouškům fotbalu včera začal fotbalový svátek mistrovství světa. Vstávali jste dnes ve 4 hodiny ráno, měli jste možnost sledovat fotbal. Čeští fotbalisté bohužel prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2. Dnes večer fotbalisté Kanady remizovali na úvod světového šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. No a fotbalisté domácích Spojených států amerických a Paraguaje rozehrají na mistrovství světa skupinu D, a to tuto noc ve 3 hodiny ráno našeho času proti sobě nastoupí v Los Angeles.

skupina Vohnout, Svaz českých bohémů, ještě jednou Matěji Homolovi blahopřejeme k jeho dnešním 53. narozeninám. V tuto chvíli si v nočním proudu užijeme reggae rytmy, pravda, no, hodí se více do tepla, více do toho sluníčka. V posledních dnech máme spíše chladno, ale léto přijde a samozřejmě, že i žhavé sluneční paprsky. Písnička, která nás čeká, tak tu naspíval Elvis Presley v roce 1962. V roce 1993 přespívala kapela UB40 a právě před 33 lety, tedy 12. června v roce 1993, s touto písní byli na špici britského žebříčku. Tu písničku všichni známe. Je z filmu Někdo se dívá. Wow.

V nočním proudu na dvojce nás teď 7 minut před půlnocí čeká Luděk Malár. Pokud vás zajímá, co je u něj nového, poslechněte si na webu dvojka.rozhlas.cz audiozáznam úterně středečního nočního proudu, kdy si s ním po půlnoci povídala Jitka Benešová.

Tady je dvojka, tady je pátečně sobotní noční proud, 4 minuty chybí do půlnoci. Ve středočeských Lidicích se zítra lidé uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Hovořit o tom v půlnočních zprávách bude i Denisa Hergeslová. My si teď pustíme písničku z filmu Lidice. Je tu Aneta Langerová a společně s ní zpívá i Michal Hruza písničku s názvem Plamen. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas, jsme rádi, že posloucháte Dvojku, jsme rádi, že posloucháte Noční proud. Po půlnoci pokračujeme.

0: ještě dýchá poslední. A svět se točí.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Za několik sekund začne sobota s datem 13. června 2026. Odbyla půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Elon Musk je po vstupu společnosti SpaceX na burzu prvním dolarovým bilionářem světa. Jde o největší burzovní premiéru v historii. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami o pokutách. Fotbalisté Kanady remizovali na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Je sobota 13. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů a firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
3: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Íránská státní tisková agentura Mehr zveřejnila 14-bodový návrh memoranda o mírové dohodě se Spojenými státy. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného dokumentu za falešné. Před spekulacemi médií varoval i íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
4: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
5: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Iránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.

0: Ukrajina přivítala zprávu o začátku vstupních rozhovorů do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech členských států 27.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za ANO materiály s konkrétními důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dřív odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení ji pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Uložili jí taky výtku za rozhovor pro Radiožurnál.
2: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
3: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
4: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
2: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Papež Lev XIV. Musel v pátek o několik hodin odložit odlet z ostrova Tenerife. Mohly za to technické problémy letadla. Do Vatikánu se vrátil speciálem španělského krále. Papežova návštěva Španělska trvala necelý týden.
5: Papež svou cestu zakončil na Tenerife bohoslužbou pod širým nebem. Setkal se taky s uprchlíky, kteří ve člunech na Kanárské ostrovy putují nebezpečnou trasou ze západní Afriky. Vyzval je k zachování vlastní identity, ale taky k integraci v nové komunitě. Lidé z hostitelských států podle něj zase mají povinnost otevřít migrantům svá srdce. Papež ale taky kritizoval pašeráky lidí.
6: Cada vida perdida.
7: Za každý ztracený život, každou podvedenou rodinu, každé zneužité tělo, každou ohroženou ženu se budou muset zodpovídat před Božím soudem.
5: V uplynulých dnech se Lev XIV. V Madridu setkal s královskou rodinou. V Barceloně zase požehnal nové věži katedrály Sagrada Familia. Mluvil ale taky o sociálních tématech, například o duševním zdraví. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
8: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli ve většině úseků sjízdné. Pozor si ale musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Na Vltavě, na Soumarském mostě, je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Pechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
0: Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení středočeské obce Lidice nacisty. Ti 10. června 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
10: dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
0: Sport. Fotbalisté Kanady remizovali na úvod světového šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Nejdřív poslal evropský celek do vedení Lukič, bod domácím zachránil gólem v 78. minutě Larin. Ve 3 hodiny v noci českého času nastoupí v Los Angeles Spojené státy proti Paraguaji. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Tróji a je v čele seriálu. Svou pozornost ale Krejčí směřuje k červencovému mistrovství světa v Oklahomě.
11: Ale určitě z toho nedělám nějaký závěry, protože to ani nejde. Každý ten kanál je jiný. Jak všichni říkají forma, já tomu forma neříkám, protože furt trénujeme noc a naplno a hladit tu formu budeme až na Oklahomu. Tak doufám, že vydrží tato neforma ve formě.
0: Na stupně vítězů se Krejčí postavil i po třetím letošním závodě. Koncem května totiž vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D5 u Stříbra a nové omezení na D1 v Brně. Na D5 z Plzně do Rozvadova zbystřete za exitem 107 Stříbro. Na 109. kilometru stojí nákladní vozidlo. Je označené šipkou silničářů, kamiony vybočují do levého pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně začalo nové víkendové omezení. Podle Národního dopravního informačního centra je na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Z Prahy na D2 projedete bez komplikací. Na D48 na přivaděči do Frýdku místku z Českého Těšína ve sjezdu na Šenov srážka auta se Srnou. Následky nehody na vozovce, policie na místě. V okrese Karlovy Vary mezi Toužimí a Bochovem za Kozlovem zvyšte pozornost. Po silnici se pohybuje nadměrný náklad s doprovodnými vozidly. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes čekáme převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší, postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 a na horách se maxima udrží kolem 14 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
12: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
15: Paranoid. 10,5 minuty po půlnoci vás z Vinohradské 12 zdraví Robin Šalamon. Pokračuje noční proud, začali jsme ve 23.30, skončíme až ve 2 hodiny ráno. Pokud zůstanete s námi, budeme jenom rádi. Dívám se do kalendáře, Antonín dnes slaví svůj svátek. Tak vám, pánové, blahopřejeme a užijte si ho podle svých představ.
14: Český rozhlas Dvojka.

I knew it, I knew you, to byla nová písnička zpěvačky Taylor Swift, právě s tímto songem opět boří světové hitparády. V nočním proudu na dvojce teď budeme vzpomínat, dnes je 13. června, blíží se 17. červen roku 2026 a ve středu se připomeneme už druhé výročí bez Paula Spencera, kterého známe pod uměleckým jménem Dario G. Bohužel trpěl rakovinou tlustého střeva, opustil nás tady v červnu 2024 velmi mlád ve 53 letech. Nikdo nikdy mu neodpáře jeho velký hit z 90. let, Sunshine. My si ho teď pustíme v remixu a myslím, že i Paul Spencer by z takového remixu měl radost.

Možná, že zrovna vy máte doma sběratelský unikát k 60. narozeninám legendy jménem Lucie Bílá. Letos vyšel vůbec poprvé její portrét na oficiálních vlastních poštovních známkách České pošty. Bylo to k příležitosti jejich dubnových 60. narozenin. Tak když už jsme u těch poštovních známek, i Kanada v roce 2007 vydala poštovní známku. Byl na ní Paul Anka.

Tento chlapík stále koncertuje, to byl Paul Anka, na konci července oslaví půlkulaté 85. narozeniny, tak jsme rádi, že mu zdraví slouží. Je tady sobota, 13. červen roku 2026, no a dopravní podnik města České Budějovice si pro vás na dnešek připravil den otevřených dveří. V areálu v Novohradské ulici budou od 10 do 16 hodin na návštěvníky čekat soudobé i historické autobusy a trolejbusy, technika i lidé, kteří pomáhají zajišťovat každodenní provoz městské dopravy a dalších služeb. Chybět nebudou různé tvořivé aktivity, budete si moci vyrobit vlastní originální suvenýr nebo si vyzkoušet třeba práci mechanika. Tak vzhledem k tomu, že máme 24 minut po půlnoci, tak vás teď nočním autobusem sveze Raduza.

0: To byla Eva Farna v nočním proudu na dvojce. Eva o tomto víkendu slaví 20 let na scéně a to největším koncertem svého života. Stane se první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show v Edenu. Koncert v Edenu bude mít dnes, zítra a také v úterý. Na Ticket portalu najdete poslední vstupenky, takže Eva Farna poprvé v Edenu dnes, 13.6.2026 a 13.6.2027 vtrhne do Edenu skupina Mirai. Před několika dny kluci vydali videoklip k písničce Malinovej sirup, v něm se vrátili do bezstarostného dospívání, kdy hráli fotbal a jezdili na kole. Takhle na kole si myslím, že můžou jezdit i dnes a co se týká fotbalu, tak se mohou, když nehrát, tak dívat v televizi. Začalo fotbalové mistrovství světa. Připomínám, že ve 3 hodiny v noci českého času nastoupí v Los Angeles Spojené státy proti Paraguaji. Teď už tedy Mirai a malinovej sirup.
1: Legenda nočního proudu.

0: Skupina Mirai představila svoji novinku Malinovej sirup v nočním proudu na dvojce. Máme 35 minut po půlnoci, je tady sobota 13. červen roku 2026. V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Dnes v sobotu ve 22 hodin a 10 minut se můžete těšit na Helsy.
1: Český rozhlas dvojka.

Parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Dnes večer tam vystoupí zpěvačka Halsey. Samozřejmě, že už chystám kapelu Iron Maiden, protože tato partička bude na Rock for People hrát v rámci speciálního dne, a to v neděli 14. června od 20. hodiny a 40. minuty.

Love, tato nizozemská dívčí skupina tuto písničku Trojan Horse naspívala v roce 1978. O dva roky později, v roce 1980, ji přespívali Bezinky. O český text se postaral Michal Bukovič. No a my tu písničku známe pod názvem Trojský kůň. Tak si ji pojďme užít pěkně v češtině. Jsme dvojka, noční proud.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Robinem Šalamonem.
2: Z úsměvu Monilízy malovaného barvami značky Dior je podánu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší vášně a legrace je všední den a spěch do práce. Snídaně sní se sní, pár frází noblesní. Nenechala si tu nic. Hlavně všechno pozbírat, stihni tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic?
3: Nechala.
2: Šest molekul vůně své.
3: Na tři parfém.
2: Tak voní hřích, sám jako kůl v lůně stál. Zdvíž smázla smích, drobky básní na rtech. Snídaně, sklínka ticha, zbytky křečí v nártech. Zložnice volá mě, vzpomínka lichá. Ex libris, doličný, zaklel zlatník dobryčný. Laska lásce, ouško zlato, dolče la luče,

slečna Dior zůstala. Jen v diáři nová vůně ustlala. V mém polštáři náhoda či záměr pást. V níž číhá slast, zlatá záře má mě zmást.

kaleidoskop dívčích jmen a vzpomínek zůstal obraz v očích jen a kamínek postelový zlatník král vládnul krásám počúraný patník zbyl a zůstal sám sám nevadí moje je vzpomínka i trofeje zahřeje a v čase skočí

0: Náušnice.
1: A pak už nic.
0: Ano, a Igor Orozovič na dvojice v nočním proudu. Dnes měla ve Stavovském divadle v Praze proběhnout velká oslava 85. narozenin Evy Janžurové. Jak už ale se víte, byli jsme nuceni ze zdravotních důvodů jubilantky přímý přenos toboganu zrušit, ale o Ivu Janžurovou nepřijdete. Dnes po 11. hodině vám nabídneme reprízu oslavy z toboganu, kdy slavila své 80. Blahopřát jí tehdy přišli dcera Sabina Rebundová, Eva Holubová, profesor Petr Neužil a taky právě Igor Orozovič se svojí kapelou. Aktuálně se Aleš Cibulka s Ivou Janžurovou po 11. hodině spojí telefonicky, aby se jí zeptal, jak se má, a v závěru toboganu vám taky prozradí, kdy se spustí prodej vstupenek na podzimní oslavu půlkulatin Marie Rotrové. Tak teď v jedné z písniček Iva Janžurová a pak samozřejmě Marie Rotrová. Královské reggae. Nebo bych měl říct královské reggae.
2: Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: Stále posloucháte Dvojku, máme 2 minuty po 1 hodině, je sobota, je 13. června. Doufám, že vás ta 13. v kalendáři nechává v klidu. Bude to den jako každý jiný. Vlastně třeba oproti pátku taky jiný, protože to bude den volný. Pátek jste třeba volno neměli. Čeština je kouzelná, co si budeme povídat. Pondělní noční proud pro vás na Dvojce chystá Martin Hrdinka, ten úterní Jitka Benešová, ve středu s vámi bývá Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se pak střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělním nočním proudem vás provází Zdeněk Vrba.
1: Český rozhlas Dvojka.

To byla skupina Exit, Černý den v nočním proudu na Dvojce. Máme tady 1:10. Pojďme se teď podívat o 31 let zpátky, i když se mi nechce věřit, že už je to tak dlouho, jako kdyby to bylo včera. Ale 13. června v roce 1995, skutečně před 31 lety, zpěvačka Alanis Morissette vydala album Jagged Little Pill. Tohoto alba se ve světě prodalo přes 30 milionů kopií a z Alanis Morissette udělalo první Kanaďanku, která vyhrála americkou albovou hitparádu. Myslím si, že teď zkrátka musí zaznít Ironic.

0: Basketarista skupiny Olympic Milan Broum v pondělí 8. června oslavil půlkulaté 75. narozeniny, zároveň neuvěřitelnou 50. sezónu ve skupině Olympic. 50 let, panečku, to je opora. Milanovi z nočního proudu přejeme hodně zdraví a ať svojí muzikou dělá lidem radost ještě spoustu let. My si teď pustíme písničku, kterou zpívá Aleš Brichta, ve sboru se tam hlasově objevuje i Petr Janda, Loufanánek Hagen a mnoho dalších. A na baskytaru hraje právě Milan Broum. Nechte vlajky vlád. 1:18. Jsme dvojka, jsme noční proud. Vysíláme pro vás od pondělí do neděle od 23:30.
1: Často máme chraplavý hlas.

0: písničku Příběh,
1: nebo příběh, jak chcete, Příběh nekončí, naspívali finalisté soutěže Československá Superstar v roce 2009. Autorem hudby je porotce soutěže Palo Habara. Tu písničku si myslím si, že všichni rádi zpíváme dodnes. Superstar se letos na podzim vrátí na televizní obrazovky. V porotě má usednout ta, která tento víkend okupuje Eden, Eva Farná, taky Leoš Mareš, Jakub Prachař a nebo Palo Habara. Tady ho máte se skupinou Tým. 5 minut před půl druhou.

0: Pavel Habera se už na podzim vrátí na televizní obrazovky, co by obávaný porotce v Superstar. Když už jsme u toho podzimu, tak Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček poslední dny tráví v posilovně, aby si zlepšil fyzičku a aby na podzim zazářil v pořadu Star Dance. Tak Tome, na chvíli teď polož činky, chop se mikrofonu a hoď tam hory.
1: Legenda nočního proudu.

Byla skupina Opět a Radeček, písnička Hory v pátečně sobotním nočním proudu na dvojce. Máme 2 minuty po 1:30, je 13. června, za Brušany u Duchcova, to je místo, kde dnes na louce u rybníka Heřman proběhnou obecní slavnosti. Po 17. hodině vám tam zahraje i skupina Rangers, což je skupina, ve které působí i Iva Hajnová. Ta vám teď zaspívá sólově.

To byl Alex Warren, pěkně veselá písnička Passengers. Jsme rádi, že zrovna takovou písničku si můžeme pouštět na prahu léta. Je sobota, je 13. června. Zpěvák Phil Collins vstoupí do rock'n'rollové síně slávy, a to letos v listopadu. Takhle, on už do té síně slávy byl uveden v roce 2010, ale tehdy jako člen skupiny Genesis. Tentokrát do rock'n'rollové síně slávy 14. listopadu v Los Angeles vstoupí coby sólový interpret. Bohužel už dopředu řekl, že na akci kvůli zdravotním problémům nevystoupí, ale zároveň fanouškům vzkázal, že návrat k hudbě tak úplně nevylučuje. Tak budeme v to doufat. Každopádně Phil Collins teď bude zářit v nočním proudu na dvojce.

Na Dvojce vás zdraví z nočního proudu Robin Šalamon. Dospívala švédská zpěvačka Robin. Tato dáma měla včera narozeniny 47. Tak jí blahopřejeme. Toto byl její velký hit Show Me Love. Mimochodem, ona kdysi zabudovala i s touto písní.

Tuhletu písničku známe i v podání Killuma Scotta, který ji právě po zpěvačce Robin přespíval. Je to jedna z cover verzí a on s ní zaujal v jedné soutěži, v jedné pěvecké soutěži. Já tu písničku schválně nechávám hrát co nejdéle, abychom si ji za chvíli mohli porovnat.

To byl Callum Scott, dospíval 7 minut před 2. hodinou. Končí pátečně sobotní noční proud. Do znělky nočního proudu se dnes tady na dvojce ve 23.30 ozve Martin Hrdinka. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásný víkend i celý nadcházející týden. To už bychom mohli atakovat i tropické teploty, tak si snad konečně začneme užívat léta, jehož oficiální začátek se blíží. Tak vám přeju klidnou noc s dvojkou, poslouchejte nás, stojí to za to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dámy a pánové, opravdu začíná tobogan, ale my v naší 36 let dlouhé historii, počínaje dneškem, začínáme psát novou etapu. My jsme tady byli na zkoušku před loňskými vánočními svátky, tedy mezi Vánocemi a Silvestrem, a tak se nám tady zalíbilo, že jsme si řekli, že se sem budeme vracet jednou měsíčně, pravidelně na jedno večerní představení. Teď je tady úžasně vyprodáno a doufám, že bude pokaždé, ale aby o to nepřišli posluchači Českého rozhlasu, vždycky jim vybereme těch nejlepších 55 minut z těch 860, který tady natočíme, a ty odvysíláme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a Pohoda, a vždycky každou první sobotu v měsíci. Takže dámy a pánové, dneska poprvé tobogan z Ypsilonky. Vítejte u rozhlasových přijímačů, vítejte tady v divadle. Já vám řeknu kouzelnou věc. Tobogan je vždycky velká improvizace, ale během běžných toboganů vím zhruba, kdy kdo přijde, kdy bude kdo co zpívat a kdy bude konec. Dneska netuším nic. My vlastně navážeme na ty slavné večery, které se vždycky odehrávaly tady v Ypsilonce, takže první bod programu, v tom mám naprosto jasno, a myslím, že hned ten první bod se vám bude líbit. Přicházejí Naďa Konvalinková a Jiří Lábus. Krásné dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu. Naděnko, líbám tě, ahoj. Ahoj, ahoj. Jiří Lábus. Posaď se, kde chceš, Naděnko. Samozřejmě je to na tobě. Já jsem tě ještě nikdy nelíbal jako 75 letou. Víš, že se nic nezměnilo? Pořád dobrý.
1: Je to dobrý, jo.
0: Je to možná i lepší, než to bývalo.
1: No, doufejme, doufejme.
0: Krása. Prosím tebe, je tady začátek června, ale ty jsi slavila dlouho, jsi známá svými oslavami. Jak jsi to užila? Už jsi doslavila, jak jsi to přežila?
1: No tak si představ, že tím, že nemám Evu Kocmanovou, která v divadle v klubu ABC mi pořádala kulatiny, čili 50, 55, 60, a vždycky tam sezvala všechny moje kamarády, příbuzný, rodiny, Moravu, prostě kolegy, takže tam se sešli všichni najednou. Já už jí nemám, už se na nás kouká tamhle ze zhora. Čili já teď slavím se všema postupně a to se protáhne do dalších narozenin. To je prostě, vždycky se ještě někdo vozme. Spolu jsme ještě neslavili. Takže teďko v červnu budu slavit na chalupě, no, protože tam jsem ještě neslavila.
0: Děkujeme za pozvání, pak nám jenom řekneš, kdy a kde to přesně bude. Naděnka, vidíte, srší energií, takhle dneska vypadají 75. Já se nedivím, že posunuli ten odchod do důchodu. Naďo, ty ještě musíš dělat. Holky v tvým věku ještě musí prostě vytvářet hodnoty.
1: No já asi, kdybych zůstala doma, já bych to asi nepřežila. Protože já to zažila v tom covidu, to bylo z postele k ledničce.